Byly 2 hodiny, máme čtvrtek 6. srpna. Na Rádiu 7 je ráda s vámi Broňa Procházková. Miloš Scholz patří mezi výrazné osobnosti české církve a patřil i mezi výrazné osobnosti českého tenisu. Jak se tyto dvě polohy snoubily v životě Miloše Scholze, kazatele Miloše Scholze? O tom vypráví kniha Jak život šel, kterou otevřeme za 15 minut. Vydáme se do Brna, kde vyrůstal v rodině Krejčího.

ze všech stran. Bolest, strach, spousta.

Minule jsme se seznámili s hlavní postavou knihy Jak život šel, kterou budeme po několik týdnů otevírat v pravidelném čtení na pokračování. Miloš Scholz starší s láskou vzpomíná na svého otce Krejčího a maminku, která byla tahounem rodiny. Miloš vyrůstal v Brně ve velmi chudých poměrech. Maminka děti provázela od malička svými modlitbami. Prožíval život venkovského kluka se všemi dobrodružstvími a nebezpečími. Jednou se dokonce málem utopil. Život mu zachránil jeho starší bratr Josef. V 5 letech se poprvé setkal s tenisovým míčkem a toto setkání bylo jakoby osudové. Po 6 letech je z Miloše sběrač tenisových míčků a později se tenis stal jeho životní náplní. Z knihy Jak život šel čtou Pavel Hromádka a Michal Bumbálek.

Pokud si vzpomínám, byl jsem posedlý siláckým duchem. Od nejútlejšího mládí jsem stále s chlapci zápasil. Myslím, že v mém dětství nebylo dne, abych z hochy nezápasil. Stejně velcí, stejně staří po několika hmatech leželi na lopatkách, více pro strach z mé síly, než z mé převahy. Toto se mnou rostlo a nepominulo. Neopustilo mne to, ani když jsem později začal s tenisem. Desetiletý venkovský chlapec, dá se říci každým coulem pravý kluk, prost všeho strachu. Žádný strom mu nebyl tak tlustý, aby po něm nevylezl, žádný smrk tak vysoký, aby nepohladil jeho něžnou špičku, která nově vyrazila v nebetyčné výši. Se svými dvěma staršími bratry jsem patřil k nejodvážnějším cvičencům Sokola. Nejraději jsem měl, když mne házeli do vzduchu. Když parta kluků chtěla zkusit skočit z mostu do vody, byl jsem průkopník. Vždycky jsem chtěl být první, ať se jednalo o běh, přeplavání řeky nebo vyšplhání na nejvyšší strom s vybráním hnízda veverek. Na brněnské riviéře byl jeden silák, který si naložil na svá ramena pyramidu poskládanou ze tří chlapců, na kterých byli další dva a nakonec jeden. Miloš byl samozřejmě nahoře. Silák s nimi dovedl ujít až 50 kroků ke skákacímu prknu, potom se předklonil a skočil šipku. Všichni pak za velkého smíchu postupně padali do vody. Někdy to bylo s velkým hubováním, jindy za bouřlivého potlesku okolo stojících. Kolik skákajících prken bylo takto zničeno. Ano, vidím to, jako by to bylo včera. Dokonce, jako by to bylo dnes. Řeka byla zamrzlá a já se na ní kloužu bosý. Nikdo nikde nebyl a já to zkoušel, až jsem byl najednou uprostřed řeky. Ale za chvíli jsem již nebyl sám. Ach, to byla krása. Led byl tenký, kluků více bosých než obutých a ti bosí přímo cítí, jak jim pod nohama proudí voda. Led někdy praskal a začínal být posetý hvězdami. A bylo to neuvěřitelné, led se pod chodidly prohýbal, jako by byl gumový, a to bylo to nejhezčí. Kluci si někdy dodali odvahu, dali si ruce přes ramena, běhali po vlnícím se ledu, až přišlo to, co zákonitě přijít muselo. Kluci sice měli výdrž, ale led to nevydržel. Najednou se ozvalo něco, jako když číše od vína zazvoní o zem a několik kluků bylo po krk ve vodě, naštěstí jen po krk. Doma se to neobešlo bez láteření a výprasku, ale rodiče byli a zůstanou rodiči, kluci byli a zůstanou kluky. Kluci nevědí, jak křehký je život, kolik nebezpečí číhá na každém kroku. To bylo v letech 1915 až 1921, kdy se přihodila řada takových a podobných příhod, kterých bylo v mládí plno. Musím však dodat, že došlo i k případům, že se z nás některý utopil. Smrt ale na nás nepůsobila hrůzostrašně. Jen nářek rodičů, zvláště matek, nás dojímal i děsil. To, co píši, není z důvodu, abych si hrál na spisovatele, ale protože mne k tomu vede Duch Svatý. Toužím potom, abych sloužil k víře těm, kteří mají touhu setkat se s Pánem Ježíšem Kristem jako osobním spasitelem. Zásahy Boží do mého života nebyly bez bolesti. Ze zkušenosti musím říci, že všecko dobré a slavné v mém životě bylo zpočátku tvrdé, bolestné až k zoufání. Byl jsem tvrdým venkovským klukem. Naše dětské hry byly kopiemi hrdinských činů statečných mužů. Byli jsme odvážní, rvali jsme se do krve, žádný nechtěl prohrát. Každý z nás chtěl být hrdina bez bázně a hany. Bylo mi 5 nebo 6 let, kdy došlo k výraznému vstupu Boží prozřetelnosti do mého života. Brzo z jara, když odešly ledy, vyklouzl jsem po obědě z domu a rovnou k řece. Kraje byly ještě zamrzlé, ale bosému rošťáčkovi to nic neříkalo. Pod nohama praskal led, dále od břehu led už nebyl vůbec. Nohy červenaly v ledově chladné řece. Všichni lidé by si měli uvědomit, že ledová voda je dárcem zdraví. Kdo se nebojí ledové vody, uchová si zdraví.
Ovšem nic se nesmí přehánět, všeho s mírou. Hupnout do studené vody a potom hned ven, než údy začnou tuhnout ledovou křečí. Tak jsem letěl mělkou vodou po pobřeží, až voda stříkala. Najednou jsem se zastavil a hleděl v úžasu do vody. A co jsem neviděl? V písku, ve vodě, vejce. Ne obyčejné, ale veliké vejce. V životě jsem takové vejce neviděl. Schýbl jsem se pro ně, s obdivem jsem je pak držel v malé ruce a měl strach, aby mi vejce nevypadlo. Opatrně jsem vystoupil z řeky a zamířil k domovu. Vejce jsem nesl jako svátost a těšil jsem se, že bude mít maminka radost, až tak velké vejce uvidí. Daleko široko nebylo človíčka, jen uprostřed řeky stála loď. My jsme takové lodi říkali koráb a na ní muž, který ručně tahal z řeky písek. Muž se pojednou zastavil a podíval se na mou ruku, která uctivě držela a nesla vejce. Pojednou tento muž zvolal: to je vejce naší kačeny, to vejce ztratila naše kačena. To mě nešlo na rozum a mou hlavou prolétla myšlenka, že ten člověk lže a že mě chce o vejce připravit. To vejce musí vidět maminka, proběhlo mou hlavou. Ten muž určitě lže a když on lže, mohu lhát taky. Tak jsem zvolal: ne, to mě dala maminka na svačinu. A jako správný kluk jsem vzal nohy na ramena a dal se na útěk v naději, že než chlapčisko přirazí s lodí ku břehu, budu už ve vesnici. Jenomže nastojte, najednou sebou něco pláclo do vody, pleskot byl mohutný. Obrátil jsem se směrem k lodi a ta byla prázdná. Muž z lodě mohutnými tempy plaval ku břehu. Přidal jsem do běhu, seč jsem mohl a doufal, že mu uteču, ale neutekl. Zakrátko jsem za sebou uslyšel dusot těžkých bot plných vody a už mne vzal něžně vejce z malé ruky a plác, dokonalá facka skončila přímo na mém pravém uchu. Byl to pocit, jako by na mě padl dům a zalehl mne. Viděl jsem tisíce hvězd kroužících nade mnou, pode mnou, všecko se mnou točilo, zarazil se mi dech. Zvláštním půdem sebezáchovy jsem utíkal bez dechu, až jsem upadl nějakých 50 metrů od místa činu. Když jsem se probral, popadl jsem znovu dech a zjistil, že daleko široko nikdo není. Přemýšlel jsem, co se vlastně stalo. Trvalo chvíli, než jsem byl schopen vstát a jako voják z prohrané bitvy jsem se ubíral k domovu. Šel jsem pomalu domů a pojednou jsem spozoroval, že mi něco teplého stéká po tváři a bradě. Byla to krev. Bubínek pravého ucha byl proražen. Několik let mě potom z ucha teklo a hodně jsem si vytrpěl. Teprve ve 12 letech jsem vyrozuměl Boží moudré řeči, péči a lásce, která zatím to neštěstím

18 letech jsem položil svůj život k nohám svého spasitele. V 19 letech jsem šel k odvodu. Ta zlá, veliká, dobře míněná facka mě zachránila před vojenskou službou. Nemusel jsem na vojnu. Tehdy jsem byl nesen první láskou. Znal jsem Boží zákon nezabiješ. Byl jsem rozhodnut nevzít do ruky zbraň. Byl jsem zásadním stoupencem stanoviska Božího slova u nás v Jednotě bratrské, reprezentovaného Petrem Chelčickým, neodpírat zlému. Raději se nechat zabít, než zabíjet. Tak mne facka, i když velmi bolestná, zachránila před vojenskou službou a přinesla po mém obrácení nejhlubší a nejtrvalejší radost mého života. Verš Římanům 8:28, který říká, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se stal hlubokým přesvědčením mého následování Pána Ježíše Krista.

Skončila první světová válka. Strašná válka, jaké prý předtím nikdy nebylo. Vojáci se vrátili domů. Celá naše rodina válku přežila ve zdraví, i když jsme užili hladu více než nasycení. Na mamince bylo, aby rozumně hospodařila, a ona to s boží pomocí svedla. I náš tatínek se vrátil a já vzpomínám, jak nám hladovým krájel takové krajíce chleba, že jsme svá hladová ústa ani dostatečně otevřít nemohli. To ale dělal, když maminka nebyla doma. Blaženě se přitom usmíval, jako by říkal, kdo ví, zda budeme zítra živí a dosti má den na svých starostech. Toto na nás kluky platilo. Táta byl u nás dlouho hrdina. Až jsme dospěli, tak se to změnilo. Poznali jsme, že naši rodinu spravuje žena královna. Spravovala ji dobře. Celá rodina se nakonec vydala jejími šlépějemi, které byly šlépějemi Pána Ježíše Krista. Po válce začalo být postupně všude rušno. Přišla konjunktura. Životní úroveň rychle stoupala a mnozí byli povzneseni k blahobytu. Kdo chtěl, práci našel. Bydleli jsme v Jundrově a začali jsme žít radostným životem. Maminka byla vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Tatínek byl vynikající krejčí. Lidé pracovali, měli touhu se dobře oblékat, tatínek poctivě pracoval, závod kvetl. Jeho věhlasnost ho učinila vyhledávaným mistrem široko daleko. Malá dílna se třemi tovaryši postupně nestačila, práce bylo aspoň pro tucet tovaryšů a otec začal uvažovat o zakoupení dílny větší. Opatřil si dílnu na Dornichu, živé ulici v Brně. Brzy měl několik tovaryšů navíc a také pomocnice. Ale přišel rok 1921, který se nesmazatelně zapsal do historie naší rodiny. Z dopuštění božího padla na naši rodinu pohroma. Tatínek byl družné povahy a tak chodil do hospody. Kamarádů z mokré čtvrti přibývalo a ti si vyprávěli, že mistr Scholz je kavalír. Všecko v hospodě šlo na jeho účet. Pilo se. A postupně se pilo více, než pracovalo. Matinka to neprohlédla, aby zjednala nápravu. A tatínek nakonec propadl alkoholu. Zákazníci si začali stěžovat, že nemají hotové zakázky. V hospodě se pilo i za látky, které si přinesli na ušití nových obleků. Otec dokonce přestal platit nájem pronajatého domku. Tak přišel veliký krach. Z krátkého blahobytu vzešel nakonec rozsudek. Vše prodat, aby se zaplatili pohledávky a vystěhovat. Všecko, co zbylo, přišlo tedy na buben. Došlo k tomu, že jsme byli soudně vystěhováni z rodinného domku v Jundrově a ocitli se na dlažbě. Před zraky nás, pěti dětí, se otevřelo nikdy nevídané panoráma neznámého života. Mně bylo tehdy 10 let a události, která rodinu potkala, jsem pochopitelně nerozuměl. Jen oči matinky svědčily o hrozné změně, protože nepřestávali plakat. Ona bývala vždy zdravá, veselá, jako zpívající skřivánek. Nyní byla zrazená, opuštěná žena, vzpomínající na to, že dříve

Až na několik mimořádných klukovských prožitků běžných v životě venkovských kluků a děvčat. Prostě byl to život jako v pohádce. A myslím, že popěvek Nikdy se nenavrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí, nám líčí pravdu o mládí. Ale hlubiny této pravdy nikdo nemůže prožít tak hluboce jako zdravé děti venkova, které si v doslovné nahotě a hladu vůbec svoji chudobu neuvědomovali. Prostě měli se rádi, vzájemně si pomáhali. Když někdy neměl jeden, dal mu ten druhý. Ráno jsme se pohašteřili, roztrhali často košile, kalhoty, ale odpoledne jsme se už dělili o to, co jsme měli a pochutnávali si na tom, co jsme ulovili, našli nebo natrhali. Byl jednou jeden kazatel, byl to moudrý muž a ten říkal, dětinství a mladost jest marnost. Nebo si povzdechl a řekl, marnost nad marnostmi a všecko marnost. Kniha Kazatel, 11. kapitola, 10. verš a 12. kapitola, 8. verš. Ale co to vlastně ta marnost je?

Odehrálo se to asi den či dva před soudním vystěhováním. Byl parný červencový den. Schylovalo se k večeru. Tatínek v zoufalství odešel z domu. Zůstali jsme s matinkou doma. Čas ubíhal a tatínek se nevracel. Matka, v předtuše nejhoršího, poslala nejstarší dceru do komína k místu sebevrahů. Komín ležel vedle Jundrova a na jeho okraji byla, jak se nám dětem tehdy jevila, mohutná přehrada s mlýnem a splav, pod kterým mnoho nešťastníků skončilo své životy. Sestra v předtuše velkého neštěstí běžela, co jí nohy stačily, a z dálky spatřila ve večerním šeru nad splavem otcovu postavu. Začala volat, co jí síly stačily: tatínku, tatínku. Její hlas působil jako hlas anděla z nebe. Otec ustupoval od splavu a Helenka mu skočila do náruče a ruku v ruce šli domů. Tak byly zpřetrhány provazy satana, jimiž tatínka už táhl do vírů, které se točily za mlýnskými koli. Boží podivuhodné záměry v ponížení. Toto byl druhý zásah boží prozřetelné milosti v mém životě. Byla to režie výchovné péče v naší rodině. Pán Bůh musel naši rodinu napřed provést naprostou ztraceností, aby ji nakonec spasil a uvedl celou do svého království. Příběh se odehrál tak drasticky a neuvěřitelně, že nestačí slova ani výmluvnost k vylíčení toho, co Pán Bůh ze své veliké otcovské lásky musel dopustit, aby se človíček stal v Pánu Ježíši Kristu člověkem. K pochopení boží lásky, moudrosti a myšlení o pokoji ze strany boží s každým člověkem potřebuje každý člověk bez výjimky čisté srdce. Jen ono může vidět Pána Boha svatého, dokonalého, velkého, vševědoucího, všemohoucího. Nemá-li člověk očištěné srdce krví beránka božího, nemůže vidět, nemůže věřit, nemůže žít v Pánu Ježíši Kristu plným životem syna nebo dcery boží. A pořád i tobě platí, co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš. Janovo evangelium, 13. kapitola, 7. verš. Blahoslavený člověk, který se dožil toho svého potom. Teprve nyní tomu rozumím a jsem vděčný za to, že to bylo takové, jaké to bylo. Jen zázračná moudrost a moc boží mohla naplánovat takový život, jaký jsem žil, dění, které jsem prožil a z milosti boží přežil. Vím, že jsem vše přežil jen ve svém Pánu, který mi byl vždy po mé pravici. Dal mi vidět mnohé neviditelné, slyšet mnohé neslyšitelné a nechal mne jít jako Petra po vlnách, v bouřích, vichřicích. A když jsem už tonul a volal, vždycky mě jeho mocná, milosti plná ruka vzala.

Dnes se mi to vše zdá přímo neskutečné, ale byl jednou jeden den, na který nikdy nezapomenu. Nábytek byl složen v městském skladišti pod určitým číslem s asi 6měsíční lhůtou, po které se musel odvést nebo prodat. Byl to veškerý náš majetek, až na několik kusů peřin a skromného nádobí, což jsme si vzali do azylu. Pamatuji si dodnes dopad té zoufalé tragédie. Před domem zastavil koňský potah. Dva městští zřízenci v docela slušných městských uniformách sestoupili, dali matce soudní příkaz k vystěhování. Vůz se pak postupně nakládal až do nejvyššího možného vrcholku a odjel. My jsme se pak vydali na dlouhou cestu a nevěděli, co nás čeká. Matinka měla zlé tušení, že nás čeká hrůzné překvapení. Nesla velkou nůši peřin, v každé ruce tašky s nádobím. Já nesl v obou rukách tašky plné různých potřeb. Nevím proč, ale šli jsme bosí. Šli jsme z Jundrova po prašné silnici do Žabovřesk. Zpočátku to ještě šlo, ale pak přišla rozpálená kamenná dlažba. Ještě dnes mě pálí nohy. Šli jsme s matkou, šli jsme pomalu. Chvíli jsem šel vedle matky, chvíli za ní a opět vedle ní. Pamatuji si, že se nám oběma potily nohy od dlaždic, které byly rozpálené červencovým sluncem. Bylo poledne. Šli jsme vedle sebe mlčky. Nikdo z nás se nezmohl na slovo. Nepamatuji si, že bychom si asi na 4 kilometry dlouhé pouti odpočinuli. Nevím, ale vůbec bych se nedivil, kdyby matka celou cestu proplakala v tiché bolesti a hrůze životního zklamání. Strašné zoufalství, strašná bída, strašná hanba, strašný stud. To z nás učinilo obry. Hlavy skloněné k zemi, záda ohnutá pod břemeny. Matinka nepronesla ani slovo nářku. Já zarytě mlčel, jako němá tažná mula. Došli jsme na jediný záběr až na Kounicovu, nyní Lidickou, potom Leninovu, nyní zase Kounicovu ulici, civilní baráky číslo 2. Tam matinka odevzdala nějaký papír. Správce ukázal na 2 postele. Jako 7členná rodina jsme dostali 2 železné postele v prostoru 4x3 metry. Když jsme se do azylu nastěhovali, bylo mi 10 let. Když jsme se z tohoto pozemského pekla vystěhovali, bylo mi 22. Jak jsme tam mohli žít 12 let, to mi bude celý život záhadou. A kdybych měl vylíčit vše, co jsem během těchto 12 let viděl, slyšel a prožil, málo kdo by uvěřil. Zde, v doupěti lidské bídy, na dně lidské společnosti, začala naše cesta za poznáním člověka i Pána Boha.

Z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Boží řády a horlivost. To jsou další dva pilíře zbožnosti a životních opor našich předků. K nim se vrací David Loula v knize České studny, ze které čteme se třetí hodinou ve Večeru pod lampou.

0: Krátce po třetí hodině vás ve čtvrteční noci 6. srpna z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková a vítá u poslechu relace Večer pod lampou, ve které se už po třetí scházíme k poslechu čtení knihy Davida Hlouly České studny aneb Hloubání o české identitě. Šestou a sedmou kapitolu uslyšíte opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 6. Studna Božího řádu.
1: Všecko slušně a podle řádu, ať se děje. 1. Korinským, 14. kapitola, 40. verš. A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Znáš-li řád nebes? Můžeš-li spravovat i panování jejich na zemi? Job, 38. kapitola, 33. verš.
0: Pojem řád není v dnešní společnosti oblíbený. Daleko více se zdůrazňují hodnoty jako svoboda a volnost. Přesto je řád vidět všude okolo nás. Vidíme ho ve vesmíru, kde se nebeská tělesa pohybují po vymezených drahách a jejich putování lze spočítat na mnoho let dopředu. Pokud by do tohoto řádu pronikl chaos, zřejmě by se celé galaxie zhroutily. Řád můžeme sledovat i v přírodě na Zemi. Přestože je zde tolik různých tvarů, barev, vůní, pohybů, zvuků i funkcí a působí ve vzájemném napětí, dohromady tvoří harmonický, vyvážený celek a tomu se říká biologická rovnováha. Narušení této rovnováhy vede k degradaci a pomalé či náhlé smrti, jak je vidět v průmyslem zničených oblastech naší země, například Mostecko či části Krušných hor. O tom, že i zvířata žijí podle Bohem daných řádů, svědčí i písmo.
1: I čáp na nebi zná svůj čas. Hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády.
0: Podobně sledujeme řády v lidské společnosti. V kulturách s minimálním řádem jsou rodiny a kmeny, které se navzájem vraždí. Žijí primitivně a v podstatě bojují o holou existenci. Lepší uspořádání společnosti je jednota rodů pod diktaturou. Diktatura vnáší přísné a nespravedlivé uspořádání na úkor svobody svědomí i přesvědčení. Je to v podstatě svévolná vláda jednotlivce, který se nikomu nezodpovídá. Přesto je to zřízení dokonalejší než chaos, nejistota a bezvládí. Další formou je demokracie, vláda lidu. To je zdánlivě nejspravedlivější a nejdokonalejší uspořádání společnosti. Lid sám si svobodnou volbou zvolí své zástupce a ti se stávají vůdci, kteří rozhodují a vládnou. Když vládnou špatně, lid si zvolí jiné, lepší. I toto zřízení má své slabiny. Historie dokazuje, že i celý národ se ve své volbě může zmýlit a potom degraduje na diktaturu. Například předválečné Německo. A dále, pokud se zvolení zástupci nemohou domluvit, lid stojí na místě a nejde kupředu. Nejdokonalejším řádem lidské společnosti je řád boží, teokracie. Jenže ten se nedá lidsky nastolit silou či mocí. Je možné ho dobrovolně přijmout a podřídit se mu. Nastane čas, kdy Bůh sám uvede svoji plnou vládu na zemi. Ale do té doby zde nechá dvě království vedle sebe. Boží království je mezi námi, ale nepochází z tohoto světa. Stojí na nebeských principech a neomezuje se na nějakou konkrétní zemi či místo, ale je všude tam, kde lidé přijímají Ježíše za krále. Naproti tomu stojí království a zřízení lidské, pozemské, viditelné, které bude zrušeno jako nedokonalé. Samozřejmě existuje na Zemi více forem lidské vlády, než je zde zmíněno. Jsou to monarchie či kombinace monarchie a vlády stavů a jiné. Ale jako příklad uspořádání společnosti je to pro nás dostačující. Další místo, kde se setkáváme s řádem, je manželství a rodina. Každá rodina bez řádu krachuje. Dokonalým řádem v manželství je řád Kristova svazku s církví, nevěstou. Muž si svojí láskou a obětavostí získá ženu a uzavře s ní smlouvu věrnosti. Žena, přemožená touto láskou, se vydá muži a je mu podřízená jako své hlavě, svému vůdci. Pokud tomu tak z obou stran je, žijí manželé v božím uspořádání a jsou šťastní a naplnění. Mám ještě pokračovat? Každý přece vidí řád všude okolo sebe. Kdekoliv něco funguje, je tam řád. Řád zajišťuje ochranu, dává prostor k růstu a prosperitě, udržuje bezpečnost, zajišťuje pořádek. Umíme si představit zaměstnání či církev bez řádu? Sám Kristus se podvolil božímu řádu. On je knězem podle řádu Melchisedechova. Zkuste zrušit řád každodenního spánku a jídla. Budete unavení, slabí, neužiteční a zmatení. Když se někteří pokoušeli zrušit řád 7 dní v týdnu a zavést 10denní rytmus, neuspěli. Produktivita práce, výkonnost, nápaditost šla po 7 dnech prudce dolů. Řád 7denního týdne ustanovil Bůh a lidé to nedokáží změnit. Lépe je se tomu podřídit. Dan Drápal vyjádřil tuto myšlenku.
1: Janovo evangelium začíná slovy: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Abychom této výpovědi písma dobře porozuměli, je dobré vědět, že slovo se řecky řekne logos. Nicméně význam slova logos v řečtině je podstatně širší než význam českého slova slovo. Logos znamená nejen slovo, ale také smysl či řád. První věta Janova evangelia nám totiž tímto říká, že na počátku byl smysl či řád. Zatímco slovo Boží nám říká, že na počátku byl řád, pohanské mytologie nám shodně říkají, že na počátku byl chaos. Slovo Boží říká, že na počátku byl svrchovaný Bůh, který je totožný se smyslem. Pohanské mytologie nám říkají, že jeden z bohů teprve vnesl smysl do původního zmatku.
0: Rozumím tomu tak, že na počátku byl Ježíš, Bůh. On je to slovo a skrze něj jsou učiněny všechny věci. Bůh řekl a stalo se. Tím vnesl řád do stvoření při samotném jeho vzniku. Hebrejské slovo chuká a řecké taxis označují řád, ale též pořádek, zákon, pevně ustanovené pořadí, povahu, způsob, okolnost, jakost či spořádanost. Hledáme-li tedy Boží řád, jde nám o způsob uspořádání života jednotlivců i společnosti. O tom jsou verše z úvodu této kapitoly, které toto řecké a hebrejské slovo obsahují. Opakem tohoto božího řádu je chaos, zmatek, nepořádek, neřád, ale též jsou to lidské řády, zvyky a tradice odporující božímu zřízení. Podívejme se nyní, jací byli v českých dějinách ti, kdo tuto požehnanou studnu božího řádu otvírali.

Jan Milíč z Kroměříže usiloval o obnovení církve v Čechách po vzoru prvotní církve, neboť viděl všude okolo sebe vybočení z božích řádů a následný rozklad společnosti. Vypracoval projekt na obnovení kazatelské činnosti a ten předložil papeži. Měl vizi kazatelů božího slova, kteří by jen kázali, vyučovali boží slovo v jazyce jednotlivých národů a naplnili zemi božím mocným slovem. Projekt byl zamítnut. Právě takovýmto kazatelem lidu se později stal mistr Jan Hus. Svým vyučováním i psaním bořil lidské tradice a řády a ukazoval boží řády. Byl reformátor, neboť nechtěl vše zbořit, ale toužil to obnovit tak, jak to fungovalo na počátku církve. Usiloval o obnovu těla Kristova v hlavě i údech. Za tímto účelem se sešel i Kostnický koncil. Měl vyřešit papežské schizma, české kacířství a projednat obnovu církve, která byla zkažená korupcí, smělstvem, nejednotou a vším hříchem. Reformace, obnova, se tam však nekonala, neboť by to mnohým nebylo vhod. Aby umlčeli kritiku svých řádů, totiž neřádů, raději reformátora Husa odstranili. Přesto v Čechách reformace získala prostor k životu a zejména Jednota bratrská uskutečnila obnovu církve od základů. Oddělila se od církve římské i podobojí a zařídila si vlastní řády podle vzoru novozákonní církve. Tato obnova zasáhla tyto oblasti. Za prvé, obnova života ve svatosti. Bratří kladli daleko větší důraz na život ve zbožnosti než na dokonalost a propracovanost učení. Šlo jim především o to, aby to, co znají z božího slova jako teorii, také uskutečňovali v praxi.

Za druhé, obnova učení. Jednota se radikálně oddělila od bludů katolické církve o její neomylnosti a svatosti, od bludu o čistce, od bludu modloslužby, od bludu spasitelnosti svátostí, od bludu, že tradice otců je stejně normativní jako slovo Boží. V průběhu let zbudovali bratří čisté učení, které však byli ochotni upravit, kdyby došli lepšího poznání pravdy.

0: Za třetí, obnova kázně. Bratři zavedli pevný řád, který je chránil před zesvětštěním. Když byl někdo neukázněný a hřešil, bratři mu pomáhali v boji proti hříchu, napomínali ho i varovali. Když přesto dál hřešil a bylo to zjevné, správci sboru ho veřejně vyloučili, aby prašivinou hříchu druhé nenakazil a aby církev nebyla potupená před světem. Nejvíce však kvůli tomu člověku, aby svůj hřích nepřehlížel, ale zbaven společenství svatých činil pokání. K tomu píše polský šlechtic Lasický.
1: Čeho všeho, když ostříhati hledí bratří, než vzdělání církve hledí? Kteráž jinak se lépe nevzdělává, než odměšováním plev od pšenice, a zase hůře nezachází a nepadá, jako když zlí s dobrými zároveň platí.

Za čtvrté, obnova vztahů. Od svého počátku kladla jednota veliký důraz na dobré osobní vztahy. Věřili, že jsou narození z Boha, on je jejich otcem a tudíž oni jsou si vzájemně skutečnými bratry a sestrami. Dohromady jednou rodinou. Nebyla to pro ně jen filozofie či metafora, byli bratry a sestrami. Proto se nejprve nazývali bratřími zákona Kristova, později jednotou bratrskou. Duchovní jednotu v pravdě střežili jako své nejcennější bohatství. Znali její hodnotu. Přátelské, důvěrné a obětavé vztahy tvořily z nich společenství, kde se každý cítil přijatý, potřebný a tudíž šťastný.

Za páté, obnova vůdců. Ačkoliv si bratři byli rovni, měli zdravou hierarchii. Oddělili se od zlých a hříšných kněží a zvolili si za vůdce jen ty nejlepší z nejlepších. Ti měli jejich přirozenou důvěru, úctu i autoritu. Jejich kněží se považovali za služebníky a především vzorným, příkladným životem chtěli motivovat učedníky. Učednický model se u nich funkčně aplikoval celých 150 let. Generace generaci, rodina rodině, pomazaní pomazaným předávali pochodeň lásky k Ježíši a jeho slovu až do začátku 17. století.

0: Za šesté, obnova samostatnosti. Čeští bratři věřili tak jako i chelčický, že se církev nejlépe rozvíjí v oddělenosti od světské moci. Nestáli o její podporu a ochranu, protože správně tušili, že by tato ochrana byla těžce vykoupená zasahováním do svatých věcí. Učili, že ani duchovní vláda, církev, nemá zasahovat a plést se do správy světské. Ideálem pro ně bylo soužití církve se světem, moci duchovní a moci světské v přesně vymezených hranicích. Bratří chtěli světskou moc podporovat aktivní činností v obecný prospěch a modlitbami, ale nenechali si nařizovat od světské moci do věcí duchovních, řádů, povolání služebníků, učení, ale ani do oblasti svědomí, například povolání členů jednoty bratrské do války. Bratří věřili stejně jako svatý Jeroným, který napsal:
1: Ale jakž církev pod ochranu knížat světa tohoto přišla, tu mocí sic a bohatstvím vzrostla, ale ctnostmi se zmenšila.

0: Jednota bratrská měla pevné, zdravé řády a zřízení. Je to možné takto říci? Není to přehnaná chvála právě české církve? Což pak jiné reformace pod vedením Lutera, Kalvina, Zwingliho neměly žádný řád, žádné zřízení? Můžeme uvést dobrozdání na české řády od zahraničních reformátorů? Pojďme se na to podívat. Martin Luther, německý reformátor, udržoval s jednotou bratrskou dobré vztahy a vážil si jí. Roku 1523 napsal:
1: Dosud nemůžeme dosíci, aby se zavedlo takové cvičení v učení a v šlechetném životě, o jakém doslýcháme u vás. Poměry jsou u nás dosud nevyzrálé a vyvíjejí se zvolna. Ale modlete se za nás.
0: Dalšího roku vyslala jednota k Lutherovi druhé poselství. Tam došlo k určitému vymezení a polarizaci, takže spolu na 8 let přerušili styky. Luther bratřím vytýkal nedostatek teologického vzdělání jejich kněží, celibát kněží, ale též jejich odpor k zasahování do světské vlády. Bratří zase vytýkali Lutherovi, že v církvích nedbá na kázeň a řád a kvůli tomu mnozí chápou učení o spasení z milosti jako příležitost k hříchu. Později se opět smířili a Luther litoval toho, že ve sborech připouštěl k večeři páně všechny. Chválil kázeň bratří a rozhodl se zjednat nápravu. Do své smrti zůstal obráncem bratří. Štrasburští teologové též chválili uspořádání bratrské církve a její kázeň. Martin Bucer jim napsal:
1: U nás mnozí svrhli antikristovo jeho, ale jeho Kristovo na sebe vzíti se spěčují. Vy jste toho času jediní na světě, u nichž vedle neporušeného učení kvete čistá, užitečná a blahodárná kázeň. Přečetl jsem konfesi mě poslanou a byl jsem proniknut nemalou radostí, spatřiv u vás tak veliké světlo pravdy a takový pořádek a ryzost. My se ovšem hodně za sebe stydíme, kdykoliv srovnáváme svou církev se stavem vaší církve.
0: Bucer říkával, že církevní kázeň je trůn Kristovy vlády v církvi. Podle žalmu 89:
1: Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu.
0: Věřil, že kde se koná spravedlivá kázeň, tam může Kristus přebývat a vládnout.

0: Calvin, francouzský reformátor, který svojí službou změnil Ženevu, se k bratřím vyjádřil ve své epištole takto.
1: Srdečně blahopřeji vašim církvím, že jim mimo čistotu učení udělil Bůh tolik vynikajících darů. Neboť nelze nízko oceňovati, že mají tak znamenité pastýře k svému řízení a pořádání, že mají tak dobré mravy, že jsou upraveny v tak znamenitý útvar, že jsou obdařeny nejlepší kázní, kterou můžeme nazvati nejlepším, ba jediným poutem k udržení poslušnosti.
0: Krásný byl posudek Petra Martyra, teologa štrasburského, v němž radil takto.
1: Mimo to radím, aby se kázeň, pokud je to jen možné, naprosto zaváděla ve vašich církvích. Neboť nepřijímeli se hned na začátku, dokud lidé planou touhou po evangeliu, nebude snadno připustit ji později, až se vplíží jakýsi chlad, jak už to bývá. Ale jak marná je práce bez kázně, toho příkladem vám může být velmi mnoho církví. Ty nechtěli to jeho tak blahodárné vzíti na sebe hned při základech svého obnovení a pak už nikdy nemohli uvést pořádek žádným náležitým řádem, pokud jde o mravy a život. Tím se stává, s velkou bolestí to pravím, že skoro všechno je slabé a hrozí na všech stranách pádem.
0: Roku 1574 psal bratrskému biskupovi Ondřeji Štěpánovi Zachariáš Irzinus, heidelberský teolog, dopis, kde naříká nad stavem německé církve, která se bojí přijmout boží řád kázně.
1: Neboť ačkoliv se touhy a snahy již dávno nesou k tomu, aby bylo mezi námi konečně viděti trochu lepšího pořádku, přesto podržujeme až dosud stěží pouhé jméno, neb slabý stín kázně. Vždyť i pouhé jméno církevní kázně vešlo tak v ošklivost, že se velká část od něho odvrací a přeje si jeho vyhlazení. Ježto jedni příliš nemoudře a příliš nevhodně kázeň vymáhají, druzí příliš urputně a šmahem ji zamítají.
0: Jednota bratrská si nikdy nestěžovala na tyto své řády, že by ji nějak omezovali. Spíše jí naopak pomáhali přežít, chránili ji před vnějším ohrožením i před vnitřní nákazou hříchu a zesvětštěním. Roku 1609 se bratři a podobojí usnesli na tom, že nadále budou tvořit jednu církev podobojí, jíž v čele je administrátor podobojí a bratrský senior. Bratřím se však i nadále ponechává jejich řád a kázeň. Zůstává otázkou, zda právě toto spojení nespůsobilo jednotě více škody než užitku. A zda toto nebyla příčina jejího duchovního úpadku.

0: Co s tím můžeme udělat dnes? Není tato blahodárná studna v opovržení, zapomenutí, zasypána kameny lidských řádů, kameny nezávislosti, humanismu a rozdělení? Kde jsou dnes ti, kteří pijí vodu řádu a radují se, že mají v životě vše uspořádáno tak, jak Bůh zamýšlí? Pojďme se spolu pokusit vyčistit tuto studnu od největších balvanů a napijeme se přímo z pramene. Prvním kamenem, který znovu a znovu ucpává studnu řádu, je lidská tradice a humanismus. Ježíš vytýká farizeům a zákonníkům pokrytectví a nepoddajnost Božímu slovu a Božím řádům.
1: Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici.
0: Dále jim říká, že svou tradicí ruší Boží slovo, ale svoji tradici si pěstují. To se stává i nám, že pro svůj jazyk, tradici, společenskou kulturu zapřeme Boží příkaz nelhat, neopíjet se, nepodvádět, nemluvit nečistě a zbytečně, poslouchat rodiče a autority, nepomlouvat a tak dále. Tak šikovně si to umíme zdůvodnit, omluvit. Před lidmi ano, před Bohem a svým svědomím už ne. Humanismus, povyšování člověka nad Boha, je jed, který otravuje a usmrcuje církev. Humanismus říká, vše je pro člověka, všemu slouží, i Bůh přece přišel sloužit lidem. A pokračuje, člověk má rozum a proto nejlépe ví, co je pro něj nejlepší. Člověk je pro sebe nejlepší normou, sám si určí, co bude dělat a co ne. Sám si vybere z Božího slova, co se mu líbí. Humanismus radí, jak se správně chovat k druhým lidem. Nech je být, když dělají zlo. Co ty víš, zda to není dobro? Mají svobodu, tak jim ji neber. Důvěřuj jim, oni vědí, co dělají. Nemůžeš je napomínat kvůli hříchu, co kdybys jim tím ublížil. Mohli by se rozzlobit a vrhnout se na tebe. Je svoboda, každý si může dělat, co chce. Jen je miluj a o víc se nestarej. Když se tyto postoje dostanou do srdcí křesťanů, je konec s ryzostí. Konec s jednotou ducha i tou nepředstíranou láskou. Vloudí se hřích, pokrytectví a povrchnost. Autorita Božího slova ztrácí moc. Zůstanou jen náboženské zvyky, formy, slova. Ale duch Boží vyplašen vzlétne a svoji církev opustí. Druhým kamenem ve studni řádu je nezávislost. Ta úzce souvisí s humanismem, neboť nám radí, nevaž se, odvaž se. Nejlepší je svoboda. Nechceš být zraněný? Obrň se. Jsi individuální, jsi originál, buď svůj a nikoho nenásleduj ani nenapodobuj, jen sám sebe. Křesťané jsou dobří, pořádně toho využij. Hlavně nikomu nikdy nic neslibuj. Bůh ti však radí, chceš-li být mým učedníkem, vydej se druhým, spoj se s nimi, sjednoť se, dávej a bude ti dáno. Já ti pomůžu nést zklamání, přemůžu tvůj strach a obavy, uzdravím tvá zranění, posílím tě. Jen to nevzdávej, zkus to s nimi znovu, i když ti ublížili. Mě také ublížili, mě tam přibyli. Také jsem plakal, ale láska vítězí nad strachem, bolestí i nenávistí. Ty jsi část mého těla. Potřebuješ druhé údy a oni potřebují tebe. Izolace je od zlého. On rád uvádí lidi na samotku. Armáda tě potřebuje, právě tvoje dary a ty sám v boji neobstojíš. Nepřátel je mnoho, proto nezůstávej sám. Rodina tě potřebuje. Tvůj otec i matka na tebe čekají každý den a nedočkavě vyhlíží tvůj příchod. Chrám Boží tě potřebuje. Byl jsi nádherným ozdobným kamenem v mém domě. Mojí chloubou, mojí slávou. Teď je tam jen díra. Vrať se na místo, které jsem ti určil. V mém uspořádání ti bude dobře. O tom mluví apoštol Pavel, ale i sám Ježíš.
1: I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
0: Třetím kamenem na pramení je rozdělení. Rozdělení je mimo boží řád, je to chaos a zmatek. Zlý rozděluje a trhá, z božího dovolení a potřeby, ale Pán Ježíš spojuje.
1: Podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár.
0: Jednota mimo Krista je falešná a humanistická, ale duchovní jednota v Kristu je božská a slavná. Posiluje a naplňuje církev radostí. Je to boží záměr, jeho řád, aby církev usilovně hleděla zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tak jako jednota bratrská. V nebi je pořádek. Zmatek, nedorozumění, rozdělení a neřád tam nebude. Není to pro nás výzva, abychom do nebeských řádů vstupovali již nyní na zemi. Aspoň to pro nás pak nebude takové překvapení.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 7. Studna horlivosti.
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Žalm 69. 10. verš. On, Ježíš, se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi, 2. kapitola, 14. verš. V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno. Izajáš, 27. kapitola, 2. verš.
0: Mnohokrát je v písmu Bůh označován jako horlivý, rozhorlený. Náš Pán horlí pro Sion, pro církev i Izrael. Touží po svém lidu jako muž po své ženě a horlivě pracuje na záchraně životů lidí pro věčnost. Bůh horlí též proti svým nepřátelům. On není lhostejný ani vlažný. Biblické slovo pro horlivost se vykládá jako zžírající úsilí, intenzivní snaha, dychtění či vášeň. Není jednoznačně kladné ani záporné. Může označovat vášnivou lásku, ale též žárlivost, závist až rozhorlení k hněvu a nenávisti. Ježíš byl pohlcen láskou k lidem a touhou jim pomoci. Ale když v chrámu bičoval kupce a převracel jim stoly, byl pohlcen láskou ke svému otci a jeho příbytku mezi lidmi. V jeho srdci hořel oheň rozhorlení pro dům modlitby a nesnesl, že se Boží dům stal doupětem lupičů. Stále však jeho srdce hořelo ohněm lásky k lidem. Tuto svoji lásku dokázal tím, že se za nás obětoval. Vytrpěl křivdy, bití a ponižování. A jeho láska byla tak ohnivá, že když ho mučili, ani přívaly lidské nenávisti ji nedokázali uhasit.
1: Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.
0: Pánovým přáním, touhou jeho srdce vždy bylo a stále je, aby jeho lid byl vinicí dávající ohnivé víno, které opojí národy natolik, že se zapálí vášní pro Krista. Kristova nevěsta má být tolik uchvácena Kristem, svým ženichem, že každý bude zaražen a bude vyzvídat:
1: jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, ty nejkrásnější z žen. Jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, že nás tak zapřísaháš?
0: Jen ti, kdo jsou pohlceni horlivou láskou ke Kristu, mění svět k Božímu obrazu. Jen ti, kdo jsou nemocní láskou k Ježíši, zaujmou a zasáhnou své okolí tak, že lidé nezůstanou lhostejní.

0: Pán si přeje, aby jeho církev pohlcovala stále horlivost pro Boží dům, Boží zájmy. Touží potom, aby jeho lid byl vnitřně pohlcen, pozřen jeho zaujetím pro ztracené duše a zapomněl na sebe. Je čas budovat Boží dům a nerozptylovat se jinými věcmi jako za dnů proroka Agea.
1: Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěj. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.
0: V závěru dějin se
1: rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
0: Bude velký tlak na každého křesťana, aby temnota a zloba uhasila jeho vroucí lásku k Pánu i lidem.

0: Ježíš říká, že pod přívalem zla láska mnohých vychladne. Jen ten, kdo bude stále přistupovat ke Kristu, studnici vroucnosti a horlivosti, obstojí a zachová čistou lásku až do konce. Apoštol Pavel píše křesťanům do Říma.
1: V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
0: Svého ducha horlení či vášně musíme živit tím, že sami sebe budeme často přikládat k Ježíši, ohni spalujícímu.

0: Pán Ježíš si vyvolil 12 učedníků, apoštolů. Každý z nich měl svoji povahu. Někteří byli klidní až pragmatičtí, jako například Tomáš, Filip a Jidáš. Petr byl známý svojí ukvapeností, rozhodností a prudkostí. O některých nevíme téměř nic. Ale Jakubovi a Janovi, Ježíšovým pokrevním bratřím, pán dal přezdívku Boanerges, což znamená synové hromu. Jsem přesvědčen, píše autor, že to byli ambiciózní horlivci, kteří chtěli být prvními v Božím království, kteří chtěli přivolat oheň z nebe na samařskou vesnici, která je odmítla. Přestože jejich horlivost byla sobecká, pán si je chtěl proměňovat a používat. Byli s Petrem mezi třemi nejbližšími Kristovými důvěrníky. Ten je vzal sebou nahoru proměnění i do Getsemanské zahrady. Pavel píše:
1: Je dobré horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti.
0: Z čehož zjevně vyplývá, že horlivost je správná věc, pokud je správně zaměřená. A také to, že postoj horlení má být trvalý stav, nikoli chvilkové nadšení. Z předchozího nevyplývá, že prudcí lidé mají k Bohu blíž, protože všichni apoštolové, kromě Jidáše, po naplnění Duchem Svatým byli, bez ohledu na svou přirozenou povahu, horlivci pro Boží království. Vše pro Krista opustili a svůj život završili mučednickou smrtí. To by vlažný člověk nikdy neučinil.

0: Když se nyní podíváme na otevřenou studnu horlivosti v našich dějinách, budeme jistě překvapeni velikou podobností české církve s církví prvotní. Mnozí naši otcové si nic nezadají s apoštoly prvními, co se týče horlivosti. Milíč z Kroměříže po svém obrácení horlivě pracoval na záchraně duší.
1: Mějte tedy, bratří a ctihodní pánové, horlivost vroucí a nadšené výmluvnosti boží ve svých ústech, aby slovo vašeho kázání jako pochodeň hořelo a proti neřestem zapalovalo. Je to veliká věc a nad všecku krásu možnost v tomto světě horlit pro dům boží.
0: Horlivosti už jsme se dotkli při pracovitosti. Přesto mám za to, že horlivost je samostatná studna, ač s pracovitostí úzce souvisí. Tedy poslechněme si slova Milíče o horlivosti, která kázal před 630 lety na kněžské synodě.
1: Pokud mě obklopovala tlustá stěna žádostivosti po bohatství a slávě světské a zatemňovala vzduch, dotud jako zajatec nebo opilec sladce jsem odpočíval. Usiloval jsem všemožně v malovaných stáncích stkvěle bydleti a jako člověk dlející na hostině nemyslil jsem na nic, ani jsem neuvažoval o ničem, leda o tom, co láká oči a obveseluje uši. To trvalo tak dlouho, až se pánu Ježíši zalíbilo vychvátiti mě zprostřed stěn, tak jako hlaveň hořící zprostřed ohně. I uvedl mě pán do domu smutku, protivenství, hanby a pohrdání, a tehdy především nejmilejší Ježíš ukřižovaný otevřel mi smysl, abych rozuměl písmům hodícím se na tento čas, povznesl moji mysl, abych poznával lidi marností pohlcené. Ač ta, porozuměl jsem jasně a správně ohavnosti spuštění, stojící příliš široko, vysoko a pevně na místě svatém. I zhrozil jsem se velmi, a zmocnilo se mne silné štkaní srdce, jež trvá i nyní a stále. Počal jsem a často opakoval nářek Jeremiášův, vybízeje mezi síncí a oltářem všechny, koho jsem mohl, aby lkali nad nepravostmi v Jeruzalémě, dceři národa mého. Tu vstoupil do prsou mých jakýsi oheň, též tělesně cítitelný, nový, silný a neobvyklý, ale velice sladký. Tento oheň trvá ve mně stále až dosud a tím silněji se rozhořívá, čím více jsem v modlitbě povznesen k Bohu a k pánu Ježíši ukřižovanému. Nemizí nikdy, leda když zapomínám Krista Ježíše, nebo když planě mluvím, nebo když ochabuji v kázni jedení nebo pití. Tu jsem hned znatelně zatemňován a učiněn neužitečný ke všelikému dobrému skutku až dotud, dokud opět s celým srdcem a s největšími vzdechy a nářky neobrátím se ke Kristu Ježíši.
0: Milíčova horlivost byla zaměřená na duše. O nic jiného mu nešlo, než odvrátit lidi od nepravostí a navrátit je otci. Byl zcela pohlcen horlivostí otce pro své děti. Proto na synodách napomíná ostatní kněze, aby usilovně a horlivě pracovali na záchraně lidí. Vytýká jim, že ač jsou ctní, zdrženliví a trpěliví, v péči o duše jsou vlažní a malátní. Bojí se kázat jasné slovo proti hříchu, buď z pokory, anebo
1: aby se nezdálo, že ruší bratrskou lásku.
0: Milíčův žák Matěj z Janova prožil ve svém životě silný boží dotek, který ho natrvalo změnil v božího horlivce. Byl to vzdělaný mistr, uznávaný, bohatý a spokojený až do chvíle, kdy do něj vstoupil jakýsi oheň, jak píše.

0: O horlivosti mistra Jana Husa a husitů není třeba mnoho psát, neboť je všeobecně známa a ateistickými historiky nepochopena či špatně pochopena. Husovi a jeho následovníkům nešlo o sociální revoluci, ale o obrácení Čechů ke Kristu a život podle jeho přikázání.
1: Ale snad díš, kterak mohu znáti, držím-li jeho přikázání. Tudím, že když člověk položí pevně v srdci svém, že by raději umřel, než by přikázání Boží přestoupil, a tak stojí v úmyslu, tehdy má veliké znamení, že jeho přikázání plní a že jeho miluje více než své tělo, jež hotově poddal by na smrt, než by Boha rozhněval. Nepěž člověk nemá většího milování k někomu, jedině že života pro něho hotov jest na smrt nasaditi, a to dí Kristus. Aniž může mít i člověk většího znamení, že Boha miluje kromě zjevení Božího.
0: Toto napsal Hus svým milým dětem a sám to dokázal svým životem, kterého se vzdal pro lásku ke Kristu. Hus byl mírným, klidným a rozvážným člověkem, který usiloval o pokoj se všemi lidmi. Mnozí si ho však představují jako vášnivého kazatele spravedlnosti, který hřímá z kazatelny ohnivá slova. Takový byl jeho blízký přítel Jeroným Pražský, který se pro Boží pravdu častokrát nechal strhnout k hádce i rvačce. Když se mu jakýsi mnich posmíval za jeho názory, Jeroným se s ním dlouho nebavil, ale později napsal:
1: Pleskl jsem ho po hubě.
0: To by smířlivý Hus nikdy neudělal. Ohledně pravdy však byl Hus neústupný, jakkoliv konflikty neměl rád. Nebál se klidně a pevně mluvit pravdu, ať již stál před prostým mužem, kněžími či celým koncilem. Zůstal věrný pravdě až do smrti. Zůstal upřímný a svobodný až do konce. Stejně tak i Jeroným, který byl upálen v kostnici rok po Husovi pro svoji věrnost Husovi i Kristu.

0: Vroucí zbožnost a horlivá láska k Pánu hořela po mnoho generací i v jednotě bratrské. Jan Amos Komenský byl přesvědčen, že porážka stavů na Bílé hoře a následná likvidace sborů jednoty bratrské byla způsobena zvlažněním křesťanů v Čechách.
1: A i příčina pravdivá, proč i nyní také tak mnoha církví, jako i našich svícnové z místa svého pohnuti, ba pokáceni, rozházeni, ztroskotáni, v pošlapání dáni jsou. Ach, opustiliť jsme i my lásku první, ohni milování Božího vystydnouti dali jsme v sobě sami. Nebo i naší církvi se přihodilo co izraelské, co apoštolské, co jiným jiných časů podle vůle Boží obnovovaným církvím, že počátek plápolal, prostředek vlažněl, konec vystyl. A aby se všechněm snáze otevřeli oči k spatření, proč svícny našimi pohnul z místa jejich tak, jakž byl hrozil Kristus. Jmenovitě pro opuštění lásky první. Nebo jsme jistě z cesty lásky sešli a šlépě je svaté předků svých vroucnosti opustili. Zapříti nemohu, že se mi neomylným znamením již tehdáž mezi námi chladnoucí lásky býti zdá, že jsme rozsvícenou majíce svíci postaviti ji volili pod kbelec, nežli vystaviti na svícen, aby svítila všechněm, kteříž v domu jsou, proti naučení Kristovu.
0: Jak aktuální dnes v české církvi, jako by to psal dnes o nás. A co naši Moravané, jak oni horlili pro Pána a jeho dům? Velice. Vždyť opustili domovy, majetky, příbuzné i milou vlast, aby mohli následovat Beránka s čistým svědomím. Co hnalo Kristiána Davida znovu a znovu na Moravu, aby odtud přivedl další křesťany do Hernhutu, neli svatá horlivost? Hrabě Zinzendorf měl s tím jen potíže. Saská vláda mu hrozila zrušením Hernhutu, odvedením Moravanů zpět do vlasti a jemu vyhnanstvím, pokud nepřestanou chodit na misii do habsburské monarchie. Kristiánovi dal práci na střeše svého zámku, byl totiž tesař, s výslovným zákazem odcházet. Jenže mohl Kristián poslechnout? Vždyť v jeho vlasti byly desítky, stovky pronásledovaných pro víru a on je tam měl nechat? Hnán horlivostí se vydal na cestu. Ve spěchu zapomněl i klobouk a šel za svými. Přestože věděl, že pokud ho tam chytí, znamená to vězení, mučení a téměř jistou smrt. Kristián na to nemyslel. Horlivost Boží ho snědla. Zinzendorf mu odpustil, vždyť i on Moravany miloval a chtěl jim pomoci. Znal Davidovu povahu, porozuměl jeho srdci. Dobře věděl, že Boží království roste a to sebou nese mnoho tlaků, zápasů, napětí, nedorozumění, hledání i bolesti. Tam, kde není růst, ale mrtvolný klid, tam je pohodlí a ticho. V jednom svém kázání pro spolupracovníky je povzbuzuje, aby byli probouzejícími kazateli i za cenu své osobní neoblíbenosti u lidu.
1: Nechť každý kazatel jest si jist, že touží-li si hověti v pohodlí a chceli, aby všechno procházelo pouze hladce, neuvidí probuzení a obrácení. Neboť jakmile se tyto věci vyskytnou, ďábel je rozvázán vzdor tomu, že všecko je vedeno v pořádku. V apoštolské církvi se očekává jemný způsob učení a jednání. Nejsou-li však ve sboru synové hromu a žádní Eliášové, lidé usnou. Mnohá shromáždění jsou často nucena naslouchat kázáním, jež bývají příliš filozofická, studená, logická, temná, obezřetná a zdrženlivá. Chce-li však kazatel mít i skutečný úspěch, musí být i smělý, mocný v Bohu k vyvracení ohrad, k podvracení rady i všelijaké vysokosti povyšující se proti umění Božímu a jíma je všelikou mysl v poddanost Kristu. Musí snášeti všechno protivenství, strhati ony pěkné, avšak falešné tvorby formalismu a samospravedlnosti. Musí převraceti, páliti a ničiti každý špatný základ i s jeho stavbou dříve, než bude moci postaviti duchovní dům v Pánu.
0: Z těchto perliček, či spíše perel, vidíme horlivost našich předků. Těžko můžeme srovnávat současnou českou církev s horlivostí a vroucností minulé církve. Bůh však svoji církev obnovuje a touží, aby církev posledních dnů byla vřelejší než ta, která byla dříve. Tak jako nevěsta, čekající den svatební, miluje svého ženicha den ode dne více, vroucně a horlivě, vášnivě se připravuje na svatbu a společný život. Pán nás vede od slávy do stále větší slávy. To je jeho plán pro církev i jednotlivce. Co se stalo se studnou Boží horlivosti? Jak to, že nevydává horký pramen? Jak to, že není zřídlem, které by uzdravilo a rozehrálo všechny údy těla Kristova? Je zasypána.

Prvním kamenem ve studni je vlažnost, lhostejnost. Často jsem slýchal od zralých křesťanů, píše autor, upozornění nově obráceným nadšencům. Víš, teď je ti Pán blízko, všechno jde snadno, jsi nadšený pro Pána a stále prožíváš jeho přítomnost a lásku. Pán tě drží v náručí, ale připrav se, že tě Pán bude učit chodit po svých. Dej si pozor, abys potom neochladl ve víře. Ono potom poznáš, že život s Bohem není procházka růžovou zahradou. Až opadnou pocity a ta první láska, budeš muset Boha milovat vůlí. Ano, je pravda, že následování Pána je rozhodnutí vůle. A to stále. Křesťan nestojí na pocitech, ale na Božím slově. Nicméně platí, že pocity, zážitky a zkušenosti s Pánem jsou pro náš duchovní život a růst nezbytné. Nemůžeme následovat Pána a nic neprožívat. Někde je problém. Vroucí láska se musí živit tak, jak to krásně popsal Matěj z Janova. Pokáním, odvracením se od světa a marností, společenstvím s Bohem v modlitbách a v jeho slovu a horlivou prací pro jeho království.

0: Druhým kamenem ve studni horlivosti je strach z lidí. Pokud se křesťan bojí lidí a jejich odmítnutí, je svázaný do lidských limitů, norem a představ a tudíž nemůže horlit pro Boží dům, neboť tím by z těchto představ vypadl. Zřejmě by byl od lidí tupen a hanoben, protože lidé stádní přemýšlí jako stádo a ten, kdo se tomuto smýšlení vymyká, je špatný. Pavel napsal:
1: Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
0: A skutečně, nelze Pánu sloužit a naplnit jeho vůli, pokud se bojíme lidí. Či jsme ctižádostiví a ješitní a chceme od lidí uznání. Pavel byl svobodný od snahy získat svým jednáním a mluvením lidskou přízeň.
1: Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu.
0: Pavel se chtěl líbit Pánu, proto konal jeho vůli a tomu přineslo slávu a chválu od jedněch a potupu od druhých. Tak to bude i s námi, pokud budeme svobodně činit Pánovu vůli. Ježíš nás i dnes varuje.
1: Běda, když vás budou všichni lidé chválit.
0: Ježíš horlil pro dům svého otce. A co mu to přineslo?
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.
0: Tedy ti, kteří pohrdají Bohem, vylili své opovržení na Krista. A ti, kdo pohrdají Kristem, vylévají své opovržení na jeho tělo, církev. Každý, kdo chce horlivě následovat Ježíše, musí počítat s tím, že se bude vymykat běžným zvyklostem. A proto ponese potupu jako fanatik a blázen.

0: Třetím kamenem ve studni je náboženství. Náboženství má dvě tváře. První je samospravedlnost a druhá je odsouzení. Zdánlivé protiklady, přesto stejný zdroj. První tvář nesou ti, kteří mají za to, že splňují Boží požadavky a tak si zaslouží jeho požehnání. A druhou tvář nesou ti, jenž ví, že Boží požadavky nenaplňují, ale dřou na tom, aby je naplnili. O prvních je psáno:
1: Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně.
0: Náboženství vede k pokrytectví a pokrytectví zabíjí vztahy. V tomto případě vroucí, láskyplný vztah k Bohu. Je zajímavé, že lze navenek ctít Boha svým vyznáním, jít k němu a zároveň srdcem Boha opouštět, jít od něho. Avšak Bůh hledí k srdci každého člověka. O těch druhých nemůžeme říci, že nejsou horliví. Horlí pro Boha, ale ze svých sil. O takových Pavel píše:
1: Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svoji vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
0: Zřejmě je více velkých i menších kamenů, které ucpávají pramen horlivosti, jako například pýcha a sobectví. Avšak pro začátek máme co dělat a můžeme začít. Třeba právě dnes. Říká se: schutí do toho a půl je hotovo. Pane, tak v nás způsob chtění i činění toho, co se tobě líbí, a rozhodli lid svůj jako za dávných pokolení.

0: Knihy Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Samuel, četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Čtvrtá hodina ze čtvrtka 6. srpna za námi. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Poctivá práce je většinou vidět, ale mohou nastat situace, kdy se naše práce musí měřit. Zvláště v IT sektoru dochází k různým optimalizacím a je třeba monitorovat pracovní vytížení pracovníků. Jak ve sledování práce působí AI, hovoří průsečíky s Mariánem Možuchou za 15 minut.

Přidám ještě jednu písničku a po ní se rozezní průsečíky, ve kterých si budou Pavel Kohl a Marián Možucha povídat o monitoringu práce.

V jakém stavu je česká ekumena, tedy spolupráce různých církví? A co české církvi v tomto směru chybí? Poslední část rozhovoru Vojty Barota s Petrem Rausem přináší praktické příklady vedení v ekumenickém prostředí. Pořad 3D Talk je připraven na

0: Krátce po 5. hodině ve čtvrtek 6. srpna posloucháte Rádio 7. Příjemný čas strávený na těchto vlnách vám přeje Broňa Procházková. Čtvrt hodina před námi patří pořadu 3D Talk. Slovo dostává Vojta Barot.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí stále Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Vítám tě zpátky, Petře.
3: Ahoj.
2: Budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak být lídrem v ekumenickém prostředí. Pojďme teď přejít k takovému praktickému, k té praktické části, jak na to. A na začátek se zeptám, jak můžeme budovat důvěru mezi lidmi, kteří možná mají vlastně nějaké předsudky, předpoklady, mají rozdílné tradice, zkušenosti, nebo i jazyk teologický?
3: Musíme se znát, musíme být přáteli. To je předpoklad. V praktickém životě se často stává, že člověk spadne do takové spolupráce, do takových povinností, tak pak je potřeba to přátelství budovat sice následně, ale rychle. Skamarádit se s těmi lidmi. Zblížit se, abychom si mohli dobře rozumět. To si myslím, že je docela důležitá věc. Je dobré znát věrouku té druhé strany. Věrouku té druhé strany. Abych nežil ze svých vlastních představ. Typické je to ve vztahu protestantů k římské církvi, kdy my si ji malujeme barvami lidové zbožnosti 19. století, leckdy to už je úplně mimo. A přece to v našich představách žije. Tady je třeba být opatrný a jít po faktech. Skutečně znát, co je věrouka té druhé církve. Nestavět na dojmech a na názorech. Názory to je příliš málo, je potřeba znalost.
2: Jaké principy toho leadershipu fungují v tom ekumenickém týmu jinak než v jedné konkrétní církvi?
3: V ekumenickém prostředí musím mít vždycky na paměti, že se setkávám jenom s některými lidmi. Že? Většinou to je tak, že se setkávám s vedoucími těch jednotlivých denominací nebo jednotlivých sborů. Ale pokud se sejdu s představiteli denominací a chci se na něčem domlouvat a narazíme na něco, co by přesahovalo nebo bylo hraniční vzhledem k věrouce té denominace, tak ten představitel teď nemůže říct ano nebo ne, nemůže to posunout sám, nemůže rozhodnout, nemůže vůbec nic v tu chvíli. Takže zatímco ve vlastním prostředí se mohu domluvit, že teď teda něco změníme, třeba ve staršostvu se sejdeme, vždycky se to dělalo nějak, ale teď se domluvíme, že to budeme dělat jinak, tak to v tom ekumenickém prostředí absolutně nejde. Ti lidé k tomu nemají mandát. Čili pokud chci něco měnit a něco posouvat, tak jediné, co mohu, vyvolat diskusi v té druhé denominaci a kdyby oni sami dospěli k názoru, že něco změní, tak to změní a teď ono to v církvi trvá dlouho a možná můj nástupce už z toho potom bude profitovat. Prostě jde to pomaličku, ale nedá se to zlomit. Prostě ti lidé nemají mandát měnit věci. Musíme pracovat s tím, co je.
2: Asi důležité je i nějaké to prostředí, kde se lidé nebojí říct, tady to vidím jinak, tady jsme rozdílní. Jak zdravě možná vytvořit takové prostředí?
3: To je právě ta otázka přátelství. Já jsem si velmi cenil situace. Já dřív, než jsem se dostal do řídícího výboru, tak jsem dlouho pracoval v ekumenické komisi Ekumenické rady církví. Což bylo takové zvláštní společenství lidí. Úkolem té ekumenické komise bylo zkoumat, co dělá Ekumenická rada církví a navrhovat, co by měla dělat jinak a lépe. Ono to moc nešlo, ale bylo to zajímavé, leco jsme tam prodiskutovali. Tu komisi tehdy vedl David Tonzar z husitské církve, husitský biskup, a on měl vazby, přátelské vazby na Kasteleána z zámku Loučeň. Takže my jsme občas měli výjezdní zasedání na zámku Loučeň, kde jsme, teda tam byl takový penzion zámecký, kde jsme byli ubytovaní, neformální setkání. Tam byl čas se projít po parku, mluvili jsme o spoustě věcí mimo naši agendu. A skutečně to budovalo přátelské, blízké vztahy A tomu vlastnímu jednání nad věcmi, které byly naším úkolem, to neskutečně pomáhalo. Či každá takováhle věc, možnost společného života, pomůže. Nakonec proto Pán Ježíš žil s učedníky ve dne v noci, že jo? Byli si blízko. Bez toho to nejde.
2: Co když se pak objeví nějaký konflikt nebo neshoda?
3: Stává se. Není to snadné, protože jsou konflikty, které se dají prodiskutovat a řešit, a jsou konflikty, které se v tom ekumenickém prostředí prodiskutovat a řešit nedají. To jsou třeba osobnostní problémy. V ekumenickém prostředí jako takovém vlastně nejde dělat pastorace. Ta patří do té denominace, do sboru, do toho vlastního domovského prostředí každého. V tom ekumenickém už se takové věci musí trošku přecházet, přehlédnout, vyhýbat se jim, protože to není řešitelné. Já jsem si uvědomoval nevyslovenou věc, ale myslím si, že velmi, velmi živou, že ta ekuména měla strach zvolit do nějaké funkce představitele některých denominací nejmenovaných. Podle mého přesvědčení to vyrůstalo z představ nebo iluzí, které často nebyly reálné, ale tak, jak to u nás u lidí chodí, nosíme si je z minulosti a trvá to dlouho a dlouho, než se změní ty naše představy, jakkoliv realita už je někde úplně jinde. A to bránilo tomu společenství, aby některé denominace byly zastoupeny v těch formálních funkcích. Myslím si, že tohle to chce čas. Čas, že to posune, ale nedá se o tom v tom ekumenickém prostředí vlastně mluvit. To se nedá otevřít, protože tam nejsou argumenty, není možnost, jak to prodiskutovat, to by vyvolalo jenom konflikt. To se možná dá řešit opatrným jednáním s jednotlivými lidmi, takové ty zkoušky posunout tu jejich představu o té, které denominaci, že už tohol je jinak v reálu, že se čas posunul, že se věci změnily. Teď mluvím o denominaci, ale ono to platí i o osobnostech. Ten člověk není takový, jak si myslíš, můžeme čekat, že bude užitečný, že to zvládne. Ale to jsou velmi, velmi citlivé věci a v ekumenickém prostředí je potřeba větší opatrnosti, protože se potkáváme málo, občas jenom, žijeme v těch svých denominacích, takže je to citlivé prostředí. V tomto směru je to citlivé prostředí.
2: A jak pak můžeme vést ten dialog, ten samotný dialog, aby to nebylo jenom nějaká diplomatická zdvořilost, ale skutečné hledání té boží vůle?
3: Protože jsme přátelé, protože jsme si vědomi svých slabostí a těm se i v té diskusi umíme vyhnout, těch problematických bodů, kterým je třeba se vyhýbat, je maličko. To jsou drobnosti. Není problém se jim vyhnout.
2: Ale rádi se k ním vracíme, že?
3: Svádí nás to. A tomu je třeba se bránit. Ale to platí nejenom v ekuméně, to platí i ve sboru. Takové to pošťuchování, které v podstatě vede ke zlému, to je nebezpečná věc.
2: Napadá ti něco, co může evangelikální prostředí, ze kterého oba pocházíme, nabídnout tomu ekumenickému dialogu nebo možná i katolickému prostředí?
3: Řekl bych, že vztah k písmu v tom evangelikálním prostředí, v prostředí zdravého evangelikalismu, teď nemyslím fundamentální evangelikalismus. Ten je naopak velmi zavádějící a rizikový. Ale kde jde o ten zdravý evangelikalismus, který prostě bere Bibli vážně, bere vážně Pána Boha a bere vážně život, hledá soulad tady všech těch věcí a kde to dokáže přenést i do praktického života, tak tam si myslím, že to může být obohacení všem ostatním denominacím. Myslím si ale, že římská církev vlastně těmihle principy žije. A ona je obrovská, takže v některých částech. Nakonec, jak připomíná profesor Vokoun v jedné své nedávné knize, Martin Luther, když přichází se svými reformačními myšlenkami, tak v zásadě říká jenom, připomíná církvi tehdejší, že vedle té scholastické tradice, která tehdy byla dominantní, existuje ještě i tradice mnišská a že ta by vlastně měla platit pro všechny. Tohle to je reformace, že jo? Připomenout něco, co v té církvi tehdy žilo, jenom to bylo zastrčené v koutě. Tedy to nebyly žádné novinky a tak to platí dodnes. ty věci v církvi žijí. Jde jenom o to na ně nezapomínat a brát je vážně.
2: Jak myslíš, že by vypadalo české křesťanství, kdybychom se naučili lépe vést společně?
3: Toto je těžká věc, protože život vlastně to kdyby, historie to kdyby nezná. Těžko říct, jak by to vypadalo. Možná ten náš poklad, to, co můžeme dát druhým, je, že to neumíme dělat ty velké věci. Že děláme věci v malém. A můžeme tím obohacovat ty, kteří dokážou mít mnoha tisícové sbory a dělat obrovské akce a spolupráci na světové úrovni. Já myslím, že nemají dělat všichni všechno. Držme se toho, co umíme. Umíme dělat malé věci, umíme sloužit v malých společenstvích, nakonec ono z těch malých to velké musí vyrůst. Pokud se to dělá opačně, tak to většinou moc nevydrží.
2: Jakou vlastnost by podle tebe měl mít každý vedoucí, který chce sloužit v ekumenickém prostředí?
3: Já si myslím, že to platí pro každé prostředí. Ta ekumena jenom víc zvýrazní, že nejdou dělat věci hned, že je třeba opatrnosti a že opravdu ten vedoucí je jenom služebníkem. Ale to platí všude, i když na tom domácím fóru je to třeba méně vidět. Pokora, velmi důležitá věc, ale pokora nutně vyžaduje sebevědomí. Kdo není sebevědomý, neumí být, nemůže být pokorný. Takže my potřebujeme, a naši otcové na to zapomínali, vedli církev k utápnutosti. My potřebujeme být zdravě sebevědomí, vědět, že jsme Kristovi a že on nám dává hodnotu a že nepotřebujeme se s nikým předhánět a dokazovat si cokoliv. To prostě jsou nepodstatné věci. Pán Bůh nás drží a proto my jdeme, potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme se učit, nevystačíme si s názory a s pocity, to je nestabilní. A navíc tam, kde nemáme znalosti, kde vycházíme jenom ze zkušenosti a z pocitu, tak třeba dokážeme dobře žít v prostředí, které se nemění. Ale jakmile se něco zásadního změní, tak najednou zkušenosti přestanou platit. A pocity, které vyrostly z toho, co bylo, už nás povedou na cestě, protože věci, podmínky, okolnosti budou jiné. Takže my potřebujeme znalosti, které nám umožní promýšlet věci, dotahovat, předpokládat, co můžeme očekávat.
2: Moudřejší člověk se učí z chyb ostatních. Je nějaká chyba, kterou si ty třeba na začátku dělal při spolupráci s lidmi z jiného církevního prostředí, ze kterými bychom se mohli poučit?
3: Moje hlava už je děravá, já už tak těžko vzpomínám, co bylo na začátku. Možná to bývalo, ale to už dávno předtím, než jsem nastoupil do církevní služby, spíš v mládí. Sice jsem měl tu průpravu dvojího zázemí církevního z dětství, ale přeci jenom, zvlášť v takovém tom věku teenagerovském, jsem byl přesvědčen o tom, že ty názory naše jsou ty nejlepší a leckdy jsem se snažil přesvědčovat druhé. Já jsem byl hodně v kontaktu třeba s Bratrskou jednotou baptistů, protože jako naše mládež jsme byli s nimi v kontaktu, že nebo jsem se potkával i s některými jinými denominacemi a tam člověk bojoval za pravdu toho vlastního názoru, než pochopil, že to jsou všechno jenom různé stránky jedné a téže věci a že na těch formálních věcech ale opravdu nezáleží. Na konkrétní věc už takhle si asi nevzpomenu.
2: Na závěr jsem se chtěl zeptat, co bys poradil křesťanskému vedoucímu, který má možná obavu spolupracovat s lidmi z jiné denominace nebo ještě neměl tu zkušenost a vstupuje teď do situace, kdy tu zkušenost bude mít?
3: Začít tam chodit jako normální člen, jako normální návštěvník jejich bohoslužeb. Naučit se přečíst si o nich něco, naučit se, proč dělají to, co dělají, tak, jak to dělají, zapadnout do toho života. Mně v tomto směru obrovsky prospělo, že jsem mnoho let dělal pro Český rozhlas přenosy bohoslužeb. Jako dramaturg, jako režisér. To znamená, já jsem se účastnil bohoslužeb mnoha denominací, dřív, než jsem přišel do Ekumenické rady církví. Naučil jsem se liturgii některých těch, že jo, římskou liturgii znám, husickou liturgii znám. Dovedu si ji zaspívat s těmi lidmi a vím, proč tam říkají to, co říkají. A to hrozně pomůže. A seznámit se s přátelice s konkrétními lidmi.
2: Díky moc, Petře, to je dnes všechno. A tím zakončíme naše povídání o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Díky za to, že jsi tady byl se mnou.
3: Já děkuju.
2: A od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.

Další vydání pořadu 3D Talk zachytíte ve vysílání v premiéře v úterý o 8:30 ráno. Zaměříme se na vedení dětí. A ještě připomeňme, že i tento pořad najdete na vašich oblíbených podcastových místech a také i v archivu na webu Rádia 7.

0: skrýt, pak se s nimi na rozděl.
1: Věřím v Ducha Svatého, vyznávají křesťané ve starocírkevním vyznání víry. O této osobě Boží Trojice bude o 17:30 mluvit Štěpánka Paluchníková v pořadu Základy.

0: jméno. O jedné z osob Boží Trojice bude nyní mluvit pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková.
1: Základy.
2: Dnes se setkáváme nad tématem Duch svatý. V knize Chatrč autor představuje Ducha svatého jako postavu jménem Sarája. Jemnou, éterickou ženu asijského vzhledu. Pro někoho je to obraz krásný a oslovující, pro jiného možná znepokojivý nebo dokonce pohoršující. Duch svatý jako osoba a ještě k tomu žena? Není to příliš odvážné? Možná se autor nechal inspirovat biblickými jazyky. V hebrejštině je totiž Duchu svatému přiřazován ženský rod. To nám může pomoci rozšířit naše vnímání a uvědomit si, že Bůh přesahuje naše lidské kategorie, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo podoby. Každé zobrazení je jen pokusem přiblížit nevyjádřitelné. O Duchu svatém se výslovně dočítáme především na stránkách Nového zákona. Sám Ježíš o něm mluví, představuje ho svým učedníkům a zaslibuje jeho příchod. Duch pak přichází mocným způsobem při letnicích, kdy ho učedníci zakoušejí velmi konkrétně, jako sílu, která proměňuje, dává odvahu a otevírá nové porozumění. Jaká je ale naše vlastní zkušenost s Duchem svatým? Máme s ním osobní zkušenost? Nebo spíše tápeme a nevíme, co si o něm myslet? Někdy může být Duch svatý pro nás nejméně uchopitelnou osobou Trojice. Není tak snadné si ho představit, oslovit ho nebo popsat jeho působení. Přesto ve společném starocírkevním vyznání víry jasně vyznáváme. Věřím v Ducha svatého. Ježíš sám ho nazývá přímluvcem, tím, kterého

0: Tento obraz může být inspirativní, ale není úplný. Duch svatý totiž není jen jakousi silou nebo vánkem, je plnohodnotnou osobou Trojice, stejně jako Otec a Syn. To, jak o Duchu svatém přemýšlíme, jak o něm mluvíme a zda se k němu obracíme v modlitbě, je do značné míry ovlivněno prostředím, ve kterém jsme vyrůstali. V některých církevních tradicích je duch spíše v pozadí, zastíněn důrazem na Krista. Jinde je mu naopak přisuzována velmi výrazná, někdy až dominantní role. Otázka, kým Duch svatý je a jaké místo má v našem životě i v teologii, provází církev od jejich počátku. Už raná církev vedla živé debaty o jeho podstatě a jeho působení. A možná tyto otázky zůstávají otevřené dodnes, protože duch vane kam chce, ale vždy ruku v ruce s Kristem. Tak se nechme duchem vést, proměňovat, překvapovat, aby na nás byl více a více vidět Kristus.
1: Základy. Štěpánka Paluchníková přiblížila osobu Ducha svatého. Příště v premiéře v úterý o 9:30 dopoledne se zaměří na modlitbu.

salvy poslední. Až jednou dojdu tam, kde láska je vším, poznám nepoznané a zavládne mým.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá a mrtvé nikdo nezbírá. V prachu bitev krvavých lidská duše rezaví a v dáli ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít jako ten,

0: vítězy. Až jednou dojdu tam, kde láska je vším, poznám nepoznané a zavládne mír.
1: Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Evangelium podle Jana, 10. kapitola, 14. verš.

Blížíme se k 6. hodině raní. Pro někoho je 6. raní časem probouzení, pro někoho je to čas, kdy už je dávno vzhůru, no a pro někoho, kdo je ještě v limbu, je to čas, který vůbec neřeší, krásně neřeší. Na Rádiu 7 je 6. raní časem střídání za mikrofonem. S přáním, ať je vám s Rádiem 7 v těch ranních hodinách dobře, se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

0: Krásné a klidné ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 6. hodině raní, čtvrtek 6. srpna. Svátek dnes mají oldřišky, tak milé dámy, jestli některá teď posloucháte, tak vám hned na úvod toho ranního vysílání Rádia 7 chci popřát klidné, pokojné dny, prožité v hluboké radosti a vědomí, že je to Bůh, pro kterého jste nade vše drahé. To je přání všem oldřiškám, ale ono vlastně platí pro každého člověka. Bůh má doširoka otevřenou náruč, všichni se mu tam vlezeme. Bůh nemá omezení, Bůh nemá podmínky, ale chce nás celé. A tak dát Bohu svoje srdce je vlastně veliká výzva pro každý den, i pro ten dnešek. Tak ať se nám to daří, ať jsme opravdu celí a celiství pro Boha i pro lidi kolem nás. No a tady už je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás dnes připravili. Opět začneme tichým časem ve čtvrt na sedm. To je taková nepříliš dlouhá chvíle nad Biblí a v modlitbě, ale důležitá chvíle, která nám pomůže správným úhlem pohledu vidět svět, Pána Boha i sami sebe. V pátém díle úvah Saši Štěpánovského, pastora křesťanského společenství v Kutné Hoře, se zase budeme zabývat starozákonním soudcem Gedeonem. A tentokrát už ho zastihneme v závěrečné fázi života. Co dělat, abychom se na stará kolena vyvarovali špatných rozhodnutí, o tom bude řeč ve 6:45. Přidat ruku k dílu a pomoci dětem k lepšímu startu do nového školního roku můžete i vy. Jak na toto uslyšíte v ranním telefonátu v 7:30. Spolu s Jiřím Zdráhalem v relaci Bible Guide pokračujeme ve studiu knihy proroka Ezechiela. Tentokrát se zaměříme na dvě kapitoly o soudu a pýše. Poslouchat můžete po 8. hodině. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze církev. O základní metodě této pokračující mise bude řeč v pořadu Nejen chlebem, který vysíláme od 8:30. Malá šumavská obec s přibližně 100 obyvateli skrývá několik českých nej a dokonce jeden světový unikát. Vypravme se s Pavlem Kólem na Kvildu v rozhlasové pohlednici od 9:30. Když děti vyletí z hnízda, dům náhle utichne. Co s prázdnou náručí? Manželé Hotoví se rozhodli své otevřené srdce a bezpečný domov nabízet dětem, které v životě zatím moc štěstí nepotkali. Pozvání Kateřiny Vávrové přijala maminka Katka Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. O tom, jak náročné, ale zároveň nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu, si budou povídat v repríze pořadu Rozmarína od 10 hodin. Tak tolik dnešní nabídka pořadu ranního vysílání Rádia 7. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
0: Jděte za ním, radí skupina Dor. A tahle písnička také otevírá dnešní hudební nabídku.

Tohle byla skupina Door a následuje skladba Lucy Grimble. V ní bude znít: Jsi Bůh mocných zázraků, Bůh nemožného. Každé ráno se budu modlit, abych věřila ve všech potížích, kterým budu čelit. Pane, pomoz mi vidět, že ty jsi včera, dnes i navěky Bohem, jehož moc se nedá změřit.

0: svatební šat, prosím, přijmi mě zpět klidu svému.
1: Jana Peštová nás dovedla ke 7:15 svou krásnou písní s názvem Karolína. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli. Je tu tichý čas a číst budeme úryvek z Markova evangelia 12. kapitoly od verše 28.

Přistoupil k němu, k Ježíši, jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo zeptat neodvážil.

Tohle je vzácná chvíle, kdy se Ježíš s nějakým zákoníkem opravdu zhodne. Kdy dojde k souladu tvrzení jednoho i druhého. Paradoxně tady chválí ten zákoník Ježíše, Boha, za to, že moudře odpověděl. A Ježíš zase pochválil toho zákoníka, že rozumí, co mu říká. Je hezké, jiná evangelia zaznamenávají tento rozhovor bez úvodu toho, co Ježíš říká. Ježíš začíná s tím slavným vyznáním Šema Izrael. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Tohle vyznání je velmi důležité. To, že Bůh je jediný Pán, to dává to předznamenání, že proto ho máme milovat. Je to jediný Pán. A milovat celistvě. Z celého srdce, duše, mysli i síly. Nic není vyňato z toho milování. Není to pouhý cit a není to pouhá myšlenka nebo rozhodnutí. Opravdu celistvě máme milovat Boha. A s tím je spojené i ono milování bližního. A to je velmi zvláštní. Ježíš spojil něco, co lidé chápali do té doby odděleně. Když milovali Boha, tak jaksi navzdory lidem, to bylo to důležité, milovat Boha. A tak ho prostě milovali, někdy bez ohledu na lidi, a to vlastně působilo další a další potíže. Ježíš to spojuje a dává tomu celistvost. A vlastně to je trošku problém zákoníka, pro který se v závěru těhle dva stejně rozcházejí. Protože zákoník byl schopný intelektuálně přitakat, že Ježíš má pravdu. Ale to nestačí. Pokud nežijeme to, co víme, pokud nepřitakáme také celým životem a nezačneme aplikovat a používat to, co víme a co nám bylo zjeveno, tak jsme pořád na půl cesty. A platí o nás to, co řekl Ježíš tomu zákoníkovi, nejsi daleko od Božího království, ale ještě si nevstoupil. Nebýt daleko je možná největší tragédie našeho života, protože my máme vstoupit. My máme žít to, čemu věříme. My se do toho máme opřít vší silou a všemi možnostmi. Protože jestli něčemu věříme, tak se to musí propsat do všeho, co děláme. Jak přemýšlíme, jak mluvíme, s kým se setkáváme, čemu říkáme ano a čemu říkáme ne. Ne z musu. Ne jako ti zákonníci. Ti měli v té době 613 přikázání z toho 365 zákazů a 248 příkazů, jak jsem se dočetla. A náboženští učenci té doby se často přeli o to, jestli je vůbec možné některé to přikázání z toho vybrat, jestli se dá celý zákon zredukovat na nějaký konkrétní vůdčí princip. A Ježíš to pro ně udělal. Řekl, miluj Boha nejvíc, jak umíš, a miluj bližního svého jako sám sebe. Zahrnul milování sebe, bližních i Boha do jednoho. Musí to být propojené a musí se to propisovat do praktického života. To je víra. To je skutečná víra, ne teologie, ne nauka, ne tradice. Tradice člověka ve výsledku vlastně často svazuje, ale život s Bohem ho osvobozuje a naplňuje radostí. A tak je na nás, abychom se posunuli od teorie do praxe, abychom začali naplňovat to, čemu věříme, praxí. Rituály zkrátka lásku nenahradí. A to je to důležité. Pane Bože, chceme ti poděkovat za to, že nás zveš do praxe. Že nás nenecháváš jenom u toho, abychom si nějak zvykli na to, že vyznáváme dobré věci, ale zveš nás také k tomu, abychom ty věci uváděli do praxe.
A děkujeme za to, že ani v tom nás nenecháváš samotné, že nás učíš, jak prakticky milovat, jak se láska má projevovat, co má přinášet tobě, druhým lidem kolem nás, těm našim bližním i nám samotným. A děkujeme, že s námi máš i v tomhle trpělivost a že jsi nám nezměrnou inspirací v lásce. Amen.

Zas je tu čas, zpíval Jan Knížek. A dovedl nás k 6:30. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 s datem 6. srpna. Od mikrofonu vám hezký a klidný den přeje Kateřina Hodecová.

0: Kde jsi ty, já chci být, znělo v písni skupiny z brněnské církve City House. Teď je to ještě Jan Krištof a skupina Spotlight, ti nás dovedou ke 6:45 a biblickému zamyšlení Saši Štěpánovského.
1: Ježíš je otiskem Boží podstaty.

Gedeon to je zvláštní muž. Člověk, který zažil hodně bohatých zkušeností, také si sáhl na dno možná. Ztratil mnoho jistot, mnoho záloh a přesto poznal Boha jako málo kdo. Páté zamyšlení věnované tomuto muži připravil opět Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře.

Milí přátelé, dnes bych vám rád dopověděl, jak to dopadlo s Gedeonem. To vítězství bylo slavné. V 8. kapitole knize Soudců čteme, že padlých nepřátel bylo 120 tisíc, 15 tisíc jich zbylo, které ještě potom někde rozsekali na jiném místě. Ale vraťme se na začátek té 8. kapitoly knihy Soudců, kde došlo ke konfliktu. Efraimci přišli k Gedeonovi a říkají, hele, jak jsi to s náma jednal, že jsi nás nezavolal, když jsi šel do akce, když jsi šel do té bitvy s Midianci, ty jsi nám dal jako vidět až potom, abychom ty brody obsadili a tak dále. A silně se s ním přeli. Tam vznikl konflikt, tam to hrozilo, že se do sebe možná dají, prostě byli naštvaní ty Efraimci. A mně se to tak líbí, Gedeon jim říká, co jsem teď učinil takového jako vy, což nejsou Efraimovi paběrky lepší než Abiezerovo vinobrání? Do vaší ruky dal Bůh midianská knížata Oréba a Zéba, co se mohl udělat jako vy? Tehdy ochabil jejich hněv proti němu, když promluvil tato slova. To je hezký, vidíte. Místo, aby jim řekl, hlejte, já vám normálně nakupu zadek, vy jste byli zalezlí, když my jsme šli do bitvy, prostě nikdo z vás nešel, pak až jste, když už to bylo jasný, tak jste poslechli, připojili jste se. Ale kde on s takovou pokorou říká, a jako co jsem já proti vám, teď vy jste měli mnohem větší, jste chytli ty největší ryby. Moje skutky jsou mrňavý proti těm vašim. A s takovou pokorou vlastně uhasí ten konflikt. Se fakt líbí to jeho srdce, tady na tomto místě. A to bychom našli určitě na mnoha místech i v Nové smlouvě, kde nás Boží slovo vyzývá, abychom byli pokorní, abychom byli k sobě milosrdní, laskaví, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám, nebo nám, píše apoštol Pavel. A tady Gedeon jedná s takovou zvláštní pokorou a je po konfliktu. To je dobrý, víte. A teď dál pokračuje ta akce. Pronásledují ještě ty, kteří přežili z těch Midiánců a Amalekovců a přišli do Sukotu, k městě Sukot. Tam prosí Gedeon o chleba a oni říkali, hele, ještě v tvých rukou nejsou ta midiánská knížata Zebach a Salmuna a my tvý armádě máme dávat jídlo. A Gedeon, a tady mě to zaráží. On říká, to je 7. verš 8. kapitoly, za tohle vás zmlátím. Vaše tělo stepním trním a bodláky, až mi Bůh Zebacha a Salmunu dá do mé ruky a tak dále. A pak šli do Penuelu a tam podobně žádal o jídlu a ty muži říkali úplně stejně. Odmítli a Gedeon jim říká, já až se vrátím v pokoji, tak strhnu tuhle věž. A opravdu dostihl ta midiánská knížata, popravil je, rozsekal zbytek jeho armády, bylo to velké vítězství a to jsem vám říkal, že byli v obrovské přesile nepřátelé 501. A bylo to velké vítězství a Gedeon jde jako vítěz a vykonává pomstu nad těmi, kdo mu odmítli dát to jídlo v Sukotu v Penuelu. Hlejte, já nevím, možná se mýlím, ale mě je to trošku tak jako divně. Možná jsem příliš útlocitný a špatně chápu ten příběh a měl to takhle udělat. On jde a prostě není tam žádná velkorysost a mstí se nad těmi, kteří mu odmítli vydat to jídlo a nechá tam seřezat 77 mužů starších ze Sukotu. Nechá jim napráskat stepním trním a bodláky a strhne věž v Penuelu a zabije muže toho města. Přijde mi to takový podivný a přijde mi, že to úplně nebylo v pořádku. Izraelci potom od té doby nějaký čas žili v míru. Měli klid od Midiánců, měli klid od těch synů východu a Amalekovců a Izraelci Gedeonovi říkali, vládni nám, vládni nad námi ty i tvůj syn a také tvůj vnuk, protože ty jsi nás zachránil z ruky Midiánců. A Gedeon, a to se mi moc líbí, říká, nebudu nad vámi vládnout, ani já, ani můj syn. Nad vámi bude vládnout, hádejte kdo, nad vámi bude vládnout Hospodin. Gedeon ví, kdo dal to vítězství. On ví, čí je to zásluha, že přišlo vysvobození. On zná to svoje ustrašené srdce, nejistý, zamindrákovaný a vidí, jo, to byl boží boj, to bylo boží vítězství. A Bůh bude nad vámi vládnout, ne já.
A přitom má pak dal takovou divnou prosbu. Dejte mi každý kroužek ze své kořisti. Tak mu dali ty zlatý kroužky, tak jak to Izmaelité nosili, rozprostřeli pláš a tam mu to dali, bylo to 1700 šekelů zlata, mimo ty půlměsíčky, náušnice, roucha z purpuru, který měli na sobě midánští králové náhrdelníky, a Gedeon z toho udělal éfod. To je zvláštní, nějaký pohanský předmět spojený s modlami. Tady možná měna součást kněžského roucha, nicméně je jasné, že Gedeon to někde vystavil nebo postavil ve svém městě v Ofře a všichni Izraelci tam chodili smilnit, to znamená duchovně smilnit, takže se stal Gedeonovi a jeho domu léčkou, ten éfod. To je divný, vidíte. On řekne, bude Bůh nad váma vládnout a pak prostě udělá modlu, která je kamenem úrazu i ostatním lidem v Izraeli. No, nicméně, Midianci před syny Izraele byli pokořeni a nepozdvihli hlavu. Země měla v Gedeonových dnech 40 let klidu, 40 let míru. To je úžasný, vidíte. No ale pak je tam vlastně takový dovětek, závěr té 8. kapitoly a závěr života Jerubále, syna Joášova neboli Gedeona. Představte si, on měl 70 synů, protože měl mnoho žen, to je nebezpečný, mnoho žen, to tak neměl mít vůdce. Nakonec Gedeon, syn Joášův, zemřel v utěšených šedinách a byl pohřben do hrobu svého otce Joáše v Abiezerské Ofře. Dobrý, konec dobrý, všechno dobré. Ale ne tak docela. Z konkubíny se narodil Gedeonovi syn Abimelek. A to jméno v překladu znamená můj otec je král. Takhle pomenoval svého levobočka. Můj otec je král. Před lety říká Izraelcům jasně ne. Já nebudu vaším králem, vám bude vládnout Bůh. Pak nějak udělá nějaký ten divný éfod a na starý kolena svému synovi, i když levobočkovi, dá jméno můj otec je král. Mně tam z toho připadá, jako kdyby ten Gedeon na starý kolena trošku zblbnul. Jak kdyby zapomenul na to, jaký je Bůh, jak ho povolal, jak si takovýhleho nejistýho člověka vyvolil, aby skrze něj udělal velký vítězství, kolik zakusil Gedeon boží milosti, boží moci, boží trpělivosti, jak mu Bůh ukazoval krok za krokem cestu a dovedl ho k vítězství. A na starý kolena Gedeon pojmenuje jednoho chlapce můj otec je král. A tak je to pro mě velké memento. A přál bych si, abychom nezapomínali to, co Bůh udělal v našich životech. Abychom si připomínali to, co s námi udělal, kde jsme zažili jeho milost, a abychom s prominutím na stará kolena nezblbli a nezapomněli na to, jaký je Bůh a čí je to zásluha, pokud se máme dobře, pokud zakoušíme boží milost, boží pokoj, boží požehnání, že to není z nás nebo naše zásluha, ale abychom byli Pánu Bohu vděční do konce našich dnů, abychom jemu vzdávali chválu, abychom na něho spoléhali a jemu důvěřovali až do konce. A já vám připomínám znovu to, co Pavel píše o křesťanech ve Filipis. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede až do dne Ježíše Krista. Staří Bůh.

Zamyšlení kutnohorského pastora křesťanského společenství Saše Štěpánovského vám dnes nabídneme ještě 15 minut po 15. odpolední. A zítra dostane slovo Jaroslav Voda, už zemřelý evangelický farář. Ten pro nás, pro Rádio 7, kdysi natočil sérii s názvem Poslechnu a její první část o božím oslovení vám nabídneme zítra v 6:45.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

Znělka ohlašuje 7 hodinu ranní. Je čtvrtek 6. srpna. Pokud se už chystáte do nového dne, jdete do práce za povinnostmi, přejeme vám, aby ten dnešní den pro vás byl novou příležitostí poznávat Boží lásku ze všech možných stran a úhlů. Ať se vám dnes daří.

Je 6. srpna, svátek má Oldřiška a toto jméno může mít i cizojazyčně znějící variantu Ulrika. Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich, jehož základem je staroněmecké jméno Uodalrých, což doslova znamená dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk. Za zmínku také stojí, že některé církve dnes připomínají svátek Proměnění Páně. Tato událost se týká života Ježíše Krista. Lidé, kteří ho následovali, chtěli vědět, kdo vlastně je. Jedni tvrdili, že je Jan Křtitel, jiní říkali, že znovu přišel prorok Eliáš nebo některý jiný starozákonní boží muž. Proto Ježíš odvedl své apoštoly Petra, Jakuba a jeho bratra Jana na vysokou horu a zde jim zjevil velké tajemství. Ukázal svoji slávu. Celá jeho postava byla náhle prozářena jasným světlem. Vedle něho se zjevili Mojžíš a Eliáš. Po chvíli promluvil z nebe Bůh a označil Ježíše za svého syna. Když toto zjevení pominulo, požádal Kristus své učedníky, aby o tom jeho proměnění nikomu nevykládali a vyčkali na příhodný čas. Celá událost je popsána v Lukášově evangeliu 9. kapitole. No a dnes je také Světový den boje za zákaz jaderných zbraní.

0: Kalendárium.
1: V roce 1806 abdikuje císař František II., poslední hlava svaté říše římské, která tak fakticky zaniká. V roce 1926 Gertrude Ederleová jako první žena přeplavala průliv La Manche, je to rovných 100 let. A v roce 1945, právě ve výročí dnešního dne v 8 hodin a 16 minut, byla svržena atomová bomba Little Boy na japonské město Hirošima. Stalo se cílem ze strategických důvodů, jednalo se o městskou průmyslovou oblast a nacházelo se ve vhodné lokalitě. Podle rozvědky se navíc na území Hirošimy a v jejím okolí nenacházel žádný americký válečný zajatec. Svržení bomby tedy nemělo přinést žádné ztráty na amerických životech. Při výbuchu atomové bomby Little Boy bylo okamžitě zabito 70 tisíc obyvatel města. Z celkového počtu 90 tisíc budov bylo zničeno 62 tisíc. Jako tiché memento ničivých účinků atomové bomby stojí dodnes v centru města památník míru, torzo budovy, kterou navrhnul český architekt Jan Leclel. A ještě připomeňme rok 1991. Tehdy Tim Berners-Lee zveřejňuje myšlenku World Wide Webu. WWW se poprvé objevuje jako veřejně dostupná služba na internetu. Prakticky to znamená, že vznikla první webová stránka. Dnes je to 35 let. V roce 1881 se narodil skotský lékař, objevitel penicilinu Alexander Fleming. S jistou nadsázkou by bylo možné říct, že Flemingův život byla jedna velká náhoda. Ke studiím na univerzitě nastoupil proto, že se mu líbilo tamní plavecké mužstvo. Původně měl studovat chirurgii a plíseň, jejíž objev vedl k objevení penicilinu, se do jeho Petriho misky dostala oknem laboratoře. V roce 1928 se narodil americký malíř slovenského původu, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu Andy Warhol. Rok 1221 připomíná úmrtí Dominika, zakladatele řádu bratří kazatelů, kteří později přijali jméno Dominikáni. Asi ve 14 letech nastoupil Dominik studium v Palencii, kde se během následujících 10 let věnoval svobodným uměním a teologii. Už v této době projevoval podle soudobých pramenů zvláštní nadání i soucit. Během hladomoru v roce 1191 neváhal prodat všechen svůj majetek, aby nasytil hladové. V roce 1215 založil řád bratří kazatelů, ve kterém kladl důraz na dobré teologické vzdělání svých druhů a neváhal je posílat na nejprestižnější univerzity své doby. Celoživotní studium se mělo stát pro budoucí kazatele formou askeze. Není náhodou, že nejvýznamnější vrcholně scholastičtí filozofové Albert Veliký a Tomáš Akvinský byli právě dominikáni. A rok 1682 připomíná úmrtí evangelického kněze a spisovatele Jána syna Pia Hořčičky. Tak tolik kalendáře Kalendárium Rádia 7 s datem 6. srpna. Připravila je Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Probuď moji duši, Bože, ať ti zpívá chválu. To znělo v písni Hillsong Worship a skladbě, za kterou stojí Brooke Littlewood. Teď je tu Jana Peštová a Petr Maček a jejich projekt Tehillim, tedy zhudebněné žalmy, teď konkrétně ten 20.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Do školních lavic se sice děti vrátí až za necelý měsíc, už teď ale můžeme myslet na rodiny, pro které může být začátek školního roku finančně náročný. Jak na to? I o tom bude dnešní rozhovor s Magdou Frišovou z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Magdo, vítejte ve vysílání Rádia 7. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Kde se zrodil nápad uspořádat sbírku Školákům od srdce? A co bylo tedy impulzem k jejímu vzniku?
3: Sbírku Školákům od srdce vlastně jsme založili společně s televizí Novou před 5 lety, kdy ten nápad vznikl v hlavě naší náměstkyně Zdenky Marešové, která vlastně vnímala tu potřebu, že tady taková sbírka není. A společně s televizí Novou se do toho pustili a vlastně už je to 5. ročník a čím dál víc se to rozšiřuje, takže je opravdu znát, že ta sbírka byla potřeba.
2: Pojďme představit samotný projekt. Jak funguje a komu konkrétně pomáhá?
3: Sbírka funguje, je to vlastně na principu podobně, jako je třeba potravinová sbírka, kde máme hlavní sbírkový víkend a poslední roky jsme to ještě rozšířili na týden po, kdy lidé mohou ještě nakupovat v jiných řetězcích, k tomu se dostanu a samozřejmě součástí toho je i ta finanční sbírka, takže dohromady sbíráme tak nějak 3 týdny a těch možností, jak se zapojit, je několik, po celou dobu tím finančním darem, potom na konci srpna tím sbírkovým víkendem, kdy po celé České republice mohou lidé nakoupit školní pomůcky v řetězcích Tesco, kdy dojdou na prodejnu a vyberou prostě, co chtějí školákům nebo dětem v nouzi pořídit. A potom právě jsou i ty možnosti zapojení, kdy máme přidaná papírnictví MacPen, což jsou po celé České republice papírnictví a ta sbírka probíhá ještě ten týden potom, takže v nějakých 8 dní a zase lidé mohou dojít nakoupit pomůcky, nechat je tam v boxech a my je potom připravujeme potřebu.
2: To je právě to, na co se chci teď ptát. Jak to vlastně celé funguje? Vy jste říkala zanechávat ty věci v nějakých boxech. Jak vlastně ten řetězec, kudy

0: vlastně už je to zprostředkovaný skrz ten obchod, kdy to hodně řídí paní prodavačky, že zákazník dojde, nakoupí a organizace si potom ty pomůcky vyzvedne a tam, kde ta organizace není, protože těch McPinů je opravdu hodně, tak máme od loňského roku spolupráci s potravinovými bankami, za což jsme moc rádi a vlastně zbytek těch pomůcek poputuje do potravinových bank, kde už člověk si prostě, nebo kdy ty potravinové banky už to přeposílají tam, kde je potřeba, oni zase mají na sebe navázané další organizace, další rodiny v nouzi a tak díky nim ta distribuce může fungovat ještě o trochu líp.
1: Vy jste tady zmiňovala ty školní pomůcky, taky finanční sbírku. Mohou lidé přispět ještě nějakým jiným způsobem? Nebo je něco letos zvlášť potřeba?
0: No, my těch forem máme hodně, protože, jak už jsem zmiňovala, tak spolupracujeme teda s Teskem i McPenem. Na McPenu je vlastně možný nakoupit školní pomůcky ještě na e-shopu, protože kdyby se někomu nechtělo do kamenných obchodů nebo to nestíhal, tak je možný zakoupit různý balíčky právě na jejich e-shopu. A nebo ještě máme krásný dvě sběrné místa na T-Mobilech, na Magendě, jak v Brně, tak v Praze, kde zase lidé mohou donést ty pomůcky, když třeba někde nakoupí jinde a nejsou přímo v tom řetězci, takže i to je varianta. A pak samozřejmě ta finanční sbírka, která je úplně stejně důležitá jako ta fyzická, kdy lidé darují pomůcky, tak to zapojení do té finanční sbírky bude probíhat na našich webových stránkách pod kampaňovou stránkou Naplňte prázdné aktovky, k tomu se možná ještě dostaneme, proč se to jmenuje takhle. A tam vlastně lidé budou moct taky plnit tu aktovku pomocí toho finančního daru a ty finanční dary jdou vlastně do středisek diakonií, kde děti v nouzi, kde jsou zase na školní pomůcky a je to i důležité z toho pohledu, že to nejsou jenom školní pomůcky, ale vlastně z toho se financují právě projekty pro děti v nouzi po celý rok, jako jsou třeba doučování nebo kroužky nebo cokoliv, co vlastně pomáhá k rozvoji toho vzdělávání a co si rodiny v nouzi nemohou dovolit.
1: Takže peníze ani nic jiného se nestratí, bude to zužitkováno směrem k dětem.
0: Ano, ano, určitě ano, vlastně letošní sbírka má poměrně vysoký cíl, potřebujeme vybrat 120 tisíc kusů pomůcek a 1,5 milionu, abychom dokázali pokrýt ty náklady, které potřebujeme a všechny doučování a kroužky a další vzdělávací projekty, tak uvidíme, jak se nám bude dařit.
1: Ještě jste zmínila nějakou sbírku aktovek, je to tak?
0: No, ona to není úplně sbírka aktovek, ale vlastně ta sbírka Školákům od srdce, my tu kampaň vlastně k té sbírce pojímáme pod názvem Naplňte prázdné aktovky a je to právě výzva pro veřejnost, aby dobře rozuměli tomu, co mají dělat, tak máme tu metaforu prázdné aktovky, protože opravdu některé ty děti, ono pro nás je to možná nepředstavitelné, ale pro spoustu dětí je to fakt realita, že jdou do toho prvního školního dne třeba se starýma propiskama nebo igelitkou, sedním sešitem a ty školní pomůcky jako opravdu nemají. Takže jsme vymysleli tu výzvu na tento prázdné aktovky, aby všem bylo jasné, co vlastně jakoby se má tou sbírkou stát. A tam můžou ty aktovky plnit, ať už teda těmi fyzickými produkty během těch sbírkových dní, anebo právě na tom webu, kdy metaforicky do virtuální aktovky mohou přihazovat to doučování nebo taky nějaký školní pomůcky a je to vlastně formou toho finančního daru.
1: Je smyslem sbírky předat dětem potřebné věci, nebo zatím pro vás je i nějaký přesah?
0: Určitě je jako smyslem předat ty školní pomůcky, abychom vybavili ty školáky, ale zároveň ten přesah je pro nás celkem jasný, protože my vlastně říkáme, že klíčem ke snížení chudoby dlouhodobě je vzdělávání. Takže ta sbírka má být podporou a jako nabídnutím možností toho vzdělávání, ať už jsou to právě různé

0: na kroužky nebo třeba doučování pro děti, které si to nemohou dovolit a věříme, že ta podpora potom snižuje třeba tu dědičnou chudbu, kterou mají v rodinách a tím vlastně si trochu řeší ten společenský problém.
1: Tak kdy letošní ročník sbírky nebo podpory odstartuje? Školákům od srdce se to jmenuje celá sbírka. Kdy to odstartuje a jak se mohou zapojit posluchači, kteří by třeba chtěli pomoct?
0: Děkuji za otázku. My budeme startovat tu kampaň Naplňte prázdné aktovky už 17. srpna, takže vlastně první 14 dní mohou lidé přijít na web www.školakumocrce.cz nebo na lomeno Naplňte prázdné aktovky, kde teda na webu najdou všechny informace a nebo potom na té kampaňové stránce tam už můžou plnit virtuální aktovku a koukat, jak vlastně nám přihazují, jak se jakoby načítají pomůcky, které potřebujeme vybrat. A potom ten hlavní sbírkový víkend je od 29. do 30. srpna, to je na prodejnách Tesco. A celá ta sbírka bude končit až do 6. září, kdy teda ještě ten týden potom mohou donést buď pomůcky na T-Mobile, na ty dvě zmiňovaná sběrná místa, anebo nakoupit ve všech McDonaldech po celé České republice.
1: To jsou informace, které nám dnes ráno ve vysílání Rádia 7 předala Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Magdo, velice vám děkuji. Přeji, ať se i ta letošní sbírka a podpora malých školáků podaří a díky vám za to, že to děláte.
0: Děkujeme moc a budeme se na všechny moc těšit. Děkuji za rozhovor.
2: Posloucháte Rádio 7.

0: Smutek se v tanec změní, zpívala skupina SP a je to jedno z velkých biblických zaslíbení. Ptáte se, proč takové zaslíbení? No protože Bůh tak miloval svět. Jan Knížek.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

0: kdo v něho věří. Nezahynul, ale měl život věčný.
1: Je s vámi Rádio 7.

0: Je to 8. hodina, čtvrtek 6. srpna roku 2026. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a pěkný a klidný den vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová. 8. hodina je každý pracovní den v programu Rádia 7 časem relace Bible Guide. Pokud chcete vědět, o čem všem je Bible, co se v ní píše, ale také možná, co se v ní nepíše a co už jsou jenom naše představy, to můžete zjistit u poslechu tohoto cyklu, pod kterým je podepsaný pastor církve ICF v Brně Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 30. a 31. kapitola. Ve 30. kapitole pokračuje předpověď o zničení Egypta Nabukadnezarem. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovi paže budou svěšeny. Tak poznají, že já jsem Hospodin, až vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. Až rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích, poznají, že já jsem Hospodin. Ve 31. kapitole je pak předpověď rozsudku nad egyptským faraonem. Jeho pád je zde přirovnáván k pádu velkého cedru. Jeho popis ale přesahuje starověké reálie. Najdeme zde totiž zmínky o stromech v boží zahradě Eden. Čteme. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc. Jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně. Pod jeho větvemi rodila všechna zvěř. V jeho stínu žili všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny až k vodám vydatným. Ani cedry v boží zahradě nebyly jemu naroveň. Jeho větvím se nevyrovnali ani cypřiše, platany nepředčily jeho haluze. Žádný strom v boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve, celý Eden mu mohl závidět. Nuže, tak praví panovník Hospodin. Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal až k oblakům, takže jeho srdce tou výškou spichlo. Vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Všechny národy země opustili jeho stín a nechali ho být. Tato slova mohou ukazovat na to, že předpověď se netýká jen starověkého vládce Egypta, ale také duchovního vládce světa. Ezechiel o něm ve 28. kapitole píše, že byl v Edenu, boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben. Apoštol Pavel ho popisuje jako boha lidského světa. Nevěřícím zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia. A v listu Efeským o něm Pavel píše jako o vládci, který lidem vládne pomocí hříchu. Tyto hříchy, které zaslepují lidské vědomí, pak člověka vedou ke smrti. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jim jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Když byl ďábel sražen z nebe, tak nedopadl až na zem. Lidský svět ovládá z nadzemské sféry. Odtud ovlivňuje celé národy. O tom opět píše apoštol Pavel v listu Efeským. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Ďáblův pád na zem nám pak popisuje kniha Izajáš. Jak jen si to spadl z nebe, ty zářný, synu jitřenky. Poražen si byl až na zem, ty jenž si srážel národy. Tady čteme, že na zem ďábel padne až potom, co svými úklady ovlivňoval lidstvo, srážel národy. Tento pád na zem je součástí událostí spojených s druhým příchodem Krista a je popsán ve 12. kapitole knihy Zjevení. Tam čteme. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. Ďábel zabil spravedlivého Krista a za toho stihne trest. Ďábel si myslel, že smrtí Krista definitivně ovládne lidský svět. Neznal ale Boží plán, jehož součástí byla právě smrt. O tom čteme. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky, tedy před stvořením, předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vládců současného světa nepoznal. Kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ještě dřív, než vznikl svět, měl Bůh plán, jak splodí své vlastní děti, které budou stejně svobodné, dobré a mocné jako on sám. Stane se to smrtí Boha, která přinese božský život těm, kteří po něm touží. Čteme. Nebyli jste vykoupeni pomývými věcmi, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa.

Poznávat Bibli skrze pořad Bible Guide můžete každý pracovní den v 8 a 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, a k předchozím dílům se můžete vrátit buď na webu Rádia 7, anebo na stejnojmenném podcastu Bible Guide.

toľko rán, no svoju tvár si zachovala.

Tohle byla skupina Ovce a jí zhudebněný 46. žalm. Pomalinko se blížíme k 8:30, to je čas relace Nejen chlebem a v ní bude tentokrát Jaroslav Pokorný, kazatel Církve bratrské, mluvit o velkém poslání získávat učedníky.

Chci jen být s tebou, být tam, kde jsi ty, znělo v téhle písni. No a s tou další přichází americká kapela Citizens When We Pray.

Včerejšek je mrtvý, je nový den. Díky Ježíši jsem nový člověk, můj dluh je splacen. To bude znít v následující písničce Šáje Kvína a to je taky písnička, která nás uvede k pořadu Nejen chlebem.

Milí posluchači, jsem Jaroslav Pokorný, pracuji jako kazatel sboru Církve bratrské v Opavě. Tento rok mám výsadu sdílet s vámi své úvahy nad Biblií, o které my křesťané věříme, že je více než lidským dílem a výtvorem. Dělám to s nadějí, že to může z Boží milosti přinést nějakou inspiraci, podnět, novou myšlenku či rozhodnutí a možná i dotyk živého Boha do vašich životů. To bych si přál a za to se modlím. Když někdo založí nějakou organizaci, spolek, hnutí nebo i firmu či speciální školu, asi skoro vždy určuje této jím zakládané instituci její poslání. Tedy to, k čemu by měla být, proč vlastně má existovat. Je to přirozené, protože onen zakladatel má motiv, důvod, proč něco zakládá, a chce, aby ona instituce tento motiv a důvod své existence zachovala, držela jej, nesla ho dál. Podobně Ježíš, který založil zpočátku velmi neformální společenství svých učedníků, ze kterého se brzy vyvinulo to, co nazýváme církví, měl s tímto společenstvím svůj záměr. Chtěl, aby naplnilo určité poslání. Co bylo a je tímto posláním církve? Jednu z důležitých odpovědí na tuto otázku nacházíme v Bibli, v samotném závěru Matoušova evangelia, když se vzkříšený Ježíš setkává se svými nejbližšími učedníky a předává jim svůj odkaz. Přečteme si to ve 28. kapitole Matouše ve verších 16 až 20. 11 učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Vidíme v těchto verších, že Ježíš definoval poslání církve jako získávání učedníků Ježíše Krista. O tomto textu se zpravidla mluví jako o velkém poslání. Ježíš tady vlastně přikazuje svým učedníkům, aby dělali to, co během své veřejné služby dělal on. Proč to vlastně Ježíš činil? Dobře to vystihuje apoštol Pavel, který ve svém prvním listu

banky. A to tím způsobem, že vybral několik lidí, jimž se osobně věnoval a vkládal do nich něco ze sebe. Tato jeho metoda měla dvě velké výhody. Tou první bylo, že soustředěním se na několik lidí je mohl Ježíš zasáhnout do hloubky. Učedníky nelze vyrábět ve velkém, jsou vždy výsledkem důvěrného a osobního nasazení. Právě tito vybraní lidé se stali základní strukturou jeho budoucího království a pomohli zajistit jeho trvalou povahu. Druhou výhodou byla skutečnost, že právě tato metoda, pokud se dále používala, se stala prostředkem úžasného šíření nového hnutí. Krásně to vyjádřili dva významní křesťanští autoři 20. století. Robert Coleman napsal: Ježíš se nestaral o programy, které by mohly zasáhnout zástupy, staral se o lidi, které by mohly zástupy následovat. Eugene Peterson to vyjádřil takto: Nezapomínejte, že Ježíš omezil 9/10 své služby na 12 židů, protože to byl jediný způsob, jak zasáhnout všechny Američany. A můžeme nepochybně dodat i všechny ostatní národy. Vraťme se nyní k biblickému textu velkého poslání ze závěru Matoušova evangelia. Ježíš přikazuje svým nejbližším následovníkům, aby získávali učedníky. Nemají tedy získávat lidi do nějaké organizace nebo je vést k přijetí nějakého systému myšlenkového, morálního či rituálního, ani jen k tomu, aby v něco, případně v někoho uvěřili. Jde o něco jiného. Mají povzbudit, inspirovat, natchnout lidi k tomu, aby se stali Ježíšovými učedníky, tedy aby byli s Ježíšem ve vztahu, trávili s ním čas, poznávali jej, milovali, důvěřovali, poddávali se mu jako svrchované autoritě, přebírali jeho životní styl a připodobňovali se mu. A přitom říká Ježíš něco obrovského, že se to má dít ve všech národech. Veliký úkol a zároveň úžasné zaslíbení, že totiž lidé z každého národa, bez ohledu na mentalitu, kulturu a historii, se mohou stát učedníky Ježíše Krista. Úkol je to veliký. A tak je i veliká otázka, jak to zvládnout. Tři indicie nám přináší samotný text velkého poslání. Apoštolové mají získávat učedníky, když jdou, když putují. Tedy i oni sami musí být na cestě učednictví Ježíše Krista tak, jak jsme o tom mluvili v našich zamyšleních minulý měsíc. A pak říká Ježíš, že mají učedníky činit, tak to překládá český studijní překlad, tím, že křtí ve jméno trojediného Boha. Věřím, že se tím nemyslí jen jednorázový obřad křtu, ale že mají nové učedníky ponořit, to je doslovný význam řeckého slova křtít, do tajemství živého Boha. Jinými slovy, učedníky Ježíše činí především Bůh sám. Je to jeho dílo, kterému se mají lidé otevírat a k tomu máme učedníky povzbuzovat. Zároveň však mají apoštolové nové učedníky učit zachovávat Ježíšovy příkazy. To odráží druhý rozměr Božího působení v životech učedníků. Bůh pracuje v lidech přímo, ale velmi často také skrze křesťany, skrze svou církev. Máme učedníky vyučovat Božímu slovu a v širším smyslu sdílet svou víru. Apoštol Pavel se řídil Ježíšovou metodou i jeho příkazem a proto se věnoval jednotlivcům, z nichž tvořil učedníky. Svému blízkému učedníkovi a duchovnímu synovi Timoteovi napsal ve svém druhém listu 2. kapitole, 2. verši. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Tento verš vlastně zmiňuje 4 generace učednické sítě. Pavel, Timoteus, věrní lidé a potom další, kteří budou vyučováni. O kolik rychleji by naše církve rostly a jak mnohem silnější a šťastnější by členové byli, kdyby každý vedl k

prostřednictví jiného věřícího. Milí Kristovi učedníci, máme na to? Naštěstí, či spíše Bohu díky, text velkého poslání zahrnuje nejen vlastní Ježíšův příkaz, ale i něco, co stojí těsně před ním i za ním. Co to je? Úvodem k velkému poslání je Ježíšovo vyhlášení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Mluví se zde o autoritě toho, který apoštoly do světa posílá. A jeho autorita je absolutní. Jako Ježíšovi učedníci jsme posláni tím, který má veškerou moc. Navíc celé velké poslání vrcholí Ježíšovým zaslíbením. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ten, který má absolutní autoritu, nepozoruje odkud si z dálky své vyslance, ale on je a jde s námi. Potvrzuje autoritu těch, které posílá, dává nám podíl na své autoritě. A to platí pro každý den našeho života, pro každý den tohoto světa, dokud se nenaplní čas pro Pánův slavný druhý příchod. Teď trochu shrňme to, o čem dnes byla řeč. Mise Boží lásky k záchraně lidí neskončila Ježíšovým návratem k nebeskému Otci, ale pokračuje dál skrze věřící křesťany, skrze církev. Základní metodou této pokračující mise je získávání a činění Ježíšových učedníků. Co z toho vyplývá pro tebe, posluchači tohoto slova? Pokud jsi křesťanem, můžeš si položit otázku, proč jsem v církvi? Aby ti nebylo smutno? Aby byly naplněny tvé duchovní či kulturní potřeby? Či protože jsi tam vyrostl a patří tam tvá rodina? Nebo chceš být součástí mise Boží lásky? Máš někoho, komu pomáháš růst jako Ježíšovu učedníkovi? Máš na mysli někoho, kdo ještě Ježíšovým učedníkem není a modlíš se, aby byl a chceš mu v tom nějak pomoci? A pokud nejsi věřící, můžeš přemýšlet nad tím, jestli by ti takové poslání církve dávalo smysl. Milí přátelé, můžeme být součástí něčeho velikého, dobrého, co má věčný dosah. Pojďme do toho.

Uzavírá se relace Nejen chlebem, ve které Jaroslav Pokorný, kazatel církve bratrské, mluvil o velkém poslání získávat učedníky. Pořad reprízujeme zítra v 19.45 a za týden Jaroslav Pokorný připravil téma Život v hojnosti, poselství odpuštění hřích.

Terezie Štěrc a její skladba Hlubiny. Pomalinku se blížíme k 9. hodině dopolední. To je v programu Rádia 7 vždy čas pro nejrůznější pozvánky na zajímavé akce. Chcete-li, využijte toho a pište na pozvánky@radio7.cz.

0: rád, že na to myslet už nemusím.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Je to 9. dopolední čtvrtek 6. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vám hezký a klidný den přeje Kateřina Hodecová. Ať se vám dnes daří, ať jste moudří, ať máte nadhled, ať u vás vždy laskavost vítězí nad nějakou prchlivostí. K tomu všemu vám tu budeme dnes hodně hrát a také povídat. Před námi se teď otevírá půlhodinka pozvánek na různé zajímavé akce a o 9:30 nabídnu další z rozhlasových pohlednic, které vám posíláme pravidelně celé léto. Pod tou dnešní je podepsaný Pavel Kol a už teď prozradím, že přichází z Kvildy.

S první pozvánkou této půlhodinky míříme na Vysočinu. Tam se v křesťanském centru Immanuel v Dlouhém Slavíkově koná Christfest Family. Jeho organizátoři píší, že, a už listuji, Christfest Family je mezidenominační festival, který má za cíl oslovit, motivovat a propojovat generaci manželských párů a rodin. Vytváříme místo, kde páry a rodiny načerpají síly fyzické i duchovní, mají společné zážitky a relaxují spolu. Děti mají bohatý program a je zajištěno hlídání v průběhu hlavních programů. Cílem Christfest Family je vytvořit prostor pro budování manželských párů a rodin s dětmi. Tahle akce se koná na Vysočině, jak jsem říkala, v termínu 12. až 16. srpna. A tak pokud ještě nemáte pevné plány, tak můžete zkusit online registraci na adrese christfest@family.cz. Festival je realizován za podpory Apoštolské církve a Ministerstva kultury. Ten letošní ročník má podtitul Jsem jeho. A jako řečníci se představí Miro a Marta Tótovi ze Slovenska, Marek a Radka Bužgovi, Ida Pencová a další. A hrát vám budou kapely Adonai, Heart of Worship a Element Worship. Tak to je pozvánka na festival Christfest Family, kde můžete načerpat a taky si odpočinout. 12. až 16. srpna tohoto roku v křesťanském centru Immanuel na Vysočině Slavíkov Dlouhý.

13. až 16. srpna tohoto roku se v evangelickém kostele v Orlové koná 27. ročník setkání s podzkratkou SAM. A letos má podtitul Samoděj. Organizátoři píší, pro nadcházející ročník SAMu jsme vybrali téma samoděj. Divné slovo, že? Samoděj je staročeský výraz pro člověka, který jedná sám za sebe, který mění svět vlastní silou. Něco jako zaklínač, který jde světem sám a jedná na vlastní pěst. Takový člověk nás může děsit, ale z literatury víme, že ne všichni samodějové stojí na straně zla. Mnozí uznávají nad sebou vyšší autoritu a bojují za dobro. Samoděj je v každém z nás. Často musíme udělat něco velkého, na co nestačíme. Často jsme na všechno sami a často proti všem. Často toužíme po zázraku. Sami zápasíme, hledáme sílu, často prohráváme. A to vše nás posiluje a buduje pro budoucnost. Poznáváte se? Na SAMu 2026 budeme mluvit o samodějích kolem nás i v nás. Budeme mluvit o Bohu, který nás nenechává jednat samostatně a přesto On, který nás nechává jednat samostatně a přesto On sám je všechno ve všem. A budeme mluvit také o vás. A pokud ve vás toto téma rozeznívá fantazii strunu, věřte, že v nás také. Připravte se na setkání s božími samoději, kteří nám přijdou nasvítit toto téma ze své perspektivy. A vy u toho chcete být taky, píší organizátoři. Takže samoděj se bude dít v Orlové od 13. do 16. srpna tohoto roku. Hosty jsou Andrea a Juraj Dovalovi, Daniela Gaura, Filip Dadej, Jan Kršňák, Jiří Paš, Martin Stiller, Pavel Hošek, Radka Folvarčna, Štěpán Huňát a další. Samozřejmě jsou také připravené různé kapely, které vás budou doprovázet tímto setkáním. Tak pokud máte zájem, pokud chcete, jste zváni na SAM 13. až 16. srpna tohoto roku v Orlové v tamním evangelickém kostele.

Jsem tě učil zpívat a když jsi mě vzal poprvé za ruku a když jsme jednou se opili jen z piva, já cítím se jak ryba na suchu.

Víra mě nese nad vodou, skupina Good Work. Další pozvánka je už na vsetínský multižánrový křesťanský festival United. Letošní téma United je uprostřed. Konat se bude 20. až 22. srpna tohoto roku a až 23. vlastně s překryvem. Na www.festivalunited.cz najdete mnoho podrobností. Samozřejmě vás čekají především koncerty a chvály, ale také množství seminářů, workshopů, diskuzí, modlitebního a duchovního poradenství. Je mnoho sportovního vyžití, street a scéna, divadlo a tak dále. Hlavními řečníky jsou letos Žanet Oubrechtová, Tomáš Kadlec, Daniel Skokan, Ráchel Bícová. A semináře jsou třeba na téma Krása je v očích toho, kdo se dívá. To bude mít Petr Vizina. Křesťanství pod palbou, nesnesitelné vedení, politika, jak ovlivnit své okolí, rychle a zběsile a tak dále. Bližší informace najdete na stránkách akce, jak jsem říkala, festivalunited.cz. No a pokud dojedete na United, máme šanci se tam vidět. Rádio 7 bude mít opět svůj altán Rádia 7 v místním parku, kde proběhne řada zajímavých rozhovorů. Pokud na Vsetíně v tomto termínu budete, určitě se zastavte, moc rádi vás uvidíme.

0: Pozvánky na Rádio 7 se uzavírají aspoň pro dnešní dopoledne. Pokud víte o něčem zajímavém, napište nám na pozvanky@radio7.cz.
1: Stopy, které vyčnívají zrad, to jsme my dva, ty a já. Jdeme kolem tam, kde stojí dav, nemusíš se bát, nedokážeš mluvit, nemůžeš.

0: chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.
1: Během horkých letních měsíců je vhodné se schladit, tak proč nevyrazit do hor? A když už ochlazení, tak pořádné. Kromě několika málo míst, kde je trvale zamrzlá půda nebo led celoročně, ano, i taková místa máme, je několik lokalit, kde můžete zavadit o sníh i v létě. Na jedné ranní procházce po Šumavě mé sandály překvapila jinovatka. A jak jsem se později dověděl, v nedaleké obci naměřili minus 4 stupně Celsia. Proč se tedy nezastavit v nejchladnější obci v České republice, v šumavské Kvildě? Průměrná roční teplota je tam i 2 stupně Celsia. Najdeme ji nedaleko Vimperka. Kromě titulu nejchladnější obec se pyšní také prvenstvím, co se nadmořské výšky týče. Jen dvěma obcím v České republice se podařilo překonat pomyslnou metu 1000 metrů nad mořem. Druhou je Malá Úpa v Krkonoších, prvenství zabírá Kvilda s 65 metry nad touto hranicí. Dobře, v nedaleké Filipově Huti se můžete dostat ještě o 30 metrů výše, ale je to jen sídlo v obci Modrava. V letních měsících možná také potěší chladnější počasí, ale určitě stojí za to se vydat i po okolí. Krom jezerní slati a několika dalších území patřících do první zóny Národního parku Šumava si lze projít naučnou stezku věnovanou rysům a jelenům, které při troše štěstí můžete zahlédnout ve výběhu. Naučná stezka lze projít i s malými dětmi a budou mít po cestě dost podnětů k zábavě i poučení. Jiná naučná stezka vás provede nelesní krajinou. Pokud se vrátíme do centra obce, nejde přehlédnout kostel svatého Štěpána, který je obložen šindelem a stojí zde už od roku 1765. Hned vedle něj stál také nejvyšší živý český vánoční strom, ale po napadení kůrovcem už po něm zbývá jen socha Šumava od výtvarníka Jiřího Nekoly. Ale ještě jedno unikum si obec uchovala a je to dokonce světový unikát v podobě skořepinové stropní konstrukce na budově společenského sálu. Ta má také zajímavou historii, spojenou dokonce i s nacistickým Německem. Ostatně do Německa je to odtud, co by kamenem dohodil a zbytek došel, nebo dojel autobusem. Do hraničního pásma, které ke Kvildě také patří, se dá dostat pěšky, po cyklostezce nebo kivadlovým autobusem. Auto musíte nechat dole v obci, cesta je tam úzká a navíc se pohybujete v Národním parku. A tak nasedněme na autobus směr Bučina. Je to již zaniklá obec na hranicích s Německem, ze které zbyla jen obnovená kaplička a také část železné opony, která zde slouží jako památník a muzeum. Obec žila asi jen jedno století, když po druhé světové válce obyvatelé odešli, rok 56 dokonal zánik obce. Z konečné autobusu je to do Bavorska opravdu jen několik metrů, ale stojí za to se tu chvíli zdržet a projít si třeba zmíněnou železnou oponu. Kousek zpátky je výhled na Alpy a milovníci hor mohou využít například nouzové nocoviště. Z Bučiny se vydejme asi 3 kilometry východním směrem do kopce pod Černou horu, nejvyšší bod obce s výškou 1316 metrů nad mořem. Kousek pod ní najdeme ještě jedno prvenství, nebo zajímavost. Pod jejím vrcholem pramení nejdelší české

0: Místní pečivo, navštivte galerii či stálou expozici o obci a okolích. Stálých obyvatel je zde sice jen něco málo přes stovku, ale o to více zajímavostí na katastru obce najdete.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

0: služba.
1: Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Římanům 12, 4 až 5.

0: kříž.
1: Petr Křemen, píseň Zlomený. Tak mi řekněte, kdo jsme se v tom nepoznali. V tom výčtu lidí, kteří si nesou svou bolest, svou zlomenost a všichni potřebují záchranu. Musím mluvit v první osobě, ať už jednotného nebo množného čísla. I mě se tohle týká. Potřebuju záchranu, potřebuju sílu, potřebuju odpuštění. Chvála Bohu za to, že v něm je tohle všechno možné.

Ty jsi Bůh zázraků, věřím, že jsi Bůh, znělo v téhle písni. A právě tohle vyznání, tahle víra opravdu mění naši realitu. Pokud to ještě neznáte z vlastní zkušenosti, přeju vám hodně moudrosti a odvahy udělat k Bohu první krok. O to totiž jde. Otevřít mu své srdce a říct, Bože, přijď. Nevím, jestli úplně doopravdy si nevím, jak si tě mám představovat, nevím, jak tě mám slyšet. Ale jestli si, prosím tě, projev se způsobem, kterému porozumím. A Bůh by nebyl Bohem, kdyby se k takové modlitbě nepřiznal. A tak tedy ještě jednou hodně odvahy a moudrosti k takovému kroku vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.

0: Posloucháte pořad Rozmarína, všechny vás vítáme a mým dnešním hostem je Katka Hotová.
1: Dobrý den.
0: Vítej, u mikrofonu je Katka Vávrová. Dneska si máme povídat o pěstounské péči na přechodnou dobu. Jsi maminka dvou již dospělých chlapců.
1: Ano.
0: Zakrátko z tebe bude babička.
1: Velmi se těšíme.
0: A už si odchovala 8 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu.
1: Je to tak.
0: Asi by nebylo úplné, kdybychom nezmínili, že tvůj manžel je tatínek dvou dospělých chlapců, skoro dědeček a pomohl ti už s 8 dětmi na přechodnou dobu péči.
1: No, určitě bez něj bych to nezvládla sama.
0: Abychom tě trošku poznali, jaké je teda vlastně vaše manželství, jaké je to tvoje zázemí, že si potom tak jako dovolíš věnovat se jiným dětem, cizím, dávat jim svoji lásku, pečovat o ně.
1: Tak určitě prošlo mnohými změnami od počátku, jako každé mladé manželství. Taky byly nějaké, řešili jsme spory a podobně, ale myslím si, že hlavně proto, že jsme věřící, tak jsme se dokázali přes mnohé věci přenést a vždycky prostě byla ta láska, zvítězila láska. A i naše děti jsme vychovávali v lásce a v toleranci, v pochopení. A i protože já jsem měla moc pěkné dětství, tak proto bych chtěla dát dětství krásné ještě i dalším dětem. Naše děti už jsou velké, jak jsi zmínila, a naše náruč je stále otevřená dávat lásku dalším dětem. Ale protože jsme si vlastně netroufali pečovat o nějaké dítě další do 18 let, protože už věkově se na to až tak necítíme, dovést děti až tak do dospělosti, tak jsme si říkali, že právě pěstounská péče na přechodnou dobu bude pro nás to nejlepší.
0: O tom se ještě budeme povídat, protože to mě velice zajímá, jaké to vlastně je. Ale zkus mi ještě na úvod říct, čeho si vážíš a ceníš na svém manželovi?
1: No tak hlavně jeho obětovosti, příkladné péče o nás o všechny, trpělivosti, že to někdy se mnou nemá jednoduché s dětma taky, a toho, že opravdu umí vytvořit to zázemí doma, že prostě mi fakt pomůže, můžu se na něho spolehnout ve všem, jo? Že i dokáže uvařit, dokáže se postarat i o domácnost a my se v tom tak úžasně dělíme, jako jo, že on rád vaří, což já moc nerada, ale zase ráda pracuju na zahradce nebo se věnuju dětem na zahradě a podobně. A on nám dělá takové to zázemí, takže opravdu je úžasný, skvělý manžel. Mnohé ženy mi ho závidějí.
0: Jak jste spolu dlouho už?
1: 29 let.
0: Jak se vám podařilo vychovat svoje vlastní děti?
1: Tak bylo to někdy těžké, protože kluci byli aktivní, velice živé děti, ale zase byli moc chytří a říkám tím, že manžel mi moc pomáhal, tak bylo to jako fajn a ráda na to vzpomínám. Jako v určité chvíli už jsem chtěla mít děti odchované, už jsem si říkala, už ne. A pak, když najednou byli velcí, tak jsem si uvědomila, že mi něco chybí, že mi chybí ta péče starat se o někoho. Ono to tak rychle uteče, že člověk si najednou uvědomí, že jako o koho mám pečovat, o koho se mám starat.
0: A když se podíváš takhle zpátky na tu péči o ty svoje chlapce, jak si myslíš, že jste je vychovali?
1: Na to se ptám já jich často.
0: Co ti říkají?
1: Říkají, že měli bezvadné dětství, že se jim zdá, že jsou dobře vychovaní a někdy jsem si tak říkala, jestli jsme jim jakoby, mi přišlo, že někdy jsem na ně až přísná, že po nich vyžadují moc třeba a zase moje maminka říká, ty jim všechno dovolíš, jo, naopak. Ale je pravda, že teď máme úžasné vztahy a jsme prima kamarádi, bezva přátelé i s jejich manželkami, takže máme perfektní vztahy. Takže si myslím, že to bylo fajn.
0: Děti ti odejdou z domu, ožení se, teď tam zůstanete s manželem sami a člověk by si mohl říct, tak hurá, konečně, můžu odpočívat, můžu se rejt jenom v té zahrádce a vy se dáte na pěstounskou péči.
1: Tak ono, my už jsme s tím začali trošku dřív, než ti kluci odešli, protože ještě se vraceli stále ze studií domů, alespoň na víkendy. Ale když opravdu už odešli a oženili se minulý rok a my jsme měli pauzu mezi dětmi pěstounskými, kterou míváme, takhle když děti předáme, tak máme tak měsíc pauzu zhruba. A já jsem jednou byla doma v kuchyni takhle ráno sama a říkala jsem si, tady kdyby spadl špendlík, tak je takové ticho, že je to slyšet. Jo. A to mě úplně děsilo, jo. Protože jsem byla pořád zvyklá, že jsem doma měla ty děti a že tam byl nějaký hluk, byl tam nějaký provoz, šum. A byly tam nějaké dětské hlásky a najednou mi to začalo úplně děsit. Takže jakože ještě jsem se cítila, že nejsem připravena na to být doma úplně sama s tím mužem a být v tom babičkovském věku, vzhledem k tomu, že jsme začali i ty naše děti, jsme měli docela brzo. Takže mi přišlo, že ještě mám tu náruč opravdu volnou a že jakože ještě můžu být potřebná zase dalším jiným dětem.
0: Jak to vnímal tvůj manžel?
1: No, ten na začátku s tím moc nesouhlasil, protože ono, chlapi to trošku vnímají jinak, že vyjdou z toho svého komfortu, který už tak trošku viděl před sebou, že už prostě nebude muset nic moc dělat kolem těch dětí a bude mít ten klid.
0: No právě. No. Já mu rozumím.
1: Ale potom si říkal, že navštěvovali jsme jednu kamarádku, která už tady toto dělala. Měla v péči zrovna 6letou holčičku a mluvil i s tím mužem, který vlastně pomáhal té manželce taky to dělat, té kamarádce. A říkali jsme si, jo, tohle to má smysl, to fakt má smysl a že prostě chce taky pomoct těm dětem. Takže jsme se tak nějak nakonec rozhodli společně a absolvoval vlastně všechny ta přípravná školení se mnou a taky se vzdělává i dále se mnou v tom. Takže jsme do toho tak spadli oba.
0: Má na to třeba i vliv to, čím jste svým původním povoláním?
1: U mě určitě. Já jsem původní profesí učitelka v mateřské škole, takže mi to bylo velmi blízké. Manžel je technik, takže ten tak moc nebyl k dětem, ale vnímám to, že když teď jsme měli miminka v přechodné pěstounské péči, že dozrál do nějakého takového toho věku, kdy opravdu si to užívá, protože u našich kluků si ten miminkovský věk tak neužíval a teď se úplně v tom prostě vzhlídl. V nošení biminek a v takovém té péči prostě o ty malé děti.
0: Jako kdyby dozrál do té opravdu dědečkovské
1: ano.
0: role.
1: Ano, tak nějak to vnímám, že dozrál.
0: Jakou roli má třeba i to, že jste z církve?
1: Asi velkou roli, protože vnímáme to, že i v církvi nás obklopují lidé, kteří se postarali o děti, byť ne svoje, nevlastní, a vnímám to i v Bibli se mi to hodněkrát ukazuje, že když pomůžeš těmto maličkým, jako by si mne samotného přijal, říká Kristus ve svém evangeliu, a tak to vnímám prostě, že děti jsou to nejkrásnější, co nás v životě může potkat a to nejlepší, co můžeme udělat pro Krista. Starat se dobře o děti, dávat jim lásku, prostě dávat jim bezpečí a lásky prnou náruč.
0: Máš nějak pocit, že tě Pán Bůh k tomu připravoval, k tomu pěstounství, nebo to přišlo tak zcela přirozeně vzhledem k tomu, jak jsi žila celý život?
1: Asi to vyplynulo tak nějak, že přesto, že jsem dělala práci, která jako byť je potřebná v mateřské škole, a dělala jsem i logopedického asistenta, tak mi přišlo, že mě ta práce už nenaplňuje a že jsou děti, které mě potřebují mnohem více. Že jsou mnohem důležitější, potřebnější děti, které prostě potřebují tu péči mnohem víc, protože jsem si říkala, tyhle děti, o které já se v té školce starám, tak mají svoje milující rodiče a je odpoledne předám, ale prostě jsou děti, které potřebují 24-hodinovou péči neustále a dávat ten pocit bezpečí a jistoty a lásky.
0: A to byl ten začátek uvažování o tom, co s tím?
1: Uh-huh.
0: Takže tam byla ta kamarádka, biblický příběh. A potom tady ten pocit nenaplnění v práci, kterou dělám, být s těmi dětmi.
1: Ano, můžu být ještě více někde potřebná, prostě ještě víc.
0: Pamatuješ si ještě na tu chvíli, kdy jste se s manželem řekli a jdeme do toho?
1: Jo. Šli jsme na Lysou horu a já už jsem to tak jako osnovala, že mu to trošku, že ho na to připravím a zrovna šel s náma ten manžel od té kamarádky a tak já jsem se tak nenápadně vyptávala, jak to vnímá on, že mají doma tu holčičku v té přechodné pěstounské péči a on o tom vyprávěl velmi, velmi hezky. protože je taky věřící, je taky křesťan, tak to vnímal jako boží dar a jako možnost právě se takhle starat o tyhle děti. Takže tak nějak trošku předpřipravil i nevědomky toho mého manžela, který na tom mohl také uvažovat a měl pohled toho druhého muže, který to zažívá.
0: Takže na té Lysé hoře se pánové spolu tak sdíleli. A kdy byla taková ta chvíle, kdy jste se zvedli a šli jste na úřad zjišťovat třeba informace nebo takové to praktické?
1: No to bylo někdy hned v březnu potom, my jsme na tu Lysou horu šli asi v lednu, únoru a pak jsme to tak nějak doma ještě probírali ze všech stran a zhruba v březnu jsme si podali žádost vlastně na OSPODu v Havířově o zařazení do evidence žadatelů pěstounskou péči na přechodnou dobu.
0: To nám potom budeš povídat po písničce, jak to vypadá, jak se to dělá.

0: posluchači, tak nám pověz, jak to teda vypadá prakticky, když si jde člověk zažádat o pěstounství na přechodnou dobu.
1: První taková věc je, že musí podat žádost u OSPODu, což je odbor sociálně právní ochrany dětí, podat žádost vlastně na příslušné magistrátu, kde patří. U nás to bylo konkrétně v Havířově a zdejší paní úřednice byla velice sympatická, velmi nás podporovala v tom, ale můžou být i jiné zkušenosti, kdy třeba mohou ty žadatele odradit s tím, že jim řeknou, že ty děti, o které budou žádat, jsou problémové a nevím ještě co jiného. Takže určitě se nenechat odradit hned na začátku, kde je nutné vypsat nějaké papíry a opravdu se přijde podívat sociální pracovnice, jestli máte doma zázemí, jestli máte nějaké místo pro to dítě, jestli máte nějaké i finanční podmínky pro to. Nemusí být člověk nějak přehnaně na tom finančně dobře, my jsme byli úplně běžná rodina. Prostě.
0: Ona je nějaká částka, která se sleduje třeba na účtu?
1: Na účtu přímo myslím ne, ale ten člověk by měl mít práci. Žadatelky často jsou i třeba ženy, které jsou samoživitelky a mají už třeba odrostlejší dítě doma, takže je možné i, že to třeba bude vykonávat žena sama, nebo mám kamaráda, který muž to dělá sám. Ale prostě musí mít nějaké materiální zázemí, nemůže to dítě přivést úplně prostě do ničeho, že? Takže tady toto je potřeba a potom teda se čeká nějakou dobu, asi u nás to bylo zhruba půl roku, než se nazbírají.
0: Já jsem ještě četla, že snad se zjišťuje, že úřad teda zjišťuje, jaká je vaše pověst. Je to tak?
1: Tak to nevím.
0: Já jsem četla na internetu, že se zjišťuje jako pověst té rodiny v okolí, třeba na ulici. A to nikdo nezjišťoval? Nebo
1: nevím.
0: O tom nevíte?
1: O tom nevím. A pokud by to bylo takhle, tak jako myslím si, že u nás to nebyl problém. Že jsme žili spořádaně nebo žijeme spořádaně.
0: Takže úřad jenom zjišťoval, jestli máte prostor a práci.
1: Ano, prostor, práci, podmínky, jakou máme motivaci k tomu stát se tedy pěstouny, to bylo velice důležité, co nás k tomu vede, protože třeba stalo se, že v době, kdy nebylo až tolik práce na trhu práce, tak se chodili hlásit různí lidé, takže opravdu se prošetřuje, jestli ti lidé mají opravdu zájem o to prostě pracovat s těmi dětma, poskytnout jim lásku, péči a poskytnout jim jejich dobrý zdravotní, fyzický, psychický rozvoj. Jo, to je důležité. Opravdu nejen ty děti doma mít, ale věnovat se jim, starat se o ně, pečovat o ně prostě. Takže musí to být dobrá psychická připravenost toho uchazeče a také fyzická, aby prostě zvládl něco, protože opravdu ta péče o ty děti není ani fyzicky, ani psychicky jednoduchá.
0: Zjišťovali, jestli patříte do nějaké církve?
1: Uváděli jsme to, dokonce i v přípravě, kterou jsme pak absolvovali, tak já jsem se tím netajila, uvedla jsem to. A dokonce byla taková perlička, kdy se mě ptala paní psycholožka, když budu mít s dítětem problém, tak kam se obrátím? A já jsem jí řekla, že v prvé řadě tam nahoru, že se budu modlit. A pak, když prostě si nebudu vědět už dál rady a prostě pán Bůh nepomůže, tak určitě oslovím psychologii a tým, který prostě stojí i teď za náma, doprovodnou organizaci a další prostě organizace, které máme možnost oslovit, když prostě je problém nějaký s dětma.
0: Takže když podáte papíry,
1: ano,
0: na OSPODu, tak potom teda máte nějaké školení, si říkala, nebo přípravu.
1: Ano.
0: Co to je?
1: Probíhá příprava uchazečů teda o tu pěstounskou péči na přechodnou dobu, která trvá 72 hodin. My jsme ji měli v rámci zhruba 14 denních, 8 hodinových opravdu sezení.
0: My to myslíš ty a manžel, nebo
1: ano,
0: ty a ostatní?
1: Ano, já a manžel.
0: Takže i když jsi byla žadatelka ty,
1: ano,
0: tak prostě ten manžel nebo manželka chodí s tím žadatelem na tu přípravu.
1: No, my jsme byli
0: tak
1: vlastně žadatelé oba.
0: Aha.
1: V tom je to výhodné, že když ten manželský pár se rozhodne, že to budou žadatelé oba, tak pokud bych já nemohla už tu práci vykonávat a chtěla jsem skončit, tak může ji vykonávat dále manžel a já budu prostě chodit do práce. Protože momentálně jsem s dětmi doma a do práce chodí manžel. Můžeme se vlastně v tom i jakoby vystřídat. Uhum. Ale pak všechna školení, která probíhají přes rok, musíme se 24 hodin dále vzdělávat během roku, tak musí absolvovat samozřejmě i ten manžel, který je žadatel o tu péči také. Takže jsme vlastně oba dva zařazení v evidenci pro pěstouny na přechodnou dobu.
0: V čem vás vzdělávají?
1: Tak tím, že jsem byla učitelka v mateřské škole, tak mi bylo hodně věcí velmi blízkých. Je to jak věkový prostě psychomotorický vývoj dětí, tak bylo u nás, střídali se u nás různí specialisté v tom školení, dětská lékařka, právě sociální pracovnice z OSPODu, které nám nastíňovaly, jaké případy se k nám můžou dostat, s čím se u dětí můžeme setkat, na co si dát pozor.
0: Na co si dát pozor? Mě zajímá.
1: No, třeba na takové věci, které se u těch dětí ani neprojeví, třeba když musí být odebrány z té rodiny. A pak jsou to prostě nějaké takové varovné signály, které ty děti vysílají, když už jsou v naší péči a získávají pocit bezpečí a jistoty a už nemusí třeba bojovat o to přežití, kdy doma třeba hladověli nebo neustále se setkávali s tím, že byli doma sami a byli opravdu v tom pocitu ohrožení a z nich se to najednou začne dostávat všecko ven. A pak zjišťujete někdy úplně hrozné věci o těch dětech, jak doma žili a o tom třeba, že byly zneužívané, týrané a podobně. Takže prostě to jsou takové signály a na to člověk musí být připravený, aby mohl prostě s tím dítětem nějak pracovat terapeuticky, doprovázet ho v tom a snažit se to všecko překonat a třeba včas zvolil i možnost nějakého zásahu odborníka.
0: Dělo se vám to prakticky už?
1: Ano, zažili jsme to už několikrát.
0: Můžeš o tom hovořit? Jde to? Nebo
1: měli jsme nejde? V péči holčičku, která byla zneužívaná. Hned po příchodu měla velký strach i z manžela, ze všech starších synů, ze všech starších mužů, pardon. Synů se teda nebála, ti byli mladší, ale očividně tam bylo vidět, že je něco v nepořádku, že opravdu si prošla nějakým týraním, nebo později opravdu z ní začalo vycházet prostě věci, které se tak jakoby skládaly do takové skládačky, že opravdu tam něco bylo a až v podstatě se dítě, jsme dítě předávali do náhradní rodiny, tak teprve potom matka i přišla na OSPOD s tím, že opravdu tam údajně jako docházelo k těmto incidentům. Takže holčička byla dále v péči psychologa. Takže to bylo takové složité. Někdy opravdu to jsou takové drobné detaily, které vám to dítě naznačuje.
0: A jak to prožíváš, když to najednou začneš cítit, že tomu dítěti něco je, že zažívalo něco, co to dítě prostě nemělo zažít? Uh-huh. Jaký to pro tebe je?
1: Je to pro mě hrozně těžké a říkám si, že tím, že já jsem to nezažila jsem to ani ve svém okolí, tak si říkám, že to snad ani není možné, že jako říkám si, je to jenom moje vykonstruované, že si něco myslím, nebo je to pravda. Takže když jsem na to něco podobného vypozorovala, tak jsem nejdřív šla za psychologem a ptala jsem se, jestli opravdu je to možné, že jsou to nějaké signály tohohle chování v té rodině. Tak jsme to konzultovali s psycholožkou a velice obezřetně opatrně se postupuje potom vůči dítěti, aby opravdu nedošlo k nějakým nežádoucím zbytečně jako by nařčením nebo něčemu podobnému. A naopak někdy se to třeba neprojeví ani v té naší péči, která může trvat pouze rok. A opravdu se to projeví třeba až v následné dlouhodobé pěstounské péči, že to dítě opravdu zažívalo ve své rodině nějaké traumata.
0: Takže ta psycholožka, kterou máte teda po ruce,
1: ano.
0: A ti potom prakticky poradí, jak se chovat k tomu dítěti, aby si mu pomohla v té jeho situaci.
1: Oni nám vlastně poradí, kam se můžeme i dále obrátit, jestli na OSPOD dále a třeba je možné to nějak otevřít ten případ, prostě jít do toho s tím, že to dítě bude opravdu třeba i vyšetřováno lékaři a podobně.
0: A nebo policií.
1: Policií, jestli opravdu otevřít ten případ, takhle je to vždycky taková anabáze docela jako nepříjemná anabáze. Ale děje se to a nebo jestli to opravdu třeba někdy ty děti mají bujnou fantazii, takže něco si třeba vymyslí, ale většinou opravdu ty děti jako se sdílejí. Mm-hmm.
0: Takže k tomu vy jste ještě předem předchystávání, než teda dostanete to první dítě, přijde ti to dostatečné takové ta před?
1: No, někdy opravdu, jako když jsem bych řekla, tak v době, kdy jsme dělali tu přípravu před těmi 6 lety, tak bych řekla, že jsem měla opravdu velmi naivní pohled A myslela jsem si, že k nám půjdou děti takové, jak jsem měla v mateřské škole, prostě, že to bude jak moje děti, jo, že prostě nebude problém. Ale najednou prostě mi spadly ty růžové brýle, hlavně když jsme začali mít ty velké, větší děti. A zjišťovala jsem, že to nejsou obyčejné děti. Že to jsou děti hladové, které přijdou nedojezené z domu, nezažili doma třeba ani mazlení, bojí se různých věcí, které mi přišly absolutně normální, které by se běžné dítě nebálo v tom věku. Jsou hodně opožděné třeba některé, takže opravdu spadly mi ty růžové brýle a ta realita je velice tvrdá teda. A myslím si, že se nás snažili na to připravit, ale nedovedli jsme si to asi moc jako představit v reálu většina nás. No.
0: Takže oni ty úřednice na tom OSPODu měli nakonec pravdu.
1: Nakonec ano, když to tak vezmu. Ale zase člověk se k tomu staví tak, že jsou to děti a leco jim odpustí a zvlášť v našem věku. Takže já je miluju, jsou úžasní.
0: To je hezky. Když teda skončí to školení, tak co se děje potom? Než se z tebe stane profesionální pěstoun na přechodnou dobu?
1: Na tom školení procházíme i psychologickými testy. V závěru potom je to posouzení psycholožky, která vlastně si dělá celou dobu, kdy se školíme, tak si dělá poznámky o tom, jak odpovídáme, co odpovídáme, opravdu jaká je naše motivace tu práci dělat. No a v závěru vlastně dochází k tomu posouzení těch uchazečů a pokud jste posouzení, že můžete opravdu tu práci vykonávat, můžete se starat o ty děti, tak jste zařazení do evidence krajského úřadu a čekáte asi 2 měsíce nebo možná někdy i víc, než ten krajský úřad vlastně vás schválí. No a pak už vám zavolá úřednice z krajského úřadu, že mají pro vás miminko. A dokonce my jsme to měli tak rychle, že jsme byli jenom 2 dny zařazení a už jsme museli honem jít podepsat nějaké papíry na ten krajský úřad, protože už miminko čekalo na nás v porodnici a bylo to teda ze dne na den a já jsem skoro nic neměla doma připraveno.
0: A jak ses připravila na to vzít si to svoje miminko, tak to si povíme po písničce.

0: Naším hostem je Katka Hotová z CB Havířova. Je to pěstounka na přechodnou dobu a povídáme si o tom, jaké to je zažádat si o děti, co všechno, čím vším si musela projít. A skončili jsme u toho, že ti zavolali 2 dny poté, co jste byli už v registru na kraji, že máte miminko.
1: Byla to veliká radost a zároveň obavy, jestli to zvládnu po 17 letech zase držet dítě v náručí. Ale bylo to úžasné.
0: A zvládla?
1: Zvládla. Klepaly se mi ruce, když jsem před sestřičkama oblékala malého, ale zvládla jsem to a bylo to úžasné zase mít miminko takhle jako doma.
0: Jak se to stane, že dostanete miminko? Jak se miminko může dostat do pěstounské péče?
1: Miminka jsou většinou děti, které matky zanechají v porodnici, nebo se může stát i v babyboxu, že jsou třeba miminka, tak je úžasné, že můžou jít k nám, že nemusí jít do ústavu. Dneska kojenecké ústavy jsou dětská centra, ale v podstatě pořád jsou to kojenecké ústavy, kde opravdu děti nemají tu 24-hodinovou péči osobu na osobu. A oni opravdu od miminka se potřebují navázat na jednu pečující osobu, která se o ně bude starat a ke které si vytvoří ten citový vztah. A hlavně to, že když zapláče, tak já k němu přiběhnu. Takže takhle, no. Jsou to maminky, které zanechají děti v porodnici, nemůžou se z jakýchkoliv důvodů o ně postarat.
0: Jaké to teda bylo vzít si to malinké miminko, jdeme tomu už pro tebe takovém raně babičkovském věku, děti by už byly velké, jaké to je teda znovu se takhle starat, v noci vstávat za miminkem několikrát, ho krmit?
1: Já jsem to u mých kluků docela těžce nesla ty noci, protože já jsem spáč a trošku jsme měli obavy z těch miminek. Původně jsme měli zažádané o věkovou skupinu kolem těch 4, 5, 6 let až do 10 let.
0: Takže to si můžeš vybrat?
1: No, kdysi se to dalo vybrat, teď už je ta věková skupina, že opravdu musí ten žadatel přijmout 0 až 18, jo, když mu zavolají z krajského úřadu, že mají pro něho dítě, tak si nemůžete vybrat etnikum, nemůžete si vybrat pohlaví, ale věk jako je tolerovatelný, ale člověk si opravdu nemůže vybírat, já chci takové makové dítě, o takové se nebudu starat, prostě vy tady jste pro ty děti a prostě musíte se o ně postarat, pokud je to krizová situace a potřebují to. No ale ty miminka, nakonec jsem teda říkala, jo, tak už jsem se strašně těšila taky na miminko a noci jsem zvládla úplně bezvadně k mému překvapení a byly strašně hodné, to nám říkala i sociální pracovnice, a víte, oni ti miminka jsou strašně hodné, jo, v té pěstounské peči a opravdu toho prvního, který jsme měli, on pořád spinkal, bylo to asi miminko zřejmě od drogově závislé matky, takže zase ty projevy bývají různé. Některé miminka více spí, některé jsou uplakané, některé mají noční děsi, třes třeba a takhle. Takže dostáváme i z těch abstinenčních příznaků, což je poměrně těžké, ale tohle první miminko bylo opravdu velmi hodné. Spinkal pořád a bylo to takové zlatíčko.
0: Akorát jste neměli tu postýlku, co jste teda prakticky dělali, jak to bylo?
1: Jo, měli už jsme potom postýlku.
0: To jste sehnali potom během dalšího dne?
1: Postýlku jsem měla, nebyla složená, tak manžel honem skládal. Ale úžasné je, že když jsme vlastně v církvi, tak mám kolem sebe spoustu lidí, kteří stačilo říct, nemáme tamto a tamto a okamžitě se nám něco přistálo prostě, jo, že lidé byli tak úžasní a skvělí, že nám i spoustu věcí darovali a dodneska prostě, že existuje kolem nás spoustu úžasných lidí, kteří darují pěstounům prostě potřebné věci.
0: Vlastně pěstouně se dostávají tou situací znovu, jako kdyby to byly rodiny s malými dětmi.
1: Přesně, že? Tak. Uh-huh.
0: A bytí je teda pěstounská péče na přechodnou dobu nějakým způsobem honorovaná, že to je zaměstnání, jako každé jiné. A je to dostatečné?
1: Dřív, když jsme začínali, tak mi to přišlo, že to hodnocení je opravdu dostatečné, že jsem v podstatě mohla přejít z práce tady do tahleté práce a uživilo nás to v současné době už opravdu, kdy se ta odměna pěstouna nevalorizovala asi 5 nebo 6 let, tak už to začíná být nedostačující a už voláme potom, aby se to aspoň poměrně zvedlo. Ale jako snažím, tím, že mám manžela, který nás finančně také podporuje, tak je to pro mě celkem dobrý, ale věřím, že ženy, které to dělají sami, tak už mají někdy problémy, prostě tak se snažíme od těch lidí, kteří zase nám dodávají nějaké věci, tak brát i věci zadarmo a tak. Byť jsou to věci nošené, tak dětem to nevadí a využíváme tady právě tu štědrost těch lidí, což je super.

0: dva chlapečky, dvě holčičky. Vyšlo nám to tak akorát. A všichni byli úžasní. Jako s každým jsme se těžce loučili a jsem ráda, že ty rodiny, do kterých se dostali, takže s náma udržují i nadále kontakt a že můžeme vidět, jak rostou, jak prospívají, jak jsou z nich skvělé děti.
1: Jak vypadá to, ten přechod vlastně od vás do té další rodiny? Adoptivní?
0: Adoptivní nebo náhradní pěstounské rodiny, dlouhodobá pěstounská rodina potom. Mm-hmm.
1: To znamená, že mají to dítě do 18 let?
0: Ano, přesně tak.
1: A jak se to dělá? Jak se předává to dítě?
0: No, to je velký dotaz na to, že se nás každý ptá, jak můžete to dítě potom předat, když to prostě taky. Ho tak milujete, nosíte denně k němu, vstáváte v noci. Je to těžké pro nás a ty miminka většinou, když jsou to malé děti, tak pro ně to není až tak těžké. Oni si velmi rychle zvyknou na nového pečovatele. Pokud opravdu si zvyknou na to přijímání té lásky a na to, že opravdu jsou opečovávané, že nemusí se ničeho bát, tak potom není pro ně problém překlopit tu péči na jinou osobu. A čím menší dítě, tím to trvá kratší dobu. Takže u těch miminek zhruba, když se potom setkáváme s tou novou rodinou, tak nejdřív dochází k takovému seznamování, kdy třeba ta nová rodina dochází k nám jednou za týden, dvakrát za týden na návštěvu za tím miminkem, sleduje, jak já o něj pečuju a postupně se ta péče překlopí na tu novou maminku. A já už ji potom jenom jakoby pozoruju, nebo ji jenom z dálky, tak jako jo, dobře to děláte. Že se snažím je v tom pozbuzovat, aby se nebáli, aby prostě...
1: A to je ještě v tom období do toho roku, anebo to je po tom jednom roce?
0: Musí se to stihnout do toho roku.
1: Mhm.
0: Jo, takže prostě u dětí, které, když ta biologická matka prostě podepíše, že prostě se vzdává toho dítěte, v současné době to může být až po 4 měsících toho dítěte, kdy legislativně to opravdu nejde dřív. My jsme dřív předávali miminka už ve 3 měsících některé, což bylo fajn, že šlo to tak rychle.
1: Aha, takže vy ho nemusíte mít jako nutně ten rok.
0: Ne. Čím dřív se ta situace pro to dítě vyřeší, tím je to pro něho lepší. Že miminka jako většinou bývají kratší dobu a u těch starších dětí se čeká, jestli ta biologická rodina se nějakým způsobem sanuje a spraví, upraví si podmínky, aby se tam to dítě mohlo vrátit zase. Takže tam to třeba bývá ten rok, někdy ve výjimečných případech i déle, ale soudy to nechtějí povolovat na delší dobu. Že opravdu se musí ta situace dítěte vyřešit do toho roka.
1: A když teda existuje ten 4měsíční lhůta, než se biologická matka vzdá toho svého dítěte, ty 4 měsíce už může být u vás anebo v tom dětském centru?
0: Ne, ty 4 měsíce už je u nás právě.
1: Může tam být. Uhum.
0: Většinou si miminko bereme úplně z porodnice, někdy 5. den. Já se snažím, pokud už mi zavolá sociální pracovnice z OSPODu, že pod ní spadá miminko právě třeba v tom obvodu, tak já už za ním dojíždím i do té porodnice, aby si na mě zvyklo, abych už se na mě navázalo, takže už kolikrát 2. den jsem tam byla a nosila dítě, přebalovala, když mi to personál dovolí, ale většinou sestřičky jsou velice vstřícné, takže mám dobrou zkušenost s tím.
1: Co to dělá s těmi city?
0: No, je to úžasné, jako že když člověk to dítě neporodí, tak mu nějakou dobu trvá, než se na to dítě jakoby taky citově naváže. A já jsem zjistila, že mi to trvá tak necelý týden. A prostě přijmu ho totálně za vlastní a prostě jako moje. Ale přesto mám v hlavě pořád nastavené, že si ho nemůžu nechat a že to není moje miminko, že prostě mi je jenom svěřené dočasně.
1: Jak se s ním potom loučíš?
0: Je to těžké, většinou si taky popláču, ale když vidím opravdu, že jde do dobrých rukou a že jako to dítě, kdybych já si ho nechala, tak bych neumožnila zase někomu mít dítě, kdo ho třeba mít nemůže. Já to vnímám tak, že svoje děti už jsem si vychovala, svou mateřskou roli už jsem si splnila a v podstatě opravdu teď pečuju o ty děti, než se dostanou ke svým maminkám, ať už biologickým nebo novým maminkám.
1: A tvůj manžel, jak to prožívá, když se loučí s dítětem?
0: Řekla bych, že je to možná pro něj méně těžké než pro mě. Asi více citově přilnu k ním. A manžel se mi v tom snaží podpořit a je u jednoho miminka taky se mi snažil tak pomoct, že uklidil všechny hračky, když já jsem byla v nové rodině a byli už jsme tam na přespání, protože většinou se to překlopí do té nové rodiny a tam je pak intenzivní předávání třeba ten týden, kdy tam s miminkem nebo s dítětem i spíme. A já jsem přijela domů a všechny hračky byly uklízené.

0: strašně smrkal, co si to udělal. On mi vlastně vzal tu možnost jakoby se rozloučit s tím dítětem, tímhle rituálem, že uklízím hračky po něm a prostě schovávám to všechno a tak nějak se loučím s tím, s tou další kapitolkou, která je uzavřená a to dítě je ve šťastné milující rodině.
1: Můžete se s nimi někdy v budoucnu sejít?
0: To záleží na těch nových rodinách. Je to pouze jejich volba, ale my většinou říkáme, že bychom o to velmi stáli, že máme z toho radost, když vidíme, že opravdu ty děti v jejich péči prospívají, že jsou v milující rodině. Takže záleží to čistě na nich a pokud nechtějí, tak na ně netlačíme a nesnažíme se k ním nějak dobývat.
1: Mně se líbilo, když jste mi povídali ještě s manželem, že šátkujete oba dva a že se dokonce i přete o to, kdo dneska bude šátkovat dítě.
0: Ano, velmi nás to chytlo. Tak nějak vnímám, že jsem omládla s těmi miminky a že jsem se zase vnořila do těch skupin maminek, které prostě ty své děti nosí v šátku a prostě snaží se jako co nejlépe vychovávat a prostě mít ten kontakt s nimi a vnímám to, že i těm dětem to velmi prospívá, že pokud je to dítě nějakým způsobem závislé, tak pomáhá mu odbourávat ty problémy se závislostí.

0: posluchači, chci se tě zeptat, když máte doma děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, a jak je vedete do sboru, nebo jakou jsou součástí toho sboru, kde vy jste doma v Havířově, v CB?
1: Tak děti, které jsou u nás v pěstounské péči na přechodnou dobu, by měly zažívat to, co děti v běžné rodině. A my jsme věřící rodina, takže pochopitelně s náma chodí i v neděli do církve. Chodíme do církve bratrské, teda v Havířově. A děti vlastně chodí na nedělní shromáždění a ty větší už jsou moc rádi v besídce dole s kamarády. A je to takové dobré svědectví i pro ostatní věřící, kteří tam s námi chodí, že vlastně do té doby, než jsme začali mít ty děti doma, tak si nedovedli ani představit, jaké ty děti jsou, co vlastně jsou zač. A pak, když vlastně tam s nima chodíme a znají ty jejich příběhy, tak se jim vlastně otevírá úplně jiný náhled na tyto děti a prostě i na ty rodiny, kterým je možné třeba nějakým způsobem pomoci.
0: Jak si s nimi povídají? S těmi vašimi staršími? My jsme se dneska hodně povídali o miminkách, ale vy jste měli i starší děti. V jakém věku jenom?
1: Zhruba od těch 3 do 6 jsme zatím měli děti starší.
0: A povídají si vaši spolubratři a spolusestry tady s těmi malinkými?
1: Jo, povídají. Dokonce ti naši raubíři k ním občas přisednou a něco vyškemrají. A bratři a sestry ve sboru v domění, že teda jsou to takový chudáčci, tak jim vždycky nějakou tu dobrutku dají. Takže oni toho tak zneužívají, jo, že hlavně ti starší, že jsou takový štědří vůči nim.
0: A jsou to vůbec chudáčci?
1: Nejsou. Jsou to běžné děti, jako kterékoliv jiné prostě. Mají svoje dětské sny, hry prostě.
0: A ty jsi teda naznačila, že v té besídce jim je dobře. To znamená v nedělní škole, kde se teda učí o Pánu Ježíši, učí se biblické příběhy. Probíráte to spolu s těma dětma potom i doma nějak?
1: No, já se jim nějak víru nesnažím tlačit nebo nutit. Občas si povídáme o tom, co třeba si povídali v besídce. Podle toho, jak jsou na tom taky rozumově, tak dokážou mi to třeba říct nebo nedokážou. Vždycky každému dítěti jsem kupovala doma dětskou Biblii a spolu jsme si prohlíželi obrázky, povídali si prostě příběhy z Bible. A to je velmi bavilo, když tam navíc byly nějaké i aktivitky navíc. Ale všem dětem necháváme udělat požehnání v našem sboru i těm miminkům, i těm starším. A starším dětem víru nějak nenutíme, ale většinou se modlíme před jídlem, nebo když mají špatné sny, můry, tak se s nima modlím i za ty hezké sny, za to, aby prostě Pán Ježíš je v tom snu ochránil od těch špatných věcí. A oni sami, když potom za čas vidí, že se my dospělí modlíme za různé věci a pomáháme si v tom, tak sami chtějí a mají touhu se modlit s námi nahlas. A úplně nejkrásnější je asi to, když zažíváme, že se modlí za své biologické rodiče, za nápravu té rodiny. Tak to jsme kolikrát i plakali prostě, jak nás to zasáhlo. Že tyhle děti tak myslí na ty svoje rodiče, aby se tam mohli vrátit, aby se to spravilo.
0: A jak vy vlastně nahlížíte na rodiče těch dětí, které máte doma?
1: Většinou jsou to rodiny, které vlastně ti rodiče sami doma neměli dobré zázemí a nezažili vlastně tu lásky plnou péči a často taky strádali a proto to neumějí dát ani těm svým dětem. Je to vlastně takový zacyklený kruh, kdy vlastně se to pořád stále opakuje z generace na generaci a těžko z toho prostě vyjít ven a je to velmi těžké, protože to bývají vlastně závislí lidé na alkoholu, na drogách, nebo lidé třeba i psychicky nemocní. Ale s mnohými jsme se setkávali a měli kontakt vlastně ty děti s biologickou rodinou a většinou jsme se všema vycházeli, nebo úplně se všema jsme vycházeli velmi dobře a prostě nahlížím na ně jako na prostě děti, rodiče těch dětí svěřených jako v podstatě na partnery, s kterýma spolupracuju, jako necítím k ním žádnou zášť. Jako mám velmi velké štěstí v tom, že máme i dobrou klíčovou spolupracovnici organizaci, která za nama stojí a která zprostředkovává ty kontakty s biologickou rodinou. Sami bychom to asi nezvládli. Dokáže je na to připravit, nastavit jasná pravidla, za kterých to setkání může opravdu být. A většinou se s nima velmi dobře dalo komunikovat s těmi biologickými rodiči.
0: Takže vlastně ty děti vaše vám svěřené na tu chvíli pocítí, že máte ty rodiče, jejich biologické nějakým způsobem rádi.
1: Ano.
0: Že zkrátka je nestavíte proti těm jejich vlastním biologickým rodičům.
1: Ne.
0: Že je ctíte jako lidi, kteří teďka jsou v nějaké slabosti.
1: Přesně tak. Uhum.
0: Což si myslím, že musí být pro ty děti posilující.
1: Já dětem nikdy nelžu o tom, proč se k nám dostali, proč vlastně museli být z té biologické rodiny odebraní, ale přiměřeně věku se jim to snažím vysvětlit, že prostě rodiče udělali nějaké chyby, proč tam teď ty děti nemůžou být a že třeba nemůžou se o ně zrovna postarat, protože nemají práci, nemají kde bydlet, nemají třeba dostatek finančních prostředků. Nebo třeba jsou nemocní různým způsobem, když jsou třeba psychicky nemocní. A ty děti to velmi dobře pochopí a prostě nechají si to vysvětlit a dá se s nima velmi dobře pracovat. Potom vlastně je další etapa, kdy musím ty děti připravit, pokud se nemůžou vrátit do té biologické rodiny, zase na ten vstup do té nové rodiny. A zase jim to musím přiměřeně věku vysvětlit. Takže je to takové trochu psychologické školení pro mě, kdy opravdu už přemýšlím, jak to tomu dítěti řeknu, že se nebude moc vrátit domů, ale že opravdu bude v té náhradní rodině pěstounské dlouhodobé.
0: Jak to přijímají ty děti?
1: Já to tak velmi pomalu dávkuji a snažím se, aby to opravdu bylo přiměřeně věku, protože jsem pracovala v mateřské škole, tak docela mi to je blízko, jak komunikovat s dětmi v takovém věku. Takže si myslím, že opravdu pomalu, ale stává se mi velmi často, protože mě oslovují teto, že potom, když už vlastně jakoby vidí, že já nemůžu být jejich maminka natrvalo, tak většinou hrozně moc touží mít nějakou maminku a říkat někomu mami a velmi rychle přilnou prostě k nové mamince, k nové pečující osobě, k nové náhradní pěstounce. Takže o to je to potom jednodušší, že to dítě se těší už do té nové rodiny, že prostě bude mít tu mámu. A vždycky mu říkám, nebojím, paní sociální ti vyjde, vy najde nějakou skvělou mamku. A většinou jsou to taková vřelá setkání a to dítě si opravdu zamiluje a prostě už se potom těší. Dokonce jednou nás jedna holčička překvapila, že po 3 dnech intenzivního kontaktu řekla, zbal mi věci, já už chci prostě k nový mamce. A my jsme to těžko rozdýchávali a ona byla naprosto spokojená prostě.
0: To si vlastně ani neuvědomujeme, jak je důležité říkat někomu mami.
1: Velmi důležité. Ty děti potom vyloženě touží. Jo, vnímám, že opravdu, když jsou děti už u nás skoro rok, tak v takovém tom kritickém věku od těch zhruba roku a půl, 2 let do těch asi 5 let potřebujou opravdu někomu říkat mami. A byť je to babička nebo prostě teta, tak to oslovení pro ně asi má zvláštní citový význam a opravdu potřebují. Takže pokud mi říkali mami, tak já jsem jim to nějak prostě nezazlívala nebo jsem jim to striktně nezakazovala. Prostě nechala jsem jim, ať mi tak říkají, ale vysvětlila jsem jim, že opravdu nemůžu být jejich maminka. A tak teď chlapeček, kterého máme v péči, tak říká, ty jsi moje jako mamka. Já říkám, jo, já jsem tvoje jako mamka.
0: Jsi s tím hezky poradil.
1: Jo.
0: Je to tak třeba i s tati?
1: No, to ne. To tati tam není tak jako...
0: Tak silné,
1: tak citově nutné. Jako no. A i to, že ty děti potom třeba, pokud chodí do nějakých kolektivů dětských, tak slyší, že ostatní děti volají na tu svoji maminku mami. A oni nemůžou tak volat, že? Nebo momentálně nemají komu tak volat, že? Takže potřebují, no.
0: Mě by to drásalo srdce, já tě obdivuju.
1: Drásá mi to srdce. Jo, drásá mi to velmi srdce, no. Je to těžké.
0: Jak roste duchovně, jestli se to tak děje, váš sbor díky tomu, že vás tam má a má tam ty vaše svěřené děti?
1: Myslím si, že je to asi obohatilo, nemůžu za ně mluvit, ale myslím si, že určitě, že vidí ty příběhy těch dětí, prostě vidí... Jak u nás třeba od začátku někteří říkají, to je takový posun, jak rozkvetou, jak prostě začnou se lepšit, jo, jsou takový prostě zářím očička radosti, tak jak děti mají být bezstarostné. A myslím si, že i to, že je prosíme často o modlitby za to, aby se dostali do dobrých nových rodin, nebo za to, aby se spravila ta biologická rodina, tak to je taky, myslím si, obohacuje, že vidí, že jim není lhostejný ten osud těch dětí okolo nás.
0: Že se jim stávají blížními nějakým
1: přesně
0: způsobem.
1: Tak. I u toho požehnání, že se všichni za ně modlí vlastně, jo, že aby si je Pán Bůh v životě třeba někdy přitáhl.
0: Děkuji ti za toto krásné svědectví. Tobě i tvému manželovi věřit, prosím. A přeju vám Boží požehnání a vašim dětem, aby měli komu říkat mami.
1: Děkuji moc. Těšilo mě. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hostem Kateřiny Vávrové byla v pořadu Rozmarína Kateřina Hotová. Reprízy tohoto vydání pořadu nabídneme v pátek ve 13 a v neděli v 11 hodin. Za týden bude hostem Lídy Pohankové Ota Faldina. Společně budou přemýšlet nad tématem otlaku na dokonalost.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Pořad Rozmarína odstartoval denní vysílání Rádia 7 ve čtvrtek 6. srpna 2026. Krátce po 11. hodině usedl za mikrofon Kuba Lofítek. Pojďme se seznámit s tím, co tým Rádia 7 připravil pro následující hodiny programu.

Jak připravit tábor, na který budou děti vzpomínat i po letech? Program, který děti zaujme a zároveň podpoří vztahy i duchovní růst? Se zkušeným organizátorem táborů a kazatelem Církve bratrské Jakubem Mrázkem si Ondra Malý povídá o celkové stavbě programu tábora i o různých typech her v pořadu Štafeta 15 minut po 11. Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Bůh mu několikrát jako dítěti zachránil život a v 18 letech se rozhodl vydat mu svůj život. Jeho život nebyl snadný, jak uslyšíme ve 12.15. V letošním roce uplynulo 430 let od revidovaného jednosvazkového vydání Bible kralické a od kapesního vydání Nového zákona. V pořadu Řeka života proto z archivu vybíráme sérii věnovanou českým překladům Bible. První setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým zní vysíláním po 13. hodině. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Stačí ladit rádio 7 a o nějakou svou oblíbenou písničku si napsat nebo zavolat. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás vysílání rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

0: na křídlech mě neseš.
1: Proč bych se měl strachovat? Vždyť mám otce, na kterého se mohu spolehnout. Ty jsi mé útočiště, jsem ve tvé péči a ochraně. Bude znít v písni Protection kapely Land of Color, která nás dovede ke 11:45, což bude čas pro pořad Štafeta a závěrečný pátý díl ze seriálu Za hranice všedních dní o přípravě programu na tábor.

0: Jedinečný zážitek, který dětem změní život, budou si ho pamatovat až do konce, umožní jim navázat dlouholetá přátelství a poznat Krista. To zní dobře, ne?
1: To zní úžasně. Chci tam.
0: Takhle si já pamatuju tábory ze svého dětství. Moje jméno je Ondřej Malý a budu moderovat dnešní díl z minisérie Výpravy za hranice všedních dní. A mým hostem je opět Jakub Mrázek, kazatel sboru Církve bratrské Ostrava Trojka a ostřílený táborník, který se v minulém díle zmínil, že on si rozhodně nepamatuje takhle tábory ze svého dětství. Naopak si zmínil, že nebyly příliš příjemné.
1: No, tak to byly tábory, když jsem byl v první a druhé třídě. A to byly tábory, kde možná jako vedoucí úplně nechápali, co potřebují děti v první a druhé třídě. A to víc si na to dávám teďka pozor, když máme malé děti na táboře, ať jsou dostatečně omaminkované a opečované, ať se někdo ptá, jak se mají. Protože to je důležité, jak se dítě na táboře cítí.
0: Tak přesně o tom, jak udělat program, který bude pro děti skvělým pozitivním zážitkem, se dnes budeme bavit. Minule jsme se věnovali praktické stránce přípravy tábora, nicméně ta organizační výzva, to není to, co děti zaujme.
1: Čemu to je jedno, jak to kdo zařídil?
0: Ten program, který jsme zmínili, co to znamená?
1: Program je vlastně obsah společně ze vztahy. To jsou takové dva velmi mocné nástroje, které máme a kterým můžeme jako vytvořit nějaký finální vliv, který ten tábor na ty děti bude mít, co to s nima udělá, jak je to změní, posune a doufám ne, zablokuje nebo jim nějak neublíží. A proto to je velmi důležité, jaký tábor uděláme a jaký mu dáme obsah jako náplň program.
0: Kdo má přípravu takového programu na starosti? Protože pokud to má být dobré, je potřeba to připravit pořádně, předpokládám. Takže se to nedá udělat tak nějak samo. Někdo to musí udělat.
1: Platí taková jako mantra, no za všechno je zodpovědný hlavní vedoucí, že? Ale my už jsme si minule řekli, ale hlavní vedoucí tu zodpovědnost deleguje. To, co je velmi užitečné a dobré, jako delegovat takovouhle velkou věc, jako je táborový program, jako ten obsah, ta náplň týmu. A ten tým musí velmi dobře rozumět tomu, co je vlastně cílem tábora. Proč ho děláme? A pro koho ho děláme? Takže dřív, než začneme vymýšlet táborový program, tak je dobré, když si tým celého tábora, ti vedoucí, jste si minule říkali, že začínáme tím, že sestavíme nějaký jádrový tým, oni se pak třeba ještě přidávají další lidi. Ale než začnu připravovat tábor, potřebujeme se nějak sjednotit na tom, pro koho ten tábor děláme, proč ho děláme, jaký chceme vlastně vidět jako dopad, vliv, účinek vlastně na ty děti, které ten program bude mít. No a když už víme, pro koho a co chceme udělat, tak můžeme potom se pustit do té dobrodružné části a fantazírovat a snít a říkat si ty dětské sny nesplněné, co jsme chtěli zažít a nezažili a z nich uvařit ten program pro děti.
0: Uvedl bys nějaký příklad? Třeba poslední tábor, který jsi dělal, tak pro koho byl, jaký cíl jste tím sledovali?
1: Tak důležité je vědět, jak mám velké děti. My třeba na táboře máme děti zhruba od 7 let do 14. Jo, tak je to už docela jako velký časový rozptyl, když bych měl jenom ty starší, můžu ten cíl nastavovat trošku jinak, než když třeba jenom jedu s malýma dětma, takže to je jako první věc. A já bych řekl, že je dobré mít nějaký cíl ve třech oblastech. Ta první oblast je jako fyzická. Tím cílem třeba může být to, že se děti stanou jako otužilejšími, že se naučí odolávat určitému diskomfortu a nepohodlí, že se zvýší jejich odolnost jako fyzická v tom, že se nebudou bát koupat ve studené vodě nebo ujít více než 5 kilometrů. Potom nějaká oblast třeba v té duševní oblasti, což můžou být často vztahové věci, že chceme třeba, aby ty děti se naučily pracovat v týmu, nebo navázali nová přátelství. A samozřejmě máme cíl taky jako v duchovní oblasti, kdy chceme, a teďka záleží samozřejmě, jaké děti mám v tom oddíle a každé může být někde jinde, tak pro někoho to může být to, že se doví o Bohu, jaký Bůh je, někdo s ním naváže vztah, nebo si posílí nějaké dobré návyky v tom, jak Pána Boha jako následovat. A je dobré vědět, čeho chceme jako dosáhnout tím táborem.
0: Tábory jsou jedinečné tím, že na rozdíl od víkendovek nebo schůzek trvají výrazně déle. A tedy i toho programu se stihne výrazně víc. Ale určitě se nestihne všechno. Co zařadit? Fotbal, čtení z Bible, polední klid a dobrý, hotovo.
1: Já myslím, že to si každý tým potom jako tak trošku jako najde sám tu svoji cestu, co jim jako vyhovuje, ale je pravda, že tábor je obrovský prostor, který je škoda jako nevyužít. Takže hodit dětem jenom balón, ať si jako něho kopají, takhle strávit 14 dní, tak nemyslím si úplně, jako že jsme by tímto způsobem využili jako potenciál. Na druhou stranu i tohle jako je super, když ty děcka jako zažijou. Mají volný prostor, kdy můžou si sami vytvářet tu svoji zábavu a hru a učit se trávit nějaký čas, který jim není úplně naordinován a zorganizován jako do milimetru. Jo? Ono někdy i trocha nudy, se říká, že vlastně nuda je předpokladem kreativity. Jo? Takže dokud se nenudím, tak netvořím sám nějaký program. Jo? Takže se neučím převzít zodpovědnost za to, jak já trávím svůj čas. Takže ideálně je, když celý ten táborový program je složen z takového jako vyváženého mixu. My máme různé bloky časové na tom táboře naplánované a řekl bych, že kromě takového toho nutného, nezbytného, jako je ranní večerní hygiena, jako že potřebujeme jíst a spát, tak máme jeden důležitý blok, kdy děti se podílejí vlastně na přípravě a organizaci tábora. To znamená, pomáhají například kuchařkám s přípravou oběda. Umývají nádobí, opravují nějaké věci v táboře, zajišťují dřevo na táboráky, chystají táborák, dřevo do kuchyně. Takže vlastně pracujeme a všichni rozumí tomu, že to, jaký tábor je výsledkem práce nás všech. Skvělý blok, děcka to baví. Je to super, protože to je opravdový život a to je to nejlepší. Potom my máme blok, kdy právě hrajeme takové obyčejné hry, které děcka milujou, ať už to je hutututu nebo přehazovaná, prostě cokoliv, co máte oblíbené v oddíle, a nebo tam taky zařazujeme takové hry, které nijak nesouvisí s celotáborovou legendou a hrou a jsou takové jako univerzální, například boj o vlajky, jako naše děcka to milujou, to prostě musí každý rok být, bez toho není tábor táborem, takže to taky je v takovém tom bloku těch univerzálních her. A třetí takový blok, který máme, je právě etapovka, což bývá velká hra, hodinu, dvě, klidně tři hodiny může mít, výpravná, která pracuje vlastně s tématem celotáborové legendy. Může to být hra v týmech, pro jednotlivce, je originální, vymýšlená jenom extra na ten tábor a poskytuje prostor pro nejenom dobrodružství a zábavu, ale taky nějak komunikovat myšlenku, která je součástí té celotáborové legendy, s kterou pak třeba pracujeme hodně jako i v tom duchovním programu, ve skupinkách a rozhovorech s dětmi.
0: Heslo celotáborová legenda tu padlo několikrát. Co si pod tím mám představit?
1: Celotáborová legenda je příběh, který nás provází celým táborem. Je to příběh, který nám vlastně pomáhá vytáhnout ty děti jako z jejich běžného života do nové jako reality. Ten tábor je taková bublina, kde si odpočnu a můžu prožít dobrodružství jako vlastně z jiného světa. Často vybíráme nějaké téma nebo příběhy, které jsou nějak inspirativní a které nám pomáhají i komunikovat hodnoty, k kterým chceme děti vést, ať už prostě mezilidské nebo duchovní, a umožňují nám právě vytvářet tu omáčku kolem toho, co ty děti chceme naučit, co jsme si stanovili v těch cílech jako na začátku pro jejich jako rozvoj.
0: Jedním z typických prvků skautingu, ale i já jako neskaut, s tím mám tábory spojené, jsou symboly a rituály. Patří na tábor? Jsou i pro neskauty, nebo jsem spíš výjimka? Jsou dobré?
1: No, já myslím, že kdybychom si teďka prošli různé tábory, které byly, ať už skautské nebo neskautské, tak bychom zjistili, že na každém táboře jsou symboly a rituály. Nejenom na skautském táboře. My třeba začínáme nástup tím, že vyvěšujeme vlajku. A dělá to spousta i neskautských táborů, že vyvěšují českou státní vlajku a je to rituál, je to symbol a je to jako krásný okamžik, který tím, že se dělá každé ráno, tak vlastně tak zároveň i zahajuje ten den. Pamatuju si jako dítě na jeden tábor, kde jsme měli téma Josué, obcházeli jsme Jericho a to bylo každý den takový vlastně rituál. Byl to rituál, který Byl jenom pro ten tábor, ale vlastně už to byl taky rituál, protože když něco uděláme dvakrát stejně, tak je to rituál. Táborák je rituál. Pokřik, který má třeba oddíl celoročně a zakřičí celé na táboře, to je taky rituál. Taky v textu toho pokřiku je často symbolika. Takže on neexistují tábory bez rituálu a symbolů. Ve scoutingu máme výhodu tu, že s nima pracujeme možná trošku jako víc vědomně a ještě si na ní zakládáme tím, že máme třeba ten stejnokroj, košili, šátek a to jako potrhuje u ty rituály ještě tak jako výrazně silněji. Ale mají je všichni.
0: Je to něco, co patří exkluzivně na tábory, nebo se to běžně děje i na schůzkách?
1: Rituály a symboly jsou nejen na schůzkách, jsou v každodenním životě. Když doma slavíme narozeniny, je to taky rituál, Vánoce. Takže jsou strašně důležité pro náš život, abychom si uvědomili, na čem stojíme, kam patříme, čemu věříme a kam směřujeme.
0: Když bych si představil 3-hodinový program na táboře, a 3-hodinový program na schůzce. Je v tom nějaký rozdíl?
1: No, kež by nebyl. Výhoda tábora je, že mám těch 3-hodinových programů spoustu za sebou, takže můžu ještě jako mít nad tím ten velký jako příběh. I když i to jde na schůzkách, můžu mít dokonce i na schůzkách celoroční legendu. Může dokonce celý školní rok probíhat jedna jako velká jakoby hra někde na pozadí těch schůzek, kde se jako červená niť vyne nějaký příběh nebo téma a dokonce může vrcholit právě na táboře. Takže ten prostor jako využívat tyhle prvky, co známe z tábora, je na těch schůzkách jako úplně stejný, jenom samozřejmě máme na to méně času, takže když se to občas povede, je to fajn, my třeba si schůzky trochu členíme na schůzky, kde se chceme více věnovat vytváření, vyrábění, kreativitě. Pak máme schůzky, kde je nějaká velká hra, skoro jako ta táborová etapovka. Jo, pak máme třeba některé schůzky, které jsou fakt jako na pohoru, jako děláme jenom to, co jsme zvyklí dělat po každé a není to moc složité. Jo? Ale schůzky jsou velká příležitost zažít takový malý tábor uprostřed školního roku.
0: Jednu věc, kterou si z táboru pamatuju, že jsme ji dělali každoročně, jsou bobříky. Je to něco, co je pořád ještě aktuální, nebo to už patří jenom do Foglarovek?
1: Jo, já myslím, že stále. Je to věc, která může být součástí táborového programu. My to třeba neděláme každý rok, anebo třeba někdy děláme něco podobného a neříkáme tomu bobříci. Takže samozřejmě jako super, jako pokud chci udělat klasické foglarovské bobříky, tak jděte do toho, jako určitě to nesklame. Ale bobřík může vypadat i tak, že vlastně chceme děti něco naučit. V něčem, aby jako vyrostly. No vlastně bobřík mlčení je třeba, že rostu v sebeovládání. Jo? Ale můžeme třeba na tom táboře zařadit blok, kdy děti mají různé workshopy, kdy se třeba učí dovednostně nějaké věci. Třeba workshop uzlů, se učí vázat uzly, práce s lanem a potom mají možnost složit nějakou zkoušku a to je vlastně ten bobřík. Samozřejmě můžou být kreativní věci, můžou být třeba přírodovědné věci, že se učí poznávat rostliny, rozdělávat oheň nebo bobřík síly, to mají kluci rádi a pak kdo udělá stanovený počet zhybů nebo kliků, tak dostane bobříka síly. Jo? Takže někdy do té táborové legendy se to hodí víc, někdy míň, když to hodí a podpoří to třeba tu táborovou legendu, tak je to super. Bobříci nebo něco na bobříku s kombinací s nějakýma workshopama, perfektní jako věc, kterou doporučuji někdy aspoň vyzkoušet na nějakém táboře.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: V dnešním díle společně s Jakubem Mrázkem hovoříme o přípravě programu tábora a také bychom chtěli teď mluvit o tvorbě dobré táborové atmosféry. A její klíčovou součástí jsou vztahy mezi táborníky. Leckdy jede na tábor přes 20 dětí, to může být sociálně dost náročné. My jsme to třeba řešili rozdělením do družin. Co si o nich myslíš?
1: Já si neumím představit tábor bez rozdělení dětí do družin, protože s tou družinkou se pracuje často mnohem snadněji než s celou masou dětí, 20 dětí není masa, ale třeba 40 dětí, to už jako si člověk ani nezapamatuje jejich jména a vzniká nějaká anonymita. Ale družinka je vlastně taková rodina, takový úzký kroužek, bývá tam třeba 6 až 10 dětí v té družince, k tomu jeden vedoucí 18+, jeden rádce a najednou vlastně nám vzniká malá skupina, která, kde nikdo není přehlednut, vnímáme ho a zároveň si ty děti učí to, co na to bude báječné, že se vlastně učí mezi sebou vycházet, spolupracovat, přijímat rozdíly věkové, temperamentní, podřizovat se jeden druhému a to je úžasná jako zkušenost, kterou ty děcka v táboře můžou dostat a ta družinka je vlastně klíčovým nástrojem pro tady tu vztahovou práci.
0: Jak ta družinka vlastně organizačně funguje? Mohl bys to nějak blíž osvětlit? Kdo je za ní zodpovědný? Kdo do ní patří třeba?
1: Ty družinky můžou vznikat na tom táboře různým způsobem. Většinou my víme, jaké děti na tábor jedou, takže i je třeba známe, 95% z nich známe velmi dobře. Tak je vlastně do těch družin máme rozdělené už před táborem. My máme celoroční oddíl, který vlastně už i v tom celoročním fungování funguje v nějakých družinkách, takže pokud mám tohle dobře ustavené, tak v podstatě můžu tyhle družinky přenést jakoby na tábor. Co je podstatné, že v těch skautských družinkách klademe důraz na to, aby ta družinka byla vlastně přirozená parta těch dětí. Tedy není to sportovní tým, že jsme rozdělili děti na táboře na 4 stejně silné sportovní týmy, které budou týká mezi sebou soupeřit, ale jsou to vlastně přirozené party dětí, které mají k sobě nějakým způsobem jako blízko a my taky víme už třeba z toho celoroční činnosti, že mezi nima přirozeně někdo vyrůstá jako jejich autorita. On, takový člověk se většinou stane potom jako rádcem a tím pádem se s tou družinkou pracuje mnohem lépe, než když naskládám pod sebe děti jenom podle pohlaví a věku, aby mi to dávalo všude stejné průměry a ty děti vlastně si třeba jako navzájem nerozumí. Takže pokud mám takto poskladanou družinku, tak se s ní pracuje velmi dobře a taky nemáme tolik jako tlak vést ty družinky, nechceme vlastně je vést tomu, že pak soupeří mezi sebou. Jo, to jsou ty soutěživé oddíly, které jako vlastně pak jako kdo to vyhraje v tom táboře a všem to nandá. Ale tady vlastně ta družinka bojuje sama se sebou. Snaží se ze sebe dostat to své nejlepší, co umí a buď do toho dá všechno nebo ne, a když si něco nepovede, tak se ptá ne, proč nás tamtí porazili, ale proč my jsme třeba nepodali takový výkon, jaký jsme mohli podat, kdybychom třeba lépe spolupracovali, více poslouchali tam toho Mrňouse, co jako vlastně měl dobrý nápad, ale protože Mrňous, tak my jsme mu jako nedali prostor. Aha, tak příště jako bychom ho měli taky poslouchat. A to je pecka, když tohle dětka zažívají, no.
0: Zároveň smůla, když to nefunguje, když se to, což se občas stane, že se to prostě nepodaří a ta parta v rámci té družinky úplně nefunguje. Děti se hádají, mají narušené vztahy, což často v těch extrémních podmínkách zátěžových na táboře se může projevit. Co s tím dělat?
1: Jo, projeví se to. A to je právě jako ten prostor, kde to nám není příjemné, protože je nějaký konflikt, ale teprve tehdy, když se dějou ty věci mimo naší komfortní zónu a jsou třeba i konfliktní, tak jsou příležitost tomu se něco naučit. Takže, jestliže je takový problém, tak je to příležitost. A teďka jak tu příležitost využít a dobře ji zvládnout? Vždycky je skvělé, jako když to ideálně jako se zvládne tam, kde ten problém jako vzniká, ale je samozřejmě na místě i třeba, když ta družinka poprosí o pomoc toho rádce, toho vedoucího, nebo vedoucí to pak tomu řeší na poradě, když to jsou složitější věci. A většina věcí se dá zvládnout normálně jako v tom jako denním provozu. Ty konflikty dokážeme vyřešit jako velmi rychle, ale potom, když je nějaký problém, tak je dobré, když mají rádci prostor o tom mluvit. Jo? My děláme každý den na tom v průběhu dne takzvaný briefing rádců. Když se hlavní vedoucí zástupce sejde s rádci, a jenom se zeptá, tak děcka, jak to jde? Jak se cítíte vy v tom? Jak se v tom cítí děcka? A oni řeknou, no, tady máme problém s Pepíčkem, protože Pepíček má hodně sladkostí, takže je takový hodně energický a rozptýlený a narušuje ostatním hru, nespolupracuje, kazí to všem. Co s tím uděláme? A tenhle tým dokáže většinou vymyslet nějaký další krok, což obvykle znamená, že někdo, komu Pepíček má důvěru, koho má rád, jako s ním promluví a pomůže mu to tomu Pepíčkovi nějak lépe zvládnout.

0: než ti účastníci tábora. A je pro ně tím parem, tím, na koho oni hledí, protože si říkají, já bych za 2 roky chtěl být jako tady tenhle rádce. Nechci být jako hlavní vedoucí, protože hlavní vedoucí má 50 roků už a nechci být za 2 roky jako v tom 50-letý dírek. Jo? Chci být jako ten rádce, to je jako můj vzor. Takže rádce je přirozená autorita a vzor pro ty děti. Často je to ten, kdo s nima tráví nejvíc času, kdo rozumí jejich světu nejlíp, podílí se taky samozřejmě na programu, na přípravě her a to je jako náš úkol jako vedoucích, je vlastně hlavně jako vlastně dávat podporu tomu rádci tak, aby on tu svoji přirozenou roli, kterou má, jako dokázal plnit co nejlépe.
1: Zmínil jsi porady, které jsou na táboře nezbytné vzhledem k hutnosti toho programu, ale často pro tým velmi vyčerpávající. Jak k ním přistupuješ?
0: Zvládnout porady je vždycky výzva.
1: Je to tak.
0: My jsme už tak nějak za ty roky zažili spoustu porad, kdy jsme se to byli právě, jak říkáš, vyčerpání, unavení a říkali jsme si, tak jak to budeme dělat, ať to je jako efektivní, ať je to pozbudivé, ať se lidi vyspí a tak dále. Takže máme pár jako principů, které jako držíme. A já bych řekl, že princip číslo 1 je, že vedoucí i rádci musí přijet na tábor připravení. Na táboře už nechystám jako věci, které se mohl nachystat doma. Samozřejmě rozdat fáborky někde do terénu, to musím udělat až na táboře, ale hru mám vymyšlenou, vím, jak bude fungovat, kolik lidí k tomu budu potřebovat, jak to se bude probíhat a jak to nějak vyhodnotím. Takže na tábor jezdíme připravení. Na poradách nevymýšlíme program. Samozřejmě, když najednou prší nebo dojde nějakému takovému potřebě změnit program, tak se to řeší na poradě, ale ne systematicky to neděláme takto. Systematicky jsme připraveni na to, co bude na táboře už předtím, než na něj odjedeme. Tak to je takový první princip. A druhý princip, my jsme se pokusili nějak jako rozdělit ty věci tak, ať neřeší všechno, všichni všechno. A takže my si dáváme takové ranní kafe, vždycky, jako hlavní vedoucí zástupce a vedoucí dne, to je ten, kdo během celého dne dohlíží na to, ať se věci dějí tehdy, kdy mají a tak, jak mají. A řekneme si jenom v podstatě jako update, jestli všechno je tak, jak bylo připraveno, naplánováno. A pak míváme po obědě přípravu na poradu na etapovou hru, která bude další den a účastní se jenom ti vedoucí, kterých se to týká. Ostatní mají volno. Nemusí sedět na té poradě 20 lidí, může tam být jenom 6, kteří tu hru jako zajistí. Děláme briefing rádců, to jsem ti už jako říkal, tak to bývá někdy po večeři, jenom jako 20 minut, jak se v tom máte, půl hodina, jo, během večerní hygieny dětí. Spoustu informací si předáváme na nástěnce tím, že si jenom zapíšou, jak dopadla hra, kolik kdo má bodů. To si nemusíme sdělovat na poradě. A večer vlastně spíš už tak jenom jako rekapitulujeme ten den a jsme za něho vděční. Řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo, taky si řekneme. A snažíme se končit tak, aby se vedoucí vyspali. Oni stejně potom kecají dál ještě hodinu a půl, ale to je takový signál, že je mezi nimi dobrá atmosféra a je to super, když jim ten čas zůstane na to, aby jenom byli spolu a užívali si to, že jsou na táboře.
1: Pro nás, když jsem byl mladší vedoucí, bylo jednou z největších výzev právě jít včas spát po poradě, protože jsme měli touhu ještě povídat a léta jsme potom skončili všichni v horečkách, protože jsme měli 3 hodiny spánku denně, tak to jenom přidávám ze své zkušenosti jako radu pro mladší vedoucí, jakkoliv je to lákavý, běžte taky někdy spát.
0: Ano, ano, a já jsem ten už jako ten hlavní vedoucí, který pak jde a říká, děcka, běžte už spát, nebo budete zítra hotovi, nebudete fungovat, jo. Jo, ale to taky si řekneme, jak se cítíte, no já jsem unavený a říkám, a v kolik jsi šel včera spát? O půl jedna, říkám, tak možná jsi to měl udělat nějak jinak, no.
1: A ta atmosféra se těžko dělá dobrá v unaveném stavu.
0: Jo, pak dojde ke krizi, ano. To je potřeba spravovat tu energii dobře. Jo. A můžeme si v tom navzájem pomoct, takže si jako držíme takhle jako ochranou ruku nad sebou.
1: Další důležitá složka atmosféry je atmosféra duchovní. Mm-hmm. Kdo za ní zodpovídá, a lze s ní vůbec nějak pracovat? Nebo je to prostě výsledek boží prozřetelnosti?
0: Je to zajímavé. Zajímavá představa, že by to bylo něco, co nemůžeme vůbec ovlivnit. Asi to je legitimní si to třeba jako myslet, protože Bůh přichází ze své vůle. ale na druhou stranu

0: On nám řekl, že 10-2 nebo 3 sedou v jeho jménu, tak on tam bude. Takže my můžeme počítat s tím, že Pán Bůh je přítomen na táboře a já myslím, že je přítomen jako velmi hmatatelně. Tak hmatatelně, že si na Pána Boha můžu sáhnout. Protože on říká, že je hlavou církve a my jsme jeho tělo. Že vlastně my jsme ti, kdo skrze to, jací jsme, jak se chováme, jak fungujeme, vlastně přinášíme tu boží přítomnost tím hmatatelným způsobem. Jako Pán Bůh si nás tomu fakt používá. Vytváříme ducha, duchovní atmosféru jako toho tábora. Takže můžeme to ovlivnit. Ryba smrdí od hlavy, takže samozřejmě pokud hlavní vedoucí není nastaven tak, aby tvořil dobrou atmosféru mezilidskou, ale i tu duchovní, tak nebude vznikat. Ale stejně tak se to přenáší z vedoucích na rádce a z rádců na děti. Takže je to zodpovědnost vlastně každého jednotlivého jako člověka. Každý, kdo má Krista v sobě, kdo mu věří, tak je zodpovědný za to, aby ho vlastně přinášel do všeho, co dělá, ať už zrovna škrabe brambory v kuchyni, anebo vede nějaký rozhovor s dítětem, kterému je smutno po mamince a potřebuje jako pozbuzdit a potěšit. Já mám zkušenost tu, že příroda, to výjití z té komfortní zóny, i ta práce na společném cílu nás vede do boží blízkosti, i přesto, že jsou tam těžké chvíle, nebo někdy, když jsme unavení, tak je to všechno s tím božím požehnáním a jeho přítomností a můžeme si to vzít jako pro sebe jako něco dobrého.
1: Díky moc za všechny tvoje odpovědi a za všechny zkušenosti, které si nám předal. Probrali jsme dnes tvorbu táborového programu, mluvili jsme o tom, co můžeme udělat pro to, aby byla na táboře dobrá atmosféra a možná právě přemýšlíme nad tím, že bychom do toho šli a tábor pro děti skutečně připravili. Nad čím se můžeme zamyslet, třeba už dnes, aniž bychom museli čekat na společnou poradu? Nad čím se může zamyslet každý, kdo poslouchá?
0: Já bych myslel ty děti, pro které to dělám. To je jako první věc. Můžu se za ně modlit. A oni ty děti taky mají své sourozence, kteří můžou a nemusí být součástí toho tábora nebo oddílu, mají taky své rodiče. Za ně se taky můžeme modlit, protože ty děti nejsou bez kontextu vztahového. Ale řekl bych taky, že bych se modlil i za ty rádce a vedoucí a kdo má být v tom týmu. Ono vlastně ve finále, já to nikdy nemám tak nastaveno, že by cílovou skupinou byly jenom ty děti. Oni jsou to i ti rádci, i ti vedoucí. A jsem to nakonec i já sám, protože to je boží práce. A já mám radost, když úspěch zažívají vedoucí. Úspěchem vedoucích je, když úspěch mají rádci. Úspěchem rádců je, když zažívají radost a úspěch děti. A když budeme takhle o tom táboře přemýšlet, tak si myslím, že ho pak jako určitě uděláme, protože přestože to je spousta práce a musíme ošetřit nějaké rizika, tak tohle chceme zažít.
1: Bomba. Jakube, díky moc, bylo mi potěšením.
0: Mě taky, Ondro.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý a Jakub Mrázek. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto rozhovoru si můžete vyslechnout v pátek v 18.30. Za týden otevřeme třídílný seriál s názvem Symboly a rituály. V tom prvním rozhovoru bude řeč o tom, proč je používat. Předchozí díly tohoto pořadu najdete v sekci Audioarchiv na našem webu nebo na podcastových platformách.

0: Bolívie a Jamajka dnes slaví Den nezávislosti. Obě země vyhlásily nezávislost na Spojeném království. Bolívie v roce 1852, Jamajka v roce 1962. 6. srpen je také světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní. No a podíváme-li se do kalendáře, svátek má Oldřiška. Toto jméno může mít i cizojazyčně znějící variantu Ulrika. Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich, jehož základem je staroněmecké jméno Uodalrých, což znamená doslova dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk.
1: Kalendárium.
0: No a připojíme také několik událostí a osobností, které se pojí k 6. srpnovému dni. Psal se rok 1806. 6. srpna abdikuje císař František II., poslední hlava Svaté říše římské, která tak fakticky zaniká. Od této události uplynulo přesně 220 let. Přesně 100 let uplynulo ode dne, kdy Gertrude Ederleová jako první žena přeplavala průliv La Manche. Stalo se tak 6. srpna 1926. Srpna 1945 v 8 hodin 16 minut byla svržena atomová bomba Little Boy na japonské město Hirošima. Stalo se cílem ze strategických důvodů. Jednalo se o městskou průmyslovou oblast a nacházelo se ve vhodné lokalitě. Podle rozvědky se navíc na území Hirošimy a v jejím okolí nenacházel žádný americký válečný zajatec. Svržení bomby tedy nemělo přinést žádné ztráty na amerických životech. Při výbuchu atomové bomby Little Boy bylo okamžitě zabito 70 tisíc obyvatel města. Z celkového počtu 90 tisíc budov bylo 62 tisíc zničeno. Jako tiché memento ničivých účinků atomové bomby stojí dodnes v centru města Památník míru, torzo budovy, kterou navrhnul český architekt Jan Leclel. Srpna 1991 zveřejňuje Tim Berners-Lee myšlenku World Wide Webu. WWW se poprvé objevuje jako veřejně dostupná služba na internetu. Prakticky to znamená, že vznikla první webová stránka. Skotský lékař, objevitel penicilinu Alexander Fleming se narodil 6. srpna 1881. S jistou nadsázkou by bylo možné říci, že Flemingův život byla jedna velká náhoda. Ke studiím na univerzitě nastoupil proto, že se mu líbilo tamní plavecké mužstvo. Původně měl studovat chirurgii a plíseň, jejíž objev vedl k objevení penicilinu, se do jeho Petriho misky dostala oknem laboratoře. Andy Warhol, americký malíř slovenského původu, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu, se narodil 6. srpna 1928. Evangelický kněz a spisovatel Jan Synapius Horčička umírá 6. srpna roku 1682. Tolik kalendárium ke dni 6. srpna. Pro vás jej připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Znělka nás přivedla k pravému poledni. Ze studia Rádia 7 vám ve čtvrtek 6. srpna přeji dobrý den Kuba Lofítek. V hodině, která se před námi otevřela, bude připravena další část čtení na pokračování, a to ve čtvrt na jednu. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy se chceme v modlitbě vědomě přiblížit Bohu a přijmout povzbuzení do našich životů. Drahý Bože, děkuji za slova té poslední písně, že v tobě můžeme být přijati, že ty nás neodmítneš, ať už jsme na jakémkoliv dně. A tak ti děkuji i dnes za to, že ty znáš životy každého z nás, že ty vidíš, čím procházíme, ty vidíš, co je v našem srdci, co je v naší mysli. A ty jako ten dobrý otec čekáš s tou otevřenou náručí na jednoho každého z nás. Až poznáme ten svůj vlastní stav a uvědomíme si, že tvá náruč je otevřená, že ty nám chceš odpustit, že ty nás chceš přijmout, že ty toužíš po proměně našich životů, dát nám naději, která smrtí nekončí. A tak ti děkuji za dár tohoto dnešního dne i za tu možnost volat k tobě, přiblížit se k tobě v modlitbě a stát na tvém slově a důvěřovat tomu, že když my se přiblížíme tobě, ty se mnohem více přiblížíš nám. Chci prosit i toho dnešního dne za posluchače Rádia 7, za všechny, kteří prožívají samotu, nějakou nemoc, nějakou životní těžkost. Prosím, vstup do toho se svým pokojem, se svým uzdravením, se svým potěšením. Prosím, aby ta naděje, která je v tobě, byla hmatatelná i v životech těchto lidí. A pokud prožíváme krásné dny, máme pocit, že nám nic nechybí, tak kéž umíme i v takových dnech vzdát chválu a díky tobě, protože to, co máme a co jsme, je dar od tebe.

Ještě jednu skladbu máme před sebou a s 12. hodinou 15. minutou už bude čas pro čtení na pokračování a třetí listování v knize Jak život šel.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Miloš měl bojovného ducha a stále si s někým měřil své síly. Byl silný a často vítězil. Několikrát byl díky klukovské divokosti v ohrožení života. V 18 letech odevzdal svůj život Bohu a bral to velmi vážně. Když skončila první světová válka, tatínek měl hodně práce a rozšířil svou krejčovskou dílnu. V roce 1921 ale rodinu postihla katastrofa. Tatínek propadl alkoholu a o všechno přišli. Maminka byla zlomená. Tatínek se pokusil o sebevraždu. A tak se v 10 letech Milošův život úplně změnil. Rodina upadla do chudoby, hanby a zoufalství. Museli se přestěhovat do domu pro chudé, kde žili dalších 12 let. Tento pád posloužil později k tomu, že se celá rodina upnula k Bohu.

Sedmičlenná rodina byla nastěhována do brněnského azylu, který sestával ze dvou vojenských baráků, uvolněných vojskem po první světové válce. V prvním bydlelo na 75 mužů, většinou propuštěných vězňů, kteří neměli kde bydlet a na ubytování připláceli. Ve druhém bydlelo zadarmo 12 rodin, s dětmi se jednalo asi o 75 duší. Oba baráky byly propojené společným sociálním zařízením, kde vedle umývárny bylo 8 záchodových míst. Nebe se nad námi zavřelo. Civilní baráky byly doupětem vyvrhelů lidské společnosti. Vrazi, zloději, podvodníci všech existujících kalibrů, kasaři, lupiči, prostitutky, tam byli domovem. Každá z oněch rodin měla svou více či méně zlodějskou, vražednickou, lupičskou, alkoholní, hrůznou či nešťastnou tragédii za sebou. Oči obyvatel nám říkali, kdo sem přijde, je s ním a jeho dětmi konec. A jak se říká, tam, kde vládne chudoba, tam je dětí jako smetí. To bylo pravdou také o azylu. Vše, co jsme do azylu přinesli, bylo složeno na jeden vojenský kavalec. Železná postel, slamník. Na druhý slamník nebylo možné nic položit. Po našem tragickém soudním vystěhování přišla druhá hrůzná rána osudu. Matinka, jemná, ušlechtilá a pěkná, čistotná žena, stojí a stojí, nemůže promluvit, ve zlé předtuše. Dívá se na mapy zaschlé sražené krve. Stojí a nechce to domyslet. Po nekonečné chvíli přemýšlení přistupuje jedna žena a povídá, tady žili dva bratři, jeden z nich s manželkou. Bratři se porvali, vyřídili si milostný účet. Žena, která je oba živila, se zamilovala do toho svobodného a manžel na to přišel. Napadl svého bratra a vrazil mu nůž do zad. Ten se zvrátil na tuto postel a tady vykrvácel. Přišla policie, muže s ženou zatkla a odvedla do vězení. Nikdo neměl povinnost krev odstranit. Dvě postele po nich byly uvolněny a my jsme se stali jejich dědici. To první bylo očistit krev. To lidské tajemství života. Vytekla krev, s ní vyprchal život. Vrah strašně hořekoval. Ti dva bratři se prý měli moc rádi. Ďábel na jedné straně svedl k upádu, na straně druhé svedl k pomstě. Jeden zemřel tělesně i duchovně, druhý byl mrtev. Vrah tělesně živořil v žaláři, pronásledován výčitkami svědomí. Dospěli jsme k tragédii. Kam jen může alkohol, výčepní brlohy, přátelení se špatnou společností dovést slušného a v jádru dobrého člověka. Azyl se nám stal domovem na dlouhých 12 let. Naše krásná nejstarší sestra se však záhy provdala, nejstarší bratr odjel ke strýci do Rakouska, aby se vyučil malířem, natěračem, a tak nás brzy bylo pouze 5.

je mým hlubokým přesvědčením, tisíckrát v životě ověřeným, že láska k Pánu Bohu je více než čarovný proutek, který v pohádkách mění vše v dobré a ve štěstí lidí dobré vůle. Proto celý život lidem radím, příkladem i slovem, milujte Pána Boha celým srdcem, celou duší, myslí a bližního jako sebe sama. A pak se nemusíte ničeho bát. A úzká cesta a těsná brána do Božího království jsou vám do kořán otevřeny. V knize Exodus ve 20. kapitole 5. a 6. verši čteme: Já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých. Tak se stalo, že jsme my, děti, byli tím 4. pokolením a Pán Bůh dal novému rodu novou příležitost. Milost Boží, jak se později ukázalo, nevyzněla na prázdno. V utrpení a bídě jsme všichni okusili Boží milost, slitování a nový život. Haleluja! Sláva buď našemu Pánu Bohu na věky věku.

Psal se rok 1921. Bylo mi 10 let. Zdálo se, že rodinná tragédie byla dovršena. Vlny životních příkoří, zklamání a katastrof nás však svíraly až do nesnesitelnosti. Otec vzal mne se starším bratrem Josefem a odešel s námi do hlubokých lesů, spojujících Bystrc a Žebětín a táhnoucích se až po Rosice. V této oblasti se nachází známý Masarykův okruh. Tyto lesy se staly asi na 6 týdnů naším domovem. Mech a listí stromů nám byly převzácným lůžkem, stín stromů a obloha nám byly přikrývkou. Tehdy jsem to neviděl, ale až jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jsem začal chápat, že mě nikdy neopustil. Jeho strážní andělé měli příkaz, aby mne střežili. Jednou jsem se ráno probudil. Z boku jsem se převrátil na záda. Když jsem se díval do nebe, tak přímo nade mnou byla kolem haluze otočená zmije. Dívala se na mě a já se v první chvíli chtěl odkutálet a utíkat. Ale náhle mě ovládla taková malátnost, že jsem měl nohy jako cent. Dívám se a Duch Svatý mi řekl, proč by se zbál hada? Nech ho na pokoji a on dá pokoj tobě. On se bojí daleko víc tebe, než ty jej. Zůstal jsem klidně ležet, znovu jsem usnul a když jsem se probudil a vstal, tak tam had již nebyl. Dvou věcí se v životě bojím. Předně se bojím hříchu, bojím se rozhněvat Pána Boha. Vím, že je hrozné upadnout do rukou Páně. Vedle hněvu Pána Boha se panicky bojím jedovatých hadů. To proto, že had a satan je stejně zákeřné a prokleté plémě. Mnohokrát jsem se s hady v životě setkal a dokonce utkal. V této souvislosti zmíním ještě jednu zvláštní událost, ke které došlo v tomto období našeho pobytu v lesích. Sbírali jsme houby, tím jsme se s tatínkem živili. Starší bratr Josef byl jemnější přirozenosti, postonával, takže ho tatínek odvedl k matince do brněnského azylu a zároveň matince předal něco peněz za houby. Mně ani sebou nevzal, aby nestratil kamaráda, kdybych se náhodou rozhodl také s matinkou zůstat. Byl nádherný slunný den měsíce června. Obrovské bukové stromy, země pokrytá jejich listím, to zkušeným houbařům skýtalo naději na bohatý úlovek. Já byl mezi houbaři nejmenší, proto snad z nich nejúspěšnější. Pojednou jsem chtěl udělat krok, ale noha nedošlápla. Neměl jsem tušení, co se děje. Proč noha nedokročila na zem? Stál jsem na mírně se svažující stráni a levá noha mi nešla k zemi. Jasně jsem cítil, že mi noha jaksi uvázla a že ji něco nebo někdo drží. A v tom okamžiku se od země ke mně nesl zvláštní sykot. Pohlédl jsem směrem k sykotu a spatřil jsem přesně pod svou bosou nohou zmiji. Vyhřívala se na slunci a svým sykotem, aniž se pohnula, dávala na vědomí svou existenci. Bylo jasné, že za mé došlápnutí na zem by se mi odplatila uštknutím. Od toho okamžiku jsem nabyl přesvědčení o pomoci anděla strážného, který mi nohu pozdržel, abych na zmiji nešlápnul a nebyl uštknut. Dodnes slyším onen sykot, dodnes vidím zelené studánky zmijích očí, dodnes vidím stočenou zmiji naprosto přátelskou a pokojnou. Ale v mém srdci propukla taková hrůza, bouře, panika, že jsem se obrátil a jako bez hlavy vyrazil a jen pryč od místa hrůzy a smrti. Dobrý Pán Bůh měl ještě se mnou své plány a proto jsem ještě tu.

otcem jsme žili v lese pod širým nebem 3 měsíce. Z prodeje hub jsme si opatřovali chléb a mléko. Pokud stačily peníze, koupili jsme i něco uzenin. Otec měl jen mě, já měl jen otce. Načas jsme byli ohromnými přáteli. Naše přátelství a bratrství bylo nádherné, nerozborné. Nic jsme neměli, jen jsme se vzájemně měli rádi. Byli jsme s otcem spojeni silnými pouty jednoho osudí. Stejně jsme spali, stejně jedli. Myslím, že se jeho myšlenky přenesly na mě a moje na něj, protože jsme nesli oba stejné břemeno. Myslím, že jsme byli tak sjednoceni všemi okolnostmi, že jsme si nemuseli vůbec nic říkat. Byli jsme prostě vším svázáni v jeden život, že jen Ruth v biblickém vyprávění za nás vyjádřila, co mezi námi s tatínkem vlastně bylo. Žil jsem pravdou těchto duchovních slov. Kam půjdeš ty, půjdu i já. Kde zůstaneš ty, zůstanu i já. Jen smrt nás může rozdělit. Otec byl silák, takže v jeho blízkosti, staň se, co staň, vždycky všechno dopadlo dobře. A pak přišel jeden letní den, který se nesmazatelně zapsal do mého života. Do našeho krásného přátelství, bratrství a kamarádství zasáhli 2 kamarádi z Mokré čtvrti. Kde se vzali, tu se vzali. Mně stačil tatínek, ale já jsem nestačil tatínkovi. Byl to krásný letní den, nazbírali jsme s tatínkem tolik hub, že byly všechny šátky a košíčky plné. Kamarádi odešli, slunce zapadlo, nějak rychle se zatáhlo a přišel večer. Tatínek naznačoval, že by se houby měly zanést do vesnice, do restaurace a že by se mělo nakoupit něco jídla. Otec začal být postupně nervózní a to se přeneslo i na mne. Tatínek pojednou rozhodně prohlásil. Milošku, půjdu prodat houby. Koupím nějaké jídlo a hned se vrátím. Ale to už byla hustá tma. Podíval jsem se kolem sebe. Zvedl jsem oči k nebi. Neviděl jsem nic než hustou tmu. V mém vztahu k otci bylo něco, co jsem převzal z pozice matinky. Doslova jsem slyšel její hlas. Promluvil jsem jako její médium. Řekl jsem přesně, co jsem nesčíslněkrát slyšel, jak to říkala maminka. Ne, nepůjdeš nikam. Ty už zase chceš do hospody. Fí, to nastala pekelná bouře. Těmi slovy celé peklo dopadlo na otcovu hlavu a srdce. Když otec 14 dnů vydržel bez pití, množství démonů přišlo na pomoc a nikdo a nic otcovu vášeň neskrotilo. Obrátil se na mě a tvrdě, hlasem ovládaným démony, řekl: nechci do hospody, nechci pít, jdu prodat houby, koupit jídlo a hned se vrátím. Tak mne vezmi sebou, nenechávej mne zde samotného. V pláči jsem žadonil a prosil. Viděl jsem však, že slova, pláč ani křik nepomáhají. Tak jsem skočil, objal otcovo stehno a držel silou, jakou jen 10letý silák může mít. A držel se a držel, plakal, zoufale prosil, až pojednou, už nevím jak, jsem ucítil otcovi ruce, které se chopily mých paží a začala mne zmáhat mrákota. V sevření hrozně silných dlaní otce jsem byl bezmocný. Mé sevření bylo roztrženo, moje tělo odmrštěno a jen jsem slyšel slova: zůstaň tady, brzy přijdu. Nevím, co se potom stalo, ale myslím, že mě anděl Boží zvedl, posadil na mítině na paře z poraženého stromu a Pán Bůh na mne uvedl tvrdý spánek. A ještě dnes mám ve svém sluchu hudbu milostného volání nočních ptáků, snad i létání jejich křídel, jak nad mou hlavou létali. Pán Bůh dal člověku noc na spaní. Myslím, že jsem nikdy tak tvrdě a blahodárně nespal, jak oné noci na pařezu, až do svítání, kdy mne otec našel a probudil. Bylo údajně 9 hodin ráno, krásného, teplého letního dne. Viděl jsem zamlklou otcovu tvář. Nemluvil otec, nemluvil jsem ani já. Uviděl jsem obraz kajícníka, trosečníka, který prohrál vše, nemá nic, neznamená nic, který ztratil i poslední bytost, která ho poutala s životem a zemí v časnosti. Věděl však otec
A věděl jsem i já, že se stalo něco, co odhalilo zkažené srdce člověka. A že na zkaženém srdci člověka nemá člověk stavět svůj dům, i když je to srdce pozemského otce.

Dívali jsme se s otcem na sebe a poznali jsme, že už k sobě jako dosud nepatříme. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Přestal jsem být dítětem v 10 letech. Přestal jsem mít otce, od kterého bych cokoliv mohl čekat a chtít, protože zradil moji 100% důvěru. Zradil tím i svoji manželku. Zradil celou rodinu. Můj tatínek zradil vše, co je podstatou osobního a rodinného štěstí. Můj tatínek zradil. Opustil. Ztratil jsem otce. Přestal jsem však mít i matinku, na které bych byl závislý. Stal jsem se synem, který věděl, že má matku bez odpovědného manžela a otce svých dětí, které potřebují jeho pomoc. Začal jsem tak hledat Pána Boha. To přece není možné, aby nebylo někoho, kdo za žádných okolností nezradil. Ale kdo to je? A kde je? Kde ho najdu? Nic jsem o něm nevěděl. Nyní vím, že on věděl o mně. Nyní vím, že mě miloval již v lůně mé nádherné matky. Nyní vím, že dělat cokoliv bez důvěry k jedinému pravému Pánu je úplně zbytečné. On říká, všelikou péči svou vložte na mne. Já mám péči o vás. Satan říká pravý opak. Nebudeš-li se starat, nic nebudeš mít. Nikam to nepřivedeš. To mohl zvládnout svou režií jen Pán Bůh, opravdu všemohoucí. Jen Pán Bůh mohl stačit na to, aby vše obrátil v to nejlepší pro život naší rodiny. Stal jsem se také prvý po matince, který přijal Pána Ježíše Krista tak důsledně, že jsme si s matinkou vymodlili všechny členy naší sedmičlenné rodiny. Věřím svému Pánu, že i všechny moje děti i vnoučata jednou skončí u nohou svého Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Nejhrůznější údolí pro rodinu nastalo v začátcích našeho pobytu v azylu. Vidím jako dnes před očima divadlo ohroženého rodinného života. Až do záhybů nejdůvěrnější rodinné intimity, kdy peřiny nebo deky, vlastně šlo spíš o všelijaké cáry upravené na přikrývky, byly v pohybu. Bylo slyšet skřípání železných postelí na dřevěné podlaze. Slyšeli jsme hádky žen u dvou sporáků, které stály u mohutného komínu, který se tyčil uprostřed sálu. Potíž byla stopením, přikládáním. To se obyčejně nemohly ženy srovnat a člověk bez peněz, hladový, duševně i tělesně podvyživený, je jako vosí hnízdo. Nervy pracují a člověk nechtíc je zlý, podrážděný, krutý. Nikoho jsme v baráku neznali, nikdo neznal nás. Když jsme vešli,

V noci jsme polehávali, až nás přemohla mdloba a vydání se na milost i nemilost, ať se stane, co se stane. Ve dne jsme posedávali, jak a kde se dalo. Uplynul jeden den a nás zabavilo a nasytilo jen to, co jsme přijali očima a ušima. Opět vidím jako dnes před očima ženu, vdovu, paní Dvořáčkovou, čest její památce. Její život byl řetěz zklamání, bolestí a starostí. Měla dceru Toničku a synka Rudolfa. Nejstarší dcera Marta se jí ztratila a několik let byla nezvěstná. Byla mrtvá, zneužitá a zabitá? Kdo ví? Byla prostě pryč. Tato žena byla uzavřená do sebe. Byla sama s dvěma malými dětmi. Ta se nehádala. Neměl se jí kdo zastat. Sevřela rty a zuby a šla tiše dál. Šla-li kolem nás, měli jsme divný pocit. Třetí den naší nucené hladovky se k nám přiblížila šouravým krokem, v rukou nesla železný kastrůlek, přistoupila k matince a řekla: na, a dej dětem, vždyť třetí den nic nejíte. Nepamatuji si, že by mi kdy v životě něco tak chutnalo, jako zapražená bramboračka, kterou jsme byli obdarováni chudičkou vdovou. Láska nevšední, nadlidská láska ženy, matky, která neměla nic než břímě bídného života, bídu svou a svých dvou nezletilých dětí. Avšak přišla a tento pro nás nezapomenutelný den dala všechno, co mělo být denním chlebem jí a jejím dvěma dětem. K dokreslení této události. Když jsme později byli s bratrem již vyhlášenými trenéry a šli jednou Lužánkami, zjistili jsme, že paní Dvořáčková obhospodařuje tamnější skromný záchůdek. Tak jsme jí onu bramboračku, ale hlavně její radostné a přátelské pozdravení honorovali a místo tehdejšího šestáčku jsme jí dali na talířek 5 korunu a honem utekli. Ona ji za námi hodila a volala: vy kluci všiváci, co pak to děláte? Byli jsme až do smrti dobrými přáteli. Pro naši matinku to bylo slavné vítězství, když tuto vdovu s dětmi mohla vodit do shromáždění. Kdyby bývalo nebylo soucitu a milosrdenství Samaritánů z azylu, snad bychom byli zemřeli hlady, protože matinka byla s pádem událostí tak ochromena, že seděla a seděla ve své bezradnosti. Jistě se modlila: Bože sily, vezmi si můj život i životy mých dětí, a nebo se rozpomeň, pomoz, dej chléb, dej vodu, vrať sílu k novému životu. Musela se tak modlit, protože jsme se v oněmění takto modlili a do vůle Boží odevzdávali my všichni, kteří jsme tam seděli a čekali, co bude dál, až přijde naprosté vysílení hladem, až přijde smrt. Smrt, nejmilosrdnější přítel ve víru života, uprostřed průmyslově i hospodářsky rostoucího města. Smrt tam, kde proti všemu očekávání člověk může být tak sám, že může pozbít veškeré vědomí svého života i své sounáležitosti k němu.

Vedle nás okupovali dvě postele dvě umírající ženy. Nikdy jsme je neviděli jinde než na posteli. Už tam leželi snad 2 roky, ale ne a ne umřít. Leželi zrovna u dveří, takže je viděl každý, kdo do místnosti vcházel i kdo vycházel. Starší lidé odcházeli s pohledem odvráceným, my děti jsme měli vytřeštěné oči a stále jsme čekali, kdy zemřou. Mluvilo se, že k tomu dojde, ale oni pořád žili. Nikdy jsme je neviděli něco sníst. My děti jsme chtěli vědět, jak je možné žít jen ze vzduchu a vody. A tak jsme zjistili, že prostě sní vše, co jim přijde na dosah jejich rukou, včetně všelijaké hmyzí havěti, která byla v azylu. Tam v azylu měli co jíst jen lidé, kteří si něco nakradli. Na to, aby se něco někomu dalo, nezbylo. Jen jít kolem žen pro mne znamenalo, jako bych šel nějakou hrobkou. Ženy žily jedinou touhou, jen zemřít. My bychom rádi i něco dali, ale neměli jsme co. Šourali jsme se bez dechu a pak jen pryč, pryč z baráku.

Nakonec se nás zmocnil strach, abychom nezemřeli dříve než tyto ženy. Utíkali jsme a přáli si, abychom se sem nemuseli vracet. Vrátit jsme se však museli. A vše pokračovalo dál a dál. Až jednou jsme přišli a postele byly vyneseny, strožoky spáleny a nic jsme nemuseli slyšet. Ženy zemřely. Byly a už nejsou. A něco mi říkalo, ale jsou. Že prý blahoslavení chudí, nebo jejich je království boží. A pro nás děti to vše neskutečné připadalo skutečné. Prožít část života s živoucími mrtvými, na to nelze zapomenout. Vidět pohled vyhaslých očí a slyšet řeč mlčících úst, na to se ani dnes, po 70 letech, nedá zapomenout. Smrtí není konec. Smrt to je jen změna místa. Ale život jde dál a dál, až před soudnou stolici Pána Ježíše Krista. A tam Boží trůn. A po pravici Boží, o, to je sláva, tam je jiný trůn. A na tom trůnu Beránek Boží, který svůj život dal, prolil svoji drahocenou krev na obmytí a spásu všech, kteří ho učinili pánem svého života. Pán Ježíš z hrobu vstal. Sedí na pravici moci Boží a až vyprší čas, naplní se počet spasených, on, pán slávy, si přijde pro církev, svoji nevěstu, a uvede ji tam, kde je to, co oko nevídalo, ani ucho lidské neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. 1. Korinským 2. kapitola 8. verš. Utíkejme všichni pod křídla našeho Spasitele, dokud je čas milosti, než bude pozdě.

knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Čtvrtý díl této knihy nabídneme zítra ve 12.15.

Rádio 7 vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Rádi předáváme povzbuzení a inspiraci, ale nebylo by to možné bez finanční podpory všech vás, kterým práce Rádia 7 leží na srdci. Také letos jsme a budeme vděční za každého stávajícího i nového podporovatele. Na modlitbách a financích štědrých dárců stojí práce Rádia 7 už od samého počátku. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz. Tam se také můžete dozvědět více o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných.

Minula 13. hodina. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 6. srpna je Kuba Lofítek. Před námi je repríza pořadu Řeka života, který se vrací k rozhovoru, který vznikl před 13 lety. To se slavilo jedno velké výročí.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se vám snažíme představovat lidi, ať už historické osobnosti nebo naše současníky, kteří svojí vírou zapůsobili na své okolí. V jejich životech víra opravdu hrála klíčovou roli a to samozřejmě směřovalo potom jejich slova i skutky. V letošním roce slavíme 400 let od posledního revidovaného vydání Bible Kralické. A to je veliké výročí, které nemůžeme v tomto pořadu opomenout. A tak budeme mluvit samozřejmě o této knize knih, ale také o mnoha lidech, kteří se kolem ní pohybovali. Víme, že Bible sama má mnoho autorů. K těm už se asi z historického hlediska nevrátíme, ale vrátíme se k těm, kteří se alespoň na té české Bibli a jejich překladech podíleli. O tom všem budu hovořit se svým pravidelným hostem, magistrem Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy, Bible. Co se dá k Bibli říct, k české Bibli, k tomu dnešnímu tématu?
2: No tak ono tady v úvodu zaznělo, že Bible má mnoho autorů. No abych snad na úvod trošičku se pokusil ten výrok lehce poopravit. Domnívám se, že Bible má jenom jednoho autora. Tím autorem je Duch Svatý. Ale Bible má mnoho pisatelů, tak snad jenom takhle na úvod. My obvykle samozřejmě tvrdíme a věříme, že Bible je Božím slovem, že je inspirovaná tedy Duchem Svatým. Tady je vždycky ta otázka, jaká míra té inspirace to je a k čemu se tedy věřící člověk přiklání. Můžeme nalézt v různých církvích přístup k Bibli víceméně historicko-kritický, tedy kde to Boží slovo je někde hluboko schované pod tím nánosem toho lidského psaní a lidských dějin, lidských názorů, lidského vzdělání. Můžeme najít opačný přístup, to je přístup třeba, kterému říkáme verbální inspirace, kde zase ti věřící věří, že každé to slovíčko je tím konkrétním inspirovaným Božím slovem. A pak je takový třetí přístup, mně osobně třeba je nejbližší, je to přístup evangelikální, kdy nehovoříme o verbální inspiraci, ale hovoříme o osobní inspiraci každého pisatele. To znamená jednu jedinou věc. Ano, Bible je od začátku až do konce Božím slovem, ale každý ten autor prožíval tu osobní inspiraci, která mu byla dána od Pána Boha a Pán Bůh přeci jen, a to nám říká tato třetí teorie, lidi nevyužívá jako stroje, že by jim diktoval přesně slovo od slova, ale právě používá jejich rozhled, používá jejich vzdělání, používá jejich, řekněme, sloh nebo formu, ale naplňuje je Duchem Svatým a vede tuto formu. Tedy domnívám se, že ta osobní inspirace nám říká, že tedy ta formální stránka textu patří člověku, kdežto ta obsahová stránka textu patří Bohu. Ale nechtěl jsem snad ani na úvod tolik hovořit o tom, jak je to ve vztahu Bible a Boží slovo, ale zkusme se tedy podívat na Bibli trošku zvnějšku. My totiž budeme asi tento rok spíše hovořit více o knize, o tom, jakým způsobem ovlivňovala třeba myšlení lidí, jakým způsobem zasahovala i do lidských dějin, do kultury, do umění. A tak když se podíváme na tu Bibli zvenčí, tak obvykle před námi leží jedna kniha. Ta jedna kniha, to není žádná samozřejmost, protože ta kniha má obvykle přes 1000 stran. A tato jedna kniha se skládá z mnoha dalších a dalších knih. Těch knih je celkem 66 a 2/3 tedy zabírá Starý zákon a 1/3 Nový zákon. Ale co je potřeba říci, ona to není jedna kniha, ale ona je to v podstatě celá knihovna. I to slovo Biblia znamená knihy. Teprve vlastně až někdy ve středověku se z toho množného čísla Biblia stalo číslo jednotné Bible. Ale znamená to knihy nebo knihovna. Dříve to nebyl vůbec nějaký celek, nějaký kodex, ale byly to jednotlivé spisy, které byly psány zvlášť třeba na papíru nebo potom tedy později na pergamenu. A ovšem teďka, když máme před sebou tedy různé ty svitky, různé ty spisy, tak se můžeme zase ptát, nebo si může někdo položit tu otázku, a jak to, že najednou máme všechny ty spisy v jednom svazku, a jak to, že tam patří zrovna tyhle ty spisy a ne ty ostatní. Protože bylo napsáno celá řada dalších náboženských a duchovních knih skoro ze stejné doby, které do toho kánonu Bible nebyly zařazeny. Co tedy vlastně tvoří tu jednotu Bible? Proč tam ty ostatní knížky, ta ostatní evangelia, třeba Evangelium Tomášovo, Evangelium Petrovo, proč tam nebyly do toho kánonu zařazeno? Jak spolu tedy ty knihy souvisí? No, my tedy víme, že ty knížky, biblické knihy, vznikaly v různých dobách. Zajímalo by-li někoho to časové rozpětí, tak je to řádově asi 1500 let. Ty nejstarší texty ovšem mají svoje kořeny od dnešní doby počítáno asi 5000 let, tedy 3000 let před naším letopočtem. Víme, že tedy Bibli psali lidé různě vzdělaní, v různém prostředí dobovém, což samozřejmě můžeme na jednotlivých knihách rozpoznat a je to tam patrné. Ale nás už to neruší, nám už to nevadí, protože my víme, jak jsme říkali na začátku, že jde o tu formální stránku textu. Takže je možná i nějaké to přepsání, třeba nějaká ta hrubka. To vůbec ale nenarušuje tu obsahovou stránku Božího slova. A přece, když jsou tam ty rozdíly, přece vyznáváme, že Bible je kniha jednotná, že Bible je kniha v té jednotnosti úplně naprosto jedinečná a výjimečná. Bibli lidé přijímají, často ji tedy odmítají, Bibli lidé vyhledávají, pro Bibli se lidé nechávali upalovat. No a nebo to vidíme okolo sebe, že před nároky Božího slova, nároky Bible lidé dost často právě spíš utíkají. Ale přesto ten vliv Bible, jak uvidíme v těch dalších vyprávěních, pronikal úplně všude, úplně do všeho. Můžeme dokonce říci, že Boží slovo, ač to dneska tak nevypadá, přesto je základem veškeré naší tady, dejme tomu, euroamerické kultury, protože Bible měla vliv na ústavu, na spisovný jazyk, na řeč, na právo. Teď prosím, ať někdo zase si nemyslí, že tady opomíním tu stránku Božího slova, ale na začátku jsme řekli, že se nám jde o ten pohled zvnějšku, nikoliv o ten pohled vnitřní. Takže nehodnoťme tu náboženskou stránku, ten vliv a tu moc Božího slova, ale skutečně bavme se teď opravdu o tom, o té vnější stránce, o tom, co Bible tedy přinesla obecně do té celé společnosti. Má vliv na ústavu, na literaturu, ale na umění, na hudbu, obrovský vliv, na sochařství a nejenom vliv, paradoxně potom díky tomu to umění například může být tím prostředkem k zvěstování Božího slova a jistě dost lidí bylo k Bohu přivedeno třeba skrze umění, které je postavené na Božím slově. Takže Bible má vliv na sociální učení, Bible má vliv na výchovu dětí, výchovu lidí. Ale pořád jsme se nedostali k té jednotě. Jak je možné, že tedy od těch určitých knih Bible, nebo tedy ten kánon Bible, Božího slova, získal takový odstup třeba od těch apokryfů nebo od těch třeba těch dalších evangelií, o kterých jsem hovořil. Jak je to možné, když na první pohled by se mohlo zdát, že ty ostatní spisy jsou nábožensky úplně stejně hodnotné jako texty Bible? Je to proto, že na rozdíl, a ono to už zde vlastně v určitých náznacích zaznělo, je to proto, že na rozdíl od těch ostatních náboženských spisů, Bible je opravdu tím jedinečným Božím slovem. Žádný z těch spisů nemá tu obsahovou stránku takovou, jako má Bible. Žádný z těch spisů, ano, to jsou díla lidských duchů, jak po formální, tak po obsahové stránce. Ano, může se tam zračit zkušenost s Bohem, ale dost často se právě tady v těch apokryfních spisech spíš zračí taková snaha dodat opravdovost těm Ježíšovým příběhům. Takže jestliže v evangelii máme třeba zmínky o Ježíšově dětství jenom velice skromné, tuším, že vlastně akorát 12-letý Ježíš v chrámu, tak v těch apokryfních evangeliích už jsou tam veliké zázraky od narození. Ježíš koná skoro pohádkové zázraky, je to celé napsáno. Dneska bychom řekli tak trošku propagandisticky pro křesťanství. Tedy tam už není ten obsah toho Božího slova, tam už je ta lidská touha zvěrohodnit křesťanství v těch, dejme tomu, kdy ty spisy vznikaly v tom druhém století v době pronásledování křesťanů. Takže tady někde je ten obrovský rozdíl. V Bibli prostě vše, na rozdíl od těch ostatních spisů, vše ukazuje k Bohu. Středem Bible není člověk, středem Bible je Bůh. Bůh, který jedná, Bůh, který tuhle tu zvěst zachovává, Bůh, který do téhle té zvěsti doprostřed takhle staví člověka, Bůh, který ho opečovává, opatruje, ale také trestá. Když člověk tedy přestoupí jeho nařízení.
1: Kdo a kdy tedy ustanovil biblický kánon?
2: Tak biblický kánon byl ustanoven, tuším, že starý zákon to bylo v 90. letech našeho letopočtu v Jamnii. A celá Bible, tuším, že to bylo na prvním koncilu v Niceji v roce 325. Ale to všechno bylo ustanoveno právě na základě zjevení Ducha Svatého, na základě ptání se, to, jestli tedy Duch Svatý opravdu tyto texty inspiroval nebo ne. A všichni ti, kteří okolo toho stáli, samozřejmě v tom Duchu Svatém rozhodovali, jestli ten kánon má být takto tedy ustanoven v této podobě nebo ne. Není to ale úplně jednoznačné. Pozor, my totiž hovoříme ještě o takzvaných deuterokanonických knihách a je zde veliký rozdíl mezi kánonem Bible, dejme tomu nekatolickým nebo protestantským, a kánonem Bible římskokatolickým. Římskokatolická Bible vkládá ještě mezi starý a nový zákon takzvané deuterokanonické knihy, neboli knihy druhotně kanonické, které v prostředí protestantském jsou považovány za nekanonické a říká se jim knihy apokryfní. Kniha Judit, kniha Tobit, 151. žálm a další. A další sem patří. Knihy moudrosti, kniha Sirach, tuším taky.
1: Ano. A tyto knihy deuterokanonické...
2: Ježíše Siracha, tak pardon.
1: Sirachy. Deuterokanonické knihy byly dodány na jiném koncilu později.
2: Ne, právě že ne, ty deuterokanonické knihy nebyly nijak dodány později. Ono tady jde o to, z jakého kanonu se vychází. Vycházím-li z řecké Septuaginty, tedy z řeckého překladu starého zákona pořízeného, já nevím, ve druhém, třetím století před naším letopočtem, tak tam byly zařazeny právě i tyhle ty apokryfní knihy. Tenhle ten řecký překlad starého zákona je pak předlohou pro všechny ty ostatní překlady, především tedy pro latinskou vulgátu, která vznikla z díla tedy svatého Jeronýma ve 4. století našeho letopočtu. Ty texty už tam zůstaly. Ty texty znal i Hus, protože i on měl k dispozici tuto předlohu. Ty texty se objevují i v kázáních táborských kněží, protože i oni mají tuhletu deuterokanonickou předlohu. Domnívám se, že teprve kritické zkoumání Bible přišlo na to, že tyhle ty spisy byly druhotně přiřazeny k tomu řeckému překladu starého zákona a že v původní hebrejské Bibli tyto texty prostě nejsou kanonické.
1: Když se mluví o tom, že se někde sešel koncil, který pod vlivem Ducha Svatého, což se těžko popisuje a vysvětluje, tedy učinil nějaký závěr, co pod tím slovem koncil vlastně máme chápat? Kdo to byl koncil?
2: Tak koncil bylo shromáždění všech těch, kteří k tomu měli nějakým způsobem právo promluvit, nebo kteří byli takto postaveni Bohem.
1: Tedy nějaké autority v církvi?
2: Ano, autority biskupové. Samozřejmě, že biskupové už v této době, ale vždyť nemusíme hledat někde daleko. Podívejme se na první ekumenický koncil, který proběhl v prvním století a máme o něm záznamy ve Skutcích apoštolských, je to takzvaný Jeruzalémský koncil, kde se mělo jednat o pohanech a mělo se jednat o tom, jestli pohané musí přijmout obřízku nebo stačí jenom křest a jestli musí dodržovat Mojžíšův zákon, anebo jestli prostě pro pohany je ten Mojžíšův zákon již volný. No a tam se sešly takzvané sloupy církve a sloupy církve v té době byli apoštolové. Takže se tam hovoří především o Petrovi a Pavlovi, protože to byl spor těch dvou, ale je tam Petr, Pavel, Jan, Ondřej, opravdu takovéhle sloupy církve. V této tradici všech 7 ekumenických koncilů v prvním tisíciletí bylo konáno s tím, že se sešli všichni biskupové všech církví, protože zde platí stará zásada, že biskup je hlavou jakoby samostatné církve, nebo ta stará zásada, kde je biskup, tam je církev, tedy opravdu ty hlavy těch místních církví. To samozřejmě bylo možné tedy jenom do toho roku 1054, kdy se rozešla západní církev s východní církví, poněvadž papež se začal dost, ano už předtím v těch staletích, to papežství se začalo nadřazovat a odporovalo to právě tomuhle tomu koncilnímu principu nebo pozdějšímu i konciliarismu, kdy jsou si všichni prostě rovní. Takže v tom momentě prostě opravdu ekumenických je opravdu jen těch prvních 7 koncilů, kde tedy také církev tvořila pravou.

0: Mluvíme dnes o Bibli a chceme se specializovat ale na Bibli v českém prostředí, tedy ty její české překlady. Než se k ním dostaneme, než se dostaneme k tomu prvnímu, můžeme alespoň stručně říct opravdu z té hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, jak následovaly po sobě ty překlady, do kterých jazyků byla Bible překládána, ze kterých potom vznikl ten první český.
1: Ono je to úplně jednoduché a úplně naprosto stručné pro tuhle tu dobu, protože my se zde skutečně nemůžeme zabývat dějinama hebrejské židovské Bible. To je úplně jiný směr, to je hnutí masoretářů v 8. století a všechny ty jazykové textové úpravy, to bychom se museli dotknout hebrejštiny, výkladu těch jednotlivých písmen a tak dále, tou symbolikou. Tím to je ale jiný směr. Ten směr křesťanský je veskrze opravdu velice jednoduchý. Zde už existovaly, tuším tedy, jestli si dobře vzpomínám, už snad ve 2. století našeho letopočtu už museli kolovat nějaké latinské překlady. Velice hrubé, velice neumělé a jenom pouze překlady, tedy částí Bible. Tyhle ty překlady možná právě měl k dispozici svatý Jeroným a ten ve 4. století přeložil Bibli možná právě z těch útržků, ale jistě měl k dispozici tu Septuagintu, nikoli v ten hebrejský text, a přeložil Bibli do latiny. Od toho 4. století ten latinský text, takzvaná tedy Vulgáta, je skutečně základní normou západní Bible, Biblí, která se celkem nekriticky šíří tedy do všech západních zemí, Biblí, ze které tedy všechny ty překlady vychází. Vulgáta je stěžejním překladem pro celou středověkou církev, pro celý středověk až do roku 1533, kdy Erasmus Rotterdamský vydal řecký nový zákon. Pak to najednou se začalo jako bádat úplně jinak. Šlo se k těm původním jazykům.
0: Takže Vulgáta byla podkladem i pro ten první slovanský překlad?
1: Tady samozřejmě je otázka, jestli to byla Vulgáta, tady vůbec není důvod v podstatě pro tu Vulgátu, protože my víme, že Cyril a Metoděj přišli z úplně jiného prostředí a rozhodně ne z prostředí, kde by se tedy používala a četla latinská Bible. Takže domnívám se, že podkladem pro jejich překlady spíš byla Septuaginta, a to tedy podkladem pro ale překlad žalmu. My nevíme a nemáme tu jistotu, že by Cyril přeložil celou Bibli. My víme, že přeložil žalmy. A tam snad tedy by to byla ta Septuaginta, nebo zcela s určitostí, ono v podstatě nic jiného nebylo. A potom tedy přeložil Evangelia a Skutky apoštolské a tam je samozřejmě otázka, jakou tu předlohu tedy měl k dispozici, ale pořád si říkám, určitě to byla nějaká zase řecká předloha. Tam k tomu měli blíž. Přeci jen pravda je ta, že byzantská církev stále zachovávala, do dneška zachovává řecká církev tuhletu starou tradici východní řeckou postavenou právě na těch textech, které jsou v tvrdí se tedy, že nový zákon byl původně napsán řecky, tedy v těchto textech, které byly snad původně napsány opravdu řecky, ale to se zde dostáváme na velice složitou půdu, protože jsou jiní badatelé, jako například biblista a teolog Tres Montant, který tvrdí, že tedy nový zákon nebyl napsán řecky, ale byl původně napsán snad hebrejsky nebo snad tedy nějakou hovorovou hebrejštinou, kterou se tam tehdy mluvilo.
0: Jsme tady v 9. století, v době Cyrila a Metoděje a jejich překladu žalmů. Jak dlouho se udržel tento překlad, nebo jak dlouho se používal, k čemu sloužil?
1: No tak životnost toho překladu pro pozdější staletí byla docela důležitá, ale projevovala se jenom právě třeba v těch glosách, v těch staroslovenských českých nadpisech nad těmi latinskými texty vulgáty. Tedy on ten samotný staroslovenský překlad zas až jako takový velký význam pro nás nemá, protože víme dobře, že Cyrila Metoděje tedy pozval kníže Rostislav a on tedy prvně žádal papeže, ten mu nevyhověl, protože samozřejmě neměl kněze nebo učitele, kteří by uměli slovansky, anebo nechtěl, aby se tady kázalo slovansky. To je také možné. A tak nakonec mu vyhověl Michal III., což byl byzantský císař, a patriarcha Focius, což byla duchovní hlava pravoslavné, nebo tedy východní byzantské církve. Oni sem tedy přišli v tom roce 863. V roce 870 už umírá kníže Rastislav, nastupuje Svatopluk a je známo, že ti Metodějovi žáci byli vyhnáni i ze svojí Biblí za Svatopluka, a tedy ten vliv, jistě zde ty opisy zůstaly třeba v klášteřích, ale víceméně tak nějak byly trpěny, protože jsme se opravdu dostali pod ten vliv franské tedy kultury, pod ten vliv římské církve, s tím, že nastoupili kněží frankořímští s latinskou vulgátou a takový Václav, svatý Václav, který teda zemřel v roce 935, dejme tomu o pár desítek let později, než je ta doba, o které teď hovoříme, tak už stál plně pod vlivem latinské vulgáty.
0: Jak dlouho se ta latina udržela, nebo jinak, kdy vznikly další snahy, nebo byly další snahy o překlad do té staroslovenštiny, nebo...
1: Hovořili jsme tady před chvíli tedy o těch staroslovenských nebo případně českých už glosách, které se objevují v Biblích, řekněme tedy v tom 10., 11. a 12. století. Tedy už někdy v této době můžeme tvrdit, že jde o takové první zpochybnění tedy toho latinského textu, nebo zpochybnění univerzálnosti toho latinského textu pro země koruny české. Ty české glosy se objevovaly tedy nejprve právě v souvislosti s ženskými kláštery, protože v ženských klášterech byl to především klášter, tedy jeden z těch našich nejznámějších svatojířských, a tam mimo jiné tedy ten nejstarší evangeliář právě pochází z toho svatojířského kláštera, tak tam ty ženy, že jo, sloužily různé pobožnosti, no ale nebyly vzdělány v latině, uměly jenom češtinu. A tak bylo potřeba nějakým způsobem jim ty latinské texty Bible zprostředkovat. A tak se učinilo to, že došlo nejenom k těm glosám, to jsou tedy takové mezířádkové překlady Bible, jen pro zajímavost tedy ty glosy, tam také je dobré zmínit to, že je tam krásně vidět, jak se utváří český jazyk, a že tedy vedle těch glos starých staroslovenských, které nejsou vyloženě české, tak už se tam objevují opravdu vyloženě česká slovíčka. Ještě je to takový myšmaš trošku, ale už ta čeština se tam tedy začíná probojovat. To je důležité právě z toho důvodu, že budeme za chvíli hovořit o ryze českém překladu. Takže zatím máme před sebou glosy, a to je takový překlad, dejme tomu takový slova, staroslověnsko-český, ještě to není úplně ono. Ale pozor, zase pořád nešlo o překlad celé Bible. Pořád šlo o překlad těch takzvaného denního čtení, se tomu říká lekcio, tedy o překlad těch čtení určených k těm svátkům a bohoslužbám. Říkáme tomu možná nepřesně evangeliář, a tedy to jsou čtení na každou neděli, především evangelií. Ty evangeliáře se v liturgických církvích používají dodnes. Já sám ho mám každou neděli v ruce, takže mi to nepřijde nic zvláštního, ale jsou to právě evangeliáře používané už 1000 let. Jo, takže ty texty se tak v různých cyklech různě obměňují a je to tak, že vlastně za celé ty 3 roky by se mělo přečíst v těch cyklech vlastně celé to evangelium, téměř celé evangelium. No, takže byly to překlady těchto těch evangeliářů, žaltářů, protože žalmy samozřejmě byly potřeba také k těm pobožnostem. A potom tedy je potřeba ještě ovšem říci, že tyhle ty texty, ty první české glosáře, můžeme-li to takto říct, nebo evangeliáře, ale úplně nejpřesněji tedy lekcionáře. Tyto první glosované lekcionáře se ale nedoznali nějakého velkého rozšíření. Pořád jsou to překlady, v uvozovkách překlady, omezené jen na ty klášterní bohoslužby. Ten obyčejný věřící člověk stále nemá v rukách vůbec nic a stále stojí pod vlivem toho latinského čtení a latinské bohoslužby. Takže
0: Které
1: absolutně vůbec nerozuměl, maximálně byly daná určitá gesta třeba při těch mších, kdy třeba poznal, že se zvonilo, že jo, při proměňování už v té době, tak poznal, že se má klanět svátosti oltářní. Ne, náhodou z tomu lidi začali říkat svátost oltářní, protože se to týkalo oltáře kněze a jich ne. To je posměšný název ze středověku, jen pro zajímavost. Svátost oltářní, tomu se tak jako posmívali, až se to tedy vžilo. Takže pořád jsou ty lidé opravdu pod vlivem latiny, to znamená, že vzhledem k tomu, že latina byla jazykem učenců, a to bez výhrad, tak ta Bible nebyla ještě zvěstována v té době v nějakém obecném měřítku tady v našem království, určitě ne.

0: V dnešním pořadu mluvíme o Bibli a teď už speciálně o české Bibli. Kdy se dá mluvit tedy o prvním českém překladu?
1: No, ono se snad ani nedá vyloženě mluvit o prvním českém překladu jako celku, protože když se řekne první český překlad, asi si představíme jednotné dílo, možná něco ve smyslu třeba Vulgáty, dílo jednoho muže, nebo ve smyslu Lutherova překladu Bible, dílo jednoho muže, udělané prostě pokud možno v nepřerušovaném nějakém pracovním období úseku. My nemůžeme hovořit vyloženě o prvním překladu, ale můžeme hovořit tedy o takzvané první recenzi české Bible. V podstatě jenom předešlu recenze proto, protože je to kompilát. Kompilát daný dohromady v 80. letech 14. století. Kompilát, ve kterém se samozřejmě objevují ty staré glosáře a ty glosy a ty skoro prehistorické staroslovensko-české překlady. To samozřejmě ta cesta k této první recenzi Bible mohla být otevřena teprve až s nástupem Václava IV. Protože se uvolnila doba, my jsme zde hovořili mnohokrát o Husových předchůdcích. Ano, to je ta doba té první generace těch českých učenců na Karlově univerzitě. To je ta doba Husových předchůdců, opravného hnutí na univerzitě. Doba, kdy tedy mistr Jan Hus teprve možná chodí na některou z těch úplně nejnižších škol. A teprve v této době se mění situace a teprve v této době se uvolňuje cesta k překladům Bible. Můžeme říci, že postupně z Bible

tém objednavatele té Bible. Tedy Bible se opravdu mohla, nebo ty texty, ona se spíš se šířily, ty jednotlivé texty se mohly šířit skutečně ze začátku, tedy jenom mezi šlechtu. No, ale žaltáře, evangeliáře začaly pronikat, tedy ty kratší texty pronikat mezi to vzdělanější obyvatelstvo, celkem už volně, postupně také mezi lid. Ale mezi lid zde již právě zásluhou Husových předchůdců a tedy později také mistra Jana Husa. Samozřejmě, tady jenom pro zajímavost, když se třeba v roce 1381 vdává Václava sestra Anna z anglického krále Richarda, tak si sebou odváží lekcionář, a to je latinský lekcionář s německým a s českým překladem. Takže toto už má prostě běžně k dispozici. Tady je potřeba zmínit, že takovým impulzem pro také pro překlad české Bible v této době, nebo pro ten ucelený překlad Bible, pro ten celek, tak tím impulzem nebyla jenom touha reformátorů, českých reformátorů po české Bibli, ale byla to i taková určitá konkurence ze strany němčiny, protože samozřejmě ty první překlady byly do němčiny, nikoli do češtiny. A díky tomu, že do němčiny se ty překlady, dejme tomu, no, jakž tak tolerovali, tak tam byla ta cesta k tomu, že když můžou mít ty Němci svoji Bibli, proč bychom ji nemohli mít i my v češtině. Ten první německý překlad, jenom pro zajímavost, je už snad někdy za vlády Karla IV. Vznikl, je to překlad básníka Heinricha von Müngern a ten přeložil, přebásnil žalmy do němčiny, sklidil za to obrovskou kritiku teda v té době. Ale to je doba Karlova. A v době Václavově, Karlo IV. Tomu moc nepřál, jo, těmto překladům, jenom pro zajímavost. On znal latinsky a on se trvával skutečně v tomto smyslu na té pozici té latiny a latinské Bible. Ale Václav IV. Dostal darem v roce 1389 při své druhé svatbě s Žofí Bavorskou, tak dostal darem velice významný překlad německý, takzvanou Rotlevovu Bibli, což byla tedy Bible bohatého, nebo jejím zadavatelem byl bohatý měšťan Martin Rotlev, německý patrici, a tedy ta Bible zůstala nedokončená, byl přeložen pouze Starý zákon a tento Starý zákon, tento bohatý patrici věnoval při té příležitosti druhé svatby Václavu IV. A tady je potřeba říct, to byl možná také důležitý impuls, protože samozřejmě nejde jenom o to hotové dílo, my si to nemůžeme takto představovat. My dneska vidíme, protože jde všechno hrozně rychle, tak vidíme hotové dílo, tady někdo vydal Bibli a teď tady je a teď na to budeme reagovat. Ona ta první recenze paradoxně mohla nebo vznikla ve stejné době, jako byla vydána ta Rotlevova Bible. To se přece rozkřiklo, že ten Rotlev v té Praze zadal takovouhle velikou zakázku a přece tu práci musel zadat o nějakou dobu dopředu, nebo možná tu Bibli dokončil a využil toho, že zrovna je ta svatba, a dal mu ji Václavovi darem. To se prostě vědělo, že se na té německé Bibli pracuje. Takže ta touha Čechů po té české Bibli prostě nevznikla až po vydání toho Starého zákona Rotlevova, ale už právě v průběhu té práce na tom Rotlevově překladu. V každém případě tedy ten Rotlevův překlad posílil tu touhu Čechů po vlastní Bibli v češtině, ale tedy už ne po nějakých těch kusech, už ne po nějakých těch jednotlivých spisech, jednotlivých knihách, ale touhu Čechů po Bibli jako po celku. No a to se podařilo tedy, jak říkám, šlo o to mít českou Bibli, to se skutečně podařilo
v 80. letech

14. století, kdy tedy ty jednotlivé překlady Bible byly zrevidovány, kdy byly sebrány a kdy teda vznikla takzvaná první recenze české Bible. To je pracovní název, oni tomu tak neříkali. To je název, který vymyslel tedy obrozenec Josef Dobrovský. A z této první recenze vznikla celá řada opisů. Ta Bible se velice hojně a pilně opisovala na přelomu tedy toho 14. 15. století a zachovaly se některé Bible do dnešní doby, které tedy obsahují ten text té první recenze. Nejznámější je takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ale už neexistuje, protože ona, my už ji nemáme k dispozici, protože za první světové války zhořela v Lovani v Belgii, kam byla zapůjčena na výstavu a vlastně z této Leskovecko-Drážďanské Bible zůstaly tedy jen fotografie a asi 1/3 zachovaná toho textu. Další taková zachovaná Bible, která zde musí být zmíněna, je tedy Bible Litoměřicko-Třeboňská, ta už je pozdější, ta je z roku 1411 až 19. Je to tedy Bible vycházející opis z té první recenze a ta je takzvaná zmrzlíková. A tuto Bibli zmiňuji právě proto, že tahle ta nádherná iluminovaná Bible, kterou pořídil bohatý a mocný muž, královský mincmistr a oblíbenec Václava IV. Petr Zmrzlík, je, a taky mimo jiné přítel a ochránce mistra Jana Husa, tak tato slavná Zmrzlíkova Bible je opravdu tím skutečně důstojným českým protějškem té německé Rotlevovy Bible. Protože tady se to podařilo. Ono totiž nejde o protějšek jenom po té stránce obsahové, po stránce překladu, ale jde i o tu vnější úpravu té Bible. Čím reprezentativnější, tím slavnější ta kniha prostě v té době byla. Čím nákladnější, čím vyzdobenější, tím věhlasnější se ten výtisk nebo ta redakce té Bible stala.

0: Když se mluví o českých překladech Bible, tak nemůžeme minout samotného mistra Jana Husa. Ten se podílel na revizi taky. Jak?
1: Tak mistr Jan Hus pracoval mimo jiné tedy na Bibli. Ano, podílel se na té druhé recenzi české Bible. On je sám přímo autorem této druhé recenze. On ale tak nějak v tu práci na chvíli přerušil, pracoval na té recenzi, řekněme, ve dvou takových etapách životních. Na té první části pracoval do roku, tuším, 1406 a to se mu podařilo přeložit tedy Nový zákon, Žaltář, knihu Kazatel a tuším, že ještě spisy, nebo další ještě drobné spisy. To se nám zachovalo v takzvaném Mikulovském sborníku. Pak tu práci na tom českém překladu přerušil, protože byl zaměstnán jinými povinnostmi, především svým zápasem s církví. A vlastně se k té práci na té druhé recenzi české Bible vrátil až, musel opustit Prahu, až v roce, v tom roce zhruba 1413 a tu druhou recenzi tedy dokončil. A tady se tedy tvrdí, že možná, že dokončili na Kozím Hrádku a možná, že právě ve styku s lidmi si mistr Jan Hus stále hlouběji uvědomoval tu obecnou touhu lidí, českých lidí, teda po novém, čtivém a možná věřícím překladu Bible. Prostě po aktuálním překladu Bible. Ta první recenze nebyla příliš srozumitelná. Možná, kdyby si to chtěli posluchači nějakým způsobem představit, domnívám se, že ta první recenze byla asi tak těm Husovým současníkům srozumitelná, asi tak jako dnešním současníkům text Kralické Bible. Prostě mladí, i když nechci se dotknout Bible Kralické, to bych si nikdy nedovolil, přesto je mi naprosto jasné, že nové překlady jsou potřeba, vycházejí a že je potřeba promlouvat k lidem aktuálním, novým způsobem, novým jazykem, že Bibli Kralické dneska mladí lidé vůbec nerozumí. A tak nějak nerozuměli v ty Husovi současníci právě té první recenzi, protože když jsme zde říkali, že ta první recenze obsahuje ty staroslověnské glosy. Ty už Hus věděl a snad i někde psal, že to je už příliš zastaralá verze Bible, teď většina těch překladů třeba pochází skutečně z toho 10. století a ono uběhlo 400 let, asi tak jako uběhlo 400 let od té Bible Kralické k dnešku a také ji nerozumíme. Takže to skutečně byly důvody, proč Hus je autorem druhé recenze, chcete-li druhého překladu české Bible.
0: Mistr Jan je stěžejní postavou jak českých církevních dějin, tak tedy zásadní postavou i ve vývoji české Bible, jak jsme tady teď slyšeli. Můžeme se chvilku zastavit vůbec u jeho vztahu k písmu svatému, k Bibli?
1: Než se zlehka tedy jenom pustím do toho Husova vztahu k Biblii, snad bych jenom na okraj, abychom se přidrželi té původní myšlenky, bavíme se o té formě, o té vnější stránce Božího slova Bible, že tedy Hus hlavně ten hlavní přínos pro ten jeho překlad není to, že ten překlad je moderní nebo na Husovu dobu moderní a čtivý, ale on hlavně zjednodušil pravopis. O to tady šlo. On nahradil ty spřežky nabodeníčkem krátkým a dlouhým, tedy diakritickým pravopisem a najednou ten text Bible mohl vycházet v malých vydáních, v malých knihách. Ano, nemáme před sebou ještě knihti, maximálně deskotisk. A ten je nedokonalý. Ale takže se knihy opisují. Ale ten opis toho Husova překladu přece už trval mnohem kratší dobu, díky tomu, že se ten text, že mistr Jan Hus ten text modernizoval a zkrátil, a díky tomu ten opis toho textu nebyl tak drahý a už si ho mohl dovolit, pokud to nebyl iluminovaný rukopis, už si ho mohl dovolit i někdo, kdo si ho předtím třeba dovolit nemohl. Takže Hus má v tomhle tom, v té takové té technické věci, nahrazení toho pravopisu tím pravopisem moderním, má v tomhle tom obrovskou zásluhu, ač si to možná neuvědomil, ale obrovskou zásluhu na šíření české Bible, nejenom toho jeho překladu, protože od té doby Husité toto používají, ten moderní pravopis.
0: A ty spřežky opravdu hrály takovou roli v té délce.
1: Domnívám se, že mohli hrát i čtvrtinu textu klidně. Když si to posluchač, ať si to představí, že ať si napíše text klidně, vizuálně na řádek stejným písmem, anebo na počítači, to je lepší, a ať píše místo š dvě s, místo dlouhých a krátkých, nebo místo dlouhých samohlásek dvě, takže dvě i, dvě u, dvě a, ať si zkusí napsat jednu větu a uvidí, že to je opravdu čtvrtina textu. Tedy ty Bible se skutečně zdrcly do malých, nechci říct kapesních vydání, to ne, ale do běžných velikostí, jaké už známe. Dneska už to nebyly ty veliké, 10-20-kilové těžké iluminované rukopisy. Tady k Husovi snad kriticky ještě jednu věc, ale za to nemůže, to bylo běžné, pořídil ten překlad z latiny. Pořád ještě stále
0: to
1: nemá
0: k dispozici.
1: Ano, ještě to není z původních jazyků, ještě nemá k dispozici tu řečtinu a hebrejštinu, nebo tedy ty jazyky, ano, ale ne ty překlady, ne ta kritická původní vydání. Ale mistr Jan Hus, možná, že je nejpovolanější osoba k překladu Bible, protože, nebo k revizi, k recenzi, druhé k recenzi Bible, protože Písmo svaté je mu, jak on sám říká, zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má myslet v noci i ve dne. Boží slovo, tedy Písmo svaté, je mu tou nejvyšší autoritou. To znamená, že Boží slovo, Písmo, stojí nad církví, stojí nad teologií, stojí nad věroukou, nad morálkou věřících. Boží slovo stojí nad vším. To je absolutní autorita, nespochybnitelná pro mistra Jana Husa. Ano, tomu právě jeho odpůrci vyčítali, tedy říkajíce, že jen samo písmo za soudce chce mít. Ale Písmo svaté je Husovým měřítkem. Měřítkem, které klade především na sebe, ale měřítkem, podle kterého posuzuje i ty ostatní, většinou nehodné kněze. A tak snad úplně na závěr jeden citát mistra Jana Husa, kde on sám tedy takto hovoří o Písmu svatém. Vyznávám, že nechci ničemu, jako víře prostě ke spasení nutné věřiti, nic držeti, kázati neptvrditi, o čem nemám dokladu, že to praví písmo a že tomu jako víře jest věřiti. Tak pokorně přikládám víru písmu svatému.
0: Tolik tedy v dnešním pořadu k Bibli, knize, která, jak jsme slyšeli, ovlivňovala už naše dávné předky v životě víry, v životě s Kristem. Povídala jsem si s magistrem Jiřím Sladkým, děkuji vám za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání.
0: To rozhodně bude záhy, protože v tomto tématu budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přejeme vám klidný den a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

V pořadu Řeka života jsme se vrátili k sérii rozhovorů, které vznikly před 13 lety. Za týden se zaměříme na revizi Bible v 15. století, práci husitských kněží nebo i na první impulzy k překladu Nového zákona Janem Blahoslavem.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání s datem 6. srpna. I v následujících hodinách vám chceme posílat radost a inspiraci. Kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí jejich stručný přehled.

Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. V pátém dílu se starozákonním soudcem Gedeonem vysloví pastor Saša Štěpánovský přání, abychom se na stará kolena vyvarovali špatných rozhodnutí. Více 15 minut po 3. hodině odpolední. Jsme zváni do božího odpočinku. Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, jak se dočteme v listu Židům od 15. hodiny 45. minuty. Když kolem burácí život, hledáme často místo utišení pro svou duši. Právě o něm zpívá píseň, kterou použijeme nejen pro povzbuzení, ale i pro osvojení několika užitečných anglických frází. Life Plus s Elsou Rendl zve k poslechu ve 4 hodiny. Přidat ruku k dílu a pomoci dětem k lepšímu startu do nového školního roku můžete i vy. Jak na to? To uslyšíte v repríze ranního telefonátu v 16.30. Dnešní kormidlo bude celé zelené. Taková je totiž pátá stránka knížky Beze slov, kterou otevřeme, abychom si pověděli něco o správném růstu a o tom, co je k němu všechno potřeba. Naše rozhlasová loď vyplouvá v 17 hodin. Spolu s Jiřím Zdráhalem v Bible Guideu pokračujeme ve studiu knihy proroka Ezechiela. Tentokrát se zaměříme na dvě kapitoly o soudu a píše. Poslouchat můžete po 18. hodině. Tolik přehled odpoledních programů. Poslouchejte, nechte se povzbudit, buďte s námi.

0: Pár minut po 14. se o slovo hlásí písničky na přání. Až do 15. hodiny si můžete napsat nebo zavolat o zahrání vaší oblíbené písničky, která zpříjemní den vám nebo tomu, komu ji pošlete. Důležité je znát kontakty do studia, pojďme si je připomenout.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Dnes začneme jedním včerejším restem. Měli jsme trošku problémy s aplikací WhatsApp, takže jsme minuli zprávu posluchače Jardy, který si přál nechat zahrát skladbu Bílá místa od kapely Terebint a připojil k tomu slova: prosím, pošlete nám tuto písničku na dovolenou do Blata. Takže posílám Jardovi i celému týmu okolo něj, kapela Terebint, píseň Bílá místa.

Do studia se dovolala posluchačka Iva, která pro dnešní den vybrala píseň Jeruzaléme Jiřího Zmoška a posílá ji milence, radce, dědečkovi Mílovi, nám do rádia, za to moc děkujeme a také všem, kteří posloucháte.

Posloucháte čtvrteční vydání písniček na přání a já jsem rád, že to jsou skutečně písničky na vaše přání. Do našeho mailu nám přistály dvě zprávy, nejprve od Jiřího. Ahoj Kubo, dnes bych pro nás vybral písničku Padá tvůj déšť od Olgy Čtvrtlíkové. Tak věřím, že ať už se nacházíte na jakémkoliv místě naší země, že bychom déšť uvítali. Tak třeba ta píseň vás osvěží.

Dobrý den, mohli byste mi zahrát nějakou písničku od britského muzikanta Samuela Jacksona Reeda? S pozdravem David z Olomouce. Díky za zprávu, Davide. Vybral jsem pro dnešní odpoledne skladbu s názvem The Hush, která bude o tichu.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

6. srpna slaví svůj svátek Oldřišky. Toto jméno může mít i cizojazyčně znějící variantu Ulrika, takže vám všem posílám následující písničku.

V rámci čtvrtečního vydání písniček na přání jsme se přehoupli do druhé poloviny. Do studia Rádia 7 se dovolala posluchačka Emílie, která si přála nechat zahrát skladbu, kterou jsem žel dokázal vyhledat, ale protože má ráda bratry Pospíšilovi, tak jsem vybral skladbu z jejich dílny s názvem Já lásku znám.

zahrát píseň Jany Peřtové Naslouchej Bože. Děkuji a přeji vám požehnaný den. Díky za zprávu i za přání. Píseň posílám.

odlétla bych, kde je klid. Ve městě vládne krutost a rozbroje.

Do konce čtvrtečních písniček na přání zbývá nějakých 17-18 minutek. To je čas, kdy ještě můžete psát nebo

volat o vaše oblíbené písničky. Napsala nám také Marie. Pro všechny posluchače píseň Jen se dívej na ptáčky, jejich přání Bůh zná. Z Ostravy vaše věrná posluchačka.

Nastal čas, abych naposledy připomněl kontakty, se kterými se můžeme propojit, abychom mohli zahrát nějakou vaši oblíbenou píseň. Telefon sem do studia je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz nebo na sociální sítě, kde nás najdete pod názvem radio7.cz. Teď KSP Music se skladbou To je můj Bůh.

jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozjelí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtí,

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam brány, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Skladba To je můj Bůh kapely KSP Music pochází z alba Vidím úsvit z loňského roku. Máte poslední příležitost dovolat se nebo dopsat se k nám do studia. Tou dnešní předposlední písní bude skladba Hosana Královi Králou kapely Martyrdom Worship.

Čtvrteční možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku končí. Na další příležitost ale nebudete čekat dlouho. Písničky na přání jsou tady pro vás od pondělí do pátku, vždy od 14 do 15 hodin. Dnešní vydání uzavřeme se skladbou Banner Codyho Currence, ve které zpívá Kamkoliv mě povedeš, tam tě budu následovat. Nemusím se bát, neboť jsi se mnou.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 6. srpna vás provází Kuba Lufítek. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit svými modlitbami i financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má velký dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz. Tam se také můžete dozvědět více o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Aktuální 60-minutovka nabídne biblickou úvahu Saši Štěpánovského v 15.15 a čtení z Bible ve 3/4 na 4. Zbylý prostor vyplní písničky a pohled do kalendáře a kalendária. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpícími válečnými konflikty.

Děkuji ti, Bože, za dar modlitby. Za to, že se můžeme v modlitbě spojit s mnohými dalšími, o kterých třeba ani nemusíme vědět, ale kteří v ten samý čas nebo i v úplně jiný přistupují k tobě s prosbou za druhé. A tak dnes chci myslet na lidi, kteří trpí válečnými konflikty, kteří jsou v situacích, které si nevybrali, po kterých netoužili, ale přesto jsou jejich každodenní realitou. Modlím se za lidi na Ukrajině, ve všech těch částech, kde zuří boje, kde není klid, mír a pokoj. Prosím o tvou milost pro každého z nich, abys dal sílu těm, kteří umdlévají, abys dal naději a povzbuzení těm, kteří přišli o někoho blízkého, nebo o střechu nad hlavou, nebo o svou vlastní budoucnost. Kéž by, Pane, svou budoucnost mohli nalézt v tobě, kéž by v tobě mohli nalézt svou útěchu a zaplnění toho prázdného místa, které v životě mají. Modlím se o mír, o ukončení války. A prosím nejen za Ukrajinu, ale i za Blízký východ, za Perský záliv, za všechna ta místa, kde se také válčí, kde také není pokoj. Prosím za to, aby si všechny ty agresory přiváděl k poznání a porozumění toho, co je v jejich vlastních srdcích. A kéž by oni i mnozí další mohli nalézt své odpuštění v tobě, přijetí v tobě, nový začátek. Děkuji, že ty víš o každém trpícím. A děkuji za všechny, kteří na těch daných místech jsou pomocí praktickou, materiální, duchovní. Děkuji za ty, kteří přináší slova povzbuzení a naděje, kteří nabízí naslouchání, přímluvnou modlitbu. Posilni prosím i tyto pomáhající. Tobě patří všechna sláva. Amen.

Na skladbě Anny Jodea spolupracovali Joshua Aaron a Shiloh Ben-Hod. Zpívali v ní Neznám budoucnost, nejsem si jistý, co nachystá, ale znám tebe, Bože, o tobě nepochybuji. Před námi je ještě jedna píseň a poté už je biblická úvaha Saši Štěpánovského.

Milí přátelé, dnes bych vám rád dopověděl, jak to dopadlo s Gedeonem. To vítězství bylo slavné. V 8. kapitole knize Soudců čteme, že padlých nepřátel bylo 120 tisíc, 15 tisíc jich zbylo, které ještě potom někde rozsekali na jiném místě. Ale vraťme se na začátek té 8. kapitoly knihy Soudců, kde došlo ke konfliktu. Efraimci přišli k Gedeonovi a říkají, hele, jak jsi to s náma jednal, že jsi nás nezavolal, když jsi šel do akce, když jsi šel do té bitvy s Midianci, ty jsi nám dal jako vidět až potom, abychom ty brody obsadili a tak dále. A silně se s ním přeli. Tam vznikl konflikt, tam to hrozilo, že se do sebe možná dají, prostě byli naštvaní ty Efraimci. A mně se to tak líbí, Gedeon jim říká, co jsem teď učinil takového jako vy, což nejsou Efraimovi paběrky lepší než Abiezerovo vinobrání? Do vaší ruky dal Bůh midianská knížata Oréba a Zéba, co se mohl udělat jako vy? Tehdy ochabil jejich hněv proti němu, když promluvil tato slova. To je hezký, vidíte. Místo, aby jim řekl, hlejte, já vám normálně nakupu zadek, vy jste byli zalezlí, když my jsme šli do bitvy, prostě nikdo z vás nešel, pak až jste, když už to bylo jasný, tak jste poslechli, připojili jste se. Ale kde on s takovou pokorou říká, a jako co jsem já proti vám, teď vy jste měli mnohem větší, jste chytli ty největší ryby. Moje skutky jsou mrňavý proti těm vašim. A s takovou pokorou vlastně uhasí ten konflikt. Se fakt líbí to jeho srdce, tady na tomto místě. A to bychom našli určitě na mnoha místech i v Nové smlouvě, kde nás Boží slovo vyzývá, abychom byli pokorní, abychom byli k sobě milosrdní, laskaví, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám, nebo nám, píše apoštol Pavel. A tady Gedeon jedná s takovou zvláštní pokorou a je po konfliktu. To je dobrý, víte. A teď dál pokračuje ta akce. Pronásledují ještě ty, kteří přežili z těch Midiánců a Amalekovců a přišli do Sukotu, k městě Sukot. Tam prosí Gedeon o chleba a oni říkali, hele, ještě v tvých rukou nejsou ta midiánská knížata Zebach a Salmuna a my tvý armádě máme dávat jídlo. A Gedeon, a tady mě to zaráží, on říká, to je 7. verš 8. kapitoly, za tohle vás zmlátím. Vaše tělo stepním trním a bodláky, až mi Bůh Zebacha a Salmunu dá do mé ruky a tak dále. A pak šli do Penuelu a tam podobně žádal o jídlu a ty muži říkali úplně stejně. Odmítli a Gedeon jim říká, já až se vrátím v pokoji, tak strhnu tuhle věž. A opravdu dostihl ta midianská knížata, popravil je, rozsekal zbytek jeho armády, bylo to velké vítězství a to se vám říkal, že byli v obrovské přesile nepřátelé 501. A bylo to velké vítězství a Gedeon jde jako vítěz a vykonává pomstu nad těmi, kdo mu odmítli dát to jídlo v Sukotu v Penuelu. Hlejte, já nevím, možná se mýlím, ale mě je to trošku tak jako divně. Možná jsem příliš útlocitný a špatně chápu ten příběh a měl to takhle udělat. On jde a prostě není tam žádná velkorysost a mstí se nad těmi, kteří mu odmítli vydat to jídlo a nechá tam seřezat 77 mužů starších ze Sukotu. Nechá jim napráskat stepním trním a bodláky a strhne věž v Penuelu a zabije muže toho města. Přijde mi to takový podivný a přijde mi, že to úplně nebylo v pořádku. Izraelci potom od té doby nějaký čas žili v míru. Měli klid od Midiánců, měli klid od těch synů východu a Amalekovců a Izraelci Gedeonovi říkali, vládni nám, vládni nad námi ty i tvůj syn a také tvůj vnuk, protože ty jsi nás zachránil z ruky Midiánců. A Gedeon, a to se mi moc líbí, říká, nebudu nad vámi vládnout, ani já, ani můj syn. Nad vámi bude vládnout, hádejte kdo, nad vámi bude vládnout Hospodin. Gedeon ví, kdo dal to vítězství. On ví, čí je to zásluha, že přišlo vysvobození. On zná to svoje ustrašené srdce, nejistý, zamindrákovaný a vidí, jo, to byl boží boj, to bylo boží vítězství. A Bůh bude nad vámi vládnout, ne já.
A přitom má pak dal takovou divnou prosbu. Dejte mi každý kroužek ze své kořisti. Tak mu dali ty zlatý kroužky, tak jak to Izmaelité nosili, rozprostřeli pláš a tam mu to dali, bylo to 1700 šekelů zlata, mimo ty půlměsíčky, náušnice, roucha z purpuru, který měli na sobě midánští králové náhrdelníky, a Gedeon z toho udělal éfod. To je zvláštní, nějaký pohanský předmět spojený s modlami. Tady možná měna součást kněžského roucha, nicméně je jasné, že Gedeon to někde vystavil nebo postavil ve svém městě v Ofře a všichni Izraelci tam chodili smilnit, to znamená duchovně smilnit, takže se stal Gedeonovi a jeho domu léčkou, ten éfod. To je divný, vidíte. On řekne, bude Bůh nad váma vládnout a pak prostě udělá modlu, která je kamenem úrazu i ostatním lidem v Izraeli. No, nicméně, Midianci před syny Izraele byli pokořeni a nepozdvihli hlavu. Země měla v Gedeonových dnech 40 let klidu, 40 let míru. To je úžasný, vidíte. No ale pak je tam vlastně takový dovětek, závěr té 8. kapitoly a závěr života Jerubále, syna Joášova neboli Gedeona. Představte si, on měl 70 synů, protože měl mnoho žen, to je nebezpečný, mnoho žen, to tak neměl mít vůdce. Nakonec Gedeon, syn Joášův, zemřel v utěšených šedinách a byl pohřben do hrobu svého otce Joáše v Abiezerské Ofře. Dobrý, konec dobrý, všechno dobré. Ale ne tak docela. Z konkubíny se narodil Gedeonovi syn Abimelek. A to jméno v překladu znamená můj otec je král. Takhle pomenoval svého levobočka. Můj otec je král. Před lety říká Izraelcům jasně ne. Já nebudu vaším králem, vám bude vládnout Bůh. Pak nějak udělá nějaký ten divný éfod a na starý kolena svému synovi, i když levobočkovi, dá jméno můj otec je král. Mně tam z toho připadá, jako kdyby ten Gedeon na starý kolena trošku zblbnul. Jak kdyby zapomenul na to, jaký je Bůh, jak ho povolal, jak si takovýhleho nejistýho člověka vyvolil, aby skrze něj udělal velký vítězství, kolik zakusil Gedeon boží milosti, boží moci, boží trpělivosti, jak mu Bůh ukazoval krok za krokem cestu a dovedl ho k vítězství. A na starý kolena Gedeon pojmenuje jednoho chlapce můj otec je král. A tak je to pro mě velké memento. A přál bych si, abychom nezapomínali to, co Bůh udělal v našich životech. Abychom si připomínali to, co s námi udělal, kde jsme zažili jeho milost, a abychom s prominutím na stará kolena nezblbli a nezapomněli na to, jaký je Bůh a čí je to zásluha, pokud se máme dobře, pokud zakoušíme boží milost, boží pokoj, boží požehnání, že to není z nás nebo naše zásluha, ale abychom byli Pánu Bohu vděční do konce našich dnů, abychom jemu vzdávali chválu, abychom na něho spoléhali a jemu důvěřovali až do konce. A já vám připomínám znovu to, co Pavel píše o křesťanech ve Filipis. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede až do dne Ježíše Krista. Stař Bůh.

Další biblické zamyšlení nabídneme zítra v 6:45. Jaroslav Voda začne svůj 12-dílný seriál s názvem Poslechnu.

Kdo vystoupil do nebe i sestoupil, kdo si nabral vítr do hrstí, kdo svázal vody do pláště, kdo vytyčil všechny dálavy země.

0: Bolívie a Jamajka dnes slaví Den nezávislosti. Obě země vyhlásily nezávislost na Spojeném království. Bolívie v roce 1852, Jamajka o 110 let později. Na 6. srpna připadá Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. A podíváme-li se do českého kalendáře, zjistíme, že svátek mají všechny Oldřišky. Jméno Oldřiška může mít i cizojazyčně znějící variantu Ulrika. Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich, jehož základem je staroněmecké jméno Uodalrich, což znamená doslova dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk. Všem Oldřiškám i Ulrikám ještě jednou krásný svátkový den.
1: Kalendárium.
0: No a pojďme si připomenout také několik událostí a osobností spojených s 6. srpnovým dnem.

6. srpna 1806 císař František II. Abdikuje. Byl poslední hlavou Svaté říše římské, která tak fakticky zaniká. Rok 1926, 6. srpna, Gertrud Ederleová jako první žena přepravila průliv La Manche. Rok 1945, 6. srpna v 8 hodin 16 minut byla svržena atomová bomba Little Boy na japonské město Hirošima. Stalo se cílem ze strategických důvodů. Jednalo se o městskou průmyslovou oblast a nacházelo se ve vhodné lokalitě. Podle rozvědky se navíc na území Hirošimy a v jejím okolí nenacházel žádný americký válečný zajatec. Svržení bomby tedy nemělo přinést žádné ztráty na amerických životech. Při výbuchu atomové bomby Little Boy bylo okamžitě zabito 70 tisíc obyvatel města. Z celkového počtu 90 tisíc budov bylo zničeno 62 tisíc. Jako tiché memento ničivých účinků atomové bomby stojí dodnes v centru města památník míru. Torzo budovy, kterou navrhnul český architekt Jan Leclel. Rok 1991, 6. srpna, Tim Berners-Lee zveřejňuje myšlenku World Wide Webu. WWW se poprvé objevuje jako veřejně dostupná služba na internetu. Prakticky to znamená, že vznikla první webová stránka. Alexander Fleming, skotský lékař, objevitel penicilinu, se narodil 6. srpna 1881. S jistou nadsázkou by bylo možné říci, že Flemingův život byla jedna velká náhoda. Ke studiím na univerzitě nastoupil proto, že se mu líbilo tamní plavecké mužstvo. Původně měl studovat chirurgii a plíseň, jejíž objev vedl k objevení penicilinu, se do jeho Petriho misky dostala oknem laboratoře. Srpna 1928 se narodil Andy Warhol, americký malíř slovenského původu, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop-artu.

6. srpna 1221 umírá Dominik, zakladatel řádu bratří kazatelů, kteří později přijali jméno Dominikáni. Asi ve 14 letech nastoupil Dominik studium v Palencii, kde se během následujících 10 let věnoval svobodným uměním a teologii. Již v této době projevoval podle soudobých pramenů zvláštní nadání i soucit. Během hladomoru v roce 1191 neváhal prodat všechen svůj majetek, aby nasytil hladové. V roce 1215 založil řád bratří kazatelů, ve kterém kladl důraz na dobré teologické vzdělání svých druhů a neváhal je posílat na nejprestižnější univerzity své doby. Celoživotní studium se mělo stát pro budoucí kazatele formou askeze. Není náhodou, že nejvýznamnější vrcholně scholastičtí filozofové Albert

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl, kdyby

Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí. A tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás propásl. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou. Takže do odpočinku vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili. On přece řekl. Rozhněván jsem tenkrát odpřísáhl. Do mého odpočinku nikdy nevkročí. Jeho dílo je ovšem hotové už od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto. Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků. A jinde zase. Do mého odpočinku nikdy nevkročí. Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá. Ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako dnes, když o mnoho později říká Davidovými ústy, jak už bylo řečeno. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí. Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak už nemluvil o jiném dni. Proto tedy božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků tak, jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo nepadl kvůli neposlušnosti, kdyby následoval jejich příkladu. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet.

0: Když máme tak úžasného velekněze, Božího syna Ježíše, který vešel až do nebe, držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.
1: Čtvrtou kapitolu novozákonního dopisu Židům četl z překladu Bible pro 21. století Ladislav Matějček.

Doznívá píseň Getting Started Jeremyho Kempa, ve které zpíval o tom, zpíval pro všechny, kteří někdy ztratili cestu, pro všechny, kteří se někdy styděli. Zpíval píseň pro všechna zlomená srdce. Všem, kteří věří ve jméno Ježíše, sledujte, jak se váš svět navždy mění. Věřím, že jste teprve na začátku. Závěrečnou skladbou této hodinky bude skladba Král srdcí kapely Adonai. Tato kapela natočila nové album autorských chval s názvem Vytrváme. K tomuto albu aktuálně vydávají videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Ve čtvrtek 6. srpna krátce po 16. hodině vás opět z brněnského studia Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Kolik umíš řečí, tolikrát si člověkem, říkal Jan Amos Komenský. Prostor pro pěstování anglické slovní zásoby vám nabídne následující pořad.

Skladba Styl byla v centru pozornosti v aktuálním vydání relace Live Plus. Premiérový díl nabídneme v 9.30, a to ve středu. Teď už Kirsten s písní Těším se.

Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1.9.

Když nám hrozí nebezpečí a místo víry je tu strach, jen Boží náruč nás udrží a dá nám naději zpívat Haleluja. Zní v písni Haleluja Anyway Martina Smise, se kterou překročíme 16. hodinu 30. minutu a to bude čas pro reprízu ranního telefonátu, ve kterém Magda Frišová představila projekt Sbírka školákům od srdce.

0: Do školních lavic se sice děti vrátí až za necelý měsíc, už teď ale můžeme myslet na rodiny, pro které může být začátek školního roku finančně náročný. Jak na to? I o tom bude dnešní rozhovor s Magdou Frišovou z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Magdo, vítejte ve vysílání Rádia 7. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Kde se zrodil nápad uspořádat sbírku Školákům od srdce? A co bylo tedy impulzem k jejímu vzniku?
1: Sbírku Školákům od srdce vlastně jsme založili společně s televizí Novou před 5 lety, kdy ten nápad vznikl v hlavě naší náměstkyně Zdenky Marešové, která vlastně vnímala tu potřebu, že tady taková sbírka není. A společně s televizí Novou se do toho pustili a vlastně už je to 5. ročník a čím dál víc se to rozšiřuje, takže je opravdu znát, že ta sbírka byla potřeba.
0: Pojďme představit samotný projekt. Jak funguje a komu konkrétně pomáhá?
1: Sbírka funguje, je to vlastně na principu podobně, jako je třeba potravinová sbírka, kdy máme hlavní sbírkový víkend a poslední roky jsme to ještě rozšířili na týden po, kdy lidé mohou ještě nakupovat v jiných řetězcích, k tomu se dostanu a samozřejmě součástí toho je i ta finanční sbírka, takže dohromady sbíráme tak nějak 3 týdny a těch možností, jak se zapojit, je několik, po tu dobu tím finančním darem, potom na konci srpna tím sbírkovým víkendem, kdy po celé České republice mohou lidé nakoupit školní pomůcky v řetězcích Tesco, kdy dojdou na prodejnu a vyberou prostě, co chtějí školákům nebo dětem v nouzi pořídit. A potom právě jsou i ty možnosti zapojení, kdy máme přidaná papírnictví MacPen, což jsou po celé České republice papírnictví a ta sbírka probíhá ještě ten týden potom, takže v nějakých 8 dní a zase lidé mohou dojít nakoupit pomůcky, nechat je tam v boxech a my je potom připravujeme potřebným.
0: To je právě to, na co se chci teď ptát, jak to vlastně celé funguje. Vy jste říkala zanechávat ty věci v nějakých boxech, jak vlastně ten řetězec, kudy putují ty pomůcky školní za dětmi, jde?
1: Tam vlastně jsou dvě možnosti. Na Teskách se potkávají lidé s našimi spolupracujícími organizacemi, takže tam jsou organizace, které přímo pracují s dětmi a vybírají si vlastně ty pomůcky pro sebe. To jsou různá třeba nízkoprahová centra, sociální služby, spolky, které pracují se znevýhodněnými dětmi v nouzi. A potom jsou ty MacPeny, tam buď si taky vyzvedává organizace to, co se vybere, tam vlastně už je to zprostředkovaný skrz ten obchod, kdy to hodně řídí paní prodavačky, že zákazník dojde, nakoupí a organizace si potom ty pomůcky vyzvedne a tam, kde ta organizace není, protože těch MacPenů je opravdu hodně, tak máme od loňského roku spolupráci s potravinovými bankami, za což jsme moc rádi a vlastně zbytek těch pomůcek poputuje do potravinových bank, kde potravinové banky už to přeposílejí tam, kde je potřeba. Oni zase mají na sebe navázané další organizace, další rodiny v nouzi a tak díky nim ta distribuce může fungovat ještě o trochu líp.
0: Vy jste tady zmiňovala ty školní pomůcky, taky finanční sbírku. Mohou lidé přispět ještě nějakým jiným způsobem? Nebo je něco letos zvlášť potřeba?
1: No, my těch forem máme hodně, protože, jak už jsem zmiňovala, tak spolupracujeme teda s Teskem i MacPenem. Na MacPenu je vlastně možný nakoupit školní pomůcky ještě na e-shopu, protože kdyby se někomu nechtělo do kamenných obchodů nebo to nestíhal, tak je možný zakoupit různý balíčky právě na jejich e-shopu. A nebo ještě máme krásný 2 sběrné místa, na T-mobilech, na Magendě, jak v Brně, tak v Praze, kde zase lidé mohou donést ty pomůcky, když třeba někdy nakoupí jinde a nejsou přímo v tom řetězci, takže i to je varianta. A pak samozřejmě ta finanční sbírka, která je úplně stejně důležitá jako ta fyzická, kdy lidé darují pomůcky, tak to zapojení do té finanční sbírky bude probíhat na našich webových stránkách pod kampaňovou stránkou Naplňte prázdné aktovky, k tomu se možná ještě dostaneme, protože to jmenuje takhle. Tam vlastně lidé budou moct taky plnit tu aktovku pomocí toho finančního daru a ty finanční dary jdou vlastně do přijedí se k diakonii, kde jsou zase na školní pomůcky. A je to i důležité z toho pohledu, že to nejsou jenom školní pomůcky, ale vlastně z toho se financují právě projekty pro děti v nouzi po celý rok, jako jsou třeba doučování nebo kroužky nebo cokoliv, co vlastně pomáhá k rozvoji toho vzdělávání a co si rodiny v nouzi nemohou dovolit.
0: Takže peníze ani nic jiného se nestratí, bude to zužitkováno směrem k dětem.
1: Ano, ano, určitě ano. Vlastně letošní sbírka má poměrně vysoký cíl. Potřebujeme vybrat 120 tisíc kusů pomůcek a 1,5 milionu, abychom dokázali pokrýt ty náklady, které potřebujeme. A všechny doučování a kroužky a další vzdělávací projekty. A tak uvidíme, jak se nám bude dařit.
0: Ještě jste zmínila nějakou sbírku aktovek, je to tak?
1: No, ona to není úplně sbírka aktovek, ale vlastně ta sbírka Školákům od srdce, my tu kampaň vlastně té sbírce pojímáme pod názvem Naplňte prázdné aktovky a je to právě výzva pro veřejnost, aby dobře rozuměli tomu, co mají dělat, tak máme tu metaforu prázdné aktovky, protože opravdu některé ty děti, ono pro nás je to možná nepředstavitelné, ale pro spoustu dětí je to fakt realita, že jdou do toho prvního školního dne třeba se starýma propisky nebo igelitkou s jedním sešitem a ty školní pomůcky jako opravdu nemají. Takže jsme vymysleli tu výzvu na tento prázdné aktovky, aby všem bylo jasné, co vlastně se má tou sbírkou stát. A tam můžou ty aktovky plnit, ať už teda těmi fyzickými produkty během těch sbírkových dní, anebo právě na tom webu, kdy metaforicky do virtuální aktovky mohou přihazovat to doučování nebo taky nějaký školní pomůcky a je to vlastně formou toho finančního daru.
0: Je smyslem sbírky předat dětem potřebné věci nebo zatím pro vás je i nějaký přesah?
1: Určitě je smyslem předat ty školní pomůcky, abychom vybavili ty školáky, ale zároveň ten přesah je pro nás celkem jasný, protože my vlastně říkáme, že klíčem ke snížení chudoby dlouhodobě je vzdělávání. Takže ta sbírka má být podporou nabídnutí možností toho vzdělávání, ať už jsou to právě různé kroužky nebo třeba doučování pro děti, které si to nemohou dovolit a věříme, že ta podpora potom snižuje třeba tu dědičnou chudobu, kterou mají v rodinách a tím vlastně si trochu řeší ten společenský problém.
0: Tak kdy letošní ročník sbírky nebo podpory odstartuje? Jak se mohou zapojit posluchači, kteří by třeba chtěli pomoct?

0: na prodejnách Tesco a celá ta sbírka bude končit až do 6. září, kdy teda ještě ten týden potom mohou donést buď pomůcky na T-Mobile, na ty dvě zmiňovaná sběrná místa, anebo nakoupit ve všech McDonald's po celé České republice.
1: To jsou informace, které nám dnes ve vysílání Rádia 7 předala Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Magdo, velice vám děkuji. Přeji, ať se i ta letošní sbírka a podpora malých školáků podaří a díky vám za to, že to děláte.
0: Děkujeme moc a budeme se na všechny moc těšit. Děkuji za rozhovor.

Podívej se, co Bůh učinil. Kříž, hrob, jeho vzkříšený syn. Kdysi jsem byl ztracený, ale teď jsem nalezený. Zpívala kapela Lost and Found. Následující minuty, v těch se trošku sklidníme. Nabídnu píseň Lidie Zoubkové, Místo, po kterém teskním.

Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. 5. Mojžíšova, 20. kapitola, verš 4.

Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo se seriálem o barvách. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lofítek. V tuto chvíli se loučím a přeji vám všem dobrý závěr čtvrtečního dne. Buďte s Bohem.

Ahoj námořníci, ahoj všechny děti, které dnes s námi posloucháte naše kormidlo a kdo se s námi vydáte na naši plavbu plnou pohádek, písniček, nápadů a vyprávění. Od mikrofonu z kormidelnického můstku vám mává vaše Petra. Zamáváte mi taky. Je, vy krásně máváte. Tak já mám pro vás hnedka na začátek jednu hádanku. Když se podíváte z okna na zahrádku anebo do parku, které barvy tam vidíte nejvíc?

Tak už víte, které barvy je kolem nás v přírodě nejvíc? Ano, správně, je to zelená. Já vám tleskám. Zelená, zelená je tráva, listy, listy stromů i listy květin. A zelená jsou taky některá zvířátka. Tak schválně, co třeba tohle zvíře? Co to je? Umí plavat, dobře skákat a místo zpěvu umí kvákat. Být celý den ve vodě, to jí není ke škodě. Co to je? Už víte? Odpověď najdete v další písničce.

0: Správně. Odpověď na tuhle hádanku zní žabka. Byla to písnička o žabce. No a právě to naše dnešní kormidlo bude také celé zelené, stejně jako žabky. Budeme si totiž povídat o zelené barvě a také o tom, co nám tahle barvička může prozradit. Ale nebudu předbíhat. Mám pro vás první dnešní pohádku, která sice není zelená, ale je hliněná. A hlína také všemu zelenému a všemu, co roste, přece patří. Bez ní by to nešlo. Ta pohádka to bude první část příběhu o hliněném Adámkovi. Dobře se uvelepte, ať se vám dobře poslouchá.
1: O hliněném Adámkovi. Byl jeden sochař, keramik. Z hlíny modeloval misky a hrnečky, vázy a svícny, zdobil je barevnou glazurou a vypaloval v peci. Jednou se rozhodl, že vytvoří něco zvlášť pěkného. Nejdříve vyrobil žluté sluníčko, měsíček a hvězdičky a pověsil je na nitkách nad stůl. Na stůl pak položil velikou hliněnou desku s vyhloubeným jezírkem a kolem jezírka rozsadil hliněné stromečky a kytičky. Potom uhnětl zvířátka, veverky a zajíčky, pejsky a kočičky, husy a slavíky a mnoho dalších. Nakonec ze zbytku hlíny vymodeloval krásného panáčka a postavil ho doprostřed všeho ostatního. Ale co pak by to bylo za figurku, kdyby zůstala bez jména? Řekl si sochař a pojmenoval panáčka Adámek. Adámek stál hned vedle modravého jezírka mezi zelenými stromečky, na kterých se červenala jablíčka, a pozoroval rybky ve vodě a jelínky, kteří se přišli k jezírku napít. Po několika dnech však začal být nespokojený. Co pak tady musím zůstat věčně? Kaboněl se a rozhodl se od svého tvůrce utéci. Brzy se naskytla příležitost. K sochaři přišel přítel z mládí. Před léty spolu sedávali ve škole v jedné lavici. Přítel odložil kufřík a plášť na židli u stolu a podivil se. Vždyť ty tady máš v malém úplný ráj a na tomhle človíčkovi, jak vidím, si zdal zvlášť záležet, že jo? Ano, to je můj Adámek, řekl sochař. Pak začali přátelé obcházet ateliér a prohlížet si jiné sochařovy práce. Toho využil Adámek. V mžiku byl u okraje stolu a hup, už byl v kapse odloženého kabátu. Konečně se dostanu odsud a poznám opravdový svět. Liboval si, když se skrčil do samého cípku kapsy. A jak se Adámkovi ve světě vedlo? To si povíme za chvíli. Sochařův přítel byl bohatý muž. Patřili mu domy, hotely a továrny. Ve městě měl velikou kancelář, kde pro něho pracovalo na psacích a počítacích strojích několik mužů a žen. Sám měl za touto kanceláří svou malou pracovnu. Když se vrátil z návštěvy u sochaře do pracovny, nejprve ze všeho svlékl plášť. Už jej chtěl pověsit na věšák, když si povšiml, že v jedné kapse něco je, sáhl do kapsy a vytáhl hliněného Adámka. Vida, vida, podivil se. Tohle človíčka mi sem určitě tajně vpašoval kamarád jako dárek. A postavil Adámka na velikou ocelovou pokladnu, ve které měl peníze a některé důležité listiny. Adámek byl moc zvědavý, čím se asi sochařův přítel zabývá, a brzo se to dozvěděl. Den co den přicházelo za sochařovým přítelem mnoho lidí. Přicházeli architekti a přinášeli sebou plány nových domů, chat a hotelů. Přicházeli ředitelé továren a radili se sochařovým přítelem, co mají dělat, aby co nejvíce vydělávali. Telefonovali bankovní úředníci a sdělovali sochařovu příteli, kolik má v bance peněz. Peníze, peníze, peníze, peníze. jako by peníze vládly nade vším. Peníze, peníze. Jako by lidé peníze milovali nade všecko. Sochařův přítel kvůli penězům vysedával ve své pracovně často do noci. Někdy se stávalo, že večer zazvonil telefon a z telefonu se ozval smutný hlas. Půjdeš už domů? Ptal se hlas. Děti půjdou už spát a rádi by od tebe dostali aspoň pusu na dobrou noc. Ale sochařův přítel málo kdy tohoto hlasu uposlechl. Vždyť kvůli penězům musel zařídit ještě to nebo ono a domů se vracel až pozdě v noci. Adámek tomu nerozuměl. Chápal, že sochař měl rád jeho, Adámka. Chápal, že děti milují svého otce. Ale že mohou lidé tolik milovat peníze, tomu připadalo divné a nepěkné. A proto se rozhodl, že se při nejbližší příležitosti s boháčem rozloučí. A to se mu brzy splnil. Miluj Boha nade všecko. Domy, zlato, vůbec nic nemůže se Bohu rovnat. Jeho moc je bez hranic.

0: Ano, Pán Bůh stvořil bezvadně, tedy bez vady každého z nás, ještě líp než pan keramik hliněného Adámka v naší pohádce. Tak, a jestli pak si vzpomenete, jak se jmenuje ta knížka, z níž si čteme v našich rozhlasových piškotkách. Správně, je to knížka beze slov a my už víme, že má 6 barev. Tak si je pojďme zopakovat a můžete je říkat se mnou, ano? První barva, to je barva zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je černá. Černá jako tma. Třetí barva je červená. Červená jako krev. Čtvrtá je bílá. Bílá jako sníh. Pátá barva je zelená. Zelená jako tráva. A poslední, 6. barva, je modrá. Modrá jako nebe. Tak a teď už se na vás těší Zuzka a její rozhlasové piškotky.
1: Milí kluci a milé holčičky, jste zvědaví, o čem si dnes budeme povídat? Jste zvědaví, o které barvičce se dnes něco zajímavého dozvíme? Tak zkuste hádat. A napovědět by vám mohl název dnešního vyprávění. A jak? No, přece pěknou, veselou jarní písničkou.

Musíme si toho ještě moc důležitého říct. Nestačí, že už všechno víme o zlatém městě, ve kterém se budeme radovat. Nestačí, že už víme, jak se zbavit hříchu, který nás nechce do zlatého města pustit. Ano, krev Pána Ježíše očistila naše hříchy a máme už oblečené bílé šaty a můžeme se těšit na svatební hostinu. Ale budou na té svatební hostině i naše kamarádky, kamarádi, maminky, tety, dědečci, babičky, prostě všichni ti, které máme rádi. No jo, já jsem to tušila, že si tím vůbec nejste jisti. A právě o tom, co můžete udělat i vy, úplně nejmenší pro ty, které máte rádi, vypráví zelená barvička. Zkuste zaňuchat nosánkem. Necítíte, jak krásně voní? Ne? Tak zavřete očička a představte si zelenou jarní louku. Na některých místech možná ještě zůstaly někde zbytky sněhu, ale zelené rostlinky, bledulky a petrklíče si tu už razí cestu za sluníčkem. Cítíte, jak voní? Zelená barva znamená, že přichází něco nového. Zelená barva nám říká, že něco nového se probouzí a začíná.

třeba taková malá fazolka. Je oblečena do bílých šatů a čeká, aby mohla přivést do světa další bílé fazolky. Ale není to jen tak. Je zapotřebí se o ni pěkně starat. Na kousek bílé vatičky, kterou trošku navlhčíme, položíme fazolku a dáme na světlé místečko. Nejlepší je to někde na okně, kam svítí sluníčko, které bude na tu naši fazolku dýchat teplíčko. A nesmíme zapomenout také čas od času dolévat vodu, aby nám fazolka neuschla. A jednoho dne ráno se probudíme a ejhle, fazolka vystrčí první klíčky. A to je pro nás znamení, abychom ji zasadili do hlíny. A co dál? Zase musíme pěkně zalévat a čekat, až na nás z hlíny juknou první zelené lístečky. A to už je naše rostlinka na světě. Začíná se rozhlížet a hledá tu správnou cestu na svět. A nejvíc ze všeho se jí líbí cesta za sluníčkem. Ona totiž ví, že teplo a světlo je pro ni úplně to nejlepší, aby mohla růst a růst a růst. Když už je kytička dost velká, potřebuje od nás novou pomoc. Teď už nestačí jen zalévat a kypřit. Musíme najít klacíček, který naší rostlinku podepře, aby mohla pokračovat její cesta za sluníčkem. Kdybychom ji nepodepřeli, tak by to sluníčko moc chybělo a rostlinka by nám zvadla a uschla. A před námi je zase nějaká doba čekání. Každý den se rostlinka pne kolem našeho klacíčku, omotává se kolem něho a je moc spokojená. Tak spokojená, že začne kvést a začne být ozdobou pro naše okénko. Za nějakou dobu sice květ opadne, ale my se z naší kytičky můžeme stále radovat, protože květ se změní v lusk, kde jsou připravené další malé bílé fazolky přijít na tento svět. A je to zase sluníčko, které jim musí pomoci dozrát a vyloupnout se a rozkutálet se po světě.

A proč vám to, děti, všechno vyprávím? Protože vy jste jako ty malé bílé fazolky. Zatím jste úplně sami. Jedno malé semínko. Ale když se vydáte do rukou dobrému zahradníkovi, a to není nikdo jiný než Pán Bůh sám, nezůstanete sami, ale za nějakou dobu vás bude mnohem více. To je tak. Naše srdce klíčí touhou po něčem moc krásném, dobrém a laskavém. Pán Bůh nás vezme do svých rukou a zasadí do dobré hlíny. Ta dobrá hlína, to je třeba nedělní škola, kam děti mohou jít, když v neděli maminka a tatínek jdou do kostela nebo do modlitebny. Pro děti je tam speciální program, kde je nejenom legrace, ale dozví se tu i hodně důležitých věcí o Pánu Bohu. Já vím, ono se nám tam někdy možná moc nechce. Láká nás teplá peřina a nedělní pohádky v televizi. Ale může vyrůst malá fazolka bez hlíny? No nemůže. Některé děti nemohou chodit do nedělní školy, ale pro každého má Pán Bůh nějakou dobrou hlínu. Vždycky je to tam, kde uslyšíme o Bohu, o Pánu Ježíši a o cestě do Zlatého města.

když už jsme pěkně zasazeni v té hlíně, musíme ji kypřit. Když hlínu pěkně nakypříme, dostane se do ní vzduch a rostlinka se může nadechnout. A my, rostlinky v rukou Pána Boha, musíme dýchat. A dýchání to není nic jiného, než povídání si s Pánem Bohem. A vy už přece víte, jak se to dělá. Jednoduše otevřete pusu a povyprávíte mu o všem. O svých radostech i starostech, ale také o tom, že byste si přáli, aby s vámi mohli jít do zlatého města všichni ti, které máte úplně nejraději.

a jdeme dál. Řekli jsme si, že kytička, aby mohla růst, potřebuje vodu. Ano, i nás Pán Bůh zalévá. Zalévá nás svým slovem, povzbuzením a potěšením. A já vám teď prozradím, kde můžete slyšet, co nám Pán Bůh říká. Všechna jeho slova jsou napsána v té nádherné knize plné tajemství. Ta kniha se jmenuje Bible. A jestli ji máte doma a ještě neumíte číst, poproste někoho z dospělých, aby vám z ní každý den kousek přečetl. Uslyšíte, co mluví Pán Bůh, a budete vědět, co se mu líbí a co se mu nelíbí. A ten, kdo už písmenka zná, ten si v ní může číst sám. A tak, jako kytička uschne bez vody, i my můžeme uschnout bez Božího slova.

Pán Bůh nám svítí na cestu. Jeho láska nás hřeje. Pán Bůh je pro nás sluníčkem, za kterým se naše rostlinka vydala. A tak rosteme a jsme už velikou rostlinkou, která potřebuje podepřít. Jen si vzpomeňte, fazolka potřebovala klacík, ke kterému by přilnula a kolem kterého by se mohla dále točit za světlem a za sluníčkem. I my potřebujeme takovou podporu. Bez ní bychom upadli. A kde takovou podporu najdeme? Kdo nás může podepřít? Mezi dospělými se tomu říká společenství, sbor nebo církev. Jsou to prostě lidé, kteří stejně jako my věří v Pána Boha a jdou po cestě do Zlatého města. Mají nás rádi a vyslechnou nás, když máme třeba i malé starosti. A také se za nás modlí a my zase za ně. Prostě jsou pomocí jeden pro druhého. A když si tak navzájem pomáháme, stáváme se krásnými, no, radost pohledět. Kytička kvete a přitahuje oči druhých, každý ji obdivuje. A my, stejně jako ta fazolka, kveteme a jsme krásní. Dokonce i lidé kolem nás si toho všimnou. I ti, které máme tak rádi a kteří se ještě nevydali na tu cestu do Zlatého města. Chodí kolem nás a říkají, ta Janička, ta jenom kvete, na všechny se usmívá, nenadává, neříká neslušná slova. A nebo zase můžeme slyšet, co se to děje s tím naším Petrem? Přestal se bít, nezapomíná domácí úkoly a dokonce pomáhá slabším. A možná se vás na to i zeptají. A vy jim hned můžete říci o tom, že jste našli cestu do Zlatého města, že vám Pán Bůh odpustil

nedozrálé fazolky do lusku. Takoví lidé, kteří slyší vyprávění o zlatém městě, potřebují boží lásku, něhu. Potřebují dozrát, aby se sami mohli stát malými bílými fazolkami, které náš zahradník, dobrý a laskavý Bůh, znovu může zasadit a vypěstovat další bílé fazolky.

Není to krásné vyprávění? Vyprávění o zelené rostlince, která nejdřív byla na světě úplně sama, ale v rukách dobrého zahradníka se proměnila, vyrostla a přinesla veliký užitek. Už nebyla sama, ale další rostlinky mohly vzejít z tohoto semínka a za nějakou dobu už jich bylo tolik, že je nemůžeme ani spočítat.

0: si, milé děti, pamatujte, že zelená barva vypráví o tom, jak můžeme vyrůst v lásce a péči laskavého Boha a pomáhat lidem najít cestu do zlatého města.
1: Jak jste si pochutnali na dnešních rozhlasových piškotkách? Byla to dobrota pro ouška, vidíte? A jestli pak si pamatujete, co je pro nás jako pro malé rostlinky, které rostou do boží podoby, potřeba? Jednou z těch věcí je vzduch, tedy dýchání. Pojďte, zkuste si to pěkně nadechnout a vydechnout a nadechnout a vydechnout. No, je to snadné. A zrovna tak jednoduché je povídat si s Pánem Bohem. A je to taky důležité, abychom rostli pěkně rovně a vesele. O tak si to rovnou zkusíme, co říkáte. A budeme dneska děkovat, ano? Třeba takhle. Děkuji ti, Pane Bože, že jsi mě tak dobře stvořil. Děkuji ti, že můžu být jako rostlinka. A ty se o mě staráš jako dobrý zahradník. Tak vidíte, že je to úplně jednoduché.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro všechny děti, které chtějí v životě držet správný směr. Dneska si povídáme o barvě zelené, která nám vypráví o tom, jak dobře růst, aby z nás měli radost lidé, co máme kolem sebe, no a taky o tom, jak nám v tom Pán Bůh chce pomáhat. A teď je čas na naše říkanky, hýbanky pro pusinku. Úplně na začátku jsme měli hádanku o žabce, která je zelená stejně jako celé dnešní povídání. A víte, na jaké písmeno začíná slovo zelený? Správně, je to z. A na jaké písmeno začíná slovo žabka? To už je těžší, vidíte? A hůř se to říká, zvlášť těm nejmenším. Je to písmeno ž. A představte si, že tahle dvě písmenka vypadají skoro stejně. Jsou to klikatá písmena a vypadají jako zuby na pile. A čím se tedy liší? Písmenko ž má navíc nad sebou ještě takový malý zobáček a školáci ví, že se mu říká háček. No a už ho tady máme, písmenko ž. Ž jako židle, žvíkačka a taky žížala, žirafa, želva nebo žralok. A když chceme vyslovit správně písmenko ž, musíme dát pěkně zoubky k sobě, našpulit pusu a už to jde. Tak si to schválně zkuste před zrcadlem. A písmenko ž si můžeme procvičit na téhle říkance, hýbance o žirafě. Žirafa tam u potoka hledí na svět zvysoka. I když se lev na ní vsteká, žirafa se nevyleká. Vždyť i lvy jsou jako myšky z té žirafí velké výšky. No, výborně, jde vám to parádně, já vám tleskám. A kdo pak z vás se jmenuje jménem, které začíná na ž? Rychle zvedněte ruku. Hurá, hurá, já zdravím všechny Žanetky a Žofie. Žádné klučičí české jméno na ž totiž neznám, tak dneska zdravím jenom tyhle holčičky, které se jmenují Žanetka nebo Žofie. No, jedině snad existovalo kdysi jméno Želmír, ale to už se dneska, myslím, nepoužívá. A ta další písnička, ta bude ještě o jednom zvířátku, co začíná na ž. To zvířátko je růžové. Dlouhé, vypadá trošku jako tkanička a je vždycky trošku špinavé od hlíny. Tak hádejte, co je to? Prší, prší, kapy, kapy, na střechu a na okapy. Podobá se niti, leze po chodníku a rybář na ní chytí možná pěknou štěku. A odpověď najdete v další písničce.

Tak to byla písnička O žížale, která začíná na písmenko Ž. K tomu, aby rostlinka dobře rostla, tak potřebuje vzduch a taky vodu a sluníčko. A člověk, který se rozhodne žít tak, jak mu to Pán Bůh dobře radí, potřebuje lásku. Potřebuje mít někoho, kdo vás má rád a taky by měl umět mít rád lidi kolem sebe. A právě o vodě a o lásce je ta další písnička. Je sice trošku smutná, ale moc pěkná.

A to už je z dnešního kormidla úplně všechno. Od mikrofonu zdraví všechny děti i jejich rodiče, vaše Petra. A na rozloučenou vám pouštím ještě naši barevnou píseň.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Osmnáctou hodinou otevíráme večerní program Rádia 7 ve čtvrtek 6. srpna. Od mikrofonu vás zdravím a dobrý poslech přeje Pavel Kohl. Hned na úvod je připraven pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala, který nás seznámí s další kapitolou proroka Ezechiele.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 30. a 31. kapitola. Ve 30. kapitole pokračuje předpověď o zničení Egypta Nabukadnezarem. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovi paže budou svěšeny. Tak poznají, že já jsem Hospodin, až vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. Až rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích, poznají, že já jsem Hospodin. Ve 31. kapitole je pak předpověď rozsudku nad egyptským faraonem. Jeho pád je zde přirovnáván k pádu velkého cedru. Jeho popis ale přesahuje starověké reálie. Najdeme zde totiž zmínky o stromech v boží zahradě Eden. Čteme. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc. Jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně. Pod jeho větvemi rodila všechna zvěř. V jeho stínu žili všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny až k vodám vydatným. Ani cedry v boží zahradě nebyly jemu naroveň. Jeho větvím se nevyrovnaly ani cypřiše, platany nepředčily jeho haluze. Žádný strom v boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větve, celý Eden mu mohl závidět. Nuže, tak praví panovník Hospodin. Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal až k oblakům, takže jeho srdce tou výškou spichlo. Vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Všechny národy země opustili jeho stín a nechali ho být. Tato slova mohou ukazovat na to, že předpověď se netýká jen starověkého vládce Egypta, ale také duchovního vládce světa. Ezechiel o něm ve 28. kapitole píše, že byl v Edenu, boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben. Apoštol Pavel ho popisuje jako boha lidského světa. Nevěřícím zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia. A v listu Efeským o něm Pavel píše jako o vládci, který lidem vládne pomocí hříchu. Tyto hříchy, které zaslepují lidské vědomí, pak člověka vedou ke smrti. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jim jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Když byl ďábel sražen z nebe, tak nedopadl až na zem. Lidský svět ovládá z nadzemské sféry. Odtud ovlivňuje celé národy. O tom opět píše apoštol Pavel v listu Efeským. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Ďáblův pád na zem nám pak popisuje kniha Izajáš. Jak jen si to spadl z nebe, ty zářný, synu jitřenky. Poražen si byl až na zem, ty jenž si srážel národy. Tady čteme, že na zem ďábel padne až potom, co svými úklady ovlivňoval lidstvo, srážel národy. Tento pád na zem je součástí událostí spojených s druhým příchodem Krista a je popsán ve 12. kapitole knihy Zjevení. Tam čteme. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. Ďábel zabil spravedlivého Krista a za toho stihne trest. Ďábel si myslel, že smrtí Krista definitivně ovládne lidský svět. Neznal ale Boží plán. Jeho součástí byla právě smrt. O tom čteme. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží. O skryté moudrosti, kterou Bůh před věky, tedy před stvořením, předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vládců současného světa nepoznal. Kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ještě dřív, než vznikl svět, měl Bůh plán, jak splodí své vlastní děti, které budou stejně svobodné, dobré a mocné jako on sám. Stane se to smrtí Boha, která přinese božský život těm, kteří po něm touží. Čteme. Nebyli jste vykoupeni pomývými věcmi, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa.

0: S Jiřím Zdráhalem poznáváme Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.
1: U tebe jsem v bezpečí, ty jsi sílá.

0: život můj.
1: Sliboval jsem nahlédnout do pořadů, které jsou připraveny do dnešní půlnoci, tak pojďme otevřít jejich přehled. V životě i v evangelizaci můžeme narazit na bariéru nedůvěry, která je nezasloužená, říká teolog a publicista Dan Drápal, host reprízovaného pořadu Hláska. Jak se s touto bariérou vyrovnávat? Jak budovat důvěru? Ke společnému hledání odpovědí jste zváni po půl sedmé. Hrdiny dalšího příběhu pro děti od Radka Daniela budou mimo jiné dvě malé děti, Juan a Dolores ze Španělska. Jak setkání s úplně jinou kulturou zvládnou sourozenci Hanka a Petr, se dovíte v Kanafásku v 19.15. Jsou v životě situace, kdy máme pocit, že se musíme, a někdy dokonce vnímáme konkrétního člověka, který nám tento pocit přivolává. Jak se bránit? Tři důležité momenty či způsoby změny nabídne Petr Hůšť v dalším pořadu Klika v 19.45. Když svět v čase velkého soužení umlčí dva boží svědky, propuknou celosvětové oslavy. Jejich varovný hlas totiž lidem příliš živě připomínal blížící se tresty. Vyhnou se však lidé tímto zdánlivým triumfem boží spravedlnosti? Pokračování výkladu knihy Zjevení přináší pořad Světem Bible ve 20 hodin 15 minut. Příliš brzo. Tahle slova byla v souvislosti s úmrtím zpěváka Davida Stypky slyšet nejčastěji. Interval v 9 večer připomene poslední řadové album, které natočil spolu se svou kapelou Benjis, desku Neboj z roku 2017. Největší osvoboditel Izraele si o sobě myslel, že neumí mluvit. Příběh Mojžíše je o tom, že Bůh si nevybírá připravené, ale připravuje ty, které si vybral. Od hořícího keře až na práh zaslíbené země. Po 22. hodině začíná klíčové slovo s dalším portrétem slavné biblické postavy. Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Bůh mu několikrát jako dítěti zachránil život a v 18 letech se rozhodl vydat mu svůj život. Jeho život nebyl snadný, jak uslyšíme ve 23 hodin 15 minut. Tolik pohled do večerních pořadů. Jste zváni k poslechu.

6. srpna mají svátek Oldřišky. Jméno Oldřiška může mít i cizojazyčně znějící variantu Ulrika. Jedná se o ženský protějšek jména Oldřich, jehož základem je staroněmecké jméno Uodalrých, což doslova znamená dědičným statkem bohatý nebo vládnoucí člověk. Za zmínku také stojí, že některé církve dnes připomínají svátek proměnění Páně. Tato událost se týká života Ježíše Krista. Lidé, kteří jej následovali, chtěli vědět, kdo vlastně je. Jedni tvrdili, že je Jan Křtitel, jiní říkali, že znovu přišel prorok Eliáš nebo některý jiný starozákonní boží muž. Proto Ježíš odvedl své apoštoly Petra, Jakuba a jeho bratra Jana na vysokou horu, kde jim zjevil velké tajemství, ukázal svoji slávu. Celá jeho postava byla náhle prozářena jasným světlem. Vedle něho se zjevili Mojžíš a Eliáš. Po chvíli promluvil z nebe Bůh a označil Ježíše za svého syna. Když zázrak pominul, požádal Kristus své učedníky, aby o tom jeho proměnění nikomu nevykládali a vyčkali na příhodný čas. Najděte si celou událost v Lukášově evangeliu 9. kapitole. Dnes slaví Den nezávislosti Bolívie a Jamajka. Obě země vyhlásily nezávislost na Spojeném království. A také si připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Šestého srpna roku 1808 abdikuje císař František II., poslední hlava svaté říše římské, která tak fakticky zaniká. Před 100 lety Gertrude Ederlová jako první žena přeplavila průliv La Manche. Roku 1945 6. srpna v 8.16 byla svržena atomová bomba Little Boy na japonské město Hiroshima. Stalo se cílem ze strategických důvodů. Jednalo se o městskou průmyslovou oblast a nacházelo se ve vhodné lokalitě. Podle rozvědky se navíc na území Hirošimy a v jejím okolí nenacházel žádný americký válečný zajatec. Svržení bomby tedy nemělo přinést žádné ztráty na amerických životech. Při výbuchu atomové bomby Little Boy bylo okamžitě zabito 70 tisíc obyvatel města. Z celkového počtu 90 tisíc budov bylo zničeno 62 tisíc. Jako tiché memento ničivého účinku atomové bomby dodnes v centru stojí památník míru, torzo budovy, kterou navrhl český architekt Jan Leclel. Dnes slaví internet 35 let. Tim Berners-Lee zveřejňuje myšlenku World Wide Webu a poprvé se objevuje jako veřejně dostupná služba na internetu. Nahledněme i na narození. 145 let dnes uplyne od narození skotského lékaře, objevitele penicilínu Alexandra Fleminga. S jistou nadsázkou by mohlo možné říci, že Flemingův život byla jedna velká náhoda. Ke studiím na univerzitě nastoupil, protože se mu líbilo tamní plavecké mužstvo. Původně měl studovat chirurgii a plíseň, jejíž objev vedl k objevení penicilínu, se do jeho Petriho misky dostala oknem laboratoře. Své narozeniny by oslavil i Andy Warhol, americký malíř slovenského původu, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu. Zemřel v roce 87. A 805 let uplyne dnes od zakladatele řádu bratří kazatelů, kteří později přijali jméno Dominikáni, tedy Dominika.
Asi ve 14 letech nastoupil Dominik studium v Palencii, kde se během následujících 10 let věnoval svobodným uměním a teologii. Již v této době projevoval podle soudobých pramenů zvláštní nadání i soucit. Během hladomoru v roce 1191 neváhal prodat všechen svůj majetek, aby nasytil hladové. V roce 1215 založil řád bratří kazatelů, ve kterém kladl důraz na dobré teologické vzdělání svých druhů. Neváhal je posílat na nejprestižnější univerzity své doby. Celoživotní studium se mělo stát pro budoucí kazatele formou askeze. Není náhodou, že nejvýznamnější vrcholně scholastičtí filozofové Albert Veliký a Tomáš Akvinský byli dominikáni. A o 4 století později žil Jan Synapius Hořčička, evangelický kněz a spisovatel. Zemřel 6. srpna roku 1682. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Nezasloužená nedůvěra může být bariérou v mezilidských vztazích i ve snaze seznámit druhé s osobou Ježíše Krista a zprávou Evangelia. Hlouběji se do tématu důvěry, nedůvěry ponoří následující pořad, v rámci kterého saháme v letních měsících do archivu.

0: Po týdnu vás opět vítám u dalšího dílu Hlásky, pořadu a podcastu Rádia 7 zaměřeném na téma Evangelia, dobré zprávy o Ježíši Kristu a jejím kontextu pro náš každodenní život. Jedním z pilířů funkčních mezilidských vztahů je důvěra. Každý z nás působíme na druhé lidi více či méně důvěryhodně. Nejen o tom, proč je důvěryhodnost důležitá v naší snaze žít a předávat evangelium druhým, ale také proč se v dnešní době ocitá vzájemná důvěra v krizi, si dnes budu povídat s Danem Drápalem. Vítej v Hlásce.
1: Děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Dan je boží dítě a boží služebník, pro mnohé znám jako teolog, publicista, překladatel nebo také zakladatel a emeritní senior církve Křesťanská společenství. Čím žije Dan Drápal dnes?
1: Čím žiju? Mám radost z vnoučat, mám radost z přátel. Pokud jde o nějakou činnost, tak píšu knížky, biblické studie, odpovídám na dotazy, které mě chodí po internetu, vedu rozhovory s lidmi, kteří se na mě obrátí s radou o pomoc. Zkrátka, život je dobrodružný a hodně mě baví.
0: Děkuju. Chceme společně otevřít téma důvěry či nedůvěry, potažmo důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti. Nejprve bych ale rád nechal posluchače nahlédnout do tvého života. Slyšeli jsme teď pár aktualit, když bychom se ale podívali více dozadu. Kdy se pro tebe stala zpráva Evangelia relevantní a Ježíš někým blízkým, osobním, komu ses vědomně otevřel?
1: Tak to se stalo koncem 70. let, kdy jsem vlastně už jsem měl vystudovanou teologii a byl jsem vikářem v evangelické církvi. Ale do té doby jsem neměl osobní živý vztah s Pánem Ježíšem a to přišlo až, já jsem si to teda přesně nezapsal, tak nevím, jestli to bylo v prosinci 1978 nebo v lednu 1979, ale někdy v té době. Ale za to si pamatuju velice živě, co se stalo. Tedy jsem pod tlakem okolností a pod tlakem, řekl bych, Ducha Svatého, si jednou v kuchyni klekl a prosil jsem Pána Ježíše, aby vstoupil do mého rozbitého života, aby se mě ujal a přijal jsem to, co pro mě udělal. A v té době, když přímo při té modlitbě jsem neprožíval něco emocionálního, nějaký silný emocionální prožitek, tak se stalo něco podstatného a já jsem jednak navázal ten osobní vztah s Pánem Ježíšem a jednak jsem si všiml, že Bible najednou ke mně mluví úplně jinak než do té doby. A vlastně od té doby jsem s ním chodil, udělal jsem řadu chyb, přijal jsem hodně boží milosti a je to tak až do dneška a jak říkám, život mě baví pořád.
0: Téma tvého vztahu s Ježíšem ještě více rozvineme, ale ještě předtím si zkusme popsat výchozí bod. Mohl bys zkusit vlastními slovy objasnit pojmy důvěryhodnost, potažmo důvěra? Co znamená být důvěryhodným a jak se projevuje důvěra?
1: Tak je nutno říct, že důvěra v pravém slova smyslu je věcí zkušenosti. Prostě o důvěře do jisté míry, říkám do jisté míry a pak to se k tomu dostaneme, se dá říct, že je dána vlastně jednáním toho člověka, ke kterému tu důvěru máme. Že je věcí teda zkušenosti a my si ji nemůžeme nějak jako nahonit, když nás ten člověk zklame, jo, prostě tak, kdybychom chtěli mít k němu důvěru, tak ji nemáme. Bych dal konkrétní příklad, dejme tomu, někdo si od nás půjčí auto a nabourá ho, tak podruhý už mu ho nepůjčím a on řekne třeba, ty jsi mě to neodpustil. Já říkám, ne, já jsem ti odpustil, ale nemám k tobě důvěru jako k řidičovi. To neznamená, že bych tě odsuzoval jako člověka, ale prostě je na tobě, aby si tu důvěru eventuálně zasloužil nějakým způsobem. Jo, tedy, i kdybych chtěl, kdybych se tvářil jako, že mu věřím, tak by to byla přetvářka a nemohu si pomoct prostě. Jo. Ale pak je tady druhá rovina, A sice někdy lidé udělají hodně špatných zkušeností a stanou se obecně nedůvěřivými a tu nedůvěru mají i vůči lidem, kteří je nikdy nesklamali. A s tím se potýkáme v evangelizaci. Dám takový příklad. Dokud jsem bydlel v Praze, tak na stanici metra Palackého náměstí, přes kterou jsem často cestoval do centra, tak tam prodával nový prostor, to byly takové noviny, které slouží bezdomovcům, jistý pan Jonáš, a já jsem s ním vždycky zastavil na kus řeči a koupil jsem si od něho ten nový prostor a povídali jsme a dal jsem mu vždycky víc, jako než to stálo. Jo. A jednou jsem ho pozval do sboru a on říkal, ne, tam já nepůjdu, já to znám tady to, já tady ty lidi znám. Přitom bylo úplně jasný, že je nezná, ale prostě má a priori nedůvěru a nevím, jestli je to na základě toho, co mu řekli jeho přátelé třeba nebo tak. Jo. A bylo mě to líto, protože jako já jsem mu to teda neřekl, ale myslel jsem si, víš, jako kdybych neznal Pána Ježíše, tak bych ti takhle nesnažil se pomoct. Jo. Spousta lidí udělala tuto zkušenost, takže asi řada lidí, kteří poslouchá tento pořad, tak možná měli podobnou zkušenost, že si narazili nad bariéru nedůvěry, která byla nezasloužená. A to je něco, co mě trápí, protože mám za to, že té nedůvěry je strašně moc a že to souvisí, že tady není v podstatě nějaký podstatný rozdíl mezi křesťany, tedy mezi církvemi a světem. No. Řekl bych, že ve světě té nedůvěry ještě více, vlastně vláda nám lže a noviny nám lžou a ten nám lže a tak dále. A samozřejmě do jisté míry je to pravda, jako najdou se žurnalisté, kteří lžou, najdou se politici, kteří lžou, ale problém je ten paušální odsudek, který vlastně nedává šanci. No. A když potom člověk žije v té absolutní nedůvěře vůči všem a vůči všemu, tak je to vlastně velice smutný život. Jo? Prostě jako lze pak mít vůbec přátelé, lze pak doufat něco dobrého, má cenu se snažit o něco a mnoho lidé si odpovídá nemá. Jo? Prostě já se do jisté míry okrajově teďka už jako angažuju v politice a mnohým křesťanům to hrozně vadí, jakože že se snažím jako nějak ovlivnit třeba nějakou politickou stranu nebo situaci prostě v zemi, protože mají za to, že křesťané by to vůbec neměli dělat, protože je to přece všechno lež a všechno je nepravda a tak dále. Ale pokud zaujmete ke světu tady ten postoj, tak taky ten svět vás nebude chtít poslouchat, protože proč by poslouchal lidi, kteří ho jenom odsuzují?
0: Věřím, že pokud jde o žití a předávání dobré zprávy evangelia, důvěryhodnost je jedním ze základních pilířů charakteru křesťana. Zazněl ten zcela konkrétní příběh o tom, jak ses potkával s tím panem Jonášem. Stalo se ti někdy naopak, že by někdo zmínil, že tvoje důvěryhodnost byla jedním z impulzů, která daného člověka vedla k ochotě promýšlet evangelium a pozvání na cestu za Ježíšem?
1: No tady bych řekl, já jsem jako velice překvapen tou proměnou, protože ještě v těch 90. letech jsem se setkával hodně s odsudky. Jo. A prostě tehdy Dan Drápal bylo špinavé slovo a když jsem si třeba snašel jako na internetu v začínajícím, když jsem zadal Dan Drápal, tak tam bylo většinou jako nějaký pomluvy nebo nějaký prostě negativní hodnocení. A teďka v těch posledních 5 letech zhruba dostávám velice moc reakcí od lidí, kteří říkají, Dane, ty jsi hluboce ovlivnil můj život a jako pokud mi to přijde přes Facebook, tak si to ukládám, tak možná, že jednou moje děti, až mě po smrti, tak se tam dočtou. A často jsem tím zaskočen, protože mnozí jsou to lidi, pro který jsem tak zase moc toho neudělal. Jo? Ale fakt je ten, že se mě to stává a to si ukládám jenom asi tak, jako dejme tomu třetinu těch jako děkovných mailů, který dostanu v reakci na ty články a mám pocit, že si to nezasloužím až jako jo, prostě, že. Ale je to tak, jako že je to takový kontrast proti tomu, co jsem zakoušel v počátku, kdy jsme začínali, tak jako to byla sama tolik pomluv a tolik jaksi nepřátelství. A jsem rád, že jsme neopláceli stejnou mincí a teďka po letech jako vlastně se to obrátilo. A já jsem čekal, že se to obrátí až na druhé straně nebe. Jo. Jako nečekal jsem, že v tomto čase, skoro mě to zneklidňuje, že v tomto čase mám tolik příznivců. Jo. Prostě jako si říkám, jestli to není tím, že se chci líbit lidem, ale doufám, že ne.
0: Nejen z tvého článku na webu Křesťan dnes o nedůvěře je patrné, že jako lidé, zejména v kontextu České republiky, prožíváme krizi důvěry. Zaujalo mě tvrzení, že nedůvěra často nevyplývá z objektivní skutečnosti, ale je čímsi duchovním.

0: jsou stále nespokojenější. Stále, řekl bych dokonce, tak jak zahořklejší. Chybí jakákoliv vděčnost. Já nejsem nějaký eurohujer, nějaký totální příznivec Evropské unie, nicméně fakt je ten, že 75 let žijeme v míru, jako díky tomu uspořádání, který tady je. A obávám se, že lidi si to, že to nedocenují, že je málo vděčnosti. A ta vděčnost neznamená, že budeme tvrdit, jako, že nejsou problémy, jako, jak u nás, tak v Evropské unii, tak celosvětově. Ano, jsou vážné problémy. Je spousta věcí, které by bylo potřeba změnit a se kterými se nemůžeme smířit a nemůžeme spokojit. Nicméně spousta lidí jako nevidí vůbec to pozitivní. A my jako křesťané nemusíme hájit tento svět, jo, prostě ten svět skutečně ve zlém leží. Nicméně na druhé straně bychom měli mít více vděčnosti a pokud jako nás ovládne ta nevděčnost, tak to znamená, že otevíráme dveře také jakési duchovní mocnosti nedůvěry, která je taková jaksi vše obsahující a která vlastně bere lidem chuť do života a radost.
1: Posloucháte pořad a podcast Hláska. S hostem Danem Drápalem dnes hovoříme o důvěře, důvěryhodnosti, ale také o krizi důvěry. Nedůvěra, jak už zaznělo, může být důsledkem třeba odhalené lži. Jaké vidíš další původce nebo spouštěče nedůvěry a jaké to tedy má dopady na vztahy ve společnosti i v církvi?
0: Tak my můžeme vidět na tom celosvětovém dění, jak je teďka živá taková otázka toho zneužívání dětí kněžími, zejména katolickými. Můžeme vidět pády různých evangelikálních celebrit v Americe a samozřejmě tyto věci skutečně vyvolávají velkou nedůvěru u lidí, kteří se dosud s křesťany a s evangeliem nesetkali. To je potřeba vidět. Jak na to jako křesťané máme reagovat? Tak především je důležité vědět, že jediným divákem, který má právo a schopnost nás spravedlivě posoudit, je Bůh sám. Bůh ví, jak je to doopravdy. Vezměme si, jak k té nedůvěře přispívá technologický rozvoj. Teďka by bylo myslitelné, že by někdo napodobil můj hlas naprosto dokonalé počítačově a nechal by mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl. A normální člověk nemá sebe menší šanci na to přijít, jakože je to fake. A já jako vedu své čtenáře k tomu, aby počítali s tím, že ať vidějí jakýkoliv video, jakoukoliv videonahrávku nebo slyší nějakou audionahrávku, že si dnes nemohou být jisti, jestli je to plod umělé inteligence nebo jestli se to opravdu stalo. A to si myslím, že v tomhletom ohledu my jdeme do velice nebezpečných let celosvětově jako civilizace a pokud chceme jako křesťané obstát, tak musíme vidět, jak jsem zmiňoval to, že Bůh je jediný, který ví, jak to jde doopravdy. A v písmu je takový krásný verš, život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Jo, prostě ta naše skutečná identita, to, kdo opravdu jsme, co jsme udělali nebo neudělali, co jsme řekli nebo neřekli, to Bůh ví a to je pro nás rozhodující. Mohou nás zastudit na této zemi, ale máme Otce v nebesích a to je naše naděje.
1: Nedůvěra tedy vychází z různých lží, zranění, problémů, které si sami navzájem v těch mezilidských vztazích vytváříme. Je na nedůvěru nějaký lék? Zahojí všechno čas?
0: No, když řekneš, zahojí všechno čas, tak to vypadá jako, že nedůvěra byla nějaké zranění, což tak jako bývá, ale nebývá to tak vždycky. Já mám za to, že člověk si může uvědomit, jak moc ho ta nedůvěra sformovala, jak hluboko pronikla. A samozřejmě, když se vám stane nějaká věc, že vás někdo jako ošklivě pomluví, tak se vás to dotkne. To je pochopitelná reakce a křesťan není člověk, který by prostě se mohl tvářit, jako že se ho nic nedotýká, že všechno přijímá se stoickým klidem. Ano, prostě pokud mě někdo pomluví, zvláště pokud je někdo, koho jsem považoval za přítele, tak to bolí. Ale my se můžeme rozhodnout, že tuto věc sice jako budeme vědět,

0: patrnosti, ne proto, abychom ji nutně připomínali, ale protože se hlad stala a my si nemůžeme nařídit, že na to zapomeneme. Ale současně uděláme rozhodnutí, že se tady tou zkušeností nenecháme určit ve vztahu k jiným lidem. Dám příklad, jak, co se mně skutečně stalo, to je docela legrace. Dokud jsem ještě bydlel v Praze, tak jsem jezdil do Jeseníku vlastně každý měsíc. A jednou jsem vzal stopaře a on mě vyprávěl jako takový příběh, že je hokejista, hraje za klub v Karlsruhe v Německu a že měli soustřední v Popradu a někdo mu ukradl doklady a on teďka se vrací do Německa, jako nemá vlastně nic, nemá peníze, aby prostě nějak obnovil tu svoji existenci občanskou a vypadalo to velmi věrohodně. A já většinou se nenechám jako obalomutit, ale teďka jsem se nechal a ještě jsem zajel domů a dal jsem mu 150 euro, aby měl na vlak do Karlsruhe. Když odjel, tak jsem sedl k počítači a zjistil jsem, že žádný takový klub neexistuje. Jo. Tak samozřejmě to v člověku vyvolá nedůvěru. Jo, prostě. Můj táta, dokud žil, tak nebral stopaře, protože mu když si někdo ukradl foťák v autě, nějaký stopař, a to byl pro tátu důvod, jako doživotně už nebrat stopaře. No, asi dva měsíce po této zkušenosti jsem kázal v sebe v Písku a vracím se do Prahy a zase stopař a téměř identický příklad, akorát, že to bylo v Českých Budějovicích a ne v Popradě a tak jsme se dali do řeči a já jsem říkal, no, to víš, určitě ti budu věřit. Jako. No, koupil jsem mu bagetu a pití, aby neměl žízeň a hlad. A on mě říkal, že je podnikatel z Opavy a teďka jmenoval různý věci, co dělá různý lidi. Já jsem doma sedl k počítači a zjistil jsem, že to všechno skutečně je pravda. Jo, prostě, že jsem tady toho člověka zřejmě podezíral zbytečně na základě té předchozí zkušenosti. Že jo. Ale těch zkušeností je tolik. Když jsem jel sem do Brna, tak včera mě taky jeden člověk zkasíroval o stovku z nějakou story, která byla, já si myslím, že byla totálně vymyšlená. Nedal jsem mu tolik, co chtěl, tak on se obrátil na další lidi v tom kupé a jeden pán se na mě podívá a říkal, mám mu dát, jako jo. Já jsem říkal, to je na vás, jako nemusíte mě následovat. Jo, on mu dal, jako... A jako myslím si, že ten člověk jako skutečně ještě možná v tom vlaku zkasíroval ještě několik dalších lidí, jo. Ale v Biblii je psáno, prosícímu tebe dej a od toho, kdo by chtěl vypůjčit i od tebe, neodvracuj se. To jsem se naučil ještě kralicky a já první žádost jako vždycky dám, jo, prostě, pokud to není nějaká nesmyslná žádost, jo. Ale po druhé tomu člověku už nedám a řeknu, podívej se, ty jsi mě to nevrátil, sliboval jsi, že to vrátíš, takže udělal jsem špatnou zkušenost. A mohl bych ti pomoci jedině za předpokladu, že by si vedl velice přísné účetnictví, jako ho vedu já. Psal si tam všechny příjmy a všechny vydání a pak to se mnou probral. Pokud to seš tomu ochotnej, tak já ti pomůžu dostat se z toho stavu, ve který seš. Za celý můj život to udělá jenom jedna žena. A ty to velice pomohlo, myslím, že jí to zachránilo střechu nad hlavou. Tady to většina lidí odmítne, protože oni chtějí si rozhodovat sami. Jo. Já se jim za to nedivím, ale není potřeba, když už jsem to člověka poznal jako nedůvěryhodného, jak si ho podporovat, protože tím mu vlastně nepomůžu.
1: O nedůvěře napsal článek na web Křesťan Dnes také pastor Tomáš Korčák. K otázce obnovy důvěry připojil tuto myšlenku. Cituji, nesmíme zahořknout a mít vůči druhému předznamenání. Je to cesta?
0: Určitě, já jsem za Tomáše moc rád, jako trošku se pochválím, jako ten článek poslal mě. Já jsem ho poslal do Křesťana Dnes, protože mě připadá vynikající. A ještě další se tam snad objeví, jak to skutečně ze života, je to pravdivý. A skutečně je třeba... Nakonec jsem to jako naznačoval, dát si pozor na to, aby jednotlivá zkušenost ve mně nepodnítila prostě takovou jako absolutní, totální nedůvěru vůči komukoliv, protože od této nedůvěry vede cesta k zahořklosti. Jo, a to už je něco, co člověku hodně, hodně ubližuje.
1: Když jsem řešení krize důvěry probíral s umělou inteligencí, vypadlo z ní v závěru toto. Pamatujte, že otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu jsou klíčové pro řešení krize důvěry. Stačí to? Nechybí tam něco? Zaznělo otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu.
0: Tak určitě to pomůže všechno tady tohleto, jo. Ale jestli to pomůže každému, to si nejsem jistý, jo. Prostě jako mám za to, že mnozí lidé, kteří už se dostali do té fáze zahořklosti, takže jim pomůže skutečně jenom obrácení k Bohu a jako úplně přenastavení toho dosavadního přemýšlení. Jo. Což není úplně jednoduchý, protože pokud člověk jako má v sobě tu nedůvěru, tak může při obrácení prožít ten zázrak, že ta nedůvěra rázem zmizí a ten člověk začne mít jaksi lidi rád, ale taky se může stát, že předtím jste měli nedůvěřivýho pohana, teďka máte nedůvěřivého křesťana. Jo. A my potřebujeme, že to je ta proměna naší mysli, jak se o tom píše v 12. kapitole Římanům, jo? Prostě obnovte se proměnou své mysli. Jo? A to potřebujeme a to je celoživotní úkol. Něco se podaří skutečně zázračně, se to člověk zbaví, ale já třeba pamatuju na jednu sestru, která už je po smrti, která byla nesmírně lakomá a když se obrátila, tak se stala nesmírně štědrou a stalo se to vlastně jakoby součástí toho obrácení, jo? Prostě, že to nebylo jako dlouhodobý proces, u někoho je to dlouhodobý proces, u ní to bylo ráz na ráz, jo? Ale to není tak vždy. Jo? Podobně je to právě, si myslím, i s tou nedůvěrou, jo? Že někomu se to podaří se toho zbavit přímo při obrácení. A třeba protože si uvědomí, že Bůh by nám rád věřil a že jsme ho mnohokrát zklamali a činíme z toho pokání, že jo? Prostě a nabudeme nový vztah k Bohu. Jo. A u někoho to trvá prostě dlouho. No.
1: Když se tímto vrátím skoro k tomu začátku, tak musel si Ježíš budovat tvoji důvěru v něj, nebo to šlo od začátku vaší společné cesty automaticky?
0: Tak já mám za to, že než jsem se obrátil, tak jsem Ježíše bral jako silnou osobnost, nikoli jako spasitele. Jo, prostě. A když jsem se potom obrátil, tak vlastně nemohu říct, jako, že bych k němu předtím měl nedůvěru. Jo? Prostě myslel jsem se o něm, že třeba jako nějaké ty věci jsou jako stylizované, že to třeba nestalo úplně tak. Jo? Měl jsem problém se zázraky, jako spousta lidí. Ale že bych jako přímo v té otázce důvěry, nedůvěry prožil nějaký dramatickou změnu, to ne. U mě to byly jiné věci. Jo? Ale u někoho to může být právě tohleto.
1: V závěru už bych se tě chtěl zeptat na poslední konkrétní věc. Co může udělat církev, aby se znovu stala důvěryhodnou, pokud v očích společnosti není? A co případně může pro budování důvěry ve vztazích udělat každý z nás?
0: Já mám za to, že církev jako obecně to těžko změní. To by musela ovládat celosvětový média, ale pak už by zase k ní svět neměl důvěru z jiných důvodů. Jo, prostě. Ale tady to veřejné mínění utvářejí média, nikoli ten reálný stav té církve. Takže tam si myslím, že ta církev mnoho udělat nemůže. Ale jednotlivci udělat mohou, protože mohou řešit jednotlivé případy. Jo? Prostě mohou se omluvit a mohou se pokusit nějaké věci vysvětlit, které byly třeba s nedorozuměním. Takže jednotlivci ty mohou pro to obnovené důvěry udělat hodně. To nakonec Tomáš Korčák v tom článku taky zmiňuje, tam jak ty lidi, kteří mu byli, no, jeden ten pán, který byl strašně nedůvěřivý, jako ovlivnil zase někdo jiný, který řekl, máš důvod, skutečně zklamali tě někdy ty Korčákovi, jo. Takže my tady můžeme být těmi katalyzátory důvěry nebo katalyzátory toho, že člověk aspoň začne přemýšlet jinak, než doposavat, jo. Ale zase nemysleme si, že k nám všichni lidé pojmou důvěru, i kdy budeme svatí, jo. Prostě to se asi nestane.
1: Vyměřený čas pro dnešní rozhovor je u konce. Děkuji, Dane, za ochotu otevřít toto téma. Díky za všechny myšlenky a podněty. Loučím se s tebou a přeji ti, aby se ti dařilo budovat důvěru ve tvých vztazích.
0: Děkuji a přeju nápodobně. Kéž Rádio 7 je důvěryhodné a kéž, i když narazíte na nepřátelství, tak se s tím vyrovnáte božím způsobem.
1: Loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska. Máte-li nějaký dotaz nebo třeba tip na hosta, ozvěte se nám.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Výzva k tomu být katalyzátory důvěry uzavírá archivní vydání pořadu Hláska z roku 2024. Hostem Kubilo Fítka byl teolog a publicista Dan Drápal. Další Hláska je připravena ve středu v 11.15 a hostem Kubilo Fítka bude Jana Peštová. Ježíš nás zve do dobrodružství života.

0: Vezměte nás třeba na zmrzku. Léto s Rádiem 7.
1: Devatenáctá hodina s Rádiem 7 bude patřit částečně dětem a knížce Povídá se povídá Radka Daniela a také s Petrem Hůštěm otevřeme kliku a téma Na čem záleží. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kohl a začneme písní Chrise Tomlina Good Good Father. Bůh je dobrý, dobrý otec. Ví, co potřebujeme, jací jsme a stále nás miluje.

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. 1. Filipským, 20. verš.

Každý z nás touží mít opravdu dobrého kamaráda. Takového, kterému můžeš pošeptat tajemství a který tě neopustí, ani když máš zrovna špatnou náladu nebo tě něco trápí. Jenže najít takového parťáka do nepohody není vůbec jednoduché. Věděli jste, že takového přítele hledal i pán Ježíš, když žil tady na zemi? A představte si, že si nevybíral mezi králi, boháči nebo slavnými lidmi. Jeho nejbližšími kamarády se stali úplně obyčejní kluci, třeba rybáři Petr a Ondřej. Měli Ježíše moc rádi a chtěli se od něj naučit dělat dobro. Pán Ježíš je také moc oblíbil a jednou jim řekl: už vám neříkám sluhové. Sluha totiž jen plní rozkazy a neví, co jeho pán chystá. Já vám říkám přátelé, protože jsem vám prozradil všechno, co vím od svého nebeského Otce. Někdy se ale stane, že toho nejlepšího kamaráda najdeme tam, kde bychom to vůbec nečekali. Třeba v někom, kdo nám ze začátku připadal trochu cizí, stydlivý nebo zvláštní. A přesně o tom vypráví i náš dnešní příběh z knížky Povídá se povídá od Radka Daniela, kterou čte Marcela Dýrová. Knížku vydalo nakladatelství Advent Orion.

Brrm, vydechlo obrovské stěhovací auto před sousedním domem zrovna v okamžiku, kdy Hanka se svým bratrem vycházeli ze dveří. Zvědavě na sebe pohlédli a s napětím sledovali, kdo se do zbrusu nového domu nastěhuje. Auto má dveře do kořán a z jeho útrob putují dovnitř skříně, stoly, postele, bedny, květiny, křesílka a další vybavení. Hana s bráškou se hbitě vyšplhali na zítku před domem, aby měli všechno jako na dlani a nic jim neuteklo. Asi po hodině bylo na stěhovácích vidět, že už toho mají dost. Košile propocené, čela orosená, tváře rudé od té dřiny. Zmoženě oddechovali. Komu ten nábytek asi patří? Co myslíš, Hani? Zeptal se malý Péťa. Za chvíli uvidíš, řekla s jistotou Hana a dál pozorovala to upocené pachtění. Tu se náhle ozvalo pištění brzd a vedle nákladňáku zastavilo krásné, temně červené auto. Zatajil se jim dech. Museli se pořádně držet, aby samou zvědavostí ze zítky nespadli. Kdo pak asi z auta vystoupí? Vrtalo jim hlavou. Nejdřív se objevil vysoký černovlasý pán s hustým knírem a obočím, oblečený do šviháckého světlešedého obliku. Na zápěstí se mu blýskaly zlaté hodinky. Otevřel kufr auta a začal z něj vyndávat všelijaká zavazadla. To už se otevřely i zadní dveře, ale co to? Nikdo z nich dlouho nevystupuje. Konečně! Ze dveří vykoukla rozesmátá snědá hlava s očima jako dva uhle. A šup! Před autem stál kudrnatý klučina v kraťasech a triku s koženým kopacím míčem v podpaždí. Jú, zaradovali se děti, budeme mít nového kamaráda. Z druhých dveří vyskočilo děvčátko s havraními vlásky. Hanka samou radostí šťouchla svého brášku loktem. To je bezva, konečně si máme s kým hrát, radovali se. Kudrnatý kluk něco špitl holčičce a oba se k dětem otočili. Ahoj, zakřičela Hanka a zamávala jim. Pěkně vás tady vítáme. Kudrnaté děti namísto odpovědi jen pokrčili rameny, otočili se a vběhli rychle do domu. To jsou ale nafoukanci, postěžoval si Péťa zklamaně. To jim nestojíme ani za odpověď. To teda jsou, přidala se k němu Hana. Kdybych se já někam stěhovala, dala bych nevím co za nové kamarády. A oni místo toho utečou. Od toho okamžiku se Péťa a Hana nesnažili navázat se svými sousedy přátelství. Nezdravili je, neoslovovali, zkrátka se k ním nehlásili. Navzájem se míjeli, jako kdyby byli vzduch. Přece se nebudeme zahazovat s takovými nafoukanci, říkali si. Když ani do školy chodit nezačali, usoudila Hančina maminka, že budou asi hodně bohatí a najímají si soukromého učitele. No a fukové, brblal si pro sebe u oběda Petřík. Jsou zlí, protože jsou jiní. Tmaví jsou všichni zlí. Špital mezi sousty. Ale Petře, jak jsi na to přišel? Zeptal se táta. Říkal mi to Kája Bártů ve škole. Povídal, že všichni tmaví jsou k ničemu. Tak to už nikdy neříkej, zvýšil tatínek hlas. O těch dětech nevíš vůbec nic, tak je neodsuzuj. A to si pamatuj. Podle barvy pleti se nedá poznat, jaký je kdo uvnitř. Kája neví, co povídá. Péťa sklopil oči, ale stejně si myslel své. Ať je to tak nebo tak, stejně jsou pyšní. Nestojíme jim ani za pozdrav. Petřík s Hanou nedokázali pochopit, jak se může někdo chovat tak přezíravě k druhým. Určitě na tom, co říkal Kája, kousek pravdy bude, mysleli si. Jednoho dne, když měli hotové úkoly a hráli si na zahradě s míčem, uslyšeli tenounké, úpěnlivé štěbetání.
Nechali míč míčem, natahovali uši a pátrali, odkud ten zvuk přichází. Hani, podívej, křičel Péťa, ukazuje do koruny staré švestky. Tamhle, na té větvi, je malé hnízdo. Odtamtud to štěbetání přichází. Musíme to prozkoumat, řekl a hned se drápe na zítku. Je, ti jsou krásní. Koukej, jak natahují zobáčky, určitě mají hlad. Ps, ticho, nekřič tak, ať je nevyplašíme, napomínala Hanka brášku. Děti seděly na zítce s rozzářenými tvářemi a pozorovali ptáčky. Ani si nevšimli, že tam nejsou sami. Ahoj! Ozvalo se za nimi znenadání. Hanka sebou škubla tak, že málem žuchla do trávy. Oba se překvapeně otočili. Na druhé straně za zdí stál kudrnatý kluk a jeho sestra. Ahoj! Pozdravili děti téměř současně. Jmenuju se Juan a tohle moje sestrika Dolores. Hanka s bráškou po sobě nechápavě koukali. Měli co dělat, aby nevyprskli smíchy. Takovou hatmatilku ještě neslyšeli. Chceme s vámi kamarádit, pokračoval Juan dál. Péťa s Hanou radostně přikývli. Konečně si budou mít s kým hrát. Hop, se skočili ze zítky a byli tam. A už si povídali s novými kamarády. Dozvěděli se od nich, že pochází z Mexika. Česky umí jen trochu, ale tenkrát, první den, neuměli vůbec nic. A tak se raději sebrali a utekli pryč. Pro děti to byl den plný překvapení. Dlouho do večera si všichni čtyři házeli obřím nafukovacím míčem, smáli se a dováděli. Měli obrovskou radost, že se vše vysvětlilo. Po večeři to pak děti vyprávěli rodičům. Tatínek zvedl obočí, změřil si Petra přísným pohledem a řekl: Tak co? Stále si myslíš, že tmaví lidé jsou zlí? Petřík neodpověděl, ale z jeho výrazu bylo jasné, že se hrozně stydí za to, co tenkrát u oběda plácnul. Juan a Dolores ho přesvědčili, že táta měl pravdu. Podle vzhledu nikoho soudit nemůže. Hned zítra to náležitě vysvětlí taky Kájovi. Přece nedovolí, aby někdo o jeho nových kamarádech říkal, že jsou špatní. To dá rozum.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá, čte každý všední den od 7:45 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion a my se na další kanafásek můžeme zase těšit zítra ve 7:45. Ale vemte si kapesníky, čeká nás chřipka.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Bůh přišel na zem jako malé dítě a přitom změnil chod dějin. Lauren Daigle, píseň Look Up Child, a nás čeká několik dalších písní a poté už klika Petra Hůště. Když vás někdo dusí. To je téma, které otevřeme ve 3:15 na 8:00.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Naše Klárka, naše dcera, měla absolventský koncert. Má za sebou druhý stupeň, to znamená 7 let na housle. Někdy to bavilo, jindy to trápilo, ale neskutečně se v posledních letech posunula. A teď přišel den D, kdy měla absolventský koncert. Ona je na střední škole, na střední pedagogické škole v Kroměříži. A tak jsme se rozhodli, že jedeme všichni na takzvaný absolvák. Tohle moje žena umí. A dala nás všechny dohromady, i když jsme ani nechtěli, nebo já jsem neviděl, jestli pojedu, klukům se nechtělo. Nakonec jsme se rozhodli, že jedeme všichni. Hezky jsme se oblékli a tak nějak vypadali jsme po dlouhé době moc dobře. Na absolventský koncert do Kroměříže přijal taky můj brácha Janek se svojí ženou Jarčou a druhá švagrová Evča z Polanky. Musím říct, že Klárce se koncert neskutečně povedl. A dostala potom kytičky a fotili jsme se, zašli jsme na pizzu a na pivo a byla to úžasná událost, i taková jako rodinná událost. Jenom jsem další den přemýšlel nad tím, že některé děti chodí do školy, do hudebky, na trénink nějakého sportu velmi rády a jiné ne. Některé děti jsou zakřeknuté, pláčou, bolí je hlava nebo břicho. Proč? Protože se trápí ve škole, v kroužku, na hudebce. Trápí se často i proto, že je jejich učitel dusí, že se po nich vozí, že někdy ten učitel si svoje životní frustrace vybíjí na svých žácích. Určitě jste to zažili nebo jste o tom slyšeli, že jsou učitelé nebo trenéři nebo instruktoři, kteří dusí děti. Ale pozor! Ono to může být také naopak. Může to být tak, že rodiče dusí učitele. Při sebe menší nespokojenosti dětí rodiče naběhnou do školy a tak učitelé dnes berou antidepresiva, tlumí to skleničkou vína, jsou vyhořelí. A tak vítejte v dnešním pořadu Klika na téma Když vás někdo dusí. Genesis 16:1-6. Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.

Abram Sarajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Saraj svou otrokyní Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Saraj Abramovi: mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile viděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Saraj odvětil: hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Saraj pokořovala, takže Hagar od ní uprchla. Asi znáte tenhle příběh. Abram, což znamená otec vznešenosti, no jo, otec vznešenosti, ale on byl bezdětný. A později mu Hospodin změnil jméno z Abrama na Abrahama, což znamená otec mnohých. Dokonce jakoby ho Hospodin ještě dorazil, když mu dal zaslíbení, že tolik, kolik je hvězd na nebi, tolik bude mít potomku. Takový z něho vyjde národ. Jenže Abram, později Abraham, prožíval bolest toho, že nemá děti, a najednou ještě o to větší prožíval frustraci, protože Hospodin změnil jeho jméno a dal mu zaslíbení, že bude mít obrovskou rodinu. A jak se říká, když to nejde samo, tak tomu pomůžeme. Sára dává Abrahamovi svoji otrokyni Hagar a je to zařízeno. Hagar byla služka, podřízená, vyjadřovala úctu, ale když otěhotněla, tak Sáru ignorovala a nevážila si. V rámci našeho tématu dá se říct, že Hagar Sáru pěkně dusila. Ale on se vítr v našem příběhu tak trošku otáčí. Abram je alibista, nechce to řešit. Říká Sáře, své ženě, ať si ten problém vyřeší sama. A tak Sára začíná Hagar svoji otrokyni pokořovat a dusí ji natolik, že Hagar utíká pryč. Genesis, 16. kapitola, 7. až 11. verš. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl: navrať se ke své paní a pokor se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal: hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Musím říct, že tenhle příběh jsem znal, ale když jsem ho nedávno četl, tak mě to dostalo. Dostalo mě to, kým je Hospodin a jak jedná. Hospodin má srdce pro utiskované, slyší Hagar. A Hospodin nezměnil pro Hagar její společenské, pracovní nebo vztahové postavení. To Hospodin nechává tak nějak stejné. Ale slyšel, když k němu v pokoření volala. Vnímal její bolest, její pokoření, a skrze tuhle bolest a pokoření jí žehná. To je zvláštní, že požehnání do našeho života někdy může přijít skrze něco bolestného, pokořujícího. Ale to se nestává samo o sobě. My skrze bolest a pokoření můžeme zatrpknout, rezignovat, být plní hněvu, být plní frustrace, anebo můžeme volat k Hospodinu. A Hospodin požehnal Hagaře, protože v pokoření k němu volala. Dokonce její syn dostal jméno Izmael, to znamená Bůh slyší. Bůh nás slyší, když nás někdo dusí. Bůh nás slyší, když procházíme něčím těžkým a k němu voláme.
Co tedy dělat, když nás někdo dusí? Máme si to nechat líbit, máme to strpět, nebo se máme bránit? Pokud se máme bránit, tak jak až moc asertivně se máme bránit? A co se týká toho, když nás někdo dusí, tak mě napadají tři věci. Hodnota, hranice a reflexe. Vysvětlím to. Hodnota. Přijde mi důležité vědět, že máme svoji hodnotu. Že Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Že nás má rád. Že je v nás něco božího, něco jedinečného, něco výjimečného. A že jsme Bohem milovaní, že jsme hodni lásky. Že máme hodnotu. To potom může ovlivnit druhou věc, že si nastavíme hranice, co je přijatelné a nepřijatelné. Co je pro nás přijatelné v chování druhých vůči nám a co je nepřijatelné. Když řekneme, prosím tě, tohle pro mě je nepříjemné, nebo takhle se ke mně nechovej, nebo tohle je pro mě nepřijatelné. Nevím, jestli je to takhle jednoduché, ale říkal mi můj kamarád, že má kolegu v práci a ten má tchána a ten ho celý život dusil. Vždycky, když přijel k tchánovi na návštěvu, tak tchán ho dusil, pokořoval ho, buzeroval ho, poučoval ho a on se cítil jako hlupák. A tak zašel za tchánem, vzal si ho jenom bokem a říká, prosím tě, tcháne, takhle se mnou nejednej. Já bych tady v budoucnu chtěl ještě někdy přijet. A byl v šoku, že od té doby tchán změnil svoje jednání. Tak nevím, jestli v těch rodinných a sousedských a pracovních vztazích je to takhle jednoduché, ale někdy nevnímáme svoji hodnotu a na základě jí neumíme stanovit hranice. Pro mě osobně je to velká výzva, jak stanovovat hranice pro chování druhých vůči mě. A to poslední bylo reflexe. Protože tak jako mě může někdo dusit, tak můžu také já někoho dusit. Já jsem nedávno pracoval v nějakém týmu, kde vznikla nějaká zásadní koncepční změna a ta změna se udála bez projednání se mnou. A já jsem to nějak nerozchodil. A já jsem se choval slušně. Mluvil jsem slušně, nikoho jsem neobvinoval, ale emocionálně jsem ty lidi dusil. A musím říct, že jsem se choval jako magor. Dokonce jsem se styděl za svoje chování a musel jsem se omluvit. Protože to zlo není jenom za dveřmi. Ono je taky někdy v nás. Tak jako někdo jiný může dusit nás, tak my jsme schopni dusit někoho jiného. A to mi pomáhá pochopit, když já se s někým cítím špatně, tak si říkám, necítí se mnou také lidé podobně? Nedávno jsem s kamarádem cestoval na dlouhou cestu a on stále mluvil. A když já jsem něco začal povídat, tak on to ukončil tím, že do toho vstoupil, buď mi rychle poradil, anebo přišel zase ke svému tématu. A já jsem měl pocit, že mě ignoruje. A cítil jsem se nepříjemně, cítil jsem se nepřijatý, cítil jsem se, jako by to naše přátelství nefungovalo. A to mi pomohlo udělat si reflexi s přesvědčením. Já vím, že je důležité, když vám někdo naslouchá. A já jsem taky člověk, který často hodně mluví, dlouze mluví, nepustí lidi ke slovu. A tak přemýšlím nad tím tématem, když nás někdo dusí. Je těžké, když zažíváme, že nás někdo v životě dusí, ale to mi také umožňuje citlivost na mě samotného v tom, jestli já nedusím lidi okolo sebe. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Cvičení není tohle splň a máš odkliknuto, máš dobrou známku, ale cvičení je to, že to můžeme oskoušet, tohle téma. Teď nemyslím někoho dusit, ale něco se v rámci toho tématu učit. Zkusme se podívat na to, jestli nás někdo dusí, jakou máme hodnotu a jak to ovlivňuje další naše jednání. Pro mě v celém tomhle zamyšlení bylo nejsilnější a nejhezčí vidět, že Hagar se narodil Izmael, to znamená Bůh slyší. Bůh slyšel Hagar, když k němu volala ve svém pokoření. Pán Bůh někdy nezmění všechny situace okolo nás, ale změní to, že když v pokoření k němu voláme, tak on nám skrze tuhle bolest, tohle pokoření může požehnat. A to je z dnešního zamyšlení všechno.
Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

0: Další klika Petra Hůště bude pokračovat ve středu o 8:30 tématem Na čem záleží. Budeme poslouchat hlas vedle nás.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Osmou hodinou večerní vás od mikrofonu Rádia 7 provází Pavel Kol a nahlédneme za čtvrt hodiny do poslední biblické knihy, totiž knihy Zjevení. Skrze poznámky a výklad doktora Johna Vernona McGeeho a pořadem Světem Bible. Můžete si najít Zjevení 11. kapitolu, a do které se ponoříme. A teď je několik písní, které nás dovedou až k tomu danému výkladu.

Nadechněme se, vydechněme, i když to bolí, naděje, že máme naději v Bohu. Vydržme, jednou ta bolest skončí, zpívala skupina For King and Country. A za chvíli se podíváme do knihy Zjevení, která nám ukazuje právě konec a ten druhý Ježíšův příchod.

0: Vítejte u pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee ve svém výkladu 11. kapitoly knihy Zjevení rozebere platnost božích slibů a smluv uprostřed světové krize. Zatímco lidstvo prochází obdobím těžkých zkoušek a nadvlády temnoty, připomeneme si, že lidská existence má svůj nezničitelný cíl, který neohrozí ani ty největší pozemské otřesy. Čte Pavel Vopalecký.
1: Přiznávám, milí posluchači, že naše společné čtení knihy Zjevení postupuje dosti pomalu, ale myslím, že takovou knihu není možné pročíst jen tak letem světem, jak se říká. Posledně jsme skončili naše čtení 11. veršem v 11. kapitole. Abychom mohli pokračovat, musíme se teď trošinku vrátit. Zopakuji vám ten text od 7. verše. Jde o dva svědky, které jsme pozorovali. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Ano, brž ti, kteří již přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se a dary budou posílati jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří již přebývají na zemi. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha. Postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tolik tedy úsek od 7. po 12. verš v 11. kapitole knihy Zjevení, s tím, že jsem některé verše četl z ekumenického překladu a některé z kralického, podobně jak tomu bylo minulé. Zatímco svět bude s jásotem oslavovat smrt těchto dvou proroků, těchto dvou svědků, a budou na ně zaměřeny televizní kamery, jak jsme se o tom zmínili posledně, ti dva svědkové se před očima všech náhle postaví na nohy. A to ještě není všechno. 12. verš. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe. Vstupte sem! I vstoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. Takže ti dva, kteří tu byli k tomu, aby varovali zemi a kteří měli také moc ji v jistém smyslu soudit, jsou nyní vzati do nebe. A co se bude dít dál? Je to předzvěst pokračujících hrůz na této zemi. Dalšímu úseku našeho textu doktor McGee dává nadpis Tresty druhého běda, aneb silné zemětřesení. Máme za sebou v našem čtení textu zatroubení na 6. polnici. A nyní jsme v mezidobí, či v přestávce mezi tou 6. a 7. polnicí. Druhé běda ve spojení se 6. polnicí je silné zemětřesení. 13. verš v naší 11. kapitole. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení. Desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo 7 000 lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Zdá se, že zemětřesení se týká jen města Jeruzaléma. Stejně jako tehdy, když Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, Matouš 28.2, a podobně také, jak to bylo při jeho ukřižování, Matouš 27, verše 51 a 52. A nyní, ve 14. verši naší 11. kapitoly, následuje jasný předěl. Druhé běda pominulo. Hle, už je tu třetí. Druhé běda tedy skončilo. Brzy, i když ne zcela bezprostředně, nastane třetí běda, jehož začátkem je okamžik, kdy Satan bude svržen na zem. K tomu se dostaneme ve zjevení 12. kapitole, až budeme číst 12. verš. Milí posluchači, nyní je v našem textu tedy před námi sedmá polnice a s ní výhled na konec velkého soužení a otevření Božího chrámu v nebi. Doprostřed všech bět a trestů v době velkého soužení je vsunuta tato pasáž pro povzbuzení věrných, kteří zbudou na zemi. Pro povzbuzení těch, kteří jsou označeni pečetí. Třeba, že velké soužení trvá celkově jen 7 let, a je tu už jeho druhá polovina. Možná by ti věrní byli náchylni za těch pár let ztrácet odvahu. Velké soužení se nezdá být dlouhé, když si o něm čteme, ale sám jsem prožil jedněch těžkých 7 dní v nemocnici jako tu nejtrpčí zkušenost svého života, vzpomíná náš stařec. Zdálo se mi, že ty dny nikdy neskončí. Takže na cestě je trocha povzbuzení. 15. verš v 11. kapitole zjevení a k němu pak ještě některé další. Zatroubil 7. anděl a ozvali se mocné hlasy v nebi. Vlády nad světem se ujal náš Hospodin a jeho Mesiáš a bude královat na věky věků. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klanili se Bohu a volali: Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal se z vlády. Rozzuřili se národy, ale přišel hněv tvůj. Čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Troubení na 7. polnici je událostí ze všech nejvýznamnější. Je mimořádně důležité pro porozumění zbývající části knihy, ujišťuje nás náš pilný student Písma svatého. V Božím programu nás chronologicky tato kapitola přenáší až k bráně věčnosti, abychom tak řekli, z čehož se nám tají dech. Přenáší nás až tam, kde se konečně rozuzlí všechna Boží tajemství. Přenáší nás v Božím programu až do 21. kapitoly, kde začíná věčnost. Duch svatý nám zde předkládá nástin událostí, které jsou podle Boha významné. Tento oddíl je souhrnem, jakýmsi přehledem dějů, které se odehrávají před dveřmi věčnosti. Zaprvé tu byly zmíněny mocné hlasy v nebi. Ty se ozvou po zatroubení na 7. polnici. Při otevření 7. pečeti, pokud si vzpomínáte na naše dávnější společné čtení, nastalo v nebi ticho. Všimněme si toho rozdílu. Zde po zatroubení na 7. polnici se naopak odhalí Boží program a vyjde na světlo Boží tajemství. Nyní všechna rozumem obdařená Boží stvoření mohou vidět konec a jásat v předtuše, že skoncování s existencí zla je na dosah ruky. Z toho důvodu je to pro ně čas radosti. Za druhé tam byla zmínka o tom, že vlády nad světem nebo nad kosmem se ujal náš Pán nebo Hospodin a jeho Mesiáš, čili Kristus, a že bude královat na věky věků. Království světa jsou v naší době doposud poněkud pod mocí satana, který nerozlišuje mezi národy. Pro něho neexistuje východ nebo západ, nějaká železná opona. V jistém smyslu to všechno je jeho. V demokratických státech si prý dříve mnoho lidí myslelo, mnoho věřících lidí, že satan ovládá ateistické nebo komunistické národy, zatímco nad takzvanými křesťanskými národy vládne pán Ježíš. Někteří měli dokonce představu, že třeba nad Bílým domem ve Washingtonu se vznášejí andělé. Žádní andělé, nýbrž všechna království světa jsou dnes stále ještě do značné míry podřízena satanovi. Takže je to vlastně jediné království. Lidé se různým způsobem pyšní svým sebezdokonalením, ale celý systém je den ze dne bezbožnější a horší. Je to odsouzení hodná civilizace, která jde vstříc konečnému potrestání přes všechnu svou technickou dokonalost. Vlády se tedy, podle slova, které jsme si četli jednou, ujme náš pán, nebo náš hospodin a jeho mesiáš, nebo jeho Kristus. Satanovo království bude jednoho dne potlačeno, rozdrceno. K tomu ovšem nedojde nějakými nasládlými řečičkami o bratrství a lásce, ale právě tím, že bude odevzdáno pánu Ježíši Kristu, aby zde on sám svrchovaně vládl. Písmo praví, žalm druhý, srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Žalm druhý, verše 2 a 3. Vzpoura proti pánu, či proti hospodinu a jeho mesiáši, anebo řecky Kristu, čili proti jeho pomazanému, vyvřela na povrch, když byl pán Ježíš zajat a předveden před židovský a potom i před římský soud. Prvotní církev chápala, že takový je stav světa. Proto když propuklo pronásledování první církve, citovali si druhý žalm. Tak je to zaznamenáno třeba ve skutcích 4, 23 až 26. Ve zjevení 19 uvidíme podrobnosti toho, co máme zde v našem probíraném oddílu 11. kapitoly. Pán Ježíš tam přijde potlačit vzpouru. Sedmá polnice nás tedy posouvá krok za krokem blíž věčnosti. A nyní přicházíme k třetímu konstatování. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klanili se Bohu a volali: dobrořečíme tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Zjevené skutečnosti přimějí církev v nebi, která je tu reprezentována těmito 24 starci, aby se církev prostřednictvím těchto 24 klaněla a oslavovala Kristův příchod na zem. Bude to odpověď na modlitbu, kterou pán Ježíš ukázal jako příklad svým učedníkům, když zde na zemi byl osobně a když se zvěstovalo Boží království. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6, 10. verš. Čtvrté konstatování zní: rozzuřily se národy. To je výrok, který vyjevuje skutečnost, že houževnatá lidská vzpoura bude pokračovat až do samotného konce. Tvrdošíné srdce člověka nepřestane Bohu vzdorovat. Ta stará povaha, ta takzvaná tělesná přirozenost, kterou všichni máme, nerada poslouchá Boha. Lidstvo prostě samo o sobě nedokáže tuto starou přirozenost zvládnout. Rozzuřily se národy a potom za páté, ale přišel tvůj hněv. Lidé byli podlouhá léta syceni všelijakými pokřivenými názory jako skaženou stravou. Dnes můžeme například od některých lidí slyšet cosi o tom, že Bůh nezamýšlí trestat hřích člověka, ale že člověk se den ze dne stává lepším a lepším. Ovšem, podle písma je pravdou něco jiného, že totiž, jak plyne čas, člověk je naopak horší a horší a ještě se ukáže, čeho je schopen. Za šesté, přišel čas, abys soudil mrtvé. Tím jsme přeneseni vlastně až před velký bílý trůn, až k pohledu na soud všech nespasených mrtvých. Jak si o něm budeme číst za pár týdnů. Viz Zjevení 20, verše 11 až 15. A sedmé konstatování, aby odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i veliké. Církev už vstoupila do Boží přítomnosti a věřící už byli odměněni. Prozrazují nám to koruny na hlavách těch 24 starců. Tohle slovo se vztahuje na starozákonní svaté a také na věrné z doby soužení. Ti teď mají být odměněni, protože se zahájí království. Osmá a poslední výpověď, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Věřím, že se to týká jak člověka, tak i satana, dodává svou vysvětlující poznámku náš kazatel. Člověk je ničitelem Božího díla a pochopitelně je jím i satan. Apoštol Petr nás před satanem varuje. Říká, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Další verš z našeho textu 11. kapitoly knihy Zjevení nás přivádí k utěšené bráně věčnosti. I otevřín jest chrám Boží na nebi a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Zjevení 11, 19. verš podle kralického překladu. Až znovu spatříme církev, bude to už v Novém Jeruzalémě. A o tom Novém Jeruzalémě nám je jasně řečeno, že tam chrám už nebude. Ale na tomto místě si čteme, že je vidět chrám. Mojžíšem postavený stánek úmluvy byl zhotoven podle nebeského vzoru. To, že se nyní otevřel Boží chrám v nebesích, můžeme chápat tak, že Bůh nyní jedná výlučně se svým vyvoleným lidem, Izraelem. Chrám se otevřel. To vyjadřuje uctívání a otevřený přístup k Bohu. Všechno se týká Izraele, protože církev sama o sobě žádný chrám nemá. Proměřování chrámu na zemi, o kterém jsme si četli přednedávnem, a otevření chrámu na nebi, jak to vidíme nyní, vypovídá o jedinečném postavení Izraele v tomto oddílu. Opodstatnění a bližší vysvětlení najdeme pak v příští kapitole, ve 12. Bylo v něm, čili v tom chrámu nebo v té svatyni, vidět schránu jeho smlouvy. To nám připomíná, že máme co dočinění s Bohem, který uzavírá smlouvy a také je dodržuje. On dodrží dřívější smlouvu s Izraelem a přitom s nimi také uzavře novou smlouvu, kdy Boží zákon bude napsán na jejich srdcích namísto chladných kamenných desek. Tak to svým slibem potvrdil několikrát. Jeremiáš 31:31-34 a potom ještě citát téhož textu v epištole Židům 8:8-13. Blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí, to jsou věci, které hovoří o přicházejícím soudu. O tom si budeme číst v příští 12. kapitole. Tímto okamžikem jsme vlastně překonali první polovinu knihy Zjevení, pokud jde o počet probraných kapitol. A vstupujeme do její druhé poloviny. 12. kapitola, která je před námi pro příště, má téma, jak je podle svého obyčeje zhrnul náš přednášející doktor McGee, 7 činných účastníků velkého soužení. Uvidíme závěrečné střetnutí mezi Izraelem a Satanem po jeho svržení z nebe. Po zatroubení 7. polnice v údobí velkého soužení se nám v kapitolách 12. a 13. představuje 7 zvláštních aktérů děje. Ale to už si necháme na příště. Bůh s vámi.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině i mnoha dalších jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Do knihy Zjevení se vypravíme znovu zítra po 8. večerní.

Další píseň bude přemýšlet o našich problémech, které máme s našimi blízkými a jednou budou pohřbeny polic společně s námi. Budeme spolu s nimi a také s Kristem. Skupina Johna Formana.

Po deváté večerní nás čeká interval. Zaposloucháme se do hudby Davida Stipky a skupiny Benjis, jeho posledního CDčka Neboj.

Po 9. hodině večerní posloucháte Rádio 7 a u mikrofonu je s vámi Pavel Kohl. Srpen strávíme v intervalu ve společnosti zpěváka hudebníka Davida Stypky. Jeho náhlý odchod byl vnímán jako příliš časný. Naštěstí je, co si připomínat. Tak dobrý poslech.

Nechce se mi obtěžovat lidi svými nevyřešenými démony, protože ty si musím vyřešit sám. A vlastně už mě nebaví depresivní texty ani zpívat. Prohlásil David Stypka před Vánocemi v době, kdy jeho kapela Benjis natáčela podklady pro třetí desku Dýchej. Pokračovat se mělo v lednu. David totiž hodil do koše všechny texty, které napsal v době před svým onemocněním, s nímž se potýkal od léta 2019. Letěli pryč s výše uvedeným komentářem. 10. ledna 2021 se na facebookových stránkách kapely Benjis objevila zpráva: takováhle věc se nepíše snadno, vlastně nejmín snadno ze všech příspěvků, které bychom vám chtěli dát. Včera večer odložil, bohužel takzvaně na furt, kytaru a mikrák náš i váš David. Je to tlak a my doufáme, že ten tlak poleví. Pusťte si písničky, vzpomínejte na zážitky, připijte si mu a pošlete pozdrav tam nahoru. Váš Benjis. Internet byl v podstatě okamžitě zaplaven vzpomínkami, kondolencemi, vyjádřeními soustrasti, nejrůznějšími vtípky, písničkami. Prošla jsem e-mailovou schránku a dohledala, že první prosbu o rozhovor jsem Davidovi odesílala někdy na jaře roku 2020. I když jsem o Davidovi a jeho tvorbě věděla už dlouho, až setkání s Mirajem Navrátilem mě přesvědčilo. Nemůže být nikdo lepší na povídání o smyslu života a jeho směřování, říkal Miraj. Rozhovor už jsme nenatočili. Nové texty, které v sobě nemají spoustu obrazů boje a nejistoty, už si neposlechneme. Přesto poslední deska Benjis, Neboj, z roku 2017 rozhodně stojí za pozornost. A právě jí bude patřit dnešní interval. Lucie Endlicherová vám přeje dobrý poslech. A jestli jen trošku můžete, zkuste si sednout a poslouchat. Tohle nejsou písničky do podkresu, něco, co zní na pozadí a vy mezi tím stihnete udělat spoustu dalšího. Tohle jsou věci, které si zaslouží, aby byly slyšeny.

Bylo až zvláštní sledovat to množství reakcí, které vyvolal odchod Davida Stypky. Stačí se ovšem pořádně zaposlouchat do písní z alba Neboj a vlastně se není čemu divit. Ty strachy, otazníky a obavy, které si většinou nosíme v sobě, jsou na desce odkryty, pojmenovány, uvedeny na světlo. Taková terapie poslechem. Někdo dělá tu práci, kterou bych měla udělat já sama. Možná proto, aby mi pomohl k podobné upřímnosti a odvaze podívat se vlastním strachům do očí.

Aby se duše napásla, hladová duše sáhne po čemkoli. Znělo v písničce se zvláštním názvem Loučit. A je k tomu vlastně potřeba něco dodávat?

Strach. Hlavní hrdina většiny Davidových písní má schopnost člověka převálcovat, ovšem taky je možné s ním prožít to, o čem se zpívalo v písni Jericho. Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš, rovnáš si záda, čistí tě déšť, na chvíli na mě zapomeneš a na strachy taky. Biblických motivů se na desce objevuje až Jericho spolu s nevěstkou Rachab není osamoceno. Píseň Kříž, která nás teď čeká, se občas objevila i v pořadech našeho rádia. Ne nadarmo. Nejužívanější symbol spojený s křesťanstvím totiž spojuje spíše než s obětí, se zbabělostí a kompromisy.

Píseň Kříž si vyhlédli autoři filmu Úsměvy smutných mužů a udělali z ní titulní píseň snímku, ne nadarmo. Příběh Josefa Formánka, popisující boj s alkoholem a především se sebou samotným a vším, co se za pitím či jakoukoliv jinou závislostí skrývá, tahle píseň doplňuje více než dobře. Kolikrát je onen kříž spíš v uvozovkách, jde spíš o skrýž, místo, kde lidská duše zaparkuje, protože nechce jít dál, nechce bojovat, nechce vystoupit z vyšlapaných cest. Křehkost boje se sebou samotným, slabost a trápení při dalším a dalším pozvedání se je v každém tónu téhleté písně hmatatelná. Je dobré, když na tuhle cestu není člověk sám.

0: chodila.
1: Píseň Dobré ráno, milá, duet s Evou Farnou je možná pro mnohé ta jediná, kterou mají s Davidem Stypkou spojenou. Není bez zajímavosti, že jde o skladbu, která na svůj vznik čekala mnoho let, tedy na své nahrání. Ležela v šuplíku až do doby, kdy do textu a do interpretace nejen David, ale i Eva dokázali vložit ten výraz, který písnička potřebovala, a dobře ji tak dokreslit. Umění počkat si se tu více než vyplatilo.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval dnes s deskou Davida Stypky a kapely Benjis Neboj. Ještě to vlastně nezaznělo, že desce se dostalo nominace na hudební cenu Anděl za rok 2017. Benjis byla nominována na kapelu roku a jedna nominace byla proměněna. David Stypka byl jmenován zpěvákem roku. Ne nadarmo. Písničku za písničkou se na albu Neboj posluchač přesvědčuje o barevném výrazovém rejstříku, o síle i křehkosti jeho projevu.

Láska není, je to jen domluvený signál. Ještě pořád věříš a bojíš se toho, co si tě právě našlo, tak přikryj se básněmi. Zpívalo se ve skladbě s odvážným titulkem Láska není. A kdo je ochotný něco takového poslouchat? Kam až jde naše láska a kam sahá naše hra na lásku? Kdo si nechá tyhle otazníky položit?

Lodě, strachy, láska, cesta, pouť od někud někam. Témata, která se v jednotlivých písničkách Davida Stypky stále znovu vrací. Opakované zvaní nejen k ochotě poslouchat, ale především k odvaze pokládat si stejné otázky, projít těmi obrazy, které písničky nabízejí.

Ještě mě nikdy nic tak nebolelo, ještě mě nikdy nikdo nepustil z takové výšky. A myslel jsem si, že se složím hned, jak

Co bys chtěl, aby zaznělo na tvém pohřbu od lidí, kteří o tobě budou mluvit? Takovým člověkem buď, říkává občas náš spolupracovník, pastor Lukáš Targoš. David Stypka po sobě zanechal stopu hlubokou a silnou. Zanechal po sobě to slovo, které se v Bibli objevuje, jak se občas říkává, 365krát na každý den v roce. Neboj. Interval končí, vaší průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Těším se na příští setkání.

Hudbu Davida Stypky můžete poslouchat ještě v pátek po 17. hodině a v neděli popolední. Za týden nám interval představí jeho CDčko Dýchej.

0: Korím sa v Bohu, keď dlane dotlieskali.
1: Blížíme se k 10. hodině večerní a to bude prostor pro pořad Klíčové slovo. O Mojžíšovi jako koktavém vůdci bude hovořit Kateřina Hodecová s Jirkou Procházkou.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo. Mám od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kol.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
3: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si v takovém volném cyklu představujeme ty nejznámější biblické postavy. Někdy totiž v Bibli mineme to, jací ti lidé jsou, soustředíme se na nějaké výkony nebo boží zásahy, zázraky, ale za vším tím skutečně stojí lidé, kteří prožívají svoje reálné zápasy, možná i o to, aby poznali Boha takového, jaký skutečně je. A tak dnes u mikrofonu moc ráda vítám Jirku Procházku. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Jiří je vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně. Konkrétně má zodpovědnost tedy za tu práci v Medlánkách. To je jedna z brněnských částí. Naším tématem dnes bude Mojžíš. Jirko, když jsem ti dala seznam postav, o kterých přemýšlím, tak si z toho Mojžíše celkem neomylně vybral. Proč?
4: No, asi to bude v tom, že se možná nejvíc vidím v jeho zápasech. Byť on je veliký vůdce, je to veliká postava, za kterou já se prostě nepovažuju, ale jako právě v tom jeho zápase, v tom jeho hledání a v tom jeho takovém nějakém neustálém upíjení, to tam je slyšet z té postavy v tom jeho zápase, tak v tom se hodně vidím a myslím si, že hodně lidí v podstatě. No.
3: A v čem podle tebe je ten jeho hlavní životní zápas?
4: Myslím si, že je to asi nejvíc v tom setrvat nebo zůstat věrný tomu úkolu, ke kterému ho Pán Bůh povolal, možná dokopal. Já z toho mám takové rozporuplné pocity, protože si myslím, že on skutečně byl významná postava, řekli bychom úspěšná, a máme takovou tendenci si myslet, že úspěšné postavy nemají žádné zápasy, ale on evidentně ty zápasy měl a měl to těžké.
3: Mně se na Mojžíšovi líbí, že je to opravdu jedna z mála biblických postav, jejíž život sledujeme doslova od narození až do smrti. A to bylo nějakých 120 let, říkám
4: ano,
3: to dobře.
4: Ano.
3: Takže 120 let zmapovaných v životě jednoho člověka se všemi jeho zápasy, jak říkáš. Tak pojďme si načrtnout, jaký ten život Mojžíše byl. Co tedy zažil?
4: Zažil narození do takových podmínek, kdy to bylo velmi těžké pro ten izraelský lid, protože zrovna to byla doba, kdy ten faraon, egyptský král, chtěl jaksi eliminovat početní růst toho národa, protože oni se velmi množili, a tak nařídil, aby vlastně všichni děti mužského pohlaví, všichni chlapci, aby byli hozeni do Nilu, aby byli prostě utopeni, zabiti.
3: Já tě do toho skočím, to musím ještě předznamenat, že to byla vlastně doba, kdy Izraelci tedy byli jako otroci.
4: Byli jako otroci, protože oni se tam dostali za velkého hladu ještě jako 12 synů Jákoba. Josef, jeden z nich, to je jiný příběh, ale prostě se tam dostali. Josef božím vedením se dostal do Egypta, ale zachránil vlastně i Egypt a zachránil před hladem i ty své bratry, tu svoji rodinu, která se rozrostla v početný národ. Ale protože se tak rozrostla, tak ten král z nich dostal strach a chtěl je eliminovat.
3: Ale u Mojžíše se mu to nepodařilo.
4: U Mojžíše se mu to nepodařilo, protože ten příběh vlastně začíná, a to je krásné, příběhem jeho rodičů, maminky, tatínka, kteří, tam je v Bibli napsaný, viděli, že je krásný. Což je velice, velice hezké vyjádření.
3: Ona ne všechna miminka jsou krásná.
4: Ona všechna miminka jsou krásná, ale Myslím si, že v tom je vyjádřeno to, že oni si prostě neuměli představit zabít. Byť to byl královský příkaz, tak prostě tady bylo něco mnohem důležitější. To je příkaz života, daný asi každému člověku Bohem. A oni si prostě to neuměli představit. Takže konali, jednali a jednali s velkou vírou. Ona vlastně ho dala do té ošatky, do takového nějaký
3: propletené mísy, košíku.
4: Ano, propletený košíček vymazaný smolou, že jo, aby to plavalo. Já jsem si jako řekl, to je vlastně jak plaváček, že jo, známe tu pohádku, takže to byl takový plaváček, ale to nebylo náhodné, ona to dala na konkrétní místo, kde očekávala, že potká, nebo že ho tam najde ta egyptská princezna, což se skutečně stalo. Navíc tam prostě v rákosí poblíž hlídkovala jeho sestra Miriam, to se pak dozvíme její jméno, a vlastně přiběhla, když ona ho vytáhla a ujala se toho chlapce, i ta faraonova dcera, ta princezna vlastně, viděla asi, že je krásný, zželelo se jí, byť znala, musela určitě znát ten příkaz, tak se ho prostě ujala, projevila tady nějaké milosrdenství, ale ta sestra naběhla a hned navrhla, hele, já ti seženu kojnou, jo, a byla to přímo jeho maminka, takže vlastně zázračným způsobem on zůstal ty první roky, písmo říká, než byl odstaven, ve své rodině vlastně s maminkou, s tatínkem.
3: Takže nasal takovéto DNA.
4: Nasal že určitě DNA, ale kdy je dítě odstaveno? Dneska je to, řekněme, od půl roku, jestli to tehdy byly 3 roky, myslím si, že 3-4 roky maximálně, ale určitě v té době někdy už musel putovat do královského paláce. Takže to období nasávání rodiny a vlastně to, že je jako Izraelita, bylo relativně krátké z celého toho jeho života.
3: Z těchto dob asi o Mojžíšovi už potom moc nic nevíme. Víme, že vyrůstal v tom královském paláci.
4: Vyrůstal v královském paláci, písmo říká, že byl vychován ve vší moudrosti egyptské. Vlastně byl de facto v postavení prince královského dítěte. Takže určitě dostal vzdělání, určitě dostal vojenský, zřejmě i politický výcvik. Takže to byl muž jako připravený zaujmout pozici, řekněme, ve státní funkci. Takové pěkné hnízdečko.
3: Ale pak se to zlomilo.
4: Pak se to zlomilo a to je právě zajímavé. Když mu bylo asi 40 let, tak písmo říká, že on vyšel, aby se podíval, jak se daří jeho bratřím. A to znamená, že on, byť měl vlastně úspěšný život z toho lidského pohledu, byl zabezpečený, měl dobré postavení, tak v jeho životě, v jeho srdci bylo, ale já patřím někam, já tady úplně nepatřím, tady semka, kde teďka jsou. A to nám vlastně říká ta věta, že se šel podívat, jak se daří jeho bratřím. No a viděl, že se jim daří velmi špatně. Konkrétně vlastně to bylo v situaci, kdy dozorce zrovna tam mlátil nějakého izraelského otroka. Takže on prostě konal, rozhlédl se, čteme v písmu, že se rozhlédl, a když tam nikdo nebyl, žádný svědek, tak prostě toho dozorce zabil dokonce. Zabil, zahrabal do písku. Zamest stopy.
3: To je hrozně zvláštní zvrat vlastně, protože
4: je to evidentně zvláštní zvrat. Myslím si, že to ani ten Mojžíš nečekal.
3: Že překvapil sám sebe?
4: Myslím si, že překvapil sám sebe. Vlastně z toho příběhu potom vidíme, ono to pokračovalo tak, že druhý den byla podobná situace, ale hádali se tam nebo prali se tam 2 Izraelci a on je chtěl nějak napomenout nebo spíš pomoct, proč se tady hádáte, a on zjistil, že vlastně
3: Se to ví,
4: protože oni mu řekli, hele, kdo tě nad námi ustanovil soudcem, jo, jako co vlastně je tobě do našeho sporu. Prostě ho nebrali, brali ho možná jako nějakýho Egypťana. Asi tak možná i vypadal, nevíme, jestli byl asi holený, jako jak Egypťany byli. Takže on vlastně si to uvědomil, že se to ví, a bylo mu jasné, že je to otázka času, než se to dozví faraon. písmo říká, že ho skutečně chtěl dát zabít, takže on vlastně volil mezi...
3: Faraon Mojžíše chtěl dát zabít?
4: Faraon chtěl dát Mojžíše zabít.
3: Za tu vraždu?
4: Za tu vraždu, ano.
3: No to mě zůstává rozum stát přece, jestli Mojžíš byl z té královské rodiny, oni měli právo veta, ne? Nad mnoha lidmi. Notabene ti Židé byli otroci.
4: To je pravda, ale on tam zabil egyptského dozorce. A faraon to musel bezpečně vědět, že ten Mojžíš je z hebrejských dětí.
3: Takže je jasné, že pochopil.
4: Takže si myslím, že tam jako je tahle linie toho příběhu a Mojžíš prostě volil útěk. To znamená, on vlastně vyšel se podívat, jak se daří Izraelcům. Zjistil, že se jim daří strašně, ale připletl se do takové zápletky, jehož výsledkem bylo to, že vlastně, dneska bychom řekli, to celé pokazil a musel utéct.
3: A utíká na poušť.
4: Utíká na poušť, utíká na východ do země Midianu a tam se někde posadil u studny. Myslím si, že sám musel zvažovat, co bude. Je to prostě, jak když je člověk psanec, že jo, tak se rozhodne utéct, uteče co nejdřív může a pak začne řešit, co teprv. A tam se stala zase taková situace, nebo biblický příběh nám vlastně říká a myslím si, že i odhaluje tu postavu Mojžíše, protože tam nastala situace, že tam ženy šly čerpat vodu pro své stáda, ale přišli tam jiní pastýři, chlapi. Chlapi jsou silnější, že jo, proč toho nevyužít? Takže jako vždy se jali odhánět ty ženy, aby prostě byli první. No a tady je zajímavé, že Mojžíš, ač mu do toho vůbec jako nic nebylo, už jeden průšvih životní měl, kvůli němu byl teď na útěku a on najednou zase tady prostě se jme té situace a prostě vidí bezpráví a prostě nenechá to tak a ochránil ty ženy a vlastně napojil ty stáda.
3: To je zajímavé, že v sobě měl nějakou tu touhu po tom, aby věci byly správně.
4: Myslím si, že to ukazuje na jeho charakter, který prostě v něm byl. To prostě v něm bylo.
3: No a co se stalo u té studny? Obhájil ty ženy?
4: Obhájil ty ženy. Tentokrát, jak jsem říkal, nepochopitelně se zapletl do další šlamastiky. Se mu to vyplatilo, protože ženy to řekly otci, byl to midiánský kněz Reuel nebo jiné jméno Jitro a on hned řekl, no co, proč jste ho nepřivedli? Takže Mojžíš se vlastně dostal do rodiny toho Jitra, začal u něho vlastně sloužit, pracovat, pást ovce, vzal si jednu z jeho dcer, no a měli potomky.
3: Má v tomhle příběhu nějakou roli to, že to byl midiánský kněz, ta krajina Midianu?
4: Nevím, jestli to má nějakou roli. Z toho velkého božího příběhu určitě ano. Protože ten Midian byl vlastně rovněž potomek Abrahama. Byl to syn Ketury, jak čteme, vlastně když zemřela Sára, tak Mojžíš měl potom ještě ženu Ketúru a ještě jednu ženu, to jsem teď zapomněl. Ale z té Ketury bylo několik synů. Jeden z těch synů je Midián a čteme, že vlastně to bylo poté, co se už narodil ten zaslíbený syn Izák, Abrahamův syn, tak on je ještě za života Izáka všechny poslal pryč s tučným jaksi dědictvím, prostě je vyplatil, ale poslal je pryč z té země, aby tu zaslíbenou zemi podle božího zaslíbení dostal Izák a jeho potomstvo. Takže v podstatě vzdálený příbuzný. Byť si myslím, že o tom nevím, jak moc o tom věděl. Asi ano, protože je to napsaný v Mojžíšově knize, kterou napsal a tak s tím určitě musel mít nějaké povědomí.
3: Mně se moc líbí na příběhu Mojžíše a vůbec po tom slavném výjití Izraelců z Egypta, teď trošku předbíhám, kolik je tam symbolů? Mm-hmm. Je třeba ty čtyřicítky, říkali jsme, že Mojžíš se dožil 120 let, 40 let byl v Egyptě, teď byl 40 let na poušti.
4: Ano.
3: A potom tedy se vydává zpátky do Egypta. Ale ta čtyřicítka, ta plnost. Já myslím, že vlastně ve finále ani nejde moc o to, jestli to bylo 39 nebo 45, ale že z toho vlastně máme vyčíst tu plnost té životní etapy, že se určitě prostě něco završilo. Co se naučil Mojžíš tedy na té poušti?
4: Myslím si, že se naučil to, že jednou něco přehnal. To byla ta první plnost, ta první čtyřicítka. Ono mimochodem 40 let, to už je v životě muže taková opravdu plnost jakási, to už, já říkám, definitivně skončila puberta, nebo měla by. A už je to i skutečně z hlediska dědictví a pojmenování v hebrejštině. Syn, prostě ten 40-letý už syn, který byl, měl právo přijmout plně to dědictví, jo? Takže už jako fakt jako hotový chlap. A tady on jako najednou zklamal. Tady prostě žil dalších 40 let, rodinný život, měl práci. Nebyl v tom pěkném místečku v té velké říši v Egyptě, který mu vlastně bylo zaslíbeno. A co se naučil? Asi brát život tak, jak je. Nicméně si myslím, že v něm něco muselo být, protože pak právě došlo k tomu zjevení.
3: Zjevení si necháme po písničce, kdy budeme pokračovat v líčení života slavného starozákonního Mojžíše.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu zkoumáme život Mojžíše a mým milým hostem za mikrofonem je Jirka Procházka, vedoucí misijní stanice Bratrské jednoty baptistů v Brně Medlánkách. Jirko, my jsme v předchozím vstupu skončili u zjevení, kterého se Mojžíšovi dostalo. Já myslím, že všichni bychom chtěli takové zjevení. O co tam tedy šlo? Co se stalo?
2: Mojžíš pásel ovce svého tchána. A najednou něco uviděl. Uviděl prostě hořící keř, což možná nebylo až tak neobvyklé, prostě v poušti sluníčko pálí.
1: Čas od času něco chytne.
2: Nicméně ten, a písmo to tak přímo říká, že ten keř hořel, ale nebyl tím ohněm tráven, čili jakoby ne a ne zhořet. Představme si to jako, když vidíme zelené listy, ale oni jsou pořád zelené, nehnědnou, nemizí tím ohněm, není ten oheň to nestráví, prostě zůstává ten keř jakoby pořád čerstvý, ač je v ohni. No a to už samo o sobě je jako samozřejmě veliké zjevení, veliký úkaz, který každého asi jako nutně chytne a zaujme. Mojžíš odbočil z cesty, tam píšeme, čteme přímo v tom příběhu a šel se na to podívat a vlastně v tom zazněl hlas zuj si sandály nebo zuj si prostě boty, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Pro něho to bylo něco překvapivého. Myslím si, že v tom zjevení, a to už podotýkám spíš do toho, vkládám, ne, že bychom to v tom příběhu přímo vyčetli, ale myslím si, že v jeho životě muselo být nějaké očekávání, které právě když uviděl ten úkaz, že se to prostě v tu chvíli stalo. On viděl zajímavý úkaz, ale najednou dochází k tomu setkání s Hospodinem, s Bohem. Prostě není tam jenom to zjevení, to vidění, ale ozve se tam i ten Boží hlas.
1: To je zajímavé, ozve se hlas a Mojžíš hned ví, že je to hlas Boží.
2: Nejsem si jistý, jestli to hned věděl, protože se vlastně na to také ptal. On poslouchal, to je v Exodu v 3. kapitole, a vlastně Pán Bůh ho povolává, dává mu úkol, aby prostě šel zpátky do té egyptské země, že chce, oznamuje mu prostě, že ví, jak to s těmi Izraelci je. To je takové první zjevení, co zjevuje Mojžíšovi. Pán Bůh ví, jak se tomu lidu daří. Pán Bůh ví o každém člověku, jak se mu daří. Tak Pán Bůh to tady Mojžíšovi říká a dále ho pověřuje tím úkolem, hele, běž, ty vyvedeš ten lid a oni přijdou sem a budou mi tady sloužit. Nemyslím si, jestli tomu všemu rozuměl, ale každopádně víme, že se ptá na jméno. Mojžíš se ptá toho Pána Boha, hele, kdo vlastně jsi, jo, až já přijdu k těm Izraelcům, tak co mám vlastně říct, jako mám říct, jako že se ke mně stal nějaký hlas, jo, jak to mám vysvětlit. A tam je takový ten zajímavé představení Pána Boha, kdy Pán Bůh říká, jsem, který jsem, nebo se to překládá jako budu, který budu, prostě já jsem ten jsoucí. Takže tam určitým způsobem zjevuje to jméno, až je to jméno zvláštní.
1: To je zajímavé, co říkáš, že Mojžíš měl obrovský intenzivní zážitek, naprosto výjimečný. Slyší, co má dělat, ale vlastně v situaci, kdy tomu nemůže rozumět, protože to hlavní se teprve stane.
2: Ano, přesně tak. Myslím si ale, že se to nějakým způsobem potkává s tím, co bylo v jeho srdci. Když jsme si říkali, že v těch 40 letech se zajímal o to, jak se daří těm jeho lidem, tak evidentně to bylo v jeho srdci. Nějak to dopadlo, špatně musel utéct, jo. A 40 let byl v Midianu, ale muselo to být v jeho srdci, protože najednou on se potkává s Pánem Bohem, naprosto úžasné zjevení a Pán Bůh tam vlastně, jak bychom to řekli, se dotýká nebo míří přesně do toho, čím to začalo. Jak se daří těm jeho bratrům. A dává mu úkol. A víme, že to pro Mojžíše bylo těžké, vlastně nepředstavitelné. V té třetí kapitole to je takový rozhovor až dohadování, protože Mojžíš se vzpíral tomu úkolu. Vlastně se to skončilo až jakoby jeho vymlouváním. On byl vzdělaný. Řekli jsme si na začátku, že byl vzdělaný ve vší egyptské moudrosti. Ale on tady říká, hele, ale já neumím mluvit, já přece nemůžu přijít před faraona. On evidentně v tom musel být vychováván, jak jsem říkal, myslím si, že se mu dostalo vojenského i politického vzdělání, takže taková ta společenská záležitost, musel to vědět tady tyhle ty věci.
1: No a přesto už byl tady 40 let na poušti.
2: Přesně, už byl jenom s těma ovcema. Jo, jo. Takže vymlouvá se a říká, hele, já do toho nejdu, pane Bože, já pošli někoho jiného. Moc se mi tam líbí jeho věta, kterou říká, kdo jsem já, abych šel před faraona. Tam prostě jednoznačně, a to si myslím, že v tom se můžeme každý najít, když stojíme před nějakým úkolem, tak si říkáme, hele, kdo jsem já, jako řeknu vedoucímu, hele, pošli někoho jiného. Vyber si někoho jiného. Řeknu svému šéfovi, dej to radši někomu jinému.
1: No nicméně pán Bůh se odbít nedal. Ale zase je tam krásné, že on vlastně na všechny ty Mojžíšovy námitky dává nějakou odpověď nebo má vstřícný krok, který mi ho podpoří, aby teda šel. Když říká, že neumí mluvit, tak mu tam říká...
2: Posílám tvého bratra Árona, což se skutečně potom stalo v tom příběhu, víme. Prostě pán Bůh nějak inicioval, prostě, nebo to Árona nějak napadlo, asi o tom ani nevěděl, že ho posílá pán Bůh, prostě ho napadlo, že by se mohl jít podívat, nějak se dozvěděl, že teda ten Mojžíš je někde na tom východě. Takže skutečně Áron mu šel naproti. Ano, pán Bůh říkal, posílám ti bratra Árona, ten bude tvými ústy. Jinými slovy, na ty jeho obavy relevantně odpovídá a dává řešení, konkrétní řešení, jako ty nebudeš v tom sám, dám ti tady pomocníka tvýho bratra, ten bude mluvit. Ten bude především mluvit k těm Izraelcům. Když se tam ptá vlastně, jak mi uvěří, on se ptá, jaké znamení, což je zase legitimní dotaz, protože že přijde tady po 40 letech, nikdo ho neviděl a jako řekne, tam mě jako někdo řekl, že vám mám pomoct. Jo? No, asi by to dopadlo stejně jako při tom prvním pokusu. Tak prostě pán Bůh mu dává znamení, říká, jednak je tam to znamení s tou rukou, odbádá ruku za oděv a když ji vytáhne, tak je jako bílá, jako sníh, je malomocný, když ji dá zase zpátky, tak je zase zdravá. Pak vlastně použije to, co má Mojžíš v ruce, má tam pasteleckou hůl a on řekne, hodí na zem, on ji hodí na zem a stane se z něho had, Mojžíš se lekne, utíká a teď vlastně pán Bůh mu říká, vem toho hada, ale nevem ho, jak bychom čekali někde za krk, že jo, ať nás nekousne, vem ho za ocas, což se nedělá prostě zádem. Vezme ho za ocas a stane se zase hadem. Takže on dostal...
1: Holý, pardon.
2: Had se stal holý. Takže on dostal i konkrétní, řekli bychom, znamení, aby mu ti Izraelci mohli uvěřit.
1: To je hrozně zvláštní, že vlastně všichni v té chvíli potřebovali být přesvědčení. Mojžíš sám, že tedy do toho vůbec má jít. Ti Egypťani, aby propustili Židy, ale i ti Židi měli být přesvědčení v tom, aby uvěřili Mojžíšovi.
2: Ano, ano.
1: A Bůh prostě musel přesvědčit úplně všechny, aby se to dalo do pohybu.
2: Ano, ano.
1: Tak co? Mojžíš nechal se přesvědčit?
2: No, vlastně nenechal. A to je takový moment, který mě vlastně na tom strašně zaráží, překvapuje a vlastně i povzbuzuje, i když to zní zvláštně. Mojžíš bezesporu byl vybaven k tomu úkolu, přesto se na něho necítil a přesto ho odmítl, ale jak si řekla, pán Bůh se odmítnout nenechá, takže vlastně nakonec toho Mojžíše, nechci říct, přesvědčí, ale řekl bych nakonec, Mojžíš neochotně souhlasí.
1: Sice neochotně, možná bázlivě taky, co si budeme namlouvat, měl čeho se bát.
2: Ano.
1: Ale nakonec se tedy vydává s manželkou a myslím jedním synem tehdy na cestu, ale na té cestě se taky stane něco zvláštního.
2: Tam se stane další paradox. Bible je občas a ty příběhy jsou plný paradoxů. Takže tady máme situaci, Pán Bůh ho posílá k úkolu do Egypta, ještě ho musí přesvědčit. A když už ho konečně přesvědčí a když už konečně jde, tak najednou ho tam potká u potoka, se s ním tam začne prát nějaký posel, čteme. My čteme, že to byl Hospodin a že vlastně chtěl dát Mojžíše, že chtěl Mojžíše zabít. A je zvláštní, Bible to nevysvětluje nějak podrobně. Evidentně Sipora, manželka, je ta dcera Reuela, musela vědět, co se děje, protože čteme, že ona vzala kamenný nůž a obřezala toho syna, protože ti Židé se měli obřezávat, takže ona obřezala předkošku svého syna. Ještě tam řekla takovou zvláštní větu, si muž, je to spečetěno krví, si ženich, je to spečetěno krví. A v tu chvíli čteme, že vlastně Pán Bůh toho Mojžíše nechal.
1: Jaké pro to máš vysvětlení? Co to znamená?
2: Nevím, co to znamená. Přiznám se, že to opravdu nevím, ale takhle, nemám pro to nějaké teologické vysvětlení. Ale myslím si, že to ukazuje na to, že my jsme plně závislí na Pánu Bohu. A že musíme plně respektovat jeho pravidla, to, jak on to chce, a že on je prostě absolutním pánem. On Mojžíše pozbuzoval, přesvědčoval, dával mu vybavení, možná mu tady dal určitou lekci, kterou možná Mojžíš ještě potřeboval. Asi bych to přirovnal, jak když Ježíš, že jo, apoštol Petr, přední z apoštolů z 12, když ho vlastně Petr zrazuje od té předpovědi utrpení, jo, buď toho uchráněn, pane, když Ježíš mluví o svém ukřižování, tak Ježíš odsekne Petrovi a řekne mu, jdi mi z cesty, satane, jo, tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Možná je to něco takového, kdy my potřebujeme takovouhle lekci.
1: No rozhodně to vyřešila Sipora tím svým zásahem. Jakou roli hraje obřízka v tom vztahu k Hospodinu? Protože Izraelci se tím odlišovali od okolních národů.
2: Ano. Bylo to znamení, že vlastně je to vyvolený národ, že patří Hospodinu.
1: Trošku zvláštní znamení.
2: Je to zvláštní znamení, ale bylo to dáno, vlastně je to už od Abrahama. Abraham byl obřezán jako dospělý muž. A vlastně on dostal tady toto nařízení, že potom měl své syny a jejich potomci měli být obřezáni. 8. dne chlapci po narození měli být obřezáni.
1: Takže to, že teď Mojžíš se šel s neobřezaným synem, ano, vlastně to byla ta překážka.
2: Přesně tak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu si s Jiřím Procházkou ze stanice, misijní stanice Brněnského sboru Bratrské jednoty baptistů v Medlánkách povídám o Mojžíšovi. A my jsme už došli do situace, kdy se Mojžíš vrací do Egypta, aby se postavil, tak jak ho Pán Bůh poslal, před faraona a začal vyjednávat o odchodu Izraelců z Egypta. To i z dnešního úhlu pohledu je tak tristní, přece se faraon nezbaví mnoha set tisíc otroků jenom proto, že tam přijde nějaký Mojžíš.
2: Určitě to byl těžký úkol. Je to, jak kdybychom si dneska představili, že má někdo jít dojednat, nevím, jestli můžu jmenovat, ale prostě tam na východ do Moskvy s jedním pánem, aby ukončil nějakou válku tady na Ukrajině. Byla naprosto nepředstavitelná situace a asi k tomu bychom to mohli přirovnat. Takže ano, byl to těžký úkol, nicméně tady je, zase nám to něco ukazuje o Mojžíšovi. On prostě šel a konal. I tento nelehký úkol. Napřed měl teda obtíž, nebo jeho první zápas byl přesvědčit i samotné Izraelce. A až potom vlastně došlo k tomu, že šel k tomu faraonovi s Áronem, že jo? A pak vlastně tam máme celý ten příběh o přesvědčování faraona skrze 10 egyptských ran, skrze které vlastně Pán Bůh soudil faraona a ten jeho vzdor vůči tomu jeho příkazu, aby propustil ten lid.
1: Dopadlo to tak, to asi víme, že farao skutečně ustoupil, ale ustoupil až pod obrovským tlakem okolností. Vrcholem těch zkoušek vlastně ano. Bylo úmrtí všech prvorozených.
2: Včetně jeho syna.
1: Tam mají Izraelci dělat na provrácní ochranu takový zvláštní ano. úkon, že mají potřít veřeje vlastních dveří krví beránka.
2: Ano.
1: Proč to?
2: Byl to roční beránek, který měl být zabit. A vlastně ten beránek měl takový, řekněme, dvojí význam. On byl zabit a ta krev, kterou ten beránek ztratil život, ztratil krev, ta byla použita jako znamení potřít ty dveře, jak si řekla. Protože když přicházel anděl z houbce, jak je nazýván v Bibli, a pobíjel v Egyptě všechno prvorozené, tak minul ty obydlí, které byly právě, kde bylo tady toto znamení krve. Proto se tomu říká vlastně slavnost pominutí, Passover, to je ta pascha nebo pesach, čili Velikonoce, první Velikonoce, které vlastně připomínají právě tady tuto poslední událost, tu desátou egyptskou ránu, kdy anděl pobil všechno prvorozené, ale vynechal přitom domy Izraelců. A oni vlastně potom toho beránka zároveň slavili takzvanou slavnost beránka, kdy vlastně si ho upekli a vlastně měli dopředu slavit to, že odcházejí z Egypta.
1: To je hezké, že slavili dopředu.
2: To je takové strašně zajímavé, zase nám to ukazuje něco na víru, vůbec na ten náš vztah s Pánem Bohem, který dost často nám jakoby něco říká a takhle to bude. A my to jakoby nevidíme, ale Pán Bůh říká, ale takhle to je. Věřte tomu, já jsem.
1: Jsem, který jsem.
2: Ano.
1: No, Izraelci se opravdu vydávají na cestu. Já jsem si říkala, tomu muselo být už jenom organizačně obrovské dílo, když se zvedne několik set lidí a vydá se na pochod. Nicméně farao tedy se nevzdává, protože teď už je i osobně velmi raněn, přišel o syna a všechno se to přetavuje do jakési nenávisti a touhy po pomstě a vydává se za Izraelci. Jak může nedohonit tak pomalý průvod, který má několik set lidí?
2: On je nakonec dohodil, vydal se s vozy, že jo, s válečnými vozy, taženými koňmi, takže byl rychlejší, navíc to byla armáda organizovaná, ten zástup to bylo 600 tisíc mužů, kromě žen a dětí, takže prostě možná 2 miliony lidí, pěších,
1: těch Izraelců.
2: Mm-hmm. On je skutečně nakonec dohonil, ale my tam čteme, že tam začal jednat Pán Bůh. Tam byl boží anděl, který se postavil vlastně mezi to faraonovo vojsko a mezi Izrael. Čteme tam, že třeba v noci jedním byl světlem, pro Izraelce byl jakoby světlem, ale pro tu egyptskou armádu byl jakoby tmou, čili neprůchodnou překážkou. Takže Pán Bůh tam prostě nadpřirozeně a mocně jednal. Nicméně došli na okraj moře Izraelci. A tam další cesta nebyla. Tady je zase zvláštní to, že pochopitelně lidé dostali strach, to je zcela pochopitelné, a řekli, tady končí cesta, tady je moře a za náma je to faraonovo vojsko, všichni tady zahyneme. Mojžíš je pozbuzuje a říká, nebojte se, neboť dneska tady Pán Bůh učiní něco, co jste ještě neviděli, něco, co ještě prostě svět neviděl.
1: A jak to věděl?
2: To nevíme. My to tam nečteme přímo, že by mu to Pán Bůh jakoby řekl, ale z kontextu vidíme, že vždycky na mnoha místech je napsaný Hospodin řekl Mojžíšovi, jo, a pak Mojžíš říkal nebo něco dělal. Takže myslím si, že mu to nějakým způsobem Bůh musel zjevit. Obecně si myslím, že hodně Mojžíš musel být v takovém tom trvalém, řekněme, kontaktu s Pánem Bohem, vztahu, kontaktu. Protože to prostě řekl tady tohleto, jo. A čteme, že Mojžíš se modlil a Pán Bůh mu najednou prostě říká, proč tady se modlíš, vstaň, konej, vztáhni ruku. Mojžíš stáhl ruku a najednou se prostě Pán Bůh, tam čteme, že Pán Bůh přivedl vítr nebo hnal vítr a vysušil to rákosové moře a Izraelci mohli přejít suchou nohou prostě po dně toho moře. Když se o to samé pokusili Egypťané, egyptské vojsko, tak to už byli Izraelci na druhé straně a Pán Bůh vlastně zase řekl Mojžíšovi, vstáhni berlu. Ne, to bylo, když přecházeli tam, tak stáhni berlu a potom, když už tam šlo to egyptské vojsko, tak stáhni ruku. A ty vody se zase vrátily a vlastně celé to faraonovo vojsko se utopilo.
1: Možná je to úplný detail, ale nevíš, jak dlouhá trasa tím mořem to byla?
2: To nevím. Předpokládám, že to bylo několik kilometrů nebo minimálně vyšší stovky metrů. Rozhodně to bylo taková, řekněme, délka, že se tam utopilo celé faraonovo vojsko, čítající 600 vozů.
1: Já si někdy při čtení Bible říkám,

0: My jsou pořád ti faraonovi vojáci.
1: Za nimi pořád byli faraonovi vojáci a byl tam pořád také ten anděl, který je tam vlastně nepustil dál, takže Pán Bůh vlastně se o ten lid jako staral celou dobu a ano, já třeba nevím, jestli oni v tu noc spali. Asi ne úplně všichni, ale umím si představit, že většina spala. Že prostě tam večer viděla moře a ráno najednou viděli, že tam to moře není.
0: Takže měli ten krátký věm. No tak sláva, jsou na druhé straně, za sebou už nemají tu armádu, takže teď už všechno dobré.
1: Zdánlivě. Vyráží na další cestu. Nicméně první taková překážka je, když jim dojde voda. Dojdou do místa, kde prostě nemají vodu a začínají reptat.
0: I na té druhé straně byla poušť?
1: I na té druhé straně byla poušť, ano. A tam je, já teďka si nepamatuju přesně to pořadí, ale tam bylo, říká se tomu Mara to místo, reptání, tam právě Izraelci reptali, že neměli vodu. A ta Pán Bůh vlastně řekl takovým zvláštním způsobem, že má Mojžíš vzít dřevo a hodit ho do té vody. Tam byla nějaká teda voda, ale byla hořká. Tak to je. Mara je hořká. A ta voda zesládla, oni se mohli napít. A potom se dostali do místo zvané Elim a tam bylo, čteme, 70 palem, čili nějaká oáza. Jak dneska říkáme, tam byla voda, tam se mohli napít. Pak tam bylo další místo, kde zase neměli vodu, nebyla tam ani žádná oáza a tam zase reptali, zase si stěžovali Mojžíšovi, tomu vedoucímu, proč si nás vyvedl, abychom tady všichni zahynuli. A několikrát čteme, právě v tomhle místě to čteme, ale na několika mnoha místech dalších, Mojžíš upěnlivě volal k Hospodinu.
0: Protože reptali a protože ho to protože vyčerpávalo.
1: Protože ho to vyčerpávalo, ale myslím si, že i hledal to řešení na modlitbě. Na tom upěnlivém volání hledal to řešení a Pán Bůh to řešení dal. Řekl prostě, že má udeřit tou holí do skály a vyšla voda. A vlastně všichni se mohli, měli vodu, měli život, mohli se napít. Potom stejným způsobem, že jo, co jídlo. Asi měli nějaké jídlo, to bylo to nekvašené těsto, co sebou si vzali. To došlo, takže Pán Bůh se o ně postaral, dal jim manu, mohli sbírat každé ráno manu. Prostě postaral se o jejich jídlo, to pak čteme v tom příběhu celých 40 let, než došli do zaslíbené země, že vlastně je Pán Bůh takhle tímhle způsobem živil.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Když se člověk podívá na mapu, tak ta vzdálenost, kterou ušli, ta nebyla nijak extra dlouhá na to, aby tedy došli do zaslíbené země, ale oni tam opravdu zůstali dalších 40 let. Ano. Zase ta čtyřicítka, zase ano. Ten symbol plnosti. Proč to reptání je tím důvodem?
1: Vlastně ano. Ale ne primárně, ne hlavně. Ona ta cesta do té zaslíbené země odhadem mohla trvat, nebo tehdejší kupecké karavany, řekněme, ji zvládly, dejme tomu, za nějaký 2-3 týdny. Pěšky z velbloudu, pomalou chůzí, ale za 2-3 týdny tam mohly být. Nicméně my čteme, že Pán Bůh vlastně vedl, tak jak řekl Mojžíšovi, tak vedl celý ten národ na ten Choreb, na to místo setkání, kde se poprvé s Mojžíšem setkal Pán Bůh a vlastně ho povolal do toho úkolu, tak je vedl tam a tam vlastně došlo k takovému dalšímu zjevení, velkému zjevení, ale tentokrát už nejenom pro Mojžíše, ale pro celý ten národ, protože tam Mojžíš měl vystoupit nahoru, všichni měli čekat dole pod horou, já to zkracuju, jo, ale tam byl důležitý moment, protože Izrael dostal desatero přikázání, dostal zákon, jak má žít, takové směrovky pro to, aby jaký vlastně mají mít vztah s tím Pánem Bohem, který je vyvádí z té egyptské země. No a ty se ptala, jak to bylo dál, tak oni potom dál měli jít do té zaslíbené země, což skutečně

0: společně šli, ale tam blízko Kádeš Barnej, což bylo, řekněme, na jih od toho Kenánu, tam se zastavili a tam Mojžíš vyslal zvědy do té zaslíbené země, aby ji prozkoumali. Oni ji prozkoumali, donesli dobré zprávy, ale také takové rozporuplné zprávy, strastiplné. Ty dobré zprávy je, že to skutečně je dobrá země, donesli tam hrozen, čteme, že dva museli nést ten hrozen, ale také tam, že jsou tam prostě obři a že tam je silné národy a že je nemůžeme pobít. Prostě Izraelci měli zkušenost s tím, že byli vyvedeni z velké mocnosti, z Egypta, zázračným způsobem vyvedeni. Teď jim Pán Bůh říká, běžte tam do té zaslíbené země. A zvědové se zase dívají, řekněme, nad z té lidské perspektivy, co vidí před očima. Nekoukají na to, že jim to říká Pán Bůh. To je asi taková naše tendence, prostě dívat se na to, co je před očima.
1: A to byl důvod, proč na té poušti pak zůstali 40 let?
0: Ano, protože vlastně došlo k tomu, že z těch 12 zvědů, dva, Jozue a Káleb, povzbuzovali lid, řekli, pojďme tam, Hospodin bude s námi, Hospodin za nás bude bojovat. Ale těch 10 zvědů, tam převážil ten strach a vlastně pohanili tu zemi, právě čteme, že oni pohanili tu zemi a všichni se začali více bát, více naslouchali tady těm negativním zprávám, než tomu povzbuzení k víře, důvěře a řekli, že tam nejdou.
1: Když to vezmeme jako obraz, tak možná se z toho dá velmi lehce vyčíst, že ne Pán Bůh nás trestá za něco, ale vlastně my si svojí nevírou způsobíme to, že nám pak některá trápení trvají v životě roky, nebo některé nepohodlí a nedocházíme té plnosti, ke které jsme původně mířili.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Takže se vracejí na poušť. A na poušti to, na tom malém území to opravdu bylo tak, že to pořád křižovali sem tam kolem dokola.
0: Ano, oni tam, my čteme, že vlastně Pán Bůh je vedl, což de facto znamenalo, že dlouho byli na jednom místě, ale čteme, že když se ten oblak, ten anděl Hospodinů zvedl, tak to byl pokyn, že se mají někam přemístit. Takže si takhle, jak říkáš, křížem krážem se různě přemístěvali, nicméně byli pořád na té poušti, nešli dál, nepokračovali dál k té zaslíbené zemi. A to trvalo 40 let. Ten trest spočíval v tom, že vlastně Pán Bůh řekl, že ti, kteří mu nevěřili, že nevejdou do té zaslíbené země. Takže skutečně, dokud celá ta generace těch dospělých, těch, kteří zažili to otroctví a i zázračné vyvedení, ale prostě nedokázali věřit, tak zůstali na té poušti, až jejich děti potom šli dál, pokračovali.
1: Ale Mojžíš věřil a taky nedošel do zaslíbené země.
0: To je strašně zajímavé. Já jsem vzpomenul ten první případ, nebo první část toho příběhu, kdy vyvedl vodu ze skály. K té situaci došlo ještě jednou, oni zase reptali. A Pán Bůh vlastně mu říká, že má vzít hůl a vyvést vodu ze skály. A my tam čteme, že Mojžíš prostě udeřil do skály a pak se rozkřičel na ty Izraelce, kdo jsem já, abych vám dal vodu. Asi bych to přirovnal k tomu, že mu prostě už ruply nervy, nebo prostě už toho bylo i na něj moc. Byl to jenom člověk. A čteme, že takové zvláštní hodnocení, Pán Bůh říká, že protože nedosvědčili s Áronem jeho svatost, takže nevejdou do zaslíbené země.
1: Jak tomu jde rozumět?
0: Těžko. Myslím si, že my máme takovou tendenci tomu rozumět, tak Pán Bůh jako potrestal Mojžíše. Jo, jako tak hele, tady jsi to jako nezvládl, tak nic, máš smůlu. Myslím si ale, že to můžeme číst také tak, že Pán Bůh je velice schovývavý a ví prostě, co člověk zvládne. Pán Bůh evidentně věděl, kde jsou Mojžíšovy meze, ale dopředu připravuje to řešení, připravuje nástupce. To znamená, on jakoby říkal, už je toho na tebe dost, ale mě to nevadí. To, ten úkol bude pokračovat. Ty splníš svůj úkol a ten tvůj úkol končí, že je dovedeš na hranice té zaslíbené země. Protože možná už teď nedokážeš, už nejsi v takovém stavu, abys dosvědčil mou svatost. Takže chci tím říct, nemusíme to nutně brát tak negativně jako nějaký trest, že Pán Bůh prostě, že nesplňujeme jeho měřítka, ale spíš jako to, že Pán Bůh s náma koná a ví, co s náma může konat.
1: Mojžíš umírá a jestli se nepletu, tak se dívá do té, na tu zaslíbenou ano. zemi z nějakého kopce.
0: To byl kopec Nebo a ano, skutečně on se tam prostě mohl zahlédnout tu zaslíbenou zemi a vlastně potom, brzy potom čteme, že Mojžíš umírá. Takže všechno, co mu Pán Bůh řekl, ta dějová linie se naplnila. Ale tohleto je konkrétně v té poslední páté knize Mojžíšové, ale my tam máme i tu Mojžíšovu píseň, i zprávu o jeho smrti a pohřbu potom. Toto evidentně nemohl napsat on, když už byl po smrti, ale máme tam prostě v rámci té písně a těch výpovědí, máme tam i to, co on dostal jako zjevení, jako řekneme to poslední zjevení, co dostal od Pána Boha. A to je strašně zvláštní, protože Pán Bůh mu vlastně říká, že ten Izrael odpadne. Celý ten Mojžíšův zákon, to, že dostali desatero, že dostali soubor nařízení, jak se mají chovat, jak mají žít, že si mají vyvolit život. Tam bylo ta hora požehnání a prokletí. Že jo? To všecko oni dostali, dozvěděli se a jsou tam povzbuzováni, vyber si život. A přesto na sklonku života vlastně Mojžíš se dozvídá od Pána Boha, ale oni to nezvládnou. Oni ode mě odpadnou a já je prostě to ponese, to bude mít nějaký důsledky. Vždycky jsem si říkal, jaký to muselo být pro Mojžíše, jak se mu muselo umírat. A z lidského pohledu, z lidského hlediska to můžeme brát jako, že to bylo strašně depresivní nebo smutný. Ale právě u té Mojžíšové písně, kterou on tam složil, tak vlastně Pán Bůh říká, napiš tady tu píseň, napiš to těm lidem, aby oni si to mohli přečíst, aby se to dozvěděli. Takže v tom jakoby smutném oznámení je něco pozitivního. Prostě Pán Bůh tady počítá s obnovou a to skutečně v tom zjevení také bylo. Nejenom to, že odpadnou, ale že budou obnoveni. A vlastně to nejdůležitější, to jsem zapomněl zmínit, důležité zjevení, že Mojžíš sám říká, že Pán Bůh pošle, vyvolí proroka, říká jako jsem já, mezi vámi prostě povolá proroka. A to se tam mluví, potom i v prorocích se mluví dále o tomto proroku a to už byl pojem, který vlastně přímo ukazoval na Pána Ježíše Krista.
1: Jirko, my jsme skoro v závěru našeho pořadu. Když se díváš zpětně na Mojžíše, já vím, ty jsi na začátku říkal, že tě inspirují jeho zápasy, takové to, kdo jsem já, abych se do nějaké role, situace, úkolu postavil. Co podle tebe se Mojžíš musel o Bohu během svého života opravdu naučit?
0: Myslím si, že se musel naučit to, že Pán Bůh ví o něm, ví o jeho potížích, trablech, ví, co je v jeho srdci. Myslím si, že když Mojžíš se zajímal, jak to je s jeho lidem, potom šel do toho Midiánu. Evidentně v něm muselo něco být, protože se mu Pán Bůh zjevil. Prostě Pán Bůh ví, co se v člověku děje a dává se mu poznat, jak čteme v listu Židům, že se odměňuje těm, kteří v něho věří, tak se jim dává poznat. A to si myslím, že musel poznat Mojžíš. Dále musel poznat to, že ne vždycky víme, jak ty věci budou i s těmi úkoly, které jsou před náma. Prostě to nevíme. Spíš to nevíme. byť si můžeme něco představovat, ale a nějak dejme tomu plánovat, ale vždycky tam narazíme na nějakou bariéru a Pán Bůh prostě jedná, Pán Bůh doplňuje. To je další věc, kterou jsem musel naučit poznat. Myslím si, že musel poznat i to, že skutečně Pán Bůh chce být člověku blízko. Protože zase taková zvláštní situace, když oni dostali zákon, tomu jsme se vůbec jako nevěnovali, ale když vlastně si poprvé zřešili to, že si udělali to zlaté tele, že jo, Mojžíš byl dlouho na té hoře a oni furt čekali, byli netrpěliví, tak prostě Aaron už to nevydržel, lid ho přesvědčil, udělali zlaté tele. Prostě modlu služba a tam prostě Bůh sám řekl Mojžíšovi, běž za nimi, poslal je. Pak tam doslužil k tomu, on rozbil ty desky, ale začal se přimlouvat, protože Pán Bůh řekl, já je zlikviduju a s tebou udělám nový národ, ale Mojžíš se přimlouval, Mojžíš byl přímluvce. A zrovna tady v této situaci je to zajímavé, 33. kapitola 2. knihy Mojžíšovi, tam čteme potom o tom, jak Mojžíš se vlastně modlí a je před Hospodinem a žádá ho o to, aby mu dal poznat jeho slávu, aby mu dal poznat jeho tvář. Takže něco i v takto vypjatých situacích, kdy Mojžíš se přimlouvá, tak poznává, že Bůh je někdo, kdo je velice, velice blízký.
1: Tolik Jirka Procházka, host dnešního pořadu věnovaného Mojžíšovi. Moc děkuju. Děkuju za to, co jsi s námi dnes sdílel o této nevšední postavě. Přeju ti spoustu další inspirace z Bible.
0: Děkuji.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase příště. Naslyšenou.

Pořad Klíčové slovo se uzavírá. Další rozhovor Kateřiny Hodecové o slavných postavách Bible bude s Veronikou Štěpánovou o Marii. Poslouchejte v sobotu po 8. večerní. Na Rádiu 7 jsme teď vstoupili do poslední čtvrteční hodinky s datem 6. srpna a ta nám přinese další část knížky na pokračování Jak život šel Miloše Šolce. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, při dobrý poslech.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Miloš měl bojovného ducha a stále si s někým měřil své síly. Byl silný a často vítězil. Několikrát byl díky kulkovské divokosti v ohrožení života. V 18 letech odevzdal svůj život Bohu a bral to velmi vážně. Když skončila první světová válka, tatínek měl hodně práce a rozšířil svou kryčovskou dílnu. V roce 1921 ale rodinu postihla katastrofa. Tatínek propadl alkoholu a o všechno přišli. Maminka byla zlomená, tatínek se pokusil o sebevraždu a tak se v 10 letech Milošův život úplně změnil. Rodina upadla do chudoby, hanby a zoufalství. Museli se přestěhovat do domu pro chudé, kde žili potom 12 let. Tento pád posloužil později k tomu, že se celá rodina upnula k Bohu.

Sedmičlenná rodina byla nastěhována do brněnského azylu, který sestával ze dvou vojenských baráků, uvolněných vojskem po první světové válce. V prvním bydlelo na 75 mužů, většinou propuštěných vězňů, kteří neměli kde bydlet a na ubytování připláceli. Ve druhém bydlelo zadarmo 12 rodin, s dětmi se jednalo asi o 75 duší. Oba baráky byly propojené společným sociálním zařízením, kde vedle umývárny bylo 8 záchodových míst. Nebe se nad námi zavřelo. Civilní baráky byly doupětem vyvrhelů lidské společnosti. Vrazi, zloději, podvodníci všech existujících kalibrů, kasaři, lupiči, prostitutky, tam byli domovem. Každá z oněch rodin měla svou více či méně zlodějskou, vražednickou, lupičskou, alkoholní, hrůznou či nešťastnou tragédii za sebou. Oči obyvatel nám říkali, kdo sem přijde, je s ním a jeho dětmi konec. A jak se říká, tam, kde vládne chudoba, tam je dětí jako smetí. To bylo pravdou také o azylu. Vše, co jsme do azylu přinesli, bylo složeno na jeden vojenský kavalec. Železná postel, slamník. Na druhý slamník nebylo možné nic položit. Po našem tragickém soudním vystěhování přišla druhá hrůzná rána osudu. Matinka, jemná, ušlechtilá a pěkná, čistotná žena stojí a stojí, nemůže promluvit, ve zlé předtuše. Dívá se na mapy zaschlé sražené krve. Stojí a nechce to domyslet. Po nekonečné chvíli přemýšlení přistupuje jedna žena a povídá, tady žili dva bratři, jeden z nich s manželkou. Bratři se porvali, vyřídili si milostný účet. Žena, která je oba živila, se zamilovala do toho svobodného a manžel na to přišel. Napadl svého bratra a vrazil mu nůž do zad. Ten se zvrátil na tuto postel a tady vykrvácel. Přišla policie, muže s ženou zatkla a odvedla do vězení. Nikdo neměl povinnost krev odstranit. Dvě postele po nich byly uvolněny a my jsme se stali jejich dědici. To první bylo očistit krev. To lidské tajemství života. Vytekla krev, s ní vyprchal život. Vrah strašně ho řekoval. Ti dva bratři se prý měli moc rádi. Ďábel na jedné straně svedl k upádu, na straně druhé svedl k pomstě. Jeden zemřel tělesně i duchovně, druhý byl mrtev. Vrah tělesně živořil v žaláři, pronásledován výčitkami svědomí. Dospěli jsme k tragédii. Kam jen může alkohol, výčepní brlohy, přátelení se špatnou společností dovést slušného a v jádru dobrého člověka. Azyl se nám stal domovem na dlouhých 12 let. Naše krásná nejstarší sestra se však záhy provdala, nejstarší bratr odjel ke strýci do Rakouska, aby se vyučil malířem, natěračem, a tak nás brzy bylo pouze 5.

Je mým hlubokým přesvědčením, tisíckrát v životě ověřeným, že láska k Pánu Bohu je více než čarovný proutek, který v pohádkách mění vše v dobré a ve štěstí lidí dobré vůle. Proto celý život lidem radím, příkladem i slovem, milujte Pána Boha celým srdcem, celou duší, myslí a bližního jako sebe sama. A pak se nemusíte ničeho bát. A úzká cesta a těsná brána do Božího království jsou vám do kořán otevřeny. V knize Exodus ve 20. kapitole 5. a 6. verši čteme: Já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých. Tak se stalo, že jsme my, děti, byli tím 4. pokolením a Pán Bůh dal novému rodu novou příležitost. Milost Boží, jak se později ukázalo, nevyzněla na prázdno. V utrpení a bídě jsme všichni okusili Boží milost, slitování a nový život. Haleluja! Sláva buď našemu Pánu Bohu na věky věku.

Psal se rok 1921. Bylo mi 10 let. Zdálo se, že rodinná tragédie byla dovršena. Vlny životních příkoří, zklamání a katastrof nás však svíraly až do nesnesitelnosti. Otec vzal mne se starším bratrem Josefem a odešel s námi do hlubokých lesů, spojujících Bystrc a Žebětín a táhnoucích se až po Rosice. V této oblasti se nachází známý Masarykův okruh. Tyto lesy se staly asi na 6 týdnů naším domovem. Mech a listí stromů nám byly převzácným lůžkem, stín stromů a obloha nám byly přikrývkou. Tehdy jsem to neviděl, ale až jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jsem začal chápat, že mě nikdy neopustil. Jeho strážní andělé měli příkaz, aby mne střežili. Jednou jsem se ráno probudil, z boku jsem se převrátil na záda. Když jsem se díval do nebe, tak přímo nade mnou byla kolem haluze otočená zmije. Dívala se na mě a já se v první chvíli chtěl odkutálet a utíkat. Ale náhle mě ovládla taková malátnost, že jsem měl nohy jako cent. Dívám a Duch Svatý mi řekl, proč by se zbál hada? Nech ho na pokoji a on dá pokoj tobě. On se bojí daleko víc tebe, než ty jej. Zůstal jsem klidně ležet, znovu jsem usnul a když jsem se probudil a vstal, tak tam had již nebyl. Dvou věcí se v životě bojím. Předně se bojím hříchu, bojím se rozhněvat Pána Boha. Vím, že je hrozné upadnout do rukou Páně. Vedle hněvu Pána Boha se panicky bojím jedovatých hadů. To proto, že had a satan je stejně zákeřné a prokleté plémě. Mnohokrát jsem se s hady v životě setkal a dokonce utkal. V této souvislosti zmíním ještě jednu zvláštní událost, ke které došlo v tomto období našeho pobytu v lesích. Sbírali jsme houby, tím jsme se s tatínkem živili. Starší bratr Josef byl jemnější přirozenosti, postonával, takže ho tatínek odvedl k matince do brněnského azylu a zároveň matince předal něco peněz za houby. Mně ani sebou nevzal, aby nestratil kamaráda, kdybych se náhodou rozhodl také s matinkou zůstat. Byl nádherný slunný den měsíce června. Obrovské bukové stromy, země pokrytá jejich listím, to zkušeným houbařům skýtalo naději na bohatý úlovek. Já byl mezi houbaři nejmenší, proto snad z nich nejúspěšnější. Pojednou jsem chtěl udělat krok, ale noha nedošlápla. Neměl jsem tušení, co se děje. Proč noha nedokročila na zem? Stál jsem na mírně se svažující stráni a levá noha mi nešla k zemi. Jasně jsem cítil, že mi noha jaksi uvázla a že ji něco nebo někdo drží. A v tom okamžiku se od země ke mně nesl zvláštní sykot. Pohlédl jsem směrem k sykotu a spatřil jsem přesně pod svou bosou nohou zmiji. Vyhřívala se na slunci a svým sykotem, aniž se pohnula, dávala na vědomí svou existenci. Bylo jasné, že za mé došlápnutí na zem by se mi odplatila uštknutím. Od toho okamžiku jsem nabyl přesvědčení o pomoci anděla strážného, který mi nohu pozdržel, abych na zmiji nešlápnul a nebyl uštknut. Dodnes slyším onen sykot, dodnes vidím zelené studánky zmijích očí, dodnes vidím stočenou zmiji naprosto přátelskou a pokojnou. Ale v mém srdci propukla taková hrůza, bouře, panika, že jsem se obrátil a jako bez hlavy vyrazil a jen pryč od místa hrůzy a smrti. Dobrý Pán Bůh měl ještě se mnou své plány a proto jsem ještě tu.

otcem jsme žili v lese pod širým nebem 3 měsíce. Z prodeje hub jsme si opatřovali chléb a mléko. Pokud stačily peníze, koupili jsme i něco uzenin. Otec měl jen mě, já měl jen otce. Načas jsme byli ohromnými přáteli. Naše přátelství a bratrství bylo nádherné, nerozborné. Nic jsme neměli, jen jsme se vzájemně měli rádi. Byli jsme s otcem spojeni silnými pouty jednoho osudí. Stejně jsme spali, stejně jedli. Myslím, že se jeho myšlenky přenesly na mě a moje na něj, protože jsme nesli oba stejné břemeno. Myslím, že jsme byli tak sjednoceni všemi okolnostmi, že jsme si nemuseli vůbec nic říkat. Byli jsme prostě vším svázáni v jeden život, že jen Ruth v biblickém vyprávění za nás vyjádřila, co mezi námi s tatínkem vlastně bylo. Žil jsem pravdou těchto duchovních slov. Kam půjdeš ty, půjdu i já. Kde zůstaneš ty, zůstanu i já. Jen smrt nás může rozdělit. Otec byl silák, takže v jeho blízkosti, staň se, co staň, vždycky všechno dopadlo dobře. A pak přišel jeden letní den, který se nesmazatelně zapsal do mého života. Do našeho krásného přátelství, bratrství a kamarádství zasáhli 2 kamarádi z Mokré čtvrti. Kde se vzali, tu se vzali. Mně stačil tatínek, ale já jsem nestačil tatínkovi. Byl to krásný letní den, nazbírali jsme s tatínkem tolik hub, že byly všechny šátky a košíčky plné. Kamarádi odešli, slunce zapadlo, nějak rychle se zatáhlo a přišel večer. Tatínek naznačoval, že by se houby měly zanést do vesnice, do restaurace a že by se mělo nakoupit něco jídla. Otec začal být postupně nervózní a to se přeneslo i na mne. Tatínek pojednou rozhodně prohlásil. Milošku, půjdu prodat houby. Koupím nějaké jídlo a hned se vrátím. Ale to už byla hustá tma. Podíval jsem se kolem sebe. Zvedl jsem oči k nebi. Neviděl jsem nic než hustou tmu. V mém vztahu k otci bylo něco, co jsem převzal z pozice matinky. Doslova jsem slyšel její hlas. Promluvil jsem jako její médium. Řekl jsem přesně, co jsem nesčíslněkrát slyšel, jak to říkala maminka. Ne, nepůjdeš nikam. Ty už zase chceš do hospody. Fí, to nastala pekelná bouře. Těmi slovy celé peklo dopadlo na otcovu hlavu a srdce. Když otec 14 dnů vydržel bez pití, množství démonů přišlo na pomoc a nikdo a nic otcovu vášeň neskrotilo. Obrátil se na mě a tvrdě, hlasem ovládaným démony, řekl: nechci do hospody, nechci pít, jdu prodat houby, koupit jídlo a hned se vrátím. Tak mne vezmi sebou, nenechávej mne zde samotného. V pláči jsem žadonil a prosil. Viděl jsem však, že slova, pláč ani křik nepomáhají. Tak jsem skočil, objal otcovo stehno a držel silou, jakou jen 10letý silák může mít. A držel se a držel, plakal, zoufale prosil. Až pojednou, už nevím jak, jsem ucítil otcovi ruce, které se chopily mých paží a začala mne zmáhat mrákota. V sevření hrozně silných dlaní otce jsem byl bezmocný. Mé sevření bylo roztrženo, moje tělo odmrštěno a jen jsem slyšel slova: zůstaň tady, brzy přijdu. Nevím, co se potom stalo, ale myslím, že mě anděl Boží zvedl, posadil na mítině na paře z poraženého stromu a Pán Bůh na mne uvedl tvrdý spánek. A ještě dnes mám ve svém sluchu hudbu milostného volání nočních ptáků, snad i létání jejich křídel, jak nad mou hlavou létali. Pán Bůh dal člověku noc na spaní. Myslím, že jsem nikdy tak tvrdě a blahodárně nespal, jak oné noci na pařezu, až do svítání, kdy mne otec našel a probudil. Bylo údajně 9 hodin ráno, krásného, teplého letního dne. Viděl jsem zamlklou otcovu tvář. Nemluvil otec, nemluvil jsem ani já. Uviděl jsem obraz kajícníka, trosečníka, který prohrál vše, nemá nic, neznamená nic, který ztratil i poslední bytost, která ho poutala s životem a zemí v časnosti. Věděl však otec,
A věděl jsem i já, že se stalo něco, co odhalilo zkažené srdce člověka. A že na zkaženém srdci člověka nemá člověk stavět svůj dům, i když je to srdce pozemského otce.

Dívali jsme se s otcem na sebe a poznali jsme, že už k sobě jako dosud nepatříme. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Přestal jsem být dítětem v 10 letech. Přestal jsem mít otce, od kterého bych cokoliv mohl čekat a chtít, protože zradil moji 100% důvěru. Zradil tím i svoji manželku. Zradil celou rodinu. Můj tatínek zradil vše, co je podstatou osobního a rodinného štěstí. Můj tatínek zradil. Opustil. Ztratil jsem otce. Přestal jsem však mít i matinku, na které bych byl závislý. Stal jsem se synem, který věděl, že má matku bez odpovědného manžela a otce svých dětí, které potřebují jeho pomoc. Začal jsem tak hledat Pána Boha. To přece není možné, aby nebylo někoho, kdo za žádných okolností nezradil. Ale kdo to je? A kde je? Kde ho najdu? Nic jsem o něm nevěděl. Nyní vím, že on věděl o mně. Nyní vím, že mě miloval již v lůně mé nádherné matky. Nyní vím, že dělat cokoliv bez důvěry k jedinému pravému pánu je úplně zbytečné. On říká, všelikou péči svou vložte na mne. Já mám péči o vás. Satan říká pravý opak. Nebudeš-li se starat, nic nebudeš mít. Nikam to nepřivedeš. To mohl zvládnout svou režií jen Pán Bůh, opravdu všemohoucí. Jen Pán Bůh mohl stačit na to, aby vše obrátil v to nejlepší pro život naší rodiny. Stal jsem se také prvý po matince, který přijal Pána Ježíše Krista tak důsledně, že jsme si s matinkou vymodlili všechny členy naší sedmičlenné rodiny. Věřím svému Pánu, že i všechny moje děti i vnoučata jednou skončí u nohou svého Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Nejhrůznější údolí pro rodinu nastalo v začátcích našeho pobytu v azylu. Vidím jako dnes před očima divadlo ohroženého rodinného života. Až do záhybů nejdůvěrnější rodinné intimity, kdy peřiny nebo deky, vlastně šlo spíš o všelijaké cáry upravené na přikrývky, byly v pohybu. Bylo slyšet skřípání železných postelí na dřevěné podlaze. Slyšeli jsme hádky žen u dvou sporáků, které stály u mohutného komínu, který se tyčil uprostřed sálu. Potíž byla stopením, přikládáním. To se obyčejně nemohly ženy srovnat a člověk bez peněz, hladový, duševně i tělesně podvyživený, je jako vosí hnízdo. Nervy pracují a člověk nechtíc je zlý, podrážděný, krutý. Nikoho jsme v baráku neznali, nikdo neznal nás. Když jsme vešli, oči všech přítomných se k nám obrátili. My jsme na pohled zatím vypadali až nezvykle slušně a v očích obyvatel byly patrné otázky. Na druhé straně však tyto oči říkaly tvrdě, neúprosně a zřetelně. Kdo sem přijde, je s ním i jeho dětmi konec. S námi ani Bůh, ani lidé nechtějí nic mít. Tady jsme všichni ponecháni sami sobě, své bídě, vzpomínkám, zoufalství a zkáze. Od té doby, co jsme zde, nás ani Bůh, ani příbuzní neznají. V noci jsme polehávali, až nás přemohla mdloba, a vydání se na milost i nemilost, ať se stane, co se stane. Ve dne jsme posedávali, jak a kde se dalo. Uplynul jeden den a nás zabavilo a nasytilo jen to, co jsme přijali očima a ušima. Opět vidím jako dnes před očima ženu, vdovu, paní Dvořáčkovou, čest její památce. Její život byl řetěz zklamání, bolestí a starostí. Měla dceru Toníčku a synka Rudolfa. Nejstarší dcera Marta se jí ztratila a několik let byla nezvěstná. Byla mrtvá, zneužitá a zabitá? Kdo ví? Byla prostě pryč. Tato žena byla uzavřená do sebe. Byla sama s dvěma malými dětmi. Ta se nehádala. Neměl se jí kdo zastat. Sevřela rty a zuby a šla tiše dál. Šla-li kolem nás, měli jsme divný pocit. Třetí den naší nucené hladovky se k nám přiblížila šouravým krokem, v rukou nesla železný kastrůlek, přistoupila k matince a řekla: na, a dej dětem, vždyť třetí den nic nejíte. Nepamatuji si, že by mi kdy v životě něco tak chutnalo, jako zapražená bramboračka, kterou jsme byli obdarováni chudičkou vdovou. Láska nevšední, nadlidská láska ženy, matky, která neměla nic než břímě bídného života, bídu svou a svých dvou nezletilých dětí. Avšak přišla a tento pro nás nezapomenutelný den dala všechno, co mělo být denním chlebem jí a jejím dvěma dětem. K dokreslení této události. Když jsme později byli s bratrem již vyhlášenými trenéry a šli jednou Lužánkami, zjistili jsme, že paní Dvořáčková obhospodařuje tamnější skromný záchůdek. Tak jsme jí onu bramboračku, ale hlavně její radostné a přátelské pozdravení honorovali a místo tehdejšího šestáčku jsme jí dali na talířek 5 korunu a honem utekli. Ona ji za námi hodila a volala: vy kluci všiváci, co pak to děláte? Byli jsme až do smrti dobrými přáteli. Pro naši matinku to bylo slavné vítězství, když tuto vdovu s dětmi mohla vodit do shromáždění. Kdyby bývalo nebylo soucitu a milosrdenství Samaritánů z azylu, snad bychom byli zemřeli hlady, protože matinka byla s pádem událostí tak ochromena, že seděla a seděla ve své bezradnosti. Jistě se modlila: Bože sily, vezmi si můj život i životy mých dětí. A nebo se rozpomeň, pomoz, dej chléb, dej vodu, vrať sílu k novému životu. Musela se tak modlit, protože jsme se v oněmění takto modlili a do vůle Boží odevzdávali my všichni, kteří jsme tam seděli a čekali, co bude dál, až přijde naprosté vysílení hladem, až přijde smrt. Smrt, nejmilosrdnější přítel ve víru života, uprostřed průmyslově i hospodářsky rostoucího města. Smrt tam, kde proti všemu očekávání člověk může být tak sám, že může pozbít veškeré vědomí svého života i své sounáležitosti k němu.

Vedle nás okupovali dvě postele dvě umírající ženy. Nikdy jsme je neviděli jinde než na posteli. Už tam leželi snad 2 roky, ale ne a ne umřít. Leželi zrovna u dveří, takže je viděl každý, kdo do místnosti vcházel i kdo vycházel. Starší lidé odcházeli s pohledem odvráceným, my děti jsme měli vytřeštěné oči a stále jsme čekali, kdy zemřou. Mluvilo se, že k tomu dojde, ale oni pořád žili. Nikdy jsme je neviděli něco sníst. My děti jsme chtěli vědět, jak je možné žít jen ze vzduchu a vody. A tak jsme zjistili, že prostě sní vše, co jim přijde na dosah jejich rukou, včetně všelijaké hmyzí havěti, která byla v azylu. Tam v azylu měli co jíst jen lidé, kteří si něco nakradli. Na to, aby se něco někomu dalo, nezbylo. Jen jít kolem žen pro mne znamenalo, jako bych šel nějakou hrobkou. Ženy žily jedinou touhou, jen zemřít. My bychom rádi i něco dali, ale neměli jsme co. Šourali jsme se bez dechu a pak jen pryč, pryč z baráku. Nakonec se nás zmocnil strach, abychom nezemřeli dříve než tyto ženy. Utíkali jsme a přáli si, abychom se sem nemuseli vracet. Vrátit jsme se však museli. A vše pokračovalo dál a dál. Až jednou jsme přišli a postele byly vyneseny, strožoky spáleny a nic jsme nemuseli slyšet. Ženy zemřely. Byly a už nejsou. A něco mi říkalo, ale jsou. Že prý blahoslavení chudí, nebo jejich je království boží. A pro nás děti to vše neskutečné připadalo skutečné. Prožít část života s živoucími mrtvými, na to nelze zapomenout. Vidět pohled vyhaslých očí a slyšet řeč mlčících úst, na to se ani dnes, po 70 letech, nedá zapomenout. Smrtí není konec. Smrt, to je jen změna místa. Ale život jde dál a dál, až před soudnou stolici Pána Ježíše Krista. A tam Boží trůn. A po pravici Boží, o, to je sláva, tam je jiný trůn. A na tom trůnu Beránek Boží, který svůj život dal, prolil svoji drahocenou krev na obmytí a spásu všech, kteří ho učinili pánem svého života. Pán Ježíš z hrobu vstal. Sedí na pravici moci Boží a až vyprší čas, naplní se počet spasených. On, Pán slávy, si přijde pro církev, svoji nevěstu, a uvede ji tam, kde je to, co oko nevídalo, ani ucho lidské neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej milují. 1. Korintským 2. kapitola 8. verš. Utíkejme všichni pod křídla našeho Spasitele, dokud je čas milosti, než bude pozdě.

z knihy Jak život šel četli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Knihu vydal v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. A my si další část otevřeme zase zítra ve 12.15.

0: tým. Nasítiš, uzdravíš, objímeš jedine ty.
1: Pomalu se nám přibližuje půlnoc a s ní i konec čtvrtečního dne, a tedy i večerního vysílání Rádia 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol, přeji dobrý poslech i nočních pořadů, kterými vás už bude provázet Aneta Lofítková. Příjemné letní dny, naslyšenou.

Milí posluchači, vítám vás u nočního vysílání Rádia 7, kterým vás bude provázet Kristýna Exnerová. Spolu s půlnocí máme i nové datum, a to konkrétně 7. srpna roku 2026. A pokud dnešní noc strávíte s naším rádiem, zde je přehled pořadu. Když svět v čase velkého soužení umlčí dva boží svědky, propuknou celosvětové oslavy. Jejich varovný hlas totiž lidem příliš živě připomínal blížící se tresty. Vyhnou se však lidé tímto zdánlivým triumfem boží spravedlnosti? Pokračování výkladu knihy Zjevení přináší pořad Světem Bible za 15 minut. Polka se u nás bere jako ryze český a taky lidový tanec. Český je, ale vznikl díky dobovým událostem v Polsku a taky na základě jednoho polského lidového tance ve 30. letech 19. století, tedy přibližně v době, kdy se narodil Bedřich Smetana. A protože i sám slavný skladatel byl v mládí aktivní tanečník, složil za svůj život polek poměrně hodně. Právě jim bude věnované další koncertino v 1 hodinu. Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. Bůh mu několikrát jako dítěti zachránil život a v 18 letech se rozhodl vydat mu svůj život. Jeho život nebyl snadný, jak uslyšíme ve 2 hodiny a 15 minut. V letošním roce uplynulo 430 let od revidovaného jednosvazkového vydání Bible kralické a od kapesního vydání Nového zákona. V pořadu Řeka života proto z archivu vybíráme sérii věnovanou českým překladům Bible. První setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým zní vysíláním po třetí raní. Tolik k pořadům zhruba do 4. hodiny a mezi tím vám samozřejmě bude hrát hudba.

0: Vítejte u pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee ve svém výkladu 11. kapitoly knihy Zjevení rozebere platnost božích slibů a smluv uprostřed světové krize. Zatímco lidstvo prochází obdobím těžkých zkoušek a nadvlády temnoty, připomeneme si, že lidská existence má svůj nezničitelný cíl, který neohrozí ani ty největší pozemské otřesy.
1: Přiznávám, milí posluchači, že naše společné čtení knihy Zjevení postupuje dosti pomalu, ale myslím, že takovou knihu není možné pročíst jen tak letem světem, jak se říká. Posledně jsme skončili naše čtení 11. veršem v 11. kapitole. Abychom mohli pokračovat, musíme se teď trošinku vrátit. Zopakuji vám ten text od 7. verše. Jde o dva svědky, které jsme pozorovali. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Ano, brž ti, kteří již přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se a dary budou posílati jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří již přebývají na zemi. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha. Postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tolik tedy úsek od 7. po 12. verš v 11. kapitole knihy Zjevení, s tím, že jsem některé verše četl z ekumenického překladu a některé z kralického, podobně jak tomu bylo minulé. Zatímco svět bude s jásotem oslavovat smrt těchto dvou proroků, těchto dvou svědků, a budou na ně zaměřeny televizní kamery, jak jsme se o tom zmínili posledně, ti dva svědkové se před očima všech náhle postaví na nohy. A to ještě není všechno. 12. verš. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe. Vstupte sem! I vstoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. Takže ti dva, kteří tu byli k tomu, aby varovali zemi a kteří měli také moc ji v jistém smyslu soudit, jsou nyní vzati do nebe. A co se bude dít dál? Je to předzvěst pokračujících hrůz na této zemi. Dalšímu úseku našeho textu doktor McGee dává nadpis Tresty druhého běda, aneb silné zemětřesení. Máme za sebou v našem čtení textu zatroubení na 6. polnici. A nyní jsme v mezidobí, či v přestávce mezi tou 6. a 7. polnicí. Druhé běda ve spojení se 6. polnicí je silné zemětřesení. 13. verš v naší 11. kapitole. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení. Desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo 7 000 lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Zdá se, že zemětřesení se týká jen města Jeruzaléma. Stejně jako tehdy, když Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, Matouš 28.2, a podobně také, jak to bylo při jeho ukřižování, Matouš 27, verše 51 a 52. A nyní, ve 14. verši naší 11. kapitoly, následuje jasný předěl. Druhé běda pominulo. Hle, už je tu třetí. Druhé běda tedy skončilo. Brzy, i když ne zcela bezprostředně, nastane třetí běda, jehož začátkem je okamžik, kdy Satan bude svržen na zem. K tomu se dostaneme ve zjevení 12. kapitole, až budeme číst 12. verš. Milí posluchači, nyní je v našem textu tedy před námi sedmá polnice a s ní výhled na konec velkého soužení a otevření Božího chrámu v nebi. Doprostřed všech bět a trestů v době velkého soužení je vsunuta tato pasáž pro povzbuzení věrných, kteří zbudou na zemi. Pro povzbuzení těch, kteří jsou označeni pečetí. Třeba, že velké soužení trvá celkově jen 7 let, a je to už jeho druhá polovina. Možná by ti věrní byli náchylni za těch pár let ztrácet odvahu. Velké soužení se nezdá být dlouhé, když si o něm čteme, ale sám jsem prožil jedněch těžkých 7 dní v nemocnici jako tu nejtrpčí zkušenost svého života, vzpomíná náš stařec. Zdálo se mi, že ty dny nikdy neskončí. Takže na cestě je trocha povzbuzení. 15. verš v 11. kapitole zjevení a k němu pak ještě některé další. Zatroubil 7. anděl a ozvali se mocné hlasy v nebi. Vlády nad světem se ujal náš Hospodin a jeho Mesiáš a bude královat na věky věků. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klanili se Bohu a volali: Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal se z vlády. Rozzuřili se národy, ale přišel hněv tvůj. Čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Troubení na 7. polnici je událostí ze všech nejvýznamnější. Je mimořádně důležité pro porozumění zbývající části knihy, ujišťuje nás náš pilný student Písma svatého. V Božím programu nás chronologicky tato kapitola přenáší až k bráně věčnosti, abychom tak řekli, z čehož se nám tají dech. Přenáší nás až tam, kde se konečně rozuzlí všechna Boží tajemství. Přenáší nás v Božím programu až do 21. kapitoly, kde začíná věčnost. Duch svatý nám zde předkládá nástin událostí, které jsou podle Boha významné. Tento oddíl je souhrnem, jakýmsi přehledem dějů, které se odehrávají před dveřmi věčnosti. Za prvé tu byly zmíněny mocné hlasy v nebi. Ty se ozvou po zatroubení na 7. polnici. Při otevření 7. pečeti, pokud si vzpomínáte na naše dávnější společné čtení, nastalo v nebi ticho. Všimněme si toho rozdílu. Zde po zatroubení na 7. polnici se naopak odhalí Boží program a vyjde na světlo Boží tajemství. Nyní všechna rozumem obdařená Boží stvoření mohou vidět konec a jásat v předtuše, že skoncování s existencí zla je na dosah ruky. Z toho důvodu je to pro ně čas radosti. Za druhé tam byla zmínka o tom, že vlády nad světem nebo nad kosmem se ujal náš Pán nebo Hospodin a jeho Mesiáš, čili Kristus, a že bude královat na věky věků. Království světa jsou v naší době doposud poněkud pod mocí satana, který nerozlišuje mezi národy. Pro něho neexistuje východ nebo západ, nějaká železná opona. V jistém smyslu to všechno je jeho. V demokratických státech si prý dříve mnoho lidí myslelo, mnoho věřících lidí, že Satan ovládá ateistické nebo komunistické národy, zatímco nad takzvanými křesťanskými národy vládne Pán Ježíš. Někteří měli dokonce představu, že třeba nad Bílým domem ve Washingtonu se vznášejí andělé. Žádní andělé, nýbrž všechna království světa jsou dnes stále ještě do značné míry podřízena Satanovi. Takže je to vlastně jediné království. Lidé se různým způsobem pyšní svým sebezdokonalením, ale celý systém je den ze dne bezbožnější a horší. Je to odsouzení hodná civilizace, která jde vstříc konečnému potrestání přes všechnu svou technickou dokonalost. Vlády se tedy, podle slova, které jsme si četli, jednou ujme náš pán, nebo náš hospodin a jeho mesiáš, nebo jeho Kristus. Satanovo království bude jednoho dne potlačeno, rozdrceno. K tomu ovšem nedojde nějakými nasládlými řečičkami o bratrství a lásce, ale právě tím, že bude odevzdáno Pánu Ježíši Kristu, aby zde on sám svrchovaně vládl. Písmo praví, žalm druhý, srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Žalm druhý, verše 2 a 3. Vzpoura proti Pánu, či proti Hospodinu a jeho mesiáši, anebo řecky Kristu, čili proti jeho pomazanému, vyvřela na povrch, když byl Pán Ježíš zajat a předveden před židovský a potom i před římský soud. Prvotní církev chápala, že takový je stav světa. Proto když propuklo pronásledování první církve, citovali si druhý žalm. Tak je to zaznamenáno třeba ve Skutcích 4:23 až 26. Ve zjevení 19 uvidíme podrobnosti toho, co máme zde v našem probíraném oddílu 11. kapitoly. Pán Ježíš tam přijde potlačit vzpouru. Sedmá polnice nás tedy posouvá krok za krokem blíž věčnosti. A nyní přicházíme k třetímu konstatování. 24 starců sedících na svých trůnech před Bohem padlo na kolena, klanili se Bohu a volali: dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Zjevené skutečnosti přimějí církev v nebi, která je tu reprezentována těmito 24 starci, aby se církev prostřednictvím těchto 24 klaněla a oslavovala Kristův příchod na zem. Bude to odpověď na modlitbu, kterou Pán Ježíš ukázal jako příklad svým učedníkům, když zde na zemi byl osobně a když se zvěstovalo Boží království. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6, 10. verš. Čtvrté konstatování zní: rozzuřily se národy. To je výrok, který vyjevuje skutečnost, že houževnatá lidská vzpoura bude pokračovat až do samotného konce. Tvrdošíné srdce člověka nepřestane Bohu vzdorovat. Ta stará povaha, ta takzvaná tělesná přirozenost, kterou všichni máme, nerada poslouchá Boha. Lidstvo prostě samo o sobě nedokáže tuto starou přirozenost zvládnout. Rozzuřily se národy a potom za páté, ale přišel tvůj hněv. Lidé byli po dlouhá léta syceni všelijakými pokřivenými názory jako skaženou stravou. Dnes můžeme například od některých lidí slyšet cosi o tom, že Bůh nezamýšlí trestat hřích člověka, ale že člověk se den ze dne stává lepším a lepším. Ovšem, podle písma je pravdou něco jiného, že totiž, jak plyne čas, člověk je naopak horší a horší a ještě se ukáže, čeho je schopen. Za šesté, přišel čas, abys soudil mrtvé. Tím jsme přeneseni vlastně až před velký bílý trůn, až k pohledu na soud všech nespasených mrtvých. Jak si o něm budeme číst za pár týdnů. Viz Zjevení 20, verše 11 až 15. A sedmé konstatování, aby odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i veliké. Církev už vstoupila do Boží přítomnosti a věřící už byli odměněni. Prozrazují nám to koruny na hlavách těch 24 starců. Tohle slovo se vztahuje na starozákonní svaté a také na věrné z doby soužení. Ti teď mají být odměněni, protože se zahájí království. Osmá a poslední výpověď, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Věřím, že se to týká jak člověka, tak i satana, dodává svou vysvětlující poznámku náš kazatel. Člověk je ničitelem Božího díla a pochopitelně je jím i satan. Apoštol Petr nás před satanem varuje. Říká, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Další verš z našeho textu 11. kapitoly knihy Zjevení nás přivádí k utěšené bráně věčnosti. I otevřín jest chrám Boží na nebi a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Zjevení 11, 19. verš podle kralického překladu. Až znovu spatříme církev, bude to už v Novém Jeruzalémě. A o tom Novém Jeruzalémě nám je jasně řečeno, že tam chrám už nebude. Ale na tomto místě si čteme, že je vidět chrám. Mojžíšem postavený stánek úmluvy byl zhotoven podle nebeského vzoru. To, že se nyní otevřel Boží chrám v nebesích, můžeme chápat tak, že Bůh nyní jedná výlučně se svým vyvoleným lidem, Izraelem. Chrám se otevřel. To vyjadřuje uctívání a otevřený přístup k Bohu. Všechno se týká Izraele, protože církev sama o sobě žádný chrám nemá. Proměřování chrámu na zemi, o kterém jsme si četli přednedávnem, a otevření chrámu na nebi, jak to vidíme nyní, vypovídá o jedinečném postavení Izraele v tomto oddílu. Opodstatnění a bližší vysvětlení najdeme pak v příští kapitole, ve 12. Bylo v něm, čili v tom chrámu nebo v té svatyni, vidět schránu jeho smlouvy. To nám připomíná, že máme co dočinění s Bohem, který uzavírá smlouvy a také je dodržuje. On dodrží dřívější smlouvu s Izraelem a přitom s nimi také uzavře novou smlouvu, kdy Boží zákon bude napsán na jejich srdcích namísto chladných kamenných desek. Tak to svým slibem potvrdil několikrát. Jeremiáš 31, 31 až 34 a potom ještě citát téhož textu v epištole Židům 8, 8 až 13. Blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí, to jsou věci, které hovoří o přicházejícím soudu. O tom si budeme číst v příští 12. kapitole. Tímto okamžikem jsme vlastně překonali první polovinu knihy Zjevení, pokud jde o počet probraných kapitol. A vstupujeme do její druhé poloviny. 12. kapitola, která je před námi pro příště, má téma, jak je podle svého obyčeje zhrnul náš přednášející doktor McGee, 7 činných účastníků velkého soužení. Uvidíme závěrečné střetnutí mezi Izraelem a Satanem po jeho svržení z nebe. Po zatroubení 7. polnice v údobí velkého soužení se nám v kapitolách 12. a 13. představuje 7 zvláštních aktérů děje. Ale to už si necháme na příště. Bůh s vámi.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

Dospívala Lucy Crimble, kde vyznávala a prosila Boha, očisti mé oči, mé srdce, pane, vezmi mě na začátek. Služba, ne zátěž, stačí se ti jen odevzdat. A před námi písně jako Boží sláva od Lidie Zoubkové, Láskou plný od skupiny Mlask, anebo Pokoj svůj dnes daruj nám od skupiny Souznění.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Jedna hodina raní nám přináší pořad Concertino, který pro vás připravila Kateřina Hodecová. Tentokrát s Bedřichem Smetanou a Polkou. Za Rádio 7 přeje příjemný poslech Kristýna Exnerová.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém společně posloucháme klasickou hudbu. Schválně neříkám vážnou, protože v tomto žánru je mnoho skladeb a celých rozsáhlých děl, které vůbec nejsou vážné. Naopak přinášejí úsměv a někdy také, jak to bude ostatně i dnes, zvou k tanci. Pozvu vás totiž k poslechu nahrávky Polek Bedřicha Smetany. Polka vznikla někdy na počátku 30. let 19. století. To bylo Smetanovi nějakých 6 let. Vznikla prý z polského tance, ale hlavním impulzem pro její pojmenování byly velké sympatie Čechů k Polákům, kteří se na přelomu roku 1830 a 1831 vzbouřili proti ruské nadvládě. Povstání bylo potlačeno a ruská okupace upevněna. Ale polka už zůstala ve velké oblibě a rychle zdomácněla a také se rychle šířila za hranice. Svou první polku napsal Smetana jako 16-letý, v té době sám vášnivý tanečník. Jmenuje se po jeho sestřenici Luize a je určená opravdu k tanci. Stejně jako druhá polka z tohoto období, Jiřinková, inspirovaná prostředím podzimních vlasteneckých jiřinkových plesů. K jejichž květinové výzdobě patřily neodlučně nejkrásnější květy podzimu, tedy jiřiny. Třetí ukázka má název Ze studentského života. Všechny dnešní ukázky uslyšíte v podání pianisty Petra Jiříkovského.

dnešní sváteční hodince věnované klasické hudbě posloucháme polky Bedřicha Smetany. Zazněly tři jeho vůbec první kompozice polek, jasně taneční. A nyní se přesuneme do dalšího Smetanova tvůrčího období. Polka S-dur z roku 1846 už prozrazuje pozdější typický způsob Smetanovy tematické práce. Z jednoho motivického jádra vyrůstá celá skladba. V této době napsal Smetana svou klavírní sonátu a i druhá část polky S-dur má charakter sonátového provedení. Chronologicky následující řada čtyř polek z přelomu 40. a 50. let 19. století je už jiného druhu. Polky byly nalezeny ve skladatelově pozůstalosti a prvního vydání se dočkali až roku 1904 v edici Umělecké besedy. Tyto polky dokládají vývoj Smetanova pojetí od tance k čistě koncertnímu útvaru, který s vlastním tanečním základem spojuje vlastně jen zachování základního rytmického pulzu.

Třetí stupeň Smetanova kompozičního zrání v kompozici Polek představují cykly tři salonní polky opus 7 a tři poetické polky opus 8. Vzpomínky na Čechy ve formě polek opus 12 a 13. Vedoucí složkou je tu melodie. Rytmická podstata tance zůstává v pozadí. Přestože je zachován třídílný normální půdorys, pravidelná periodicita pro tanec nezbytná je záměrně narušovaná. Vzpomínky na Čechy ve formě polek vznikly za Smetanova působení ve Švédsku. Smetana se jimi hlásí ke svému vzoru Friderichu Chopinovi. Není náhoda, že se Smetanova vzpomínka na domov v období, kdy se věnoval převážně kompozici orchestrální s hrdinskými náměty, vtělila právě do klavíru a projevila se opět návratem k polce. Klavír byl od dětství Smetanovým nejvlastnějším nástrojem. My si teď v podání Jiřího Jiříkovského pustíme tři poetické polky opus 8, Es dur, G-moll a As dur.

Hodinku strávenou poslechem Polek Bedřicha Smetany, které v roce 1997 nahrál ve studiu Matouš pianista Petr Jiříkovský, zakončíme dvěma polkami, které obejmou celé Smetanovo hudební zrání. Vzpomínkou na Plzeň a Betinou polkou. Od mikrofonu se s přáním pokojného dne loučí autorka dnešního pořadu Kateřina Hodecová.

Doposlouchali jsme pořad Concertino s Bedřichem Smetanou. Pokud vás tento pořad zaujal, premiéru si můžete naladit v neděli v 15 hodin, tentokrát s moderátorkou Karolínou Vološinovou. A já už vám teď pouštím píseň All God's Children od Thorna Wellse. Zpívá se v ní, že všichni jsme boží děti stvořené k jeho obrazu, dokonale milované, hodné svobody. Tak věřím, že bude povzbuzením.

Dohrála nám píseň v romštině od Pavla Dirdy, kde se zpívalo, že budu volat z celého srdce. I kdyby otec, žena, matka mne opustili nebo proklínali, já budu volat z celého srdce k tobě. A před námi píseň od Matta Redmana s názvem Yes and Amen. Slyšíš lidi, jak říkají své ano na tvé volání? Slyšíš, jak lidé říkají amen na ať tvé království přijde na celou zemi? Hear people saying yes. Hear people saying yes to you.

0: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 36. verš.
1: Milí posluchači, znělka ohlásila druhou hodinu raní, posloucháte noční vysílání Rádia 7 s Kristýnou Exnerovou a v dnešní den slaví svátek Lada. Toto jméno má novodobý původ. Základem smyslu slova je lad a pořádek, jak ostatně znění jména napovídá. Ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení jiná. Předně existuje staročeské slovo lada, což znamená dívka nebo pana. Srbochorvačtina zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamená pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada paní, žena, například v ligýštině nebo chaldejštině. Mohlo by nás to zmást až tak, že bychom se mohli domnívat, že anglické slovo lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu zcela jiný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve výrazu, který lze doslova přeložit jako ta, která hněte chléb, protože se takhle říkalo hospodyním. Tak lady, já vám přeji všechno nejkrásnější k dnešnímu svátku i třeba touto písní.